0: Sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
1: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
2: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus ex-premiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balonového létání v Česku. Sport. Češi slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 5. a 6. medaili. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla slalom a je mistryní světa. V americké Oklahomě vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory. Bronz získal kanoista Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval. A dvě české tenistky budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Barbora Krejčíková vyzve Rakušanku Tagerovou a Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Krejčíková postoupila do semifinále po výhře nad další Češkou Dominikou Šalkovou a pomohly jí k tomu i zkušenosti z jiných zápasů.
3: Já upřímně nevím, je to prostě nějaký jakoby styl, který hraju, řekla bych, že asi jakoby za ty roky s těma zkušenostma asi jsem možná taková jakoby klidnější a moc jakoby nespěchám vlastně v těch výměnách a dokážu si ten balon jak uhrát, tak dokážu prostě soupeřku donutit jakoby k chybě. Myslím si, že v těch důležitých momentech dokážu hrát jak razantně, tak vlastně zároveň jakoby si počkat na tu jakoby chybu nebo na nějaký ten lepší moment.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na silnici 38 na Českolipsku a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pomaleji na sjezdu z exitu 50 Městec Králové. Stojí tam nákladní auto, místo je označené šipkou. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Dox havarovalo osobní auto. U odbočky na Bezděz srazilo lesní zvěř. Není to vážná nehoda, obešla se bez zranění osob a uzavírky místa. Na D2 u sjezdů na Slavkov v noci změnili omezení. Mezi kilometry 10 až 11 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2. A v Ústí nad Labem je o víkendu úplná uzavírka na průjezdu městem. Zavřená je přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Doporučená objízdná trasa vede přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno a teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: Máme po zprávách po druhé hodině, takže už po další písničce, tentokrát od Green Day, tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano, opět je ta chvíle tady. 221 552 155 nebo 255 na konci. Připomínám naše telefonní čísla do studia. Tak zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Haló, kdo pak se dneska dovolal?
2: Dobrý večer, Jana.
1: Jana, Jano, já vás zdravím, tak a opět se dívám do dnešního kalendária, máme 25. července, tak blahopřejeme také všem Jakubům k svátku a dneska je to už neskutečných 18 let, opět jenom se nestačím divit, jak ten čas letí, je to 18 let, co po vážné dopravní nehodě, která se stala při jeho cestě na festival Benátská, zemřel známý český muzikant, bubeník, Pavel Groman se jmenoval. A já se vás, Jano, ptám, jestli pak byste ho zařadila, ke které slavné české kapele Pavel Groman patřil neodmyslitelně, dokonce to byl textař té kapely. Budete vědět, nebo dáme nápovědu?
2: Poprosím vás o nápovědy.
1: Tak mohl to být textař a bubeník skupiny Činasky, nebo Divoký byl, nebo Vanastovy věci? Tak co myslíte?
2: Tak to teda budu teď typovat. Činasky? Činasky nebo Divoký byl, nebo...
1: Činasky, Divoký byl, Vanastovy věci, tak koho?
2: Tak ano, Činasky.
1: Činasky. Máte pravdu, ano, je to tak, Pavel Groman patřil, dokonce myslím, že byl jeden ze zakládajících členů skupiny Činasky a bohužel tedy jeho životní pouť skončila na cestě na festival Benátská a je to už 18 let. Takže vaše je cena tohoto týdne, dva balíčky kávy jdou za vámi, ano, já vám blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, děkuji. A děkuji za nápověd a za pomoc.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. I

0: Je léto a tak se v nočním radiožurnálu teď vypravíme na vodu. Dlouhodobé sucho ale bohužel poznamenalo letošní vodáckou sezonu v Česku. Řada řek má podle specializovaného vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. Vodáci přesto na některé z nich dál vyplouvají. Musí ale počítat s tím, že u jezů nebo jiných problematických míst musí z lodi vystoupit a přenést je. Desítky lodí denně takto vyjíždí třeba i z Letče nad Sázavou.
1: Teďka zapršelo, že jo, a je víc vody. Tak jsme si půjčili loď a jedeme do Chrenovice. Oni už jedou po druhý nebo po třetí, ne letos, ale tak, abych je vycvičil. Takže teď už si myslím, že se povezu nebo tak, a pak jsem říkal, že si tady půjčím kajak.
2: Pan Zdeněk zrovna se svými vnuky připravuje kánoji na vyplutí z Letče nad Sázavou. Vody sice není moc po deštích, ale pořád víc než třeba před týdnem. Na nižší hladinu je u této řeky ale pan Zdeněk zvyklý. Na loď totiž vyráží pravidelně.
1: Zvořila jsme jeli asi 3x v životě, protože je to neprůjezdný, nemají vodu, že jo? A dál vejš se nedá, jako vlastně už dá, ale ty stvořidla trochu tomu vaděj. Prostě většinou se začíná tady, že jo? Co si budeme povídat? Když se někdo jet na Sázavu, začíná tady.
2: A i když sám má zkušeností s vodáctvím poměrně dost, do půjčovny lodí v Letči přichází i lidé, kteří řeku sjíždí vůbec poprvé. Sázava je na to ideální.
3: S námi jezdí hodně vlastně rodin s dětma a my jsou vlastně rádi, že to není nebezpečný a že to mají tak jako na pohodu. A vlastně dá se to udělat tak, že se zkrátí ty úseky, že nejedou takovou nálož na ten jeden den.
2: Vysvětluje majitel půjčovny Vít Pujman, že i když některé vodácké weby označují úsek z Letče za nesjízdný, pro lodě a vybavení si přichází desítky zákazníků denně.
3: Chápu, že oni to mají nějak nastavený podle centimetrů a průtoků. Jo, jako chápu, že jakmile se potom pod těma jezama to prostě musí tahat všude. Nedá se vlastně říct, že to je úplně sjízdný, ale ten vejlet na té vodě se dá.
2: Když vody ubyde výrazněji, pozastavuje Vít Pujman půjčování raftů, které by se mohly o kameny zničit, a lidem doporučuje spíše kánoe. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
0: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
0: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně.
0: Jedna otázka.
1: Jasná odpověď.
0: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 14:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Čeští hasiči dorazili do Francie, kde budou pomáhat s hašením požárů. Do oblasti Giron nedaleko Bordeaux dorazila 7členná posádka vrtulníkem Black Hawk. Češi ve Francii od začátku prázdnin už pomáhali, 2 posádky letecky hasily požáry v Pyrenejích. Na své základny se vrátili teprve před 4 dny. Kromě Čechů se k hašení připojují v těchto dnech i Slováci, Chorvati nebo Portugalci. Schazovat vodu na lesní požáry by český tým měl začít během dneška. Členové Mezinárodního trestního soudu v tajném hlasu odvolali hlavního žalobce Karima Khana. Jeho odchod podpořila většina signatářských zemí soudu, informuje o tom agentura Reuters. Khan je podezřelý ze sexuálního obtěžování, obvinění odmítá. Mezinárodní trestní soud vydal před 2 lety na základě Khanovy žádosti zatykače na lídry Ruska a Izraele kvůli podezření z válečných zločinů. Spojené státy letos zaznamenaly více případů spalniček než za celý loňský rok a podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. A tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymícena. A spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí. A příští týden se do Česka vrátí tropické teploty, předtím ale přes republiku přejde studená fronta. O víkendu meteorologové očekávají studená rána. Oteplovat se bude během dne na teploty ke 30 stupňům Celsia. V neděli bude navíc místy pršet. Na začátku týdne spadnou teploty k 25 stupňům a bude oblačno. Opravdu oteplovat se začne v druhé polovině týdne. O víkendu pak lze očekávat i teploty kolem 35 stupňů.
1: Sport.
2: Tenista a čerstvý wimbledonský šampion Jannik Sinner se kvůli odpočinku odhlásil ze srpnového turnaje Masters v Montrealu. V Kanadě nebude hrát ani majitel 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic a chybět bude i zraněná světová trojka Španěl Carlos Alcaraz. Nasazenou jedničkou by tak měl být Němec Alexander Zverev.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 se u sjezdu na Trhový Štěpánov a nehoda na dvojice u Prahy. Na dálnicích se objíždí odstavená vozidla. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí větší vozidlo. Je to buď kamion nebo autobus. 58. kilometr vpravo u svodidel jen na blikačích. Kolem projíždějící auta většinou jedou levým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na sjezdu z exitu 50 Městec Králové stojí nákladní auto. Místo je označené šipkou. Na dvojce z Prahy do Kutné Hory havarovalo osobní auto. Nehoda je za Mukařovem v úseku Vyžlovka Kozojedy. Obešla se bez zranění. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na D5 do Plzně noční uzavírka. Kilometry 23 až 21,5 je zavřený pravý pruh. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná až polojasná, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 29, na horách naměří kolem 21. Tolik zprávy. A teď začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem? Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
4: Dobrý den. Aktuální situace na mnoha místech světa má vliv na ekonomiku. Ceny ropy ani zdaleka neklesají. Jemenští Hutijové zahájili námořní blokádu Saudské Arábie, což oznámili 20. července v televizním projevu vojenského zástupce skupiny. Ten říkal, námořní embargo proti zločineckému nepříteli Saudské Arábie, založené na principu oko za oko, vstupuje v platnost hned po zveřejnění tohoto prohlášení. Co to znamená? I to probereme s expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní témata z Univerzity Karlovy Vlastislavem Břízou. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
4: Jemenští Hutijové už napadají saudské tankery, cena ropy se zase přehoupla, tuším, že je pořád přes 100 dolarů za barel. Čeho chtějí dosáhnout?
5: No tak oni chtějí dosáhnout toho, že naváží na politiku ekonomického šoku iránské teokratické diktatury. Ostatně tam odsud vzešel i ten apel, ta výzva, aby oni, Hutijové, začali blokovat i tu druhou zásadní tepnu pro světovou ekonomiku. To je právě ten průliv Báb al-Mandab, což ostatně zajímavost možná pro posluchače znamená v češtině brána slz, brána utrpení. Ono historicky ten význam byl z jiného důvodu, totiž ony vody jsou mělké, zrádné, často tam fouká a docházelo tam k řadě nehodám. Proto ten název historicky po stovky let brána slz. Dnes vidíme, že ten význam bohužel funguje i do dnešní doby, ovšem z jiného úhlu pohledu, a ukazuje se, že již dokázali zasáhnout, tuším, dva saudsko-arabské tankery.
4: Je to tedy vedle Hormuzu další průliv, který má vliv na dopravu zboží.
5: Je důležitý, přes tento průliv prochází zhruba 10 až 12% celosvětového obchodu. Takže vidíte, že to číslo je velké. Pojďme jenom ozřejmit, on pokračuje dál do Rudého moře a potom Suezským průplavem, uměle vybudovaným až do moře Středozemního. Je proto klíčový pro Evropu, protože to je dopravní tepna, odkud proudí zboží z Asie do Evropy, tak, aby nemuselo obeplouvat Afriku kolem misu dobré naděje, což znamená více náklady samozřejmě za pohonné hmoty plus 10 až 15 dní navíc, než tu Afriku obeplujete. Na druhou stranu, poslední dva roky se některé rejderské společnosti již tomuto průlivu vyhýbaly, protože to nebylo poprvé, co by Hutijové zautočili. Ve chvíli, kdy začal onen masakr proti Izraeli v roce 2023 vpádem Hamásu, tak Hutijové začali nejenom ostřelovat Izrael, ale právě i lodě, které proplouvaly Hormuzem. Na to reagovala Evropská unie, zřídila speciální misi, která má patrolovat v Rudém moři a snažit se ochránit lodě, které proplouvají. Nicméně vidíme, že někdy zásahy evropských misí nejsou tak efektivní, takže v tuto chvíli opět se dostáváme do situace, kdy vlastně Hutijové, oni nemají úplné kapacity, aby ten průliv zablokovali, protože nedisponují takovým námořnictvem, které by to umožnilo. Nicméně mají rakety, mají drony, mají rychlé čluny, všechno od iránských revolučních gard. Ostatně i balistické rakety jsou přímo řízeny důstojníky iránských revolučních gard, takže oni jsou přímo na místě a de facto, byť to tak nevypadá, de jure, ale de facto podléhají iránským revolučním gardám. A když zasáhnou několik tankerů, několik obchodních lodí, tak ta panika na světovém trhu je taková, že vám stačí k tomu, aby opět ropa vystoupala do výšin, které jsme viděli v březnu letošního roku.
4: Kdo to vlastně jsou Hutijové?
5: Hutijové jsou, je to skupina uvnitř Jemenu, jsou to jemenští povstalci, kteří de facto spoluvedou občanskou válku v Jemenu již po několik let. Ostře proti ním právě vystupuje například Saudská Arábie, která se snaží s nimi i efektivně bojovat. Na druhou stranu jsou podporováni právě Iránem, iránskou teokratickou diktaturou, právě ta šiitská odnož, a jsou jimi i vyzbrojovány. Takže to jsou povstalci, je to vlastně teroristická organizace. Kdybych měl zmínit ty nejvýznamnější teroristické povstalecké organizace v regionu, tak je to Hizballáh v Libanonu, Hamas v pásmu Gazy a jsou to Hutijové v Jemenu.
4: A sledujeme tedy něco, čemu bychom mohli říct rozšíření iránské války?
5: Svým způsobem ano, ale není to tak, že by se tam měla otevřít nějaká nová fronta. Opravdu, je to ta teorie ekonomického šoku, snaha o to zablokovat i tento druhý průliv. A nesmírně citlivé je to nejenom pro Evropu, jak jsme zmínili, protože přes 10 až 12% světového obchodu právě potom pluje do Evropy, ale i pro Saudskou Arábii. Protože Saudská Arábie jako dvorní nepřítel Iránu, ač to tak nevypadá, ale oni si vymezují pozice již po dekády, tak tím, že došlo k zablokování Hormuzského průlivu, tak přišla o částečné kapacity, nicméně ne všechny, protože Saúdská Arábie se na to připravovala roky a vybudovala si vlastní ropovod, který právě vede do Rudého moře, tak, aby obešla případnou blokádu Hormuzského průlivu. Ten ropovod nemá úplně kapacitu 100% těžby saúdsko-arabské ropy, ale kolem 60% je schopen odbavit, takže to není malé číslo. Tam se naložilo na tankery a právě tímto průlivem mezi Rudým mořem a Adenským zálivem Báb al-Mandáb proplula na světové oceány. Drtivá většina saúdsko-arabské ropy končí v Ázii, proto ten průliv tak potřebuje. Dnes jsme v situaci, když jsou oba průlivy zablokovány, nebo je to těžké, tak Saúdská Arábie je velmi limitována a má jediné řešení. Jet na sever přes Suezský průplav, nicméně velké tankery díky tomu, že mají velký ponor, tak neproplují Suezským průplavem, takže má řešení buď menší tankery, anebo ty velké tankery doplují k Egyptu, tam existuje speciální ropovod, do kterého musí přečerpat ty velké tankery ropu, tím se odlehčí, mají menší ponor, proplují Suezským průplavem, na konci ústí ten ropovod a přečerpají tu ropu zpátky. Je to extrémně drahé, finančně náročné tedy, ale zároveň časově náročné, protože když vezete ropu do Asie, tak najednou musíte nejenom proplouvat Suezským průplavem, přečerpávat ropu, což je zdržení, ale obeplouváte opět celý svět, my z dobré naděje. Takže je to prodloužení v tomto případě o více než 3 týdny a tím pádem velké prodražení.
4: A proč se Saúdská Arábie zdráhá diplomaticky uznat Izrael, což po ní chce třeba i americký prezident Trump?
5: Ano, máte pravdu, Saúdská Arábie nebyla součástí oněch abrahamovských dohod, kde například Spojené arabské emiráty nebo Maroko bylo. Mimochodem se zapomíná, že tyto státy jako Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Maroko získalo nemalé benefity z toho, že přistoupilo k abrahamovským dohodám a uznalo nebo normalizovali vztahy s Izraelem. Maroko například, Spojené státy uznali svrchovanost nad západní částí Sahary pro Maroko. Pro Bahrajn je to téma zřejmé, protože jsou závislé na vojenské pomoci Spojených států. Je to malý stát, stejně tak kooperují se Saúdskou Arábií. No a Saúdská Arábie, víte, není to tak, jako v jiném případě, například mezi Íránem a Izraelem, že by tam byla nevraživost. Hmm. Tak to není. To jsou spíše politické neshody. Saúdská Arábie se nominovala, ale ono to má logiku vzhledem k velikosti i geografickému umístění do jakéhosi vůdce arabského i části muslimského světa. A tím pádem vlastně ona nemluví jenom sama za sebe, ale i za ostatní. Proto je pozornější a nechce úplně za každou cenu vztahy s Izraelem normalizovat právě z politických, nikoli nevraživostních důvodů. Tím neurologickým bodem je palestinská otázka. To je přesně to, ten panarabismus, kdy Saúdská Arábie deklaruje soucítění s Palestinou a říká, že abrahamovské dohody nebo dohodu o normalizaci vztahu s Izraelem podepíše pouze v případě, že bude nezávislá Palestina. Již tuším od roku 2002 vznikla takzvaná arabská mírová iniciativa, kterou vede Saúdská Arábie a ta toto říká. Neuznáme Izrael, nenormalizujeme vztahy s Izraelem, dokud nebude samostatná Palestina. Dokud se Izrael nestáhne z území, které získal od roku 67, stejně tak statut Jeruzaléma. To všechno hraje důležitou roli. Dalším důvodem, nezapomínejme, že Saúdská Arábie je jakýmsi správcem dvou nejsvětějších míst islámu, Mekka, Medina. To všechno sebou vlastně nese tu odpovědnost, kdy oni říkají, my nehovoříme jenom za sebe, my musíme mít konsenzus napříč arabským a muslimským světem, teprve potom uznáme Izrael. Ale faktický vůdce Saúdské Arábie je pragmatický, no a i v tuto chvíli postoupil a jedná o výhodách, které by mohla mít právě například to spojenectví se Spojenými státy.
4: Spojenectví v čem?
5: V vojenské oblasti, v nových moderních vojenských technologiích. On by rád získal podobnou smlouvu, respektive podobné bezpečnostní garance, jako je uvnitř NATO. Až takto velkou, když bude napadena Saúdská Arábie, tak Spojené státy budou mít povinnost zaútočit na ten stát, který napadl. A potom je to třetí téma, přesně, to je jaderná dohoda. Saúdská Arábie by ráda vstoupila do klubu mírového využití jaderné energie.
4: Což je zase trnem v oku Izraeli.
5: Přesně tak, protože záleží na typu, záleží na formě. Když to bude jako v případě Spojených arabských emirátů, to byl ostatně i ten benefit v případě abrahamovských dohod u Spojených arabských emirátů, spolupráce v jaderné oblasti pro využití mírových jaderných programů, tak ale nemá tu možnost obohacovat uran. Což ale se spekuluje, že by Saúdská Arábie tuto možnost mohla získat. Což potom máte vlastně relativně za určité konstelace relativní možnost přejít i k vojenskému programu.
4: Říká Vlastislav Bříza.
1: Co se děje se světem?
4: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy, bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy, který se intenzivně zabývá také tématem jaderných zbraní, jaderného téměř všeho. Zítra je 25. července a to je 80. výročí od prvního amerického jaderného pokusu pod vodou.
5: Máte pravdu, já jsem vás chtěl nachytat, protože jsem čekal, že řeknete prvního jaderného pokusu od svržení jaderných bomb Hirošimě a Nagasaki.
4: Ne, to bylo dřív.
5: Máte pravdu, je to významné. Je to významné proto, já bych to zasadil do kontextu, ta operace se jmenovala operace Crossroads. Měla to být série tří jaderných testů na atolu Bikini. A teď už možná posluchači začínají napínat ucho, protože to Bikini znají. Já to dám do kontextu, je to opravdu zajímavost. Ten první pokus proběhl právě 1. července 1946 a byl to teprve čtvrtý jaderný výbuch. Potom testu Trinity, kdy byla vůbec jaderná zbraň odzkoušena v Nevadě, následovala Hirošima, Nagasaki. A ten čtvrtý pokus byl 1. července u atolu Bikini. Byla to operace Able. Byl to vzdušný výbuch. Nicméně byl to vlastně první výbuch, který byl sledován světovými kamerami. Předtím samozřejmě Hirošima, Nagasaki, i to utajená Nevada nebylo možné. Takže proto způsobil takový rozruch. A 3 nebo 4 dny na to francouzský návrhář pojmenoval...
4: Réard.
5: Děkuji. Pojmenoval dvojdílné plavky názvem Bikini, protože to byla stejně velká bomba ve světě módy, dát dámám na pláž dvoudílné plavky, ne jednodílné, jako ten jaderný výbuch 1. července na atolu Bikini. Proto ten název Bikini, že diváci spíše znají jako plavky, nikoli atol, ale ten původ je v tom atolu. A vy se ptáte na tu druhou fázi, to byla operace Baker. Ta opravdu nastala 25.7., byl to první podvodní výbuch. A jeho význam spočívá v tom, že neurčil velikost ničivé síly. Ano, ta tsunami, která se vzedmula, byla velká. Měla být odzkoušena na svazu, tuším, 95 velkých lodí hladinových. Mimo jiné tam byla, vidíte to symbolika, mimo jiné tam Američané dovlekli vlajkovou loď japonského admirála Yamamoto, která byla hlavní bitevní, byla to bitevní loď a vlajková loď při útoku na Pearl Harbor. Takže i tato symbolika, německý těžký křižník Prince Eugen byl rovněž na místě. Nebylo ale potopeno tolik lodí, tuším do 10, kolem 8 lodí, ale to zjištění bylo fatální proto, protože nastala obrovská kontaminace. Těch lodí i toho atolu, lidé, kteří byli vysídleni, do 200 lidí to bylo, měli být navráceni, po 10 nemohli být. A ony lodě byly tak kontaminovány, že nebylo možné provést třetí test, který měl nastat ještě poté. To bylo to největší překvapení. Zděšení, ale zároveň poznatek, že největší význam jaderné zbraně není v té ničivé síle, ale v té kontaminaci. To se potom projevilo i ve změně strategických vojenských doktrín.
4: Když se ohlédneme za událostmi uplynulého týdne a zastavíme se na Ukrajině, tak novým náčelníkem tamního generálního štábu bude generálmajor Ihor Skibiuk, což oznámil prezident Zelenský. Předtím informoval o výměně hlavního velitele armády, kde Michailo Drapaty nahrazuje Oleksandra Syrského. Minule jsme mluvili o výměně na postu ministra obrany. Co se to tam děje?
5: Je vidět, že prezident Zelenský si nechá říct. Je vidět, že naslouchá, když je to potřeba. My jsme zmínili minule, že když bylo potřeba, aby byl neústupný, byl, ale například v oné korupční komisi, v korupčních orgánech ustoupil tlaku veřejnosti, stejně tak ustoupil teď tlaku veřejnosti, nicméně neúplně. On neinstaloval zpátky, respektive nenechal v pozici ministra obrany Fedorova, ale na nátlak, respektive na... Já si myslím, že to byla i racionální diskuse, dokázal ustoupit a odvolal vrchního velitele armády syrského. Já se u něj jenom krátce zastavím, protože když nastupoval do té funkce, tak byl nesmírně kritizován. On je to jakýsi otloukánek ukrajinské armády a mě to vadí. Vzpomeňte, když vystřídal Zalužného, tak všichni divinizovali, glorifikovali, oceňovali Zalužného, klobouk dolů, nic proti němu. A kritizovali Syrského, že je to jeden řezník od Bachmutu a tak dále. Teď jsme v stejné situaci. Odstupuje Syrský, to byl ten řezník od Bachmutu, a nastupuje nový, progresivní, moderní vrchní velitel Drapaty, 43-letý muž, který všechny ostruhy získal ve válce proti Rusku. Nikoli od roku 2022, ale od roku 2014, již on se podílel na osvobození Mariupolu. I on má ostruhy, on má uznání a je to muž na správném místě. Ale generál Syrský, pozor, víte, pro něj, já bych řekl, že on je skvělý operační velitel pro nejtěžší fáze války. On dokázal uhájit Kyjev, on dokázal následně i osvobodit Chersonskou oblast, a co hlavní, když někdo říká, že on postupuje obrovské oběti a není schopen vést moderní válku. Podívejte se na Charkovskou protiofenzivu. On byl vrchním velitelem a během manévrové války za minimálních ztrát dokázal dobít velkou část Charkovské oblasti zpět. Takže to není tak, že by to byl špatný velitel. Vůbec ne. On je i důstojnickým štábem uznáván. Ale říkám, on je skvělý pro ty nejtěžší fáze bojů a vstoupí do dějin jako obránce Kyjeva, vstoupí do dějin jako osvoboditel Charkovské oblasti a Chersonské. Ale ta doba se mění a je potřeba uznat, že ty nejtěžší fáze té obrany skončila. A teď jsme v situaci, kdy Drapaty je jakýmsi etalonem pro dlouhodobou válku s inovacemi a propojení armády s obranným průmyslem. Tam si myslím, že to bude fungovat. Takže to je ten důvod a je dobře, podle mého názoru, že Volodymyr Zelenský i v této oblasti ustoupil.
4: Tady připomeňme, že v době války podle ústavy Ukrajina nemůže pořádat volby, prezidentské také ne. Máme nějaká data, podle kterých bychom mohli soudit, jaká je vlastně dnes pozice Volodymyra Zelenského na Ukrajině?
5: Určitá data samozřejmě jsou, ono se to ale mění v čase. Vzpomeňme, že například loni v zimě, na přelomu let 24-25, ta popularita nebyla tak velká. A změnilo se to, přesně, mělo to i souvislost předtím s odvoláním generála Zalužného, kdy obyvatelé podporovali generála Zalužného, spekulovalo se o tom, že on by mohl vystřídat Volodymyra Zelenského někdy v budoucnu ve funkci. Následně proběhla ona dnes již mýtická schůzka mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem 28. února 25, která paradoxně Zelenskému zase nejenom autoritu, ale podporu na Ukrajině zvedla, protože on byl ten, který držel ten prapor Ukrajiny proti všemocnému Donaldu Trumpovi. Takže ono se to vyvíjí, teď opět to vypadá, že by bývalý ministr obrany dnes Fedorov mohl ohrozit postavení Volodymyra Zelenského, ale já si nemyslím. Za prvé, za války se nepřepřahá, není to možné, a ve finále, kdyby došlo do lámání chleba, tak si myslím, že by ten Zelenský byl podpořen. Něco jiného bude, až ta válka skončí. Já vůbec nevylučuji, dokonce si myslím, že ta pravděpodobnost není malá. Osud Winstona Churchilla. Špičkový velitel za války, ale paradoxně prohrál hned první volby po válce, aby se potom následně v těch následujících vrátil. Vůbec něco takového není vyloučeno ani v případě Volodymyra Zelenského. I ten dělá chyby, ale nesmíme na to nahlížet moc kriticky. Podívejte se, kolik on denně musí udělat rozhodnutí, pod jakým tlakem je. Vede válku. Podle mého názoru na to, kolik těch rozhodnutí udělal, těch chyb není tolik.
4: A propos, za pár dnů se pravděpodobně setká znovu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, protože dostal pozvánku na pohřeb zesnulého republikánského senátora, který byl výrazným podporovatelem Ukrajiny. Má si Zelenský s Trumpem ještě pořád co říct?
5: Určitě si mají co říct. Ten vztah vychází určitou genezí a já si myslím, že pozitivní, protože už je to trend. Podívejte se na poslední setkání Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Teď nemyslím jenom to jedno, ale poslední 3-4. Tam bylo vidět, že Donald Trump je fascinován úspěchem Ukrajiny v obraně a zároveň schopností zasahovat dálkové údery vůči Ruské federaci. To je ten rozdíl proti administrativě prezidenta Bidena. My říkáme, a zcela oprávněně, že administrativa prezidenta Bidena podporovala Ukrajinu. Nicméně, když došlo na lámání chleba, tak pro ní bylo černou noční můrou, že by třeba Ukrajinci mohli mít dálkové údery proti Moskvě nebo Petrohradu. Koukněte na tu nevyspytatelnost a fascinaci Donalda Trumpa. Tam je to naopak, on je tím fascinován. A naopak ho to přesvědčuje o tom, že je potřeba té Ukrajině v tomto pomoct, viz možnost vyrábění antiraket těch interceptorů do systému Patriot. To všechno je obrovský posun. A já věřím, že ta trajektorie již je pozitivní a že stejně tak bude vypadat i příští zkuska.
4: O tom svědčí vlastně i ty poslední útoky ukrajinských dronů až hluboko na území území Ruské federace.
5: Přesně tak, a právě díky vlastní schopnosti. To nebyla pomoc Američanů nebo Západoevropanů. Hmm. Ano, určité díly, technologie, zpravodajské informace, nemůžeme to podcenit. Ale ta inovace vychází zevnitř ukrajinského obranného průmyslu.
4: To je radiožurnál Vlastislav Bříza, rozhovor, co se děje se světem. Myslím, že se budeme scházet minimálně ještě pár měsíců, ne-li let. A děkuji, že si i v létě nacházíte čas na to přijet sem do studia radiožurnálu a analyzovat poslední vývoj v těch místech, kde ten konflikt probíhá a nebo kde konflikt hrozí. Vlastislav Bříza, expert na obranu a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Děkuji za váš čas a mějte se krásně.
5: Já díky, krásný víkend všem posluchačům.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Jih Evropy čelí obříma požárům, Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. České slalomáře čeká na mistrovství světa závod v kajak krosu. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí.
3: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
4: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají také zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
5: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
6: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
5: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
7: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě.
5: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Michuelkou z hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. A prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
8: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
1: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Pochybení vidí Kubáta v pomalém procesu, vše podle něj ale bylo legální. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl.
2: Sport.
1: Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu nejvíc medailí ze všech. Pátý cenný kov přidal kanoista Lukáš Kratochvíl, který v americké Oklahomě získal bronz. Ještě o 2 příčky lépe skončila Tereza Kneblová a ta si dojela pro titul mistryně světa. A další úspěch může přidat 5 českých reprezentantů, kteří budou dnes bojovat o medaile v kajak krosu. Do vyřazovacích jíst nastoupí stříbrní medailisté z úvodní časovky Jakub Krejčí a Kateřina Beková a do závodu se kvalifikovali i Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. A cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. Na trase dlouhé 171 kilometrů absolvují 4 náročná stoupání a dojezd bude stejně jako v pátek do horského střediska Alpe d'Huez. 113. ročník Tour završí v neděli poslední etapa s cílem v Paříži. Celkové pořadí vede před závěrečným závodním víkendem Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnicích odstavená auta a nehody na dvojce u Prahy a na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí větší vozidlo. 58. kilometr vpravo na krajnici, už je tam šipka a kolem vozidla kužely. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové na sjezdu z exitu 50 Městec Králové stojí nákladní auto. Je tam silničářská šipka. Na dvojce z Prahy do Kutné Hory je narazilo osobní auto do zábradlí. Nehodu taky omezený průjezd čekejte za Mukařovem v úseku mezi Vyžlovkou a Kozojedy. A na Břeclavskou silnici 420 na průjezdu přes Horní Věstonice. Nehoda se zraněním v centru poblíž zastávky autobusu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: A my se v našem vysílání už za chvíli zaměříme na to, jak v létě správně skladovat potraviny. V teplém počasí totiž častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla, třeba dokonce salmonelóza. A to je letos více než loni.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům častěji než jindy, ale hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu je letos v prvním pololetí onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně o 30% víc. Opatrně při přípravě a skladování potravin by měly být nejenom lidé doma, ale také restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnicí řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu švédská skupina Europe a jejich balada z osmdesátek Carrie. Začíná nový ročník profesionálních fotbalových soutěží v Česku a s ním také éra nové komise rozhodčích. Tu vede Španěl Carlos Clos Gomez. Pro ligové sudí si připravil několik novinek a má na ně vysoké nároky.
1: Myslím, že jsou rádi. Vědí, že jestli chtějí být lepšími rozhodčími, musí tvrdě pracovat. Jestli se chtějí stát mezinárodními rozhodčími, potřebují pokračovat v ještě tvrdší práci. Tohle je jediná cesta.
2: Nový šéf komise rozhodčích, Španěl Carlos Clos Gomez, se pustil do práce. Chce zlepšit předzápasovou přípravu sudích a také zpětnou vazbu. Rozhodčí budou mít velké semináře. Jeden už mají za sebou a Clos Gomez s ním byl spokojený. Každý měsíc se rozhodčí sejdou jednou v Praze. Každý týden budou mít online meetingy pro všechny. A navíc budou výkony rozhodčího sledovat pozorovatelé. Jeden na stadionu, jeden u televize. Každý rozhodčí bude hodnotit vlastní výkon.
1: Budou vyplňovat do 24 hodin sebeanalýzu. Potřebujeme znát jejich názor. Za prvé, jestli mají pravdu a za druhé, jak jsou sebekritičtí. Protože když není sebekritika, nemůžou se zlepšovat.
2: A po každém utkání navíc bude následovat první setkání.
1: Jsou povinní mít po 24 hodinách online meeting. Rozhodčí a pozorovatelé se musí kouknout na zápas, potom se spojit a vysvětlit si nejdůležitější situace.
2: Carlos Clos Gomez se ale s komisí rozhodčích zaměří i na individuální pohovory, nejméně po dvou zápasech.
1: Nebudeme mluvit o penaltách a červených kartách. Ne, tohle je vysvětlené na jiných seminářích. Budeme hovořit o dalších tématech, možná těch nejdůležitějších. Autorita, vedení zápasu, postavení na hřišti. Tohle nám hodně pomůže k lepším výkonům v budoucnu.
2: Komise rozhodčích vedená Carlosem Closem Gomezem už ale nebude zveřejňovat hodnocení rozhodčích, ani u vybraných situací. Každé úterý se ale fanoušci dočkají jedné pravidelné novinky ze zápasů.
1: Chystáme se publikovat plnou komunikaci mezi rozhodčím a videorozhodčím při přezkoumávání situací. U každého přezkumu na hřišti, u každého rozhodnutí, které bylo učiněno na základě doporučení VARu, zveřejníme úplný zvukový záznam.
2: Říká Clos Gomez.
1: Potom je řada na vás, abyste se rozhodli, kritizovali a vyjádřili svůj názor, ale nechte nás, naši kritiku, dělat interně.
2: Nároky na rozhodčí budou velké, i když zatím v Česku nejsou na nejvyšší úrovni profesionály. Ze Strahova, Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 3:30. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úřad vlády chce změnit jednací řád kabinetu. Jeho novou podobu předložila šéfka úřadu Tinde Barta. Z dokumentu vyplývá, že by se mohla omezit připomínková řízení některých návrhů. Podle Barty jde jen o modernizaci zastaralého předpisu. A koalice změnu hájí tím, že změny začala chystat už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Podle šéfa ODS Martina Kupky ale původní návrhy neměly s podobou toho současného nic společného. Plánované změny ale připustil. Ministerstvo financí neuvažuje o obnovení regulace cen paliv. Radiožurnálu to řekl mluvčí Stefan Fous. Nafta a benzín v týdnu výrazně zdražily. Roli v tom má i růst ceny ropy na světových burzách. Cena za litr benzínu se zvedla v průměru o 1,80 korun. Cena za naftu o více než 4 koruny. Podle Fouse má na cenu nafty dopad hlavně zrušení slevy na spotřební dani. Kabinet přestal cenové stropy určovat v pondělí. A Saúdská Arábie zaútočila na jemenské přístavní město Hudajda, které je pod kontrolou šítských povstalců Husiů. Saúdská Arábie jeho provedla v reakci na středeční útok Husiů proti dvěma saudsko-arabským tankerům v Rudém moři. Husie v občanské válce podporuje Irán. Naopak Saudská Arábie je na straně jemenské vlády. Sport. Basketbalista LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát v NBA za Philadelphii. 41-letý basketbalista podepsal s klubem smlouvu na 2 roky. Philadelphie bude jeho 4. působištěm v lize. Dřív hrál kromě Lakers i za Miami a Cleveland. Jamese čeká rekordní 24. sezóna v soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Benešovsku a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále stojí větší vozidlo 58. kilometr na krajnici za Šipkou a Kužely. Na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov v noci změnili omezení. Mezi kilometry 10 až 11 kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2 a kolony se v úseku netvoří. V Ústí nad Labem je uzavírka na průjezdu městem. Neprůjezdná bude do neděle přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď jasná až polojasná, ochladilo se na 12 až 7 stupňů v údolích až na 5. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Jan Zavázal je jediným českým komentátorem koňského póla. Jak se k tomu dostal a kde najde uplatnění, jak rozšířený je tento sport aristokratů u nás? Tak o tom všem bude hovořit v dnešním rozhovoru se sobotním hostem Radiožurnálu po 10. hodině dopolední.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

V letním seriálu Radiožurnálu o nejkrásnějších přírodních koupalištích vás už za chvilku zavedeme na jih Moravy, a to k zatopenému lomu v Mašovicích u Znojma.

0: Tak to byl z letošního, tedy nového alba Bruna Marse, I Just Might. V Mašovicích kousek od Znojma si Stanislav Kacetl před lety koupil zatopený bývalý lom. Skály se tam zbíhají do průzračně čisté vody, ke které je přístup jenom po křivolkých stezkách. No a celý lom je obklopený lesem. Místo učarovalo nejenom své ráznému majiteli, ale i stovkám lidí, kteří se tam vracejí za přírodním koupáním.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Madecký z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a nejdi tam moc lidí. Dneska je to ideální.
2: Není studená dneska?
1: Není. 24-25 může být ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
3: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
4: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
5: Teplý. Ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
6: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
5: A barva úplně jak na Instagram, že?
6: Přesně, no.
4: Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
7: Možná týden jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém kolem té silnice. Příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
7: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehorázný.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
3: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to oboustranně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
7: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
8: Nie byliśmy się kąpać, byliśmy na trasie obejrzeć punkt widokowy.
2: Agnieszka z Częstochowy na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
8: Degustujemy vína, macie fajne vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
9: Potápěči tady viděli slunce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka.
10: Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí. Potkat ale můžou čolka obecného, z žab skokana štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Radiožurnál.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o prázdninách.

0: Radiožurnál máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Čeští hasiči znovu odletěli s vrtulníkem Black Hawk hasit požáry na jeho západě Francie. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. Vodní slalomářka Kneblová vyhrála mistrovství světa, Kratochvíl získal bronz. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v pátek podvečer, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: Lesní požáry na jeho západě Francie se rychle šíří. Jak večer oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez, oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů a evakuovat se muselo více než 140 000 lidí. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam Zprávy. Podle ní kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
4: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studená.
5: Ráno to bude ještě na svetr.
6: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
5: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
6: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kánoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde přitom na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
7: Ten kros tady hodně bylo znamená tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: Mezi muži získal bronz 21-letý Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval. A 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Po sestupu z nejvyšší soutěže odehráli první zápasy fotbalisté pražské Dukly, kteří zahájili sezónu druhé ligy domácím vítězstvím 2-0 nad Českou Lípou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D46 u Prostějova a nehoda na silnici 13 u Klášterce. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna řidiči hlásí zvěř na vozovce. Pozorujte za prvním sjezdem do Prostějova mezi kilometry 26 až 25. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova havarovalo osobní auto. Nehoda je za Kláštercem nad Ohří a následky. Havarované auto a zásah záchranářů blokují jeden pruh u průmyslové zóny Verne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte odstavená vozidla. Jedno za sjezdem na Trhový Štěpánov v 58. kilometru. Na Krajnici za Šipkou a Kužely. Další pak stojí za sjezdem na Koberovice v 75. kilometru kousek. Za Vojslavickým mostem obě vozidla stojí na Krajnici, nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem. Česká výprava si na mistrovství světa ve vodním slalomu připsala večer další dva zlaté kovy a celkem má už 6 medailí. Kanoistka Tereza Knéblová vybojovala zlato a kanoista Lukáš Kratochvíl bronz. Rozhovory s oběma uslyšíte v této půl hodině.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Parádní jízda a po konci závodu velké dojetí, i tak by se dal popsat večerní úspěch Terezy Knéblové, která na světovém šampionátu v Oklahoma City ovládla závod kanoistek a má první seniorskou medaili. Hned po zisku mistrovského titulu v pátek večer s ním mluvil reportér Jan Suchan.
1: U mikrofonu Jana Suchana opravdu Tereza Knéblová, která krotí emoce, teď ještě zařizuje, aby měla věci na slavnostní vyhlášení. Je to velký schon, který si ale předpokládám užíváte.
2: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali a za to, že jsem dokázala zajet takovou jízdu a fakt si toho strašně vážím a děkuju všem fanouškům, ať už sledovali u televize nebo tady a je to fakt neskutečný.
1: No, jsou to smysluplné věty a navíc tedy s kadencí, že až vás přestane bavit vodní slalom, tak můžete rozhodně k nám do rádia, ale myslím, že teď vás ten vodní slalom baví pořádně.
2: Baví mě hodně, bavil mě i předtím, tenhle titul nic nezměnil na tom a jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný, úplně prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Vy jste plakala, že jo?
2: Plakala jsem, trošku jsem to neudržela a upřímně u mě to je docela vzácný, takže štěstí moc často nepláču, takže to bylo fakt speciální moment a budu se z něho hodně dlouho zpamatovávat.
1: Ale Tereza Knéblová prošla i řadou momentů, které prostě nebyly hezké. Nevěděla jste si třeba loni nominaci do národního týmu ve vodním slalomu. Tady jste určitě chtěla uspět v kajak krosu a vypadla jste hned v kvalifikaci. Tak jak se umíte poprat právě s těmi chvílemi, které nejdou podle vašich představ?
2: Tak ten cross tady hodně bylo, zejména tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, zejména jsem se těšila na ten nedělní závod, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a povedlo se mi prostě tohle a teďka mám úplně vymazáno a mám fakt dobrou náladu a budu podporovat všechny na zítřejším závodě a doufám, že zopakuju něco podobného i v tom crossu.
1: Čemu vděčíte za tenhle zlatý úspěch, za titul mistryně světa?
2: Tak vděčím za to samozřejmě trenérovi, mojí rodině, která mě od toho vedla od začátku a jsem strašně vděčná za všechny lidi, za svou tréninkovou skupinu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: A poslední otázka na Terezu Knéblovou, aby nezmeškala slavnostní vyhlášení. Tady za 2 roky budou olympijské soutěže. Vy jste teď lídrině olympijského žebříčku díky zlatu z mistrovství světa. Tak jak daleko ve vašich představách tohle je?
2: Tak já se na tohle snažím nesoustředit, tohle je závod na hodně dlouhou trať. Teďka se snažím soustředit na tu přítomnost a to je teďka hodně dobrá, takže si vychutnám tuhle a tady ty věci budu řešit, až to budu nějak víc aktuální.
0: S čerstvou světovou šampionkou, kanoistkou Terezou Knéblovou mluvil v Oklahomě reportér Jan Suchan. No a když budete poslouchat Noční radiožurnál dál, nabídneme i rozhovor s bronzovým kanoistou Lukášem Kratochvílem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 21-letý kanoista Lukáš Kratochvíl získal medaili hned při své premiéře na seniorském mistrovství světa. V kategorii C1 vybojoval bronz a v cíli s ním mluvil reportér Jan Suchan.
1: Lukáš Kratochvíl, bronzový medailista z mistrovství světa. Lukáši, jak senzačně vám to zní?
2: Je to úplně skvělý, jsem nesmírně nadšenej. Vlastně moje první mistrovství světa, seniorský, a hnedka je to medaile. Dal jsem do toho všechno, byla tam malá chybička, ale jsem nesmírně spokojený s mojí jízdou a jo.
1: Takže bez chybičky bychom oslavovali mistra světa?
2: No to nevím, ale určitě jsem tam nějaký čas ztratil, no, ale vlastně já to vůbec nemyslím, jsem jenom rád za tu medaili a je to neskutečný.
1: Lukáši, přiznejte, s jakými ambicemi jste sem jel na tohle mistrovství?

0: mistrů světa?
1: No, moje největší ambice bylo nějak se probojovat do semifinále a náhodou do finále. Protože vlastně moje první, jak jsem říkal, moje první mistrovství světa, tak jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti, ale hnedka to takhle vyšlo, takže jsem mega nadšenej.
0: Co je tím hlavním důvodem úspěchu Lukáše Kratochvíla?
1: To nevím, asi udržet klidnou hlavu na startu a hlídat si to a jet na svoje možnosti.
0: Vy mi chcete říct, že to s vámi necvičilo první finále na prvním mistrovství světa?
1: Ano, samozřejmě cvičilo, ale důležitý je si to vlastně na startu srovnat v hlavě a pohlídat si to a tak.
0: Lukáši, pojďme zmínit vašeho tátu, to je legenda českého vodního slalomu Jiří Kratochvíl, dlouholetý trenér českých mládežnických výběrů a určitě první trenér i vás a vašeho bráchy, který je také úspěšný na té zatím mládežnické úrovni, tak jak velký je jeho podíl?
1: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že rozdává malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě je jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
0: Ale on umí být tvrdý, že jo?
1: Tak samozřejmě nějaká přísnost tam je, ale ne. Vlastně uvnitř je pohodář a jo, je na mě pyšnej, si myslím.
0: Když otec bronzového medailisty z mistrovství světa Lukáše Kratochvíla Jiří vstoupil za loňský rok do Síně slávy České trenérské akademie, tak pak dal rozhovor, ve kterém prozrazoval svoje metody ze zimních soustředění. Spánek v lese, chůze po uhlících, anebo to mě zaujalo nejvíc, lámání šípů jamkou mezi klíčními kostmi. Tak nám to prosím vysvětlete.
1: Ano, takový kurz jsme, pár lidí z nás prošlo. Je to vlastně kurz, který se odehrával asi jednou za pár let. A já jsem toho byl zrovna součástí a myslím, že nějaká ta mentální odolnost tam vznikla a určitě to pro něco bylo.
0: Tereza Kneblová je stejně jako vy z Olomouce, ta tím taky prošla?
1: Ano, vlastně nás táta nějakou dobu trénoval a pocházíme ze stejného těsta a trénovali jsme spolu odmala, takže já jsem extrémně nadšenej za ní a jsem rád, že to můžu s ní sdílet.
0: Tak už možná známe recept na to, jak získat medaily na mistrovství světa, tak okomentujte ještě zlatý počin Terezy Kneblové.
1: Je to určitě neskutečný, teďka vlastně můžeme slyšet tady tleskání a všichni jsou nadšení. Určitě si to zaslouží, dává do toho všechno, do toho tréninku a jsem za ní nesmírně rád a jsem hrozně pyšnej.
2: Kanoista Lukáš Kratochvíl mluvil o svém bronzu z mistrovství světa. O poslední medaile se v Oklahomě pojede dnes, a to v kayak crossu.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Jana Utenderovská.
1: Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Pět povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Ve Washingtonu se zúčastní i obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Zastánce Izraele a také Ukrajiny senátor Graham zemřel před necelými dvěma týdny. Pohřeb bude mít ve středu v domovské Jižní Karolíně. V Demokratické republice Kongo je skoro 3000 potvrzených případů eboli. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad epidemie až čtyřnásobný. A ředitelství silnice dálnic dnes pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Zájemci si ho můžou prohlédnout ještě před zprovozněním a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravený je také bohatý doprovodný program. Akce potrvá od 10 do 16 hodin. Otevření úseku je pak v plánu na 24. srpna. Sport. Novým trenérem německých fotbalistů je Jürgen Klopp, bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu, podepsal smlouvu do roku 2030. Nahradil Juliana Nagelsmana, který rezignoval po neúspěchu německého týmu na nedávném mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Břeclavsku a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále objíždí odstavená vozidla. Za sjezdem na Trhový Štěpánov v 58. kilometru a za sjezdem na Koberovice v 75. kilometru, kousek za Vojslavickým mostem. Obě auta blokují jen krajnici. Na Břeclavsku stále pozorně v Horních Věstonicích. V centru u zastávky autobusu havarovali dva cyklisté. Je to nehoda se zraněním. A připomínáme neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem. Zavřená bude do neděle přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezením kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
0: Ano, nabízím hudební jmény do páté raní, tak těšit se můžete na Michaela Jacksona, budou tady Aerosmith a právě teď Linkin Park.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Slavnou růžencovou slavnost čeká zásadní oprava. Renesanční obraz Albrechta Dürera po mnoha desítkách let čeká důkladná restaurace. Dílo nebude v Národní galerii k vidění až 5 let a další podrobnosti přidáme už za chvíli.

0: Už jenom do konce srpna mohou zájemci v prostorách Národní galerie vidět jedno z nejslavnějších děl v Česku, Růžencovou slavnost. Potom poputuje obraz německého malíře Albrechta Dürera na celých 5 let do dílen restaurátorů. Stát by to mělo kolem 9 milionů korun a dorazit by měly kvůli tomu i týmy německých a italských odborníků, protože v Česku se ještě nikdy takto rozsáhlé Dürerovo dílo neopravovalo.
1: Toho Bohdá nebude. A být císař a král Rudolf. Kolikátý jsi?
2: Druhý, vlastně.
1: Druhý!
3: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
4: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
3: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
4: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
3: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
4: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
3: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
4: Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
3: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. A Jana Utendorská připravila zprávy.
1: Přibývá evakuovaných kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku. Americký prezident Trump povečeřel s korespondenty Bílého domu. Začíná nový ročník první fotbalové ligy a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí se zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů a více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
3: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď s posunutém termínu uskutečnila znovu se zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. Slavnostní večeři přes 100 let pořádá organizace zastupující novináře, kteří ve Washingtonu informují o americké vládní politice. Trump se akce letos v dubnu zúčastnil vůbec poprvé během svých dvou prezidentských období. Týdenní festival Folkové prázdniny začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuse s hudebními publicisty. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
4: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a druhou trávou.
1: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová je mistrní světa ve slalomu. V Oklahoma City získala první individuální medaili z velké seniorské akce. Stejně na tom je i kanoista Lukáš Kratochvíl, který se dojel při svém debutu pro bronz. A čtyřmi zápasy odstartuje nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Začátek sebou nese hned několik změn. Komise rozhodčích fotbalové asociace už nebude například veřejně hodnotit ligové rozhodčí. Oznámil to nový šéf komise Španěl Carlos Clos Gomez.
5: Chystáme se publikovat plnou komunikaci mezi rozhodčím a videorozhodčím při přezkoumávání situací. U každého přezkumu na hřišti, u každého rozhodnutí, které bylo učiněno na základě doporučení VARu, zveřejníme úplný zvukový záznam.
1: Nově se pak bude hlídat například čas při autech nebo střídáních. Videorozhodčí může hlavní upozornit na špatně udělenou druhou žlutou hráči.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na 50 na Vyškovsku a nehoda na silnici 13 na Karlovarsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště je sražená zvěř. Pozorně projíždějte mezi Křižanovicemi a Bučovicemi. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova šetří nehodu osobního auta nebo už odklízí následky. Je to mezi odbočkou na Krásný les a Stráží nad Ohří. Místo nehody podle policie průjezdné. Dálnice teď bez kolon, plynulé projedete i změněnou uzavírkou na D2 u sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 10 až 11 se kvůli opravám mostů jede na Bratislavu jen jedním pruhem v protisměru. Na Brno zůstávají pruhy 2. A na silnici 230 z Mariánských Lázní do Mnichova hořelo osobní auto. S omezeným průjezdem počítejte u obce Zádub, Závišín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
0: Teď o víkendu můžete zažít třeba středověkou atmosféru na Křivoklátě, prohlédnout si vyhaslou sopku Komorní Hůrka, vyrazit na večerní food festival v Hradci Králové nebo ochutnat meruňkové speciality v Bohuticích. Že ještě nemáte plány na dnešek a na zítřek, vyberte si z našich tipů na webu radiožurnál.cz, ale spoustu zajímavých akcí zmíníme taky v dnešním ranním vysílání, které právě teď 6 minut po 5. raní začíná. Tak pohodový poslech.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Vojtěch Bitrman.

0: Ráno vyrazit na kolo, odpoledne se osvěžit u vody a večer posedět před karavanem nebo stanem. Kempování patří v Česku i letos mezi oblíbené způsoby letní dovolené. Provozovatelé kempů zatím zažívají silnou sezónu a podle jejich asociace jim oproti loňsku pomáhá hlavně příznivé počasí.
1: Teď jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé Veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi a od koupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Ne, vůbec. Taky ne.
1: Já jsem odmala. Ty nejsme žádný
4: ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje.
5: My jsme tady na týden, vždycky dopoledne vyjedeme na kola a pak se tady zahrajeme tady.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
6: Tu mají domluvený dneska zápas s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
7: Jsme tady ve stanu a rybaříme, jezdíme na kolech, je to tady strašně fajn.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
8: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte, normálně co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
9: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu.
10: Čeští návštěvníci objevili kouzlo karavaningu, takže si buď půjčili karaván, nebo si přímo koupili. Objíždí s tím české kempy.
2: Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Radiožurnál.

0: Druhá polovina příštího týdne by měla být tropická, teploty zřejmě budou zase nad 35 stupni Celsia, to už jsme letos zažili, ale tenhle víkend ten by měl být docela fajn, což teď potvrdíme snad i v počasí.
1: Počasí.
2: Stoprocentně potvrdíme, dnešní ráno je jasné nebo polojasné, ale je taky chladnější. Většinou se hodnoty drží mezi 12 a 7 stupni Celsia. Přes den, jak už Vojta řekl, bude slunečno a taky teplo. Čeká nás jasné nebo polojasné nebe. Ty nejvyšší teploty by měly být mezi 24 a 29 stupni. Nejvyšší teploty na horách se budou držet kolem 21 a vítr skoro nebude. Má vát jenom slabý, proměnlivý. Zítra taky jasno až polojasno ráno na jihu a jihozápadě a během dne potom postupně i jinde většinou obloha oblačná, zítřejší maxima 27 až 32 stupňů.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Eva Farna a Miraj ve víkendovém radiožurnálu. Dobré ráno vám přejeme i teď v 5 hodin a 19 minut. A ještě zamíříme do Velkého Vřeštova na Trutnovsku, kde chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernější technologií. Na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si totiž obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě s andělíčky nenašel. A nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
2: Ředitel josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

Dnešní hrané prohlídky na Masarykově náměstí v Pelhřimově zvou hlavně rodiny s dětmi. Pod názvem Dědečku vyprávěj se ukrývá napínavý příběh o tom, co se stane, když zmizí poslední vypravěč. První prohlídka v Pelhřimově začíná ve 13 hodin. Krásný den.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval, a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
1: Dnes večer v České televizi.
0: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Zprávy doplní Jana Utendorská.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Za prioritu znovu označil posilování protivzdušné obrany Ukrajiny a připomněl, že se chystá sejít s americkým prezidentem Trumpem a jeho týmem. Živelní pohromy letos v prvním pololetí způsobily méně škod než před rokem. Pojišťovny hlásí meziroční pokles případů až o desítky procent. Třeba Generali Česká pojišťovna například eviduje je asi třetinový pokles. Za prvních 6 měsíců řešila zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Úřady západoafrické Liberie zabavily bezmála 4 tuny kokainu určené pro Evropu. Hodnota zásilky přesahuje 6,5 miliardy korun, uvedl to vysoký policejní představitel. Jedná se o jednu z největších zaznamenaných drogových razí v zemi. Pašeráci drog často využívají západoafrické země jako transitní bod při pašování kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. A přesně před 35 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nově prosklené vozy, do kterých se vejde až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září.
0: Sport.
7: Dvě české tenistky čeká zápas o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Tagerovou a Tereza Valentová narazí na Ukrajinku Snigurovou. A pět českých reprezentantů pojede o medaile na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě. Poslední den šampionátu je na programu Kayak Cross.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u 9 křížů a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále objíždí odstavená vozidla. Nákladní stojí za sjezdem na Koberovice, 77. kilometru, kousek za Vojslavickým mostem. Blokuje Krajnici a kolem se pohybují lidé. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí osobní auto s vozíkem. 172. kilometr na Krajnici, posádka za svodidly mimo dálnici a je tam taky šipka. Připomínáme neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice-Děčín. Zavřená bude do neděle přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8, to je doporučená objízdná trasa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Česko se probouzí do projasněného a taky trochu chladnějšího rána. Vůbec nejchladněji máme v těch klasických mrazových kotlinách, kde teplota klesla k bodu mrazu. Třeba na Šumavě stanice na Kvildě hlásí opravdu chladné ráno. Když se podíváme třeba do Doksan, tak tam je teď teplota na 8 stupních Celsia. Kocelovice v jižních Čechách hlásí teplotu kolem 9 stupňů, stejně jako Lysá hora v Beskydech a nebo taková Ostrava. Ještě chladněji je v Chebu a Karlových Varech, kde je aktuálně 7 stupňů a centrum Prahy to hlásí teplotu na 13 stupních. Nás čeká ale teplý a taky slunečný den. Bude jasno až polojasno.
10: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů, v tisíce metrech na horách naměříme kolem 21. Pomane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů, nejčastěji mezi 2 a 5 metry za sekundu.
9: To je tedy předpověď pro dnešní den podle meteorologa Filipa Smoly. Zítřek bude jasný až polojasný, ale odpoledne už se to trošku promění, protože se vyskytnou přehánky a na západě a severozápadě republiky na večer i bouřky a nedělní maxima 27 až 32 stupně Celsia. Teď už je tu Vojtěch Bydrman, dobré ráno.
6: A máme ještě jednu informaci, žalobkyně Petra Lastovecká, kterou její nadřízení vyřadili z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze pro podjatost, reagovala na výzvu vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Ten ji dopisem žádal, aby se vyjádřila k několika údajným pochybením, kterých se měla dopustit při svém dubnovém rozhovoru pro i rozhlas. No a reakci Petry Lastovecké najdete právě na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o prázdninách.

0: Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města schválili ukončení bezplatné výpůjčky v Národním muzeu, které tam výstavy dvou skladatelů má. Důvodem jsou plánované opravy budov. Není tak jasné, jestli a kdy se Muzeum Bedřicha Smetany nebo Muzeum Antonína Dvořáka do svých objektů zase vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus.
1: Uvádí současná ředitelka Muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost.
1: Budova na Novotného Lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici Ke Karlovu, kde je Muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu vás teď pozveme na Lovers Market, největší pop-up výběrových second-handů v Česku. Dnes ho najdete v prostoru vnitrobloku v pražských Holešovicích. Na jednom místě jsou výběrové second-handy, české a slovenské značky s udržitelným přesahem i designéři, kteří pracují s recyklovanými materiály. Těšte se taky na DJ, skvělé jídlo a pití. Dnes je sobota, 25. července.

0: Day 5:15. Počasí.
1: Většinou kolem 10 stupňů Celsia se dnes po ránu drží teploty v České republice. Desítku na teploměru vidíte třeba v Plzni. Sněžka tam má oblohu polojasnou, tam je teplota na 7 stupních Celsia. Brno hlásí skoro jasno a teplotu taky kolem 10. A předpověď říká, že bude slunečno a navíc teplo. Odpolední teploty vystoupí ke 24 až 29 stupňům. Na horách se má hodnota držet na 21 stupních Celsia a foukat by měl jenom slabý proměnlivý vítr.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Tajemná atmosféra, světelné instalace nebo výhled na osvětlený zámek. I letos to nabízí noční prohlídky chrámu nalezení svatého kříže v Litomyšli. Městská organizace Zámecké návrší je pořádá každý pátek a sobotu až do konce letních prázdnin.
1: Tak dobrý večer, vítám vás na prohlídce v piaristickém kostele tady u nás v Litomyšli.
2: Za mě prohlídka byla zajímavá, hlavně vidět kostel v noci bez lidí a i v nějakém jako zázemí, kam se člověk normálně jako při denní prohlídce kostela nedostane, takže za mě to bylo zajímavý.
3: Pochvaluje si pan Zdeněk, kterému se líbilo hlavně netradiční točité schodiště vedoucí na vyhlídku. Prohlídka začíná vždy v 9 hodin večer povídáním o historii kostela a jeho vývoji až po současnost.
1: V roce 1714 započala
3: Než výklad skončí, venku se postupně setmí a to je účel, říká průvodkyně Petra Kalinová.
4: Uvítáme návštěvníky tím, že jim dopřejeme, aby si výklad vyslechli v lavicích, když už venkovní atmosféra je taková, že vyhovuje tomu, abychom udělali tu naši světelnou show, tak rozsvítíme dvě světelné sakrální instalace.
3: A těmi jsou světelný kříž, který protíná obě lodě kostela a také nasvícený oltář. Při výkladu i prohlídce chrámu se lidé seznámí s jeho historickými i moderními prvky. To ocenila třeba paní Jiřina.
5: Mně se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jako mnohobarevný, jako jak historie, tak oltáře, tak vlastně vývoj po té rekonstrukci, co všechno se tady změnilo, přidalo. A pak jsme toho viděli strašně moc, že bych tady byla ještě další hodinu nahoře na těch oratořích a tak.
3: Prohlídka končí promítáním na stropě kostela. Projekce s názvem Metropolia je mozaikou záběrů z Prahy a ze Šanghaje. Kapacita nočních prohlídek je asi 40 osob. Lidé by si měli rezervovat místa předem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
1: O řidičský průkaz letos kvůli bodům přišlo 35 tisíc lidí, je to méně než loni. Spojené státy hlásí rekordní počet případů spalniček, před lety přitom nemoci vymítili. Češi mají na mistrovství světa ve vodním slalomu už 6 medailí a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy.
3: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
4: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
3: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
5: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení Živlu 4.
1: Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
6: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé 2 roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začínají tradiční africké dny. Do 2. srpna nabídnou například setkání s africkými umělci, popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
7: Africké dny v Safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy.
8: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. O 2,5 sekundy porazila druhou Andořanku Doryovou. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře. Svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
9: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážu skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
8: Česká výprava už ve Spojených státech pozbírala 6 medailí. Bronzem přispěl do sbírky 21-letý debitant Lukáš Kratochvíl. O poslední medaile se pojede dnes v kajak krosu a 4 zápasy odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Od 17 hodin vyzvou Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Baník Ostrava se utká se Zlínem. Večer vstoupí i do nového ročníku šance ligy i nováček Zbrojovka Brno, která nastoupí proti pražské Spartě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda na silnici 19 na Pelhřimovsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice je na vozovce sražená lesní zvěř. Pozorně projíždějte mezi sjezdy na Unčovice a Litovel zhruba kilometr 249. Na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova na výjezdu z Číškova havaroval autobus. Nehoda blokuje zatím jeden pruh. Může se to změnit.
11: Autobus je mimo vozovku, je v louce, je v poli. Brzo ho budou vyprošťovat, to místo je relativně úzký, buď tam bude celková uzavírka, nebo minimálně uzavírka v jednom jízdním pruhu určitě.
10: A na Jablonecku je teď neprůjezdná silnice nižší třídy ze Železného Brodu do Horské Kamenice. Kousek za Malou Horkou spadl na cestu strom a na místě už zasahují hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál. Je s vámi Vojtěch Bitterman.
0: Zámek Slatiňany na Chrudimsku vás dnes zve na výjimečný večer plný tajemné atmosféry a romantiky, kdy se jeho interiéry i okolí rozáří světlem lustrů, lamp a zahradního osvětlení. V rámci zámecké noci si můžete až do 23 hodin prohlédnout komnaty zámku vlastním tempem bez průvodce. Zavítáte na balkóny, projdete se zámeckou zahradou kolem jezírka a přístaviště, navštívíte dětské hospodářství i zámeckou kuchyni. A pro malé návštěvníky jsou ve Slatiňanech v zámecké zahradě poschovávané domečky skřítků. Tak snad je najdete a pohodovou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Vojtěch Bitterman.

0: Česku je pořád zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6 tisíc členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Hele, mám tady jízdenky s hnízdenkou.
1: Krásná práce, krásná.
3: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
4: Troje halenky a svetry.
2: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam
4: spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo.
3: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
2: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
5: Já mám tady vnučku Ninku.
3: Kolik vás bude?
2: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
3: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
2: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry, třeba městečko Palermo.
5: A nazdar Bliku a nazdar Tiku.
2: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
5: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí, jo. A jak jsme jednou v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom to hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
3: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6 hodin a 15 minut. Přehled zpráv a Jana Utendorfská.
1: Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři s novináři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. A mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky, dělníci tam upravují trať. Cestující musí využít městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah.
2: Počasí.
3: Byla tu řeč o Holešově ve Zlínském kraji, tak nad městem je projasněné nebe a teplota v Holešově právě teď kolem 9 stupňů Celsia. Centrum Prahy hlásí 13 stupňů, když se podíváme do Telče na Vysočinu, tam je teplota na 10 stupních Celsia, v Plzni stejně tak a Churáňov na Šumavě má právě teď teplotu kolem 11. A bude jasno až polojasno a taky teplo odpoledne 24 až 29 stupňů, na horách to má být kolem 21 a foukat bude jenom slabý proměnlivý vítr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Jak už jsme před chvílí na Radiožurnálu naznačili, na zámku v Holešově ještě dnes pokračuje festival židovské kultury Hamakom. Vystoupí například brněnské Nishmak Lezmer Trio a na programu je třeba i divadelní představení Můj golem. Můžete se taky naučit základy židovských tanců a když to

0: Dnes do Holešova na Zlínsku nestihnete, část festivalu pokračuje až do konce července. A to výstavou Uloupené umění, která přibližuje způsoby zabavování majetku, hlavně Židům, za druhé světové války.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostává do toho říšského majetku, se lišily.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavalo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek, museli žádat o to vývozní povolení. A samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život. Ty předměty jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali.
1: Z Holešova pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 6:30. Jana Utendorská připravila zprávy.
2: Španělský premiér Pedro Sánchez dnes zamíří do středního Španělska, kde hasiči bojují s velkým lesním požárem. Podle deníku El Mundo tam oheň spálil přes 20 000 hektarů. Úřady proto evakuovali přes 30 000 lidí a dalších 20 000 naopak musí zůstat ve svých domovech. Uvedlo to španělské ministerstvo vnitra. Tamní vláda taky vůbec poprvé vyhlásila celostátní stav nouze kvůli lesním požárům. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, potvrdil to Bílý dům. Zúčastní se i obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Zastánce Izraele a také Ukrajiny senátor Graham zemřel před necelými 2 týdny. Pohřeb bude mít ve středu v domovské Jižní Karolíně. Policie v Brně mimořádně dohlédne na fotbalové fanoušky u stadionu Na Srbské. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje, aby fanoušci na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. A v zámeckém parku v Pacově na Pelhřimovsku je dnes k vidění na 250 veteránů a amerických vozů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na charitativní účely. Ve 13 hodin odstartuje spanilá jízda dlouhá téměř 28 kilometrů. Sport. Cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. V předposlední den závodu ujedou trasu dlouhou 171 km a absolvují 4 náročná stoupání. První místo v celkovém pořadí drží Slovenec Tadej Pogačar, který má náskok na druhého Belgičana Evenpoola přes 7 minut a míří za obhajobou titulu. A tenistky Krejčíková s Valentovou budou hrát o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u 9 křížů a nehoda u Pelhřimova. Dálnice v sobotu po ránu bez kolon, teď bez nahlášených nehod. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí osobní auto. 172. kilometr na krajnici označené posádka je za svodidly mimo dálnici. Na D1 z Prahy do Brna opravovali 2 nákladní auta. Auta odjela, zůstalo tam značení šipka a taky kužely. Jsou za sjezdem na Trhový Štěpánov 58. kilometru a za sjezdem na Koberovice 77. kilometru. Vždy na krajnici. A na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova za Číškovem hlásil náš zpravodaj nehodu autobusu. Byl mimo vozovku v poli. Čekejte omezený průvod. Jest, ale kolony se v místě teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Většinou slunečné máme dnešní ráno v České republice, i když Karlovy Vary teď hlásí té oblačnosti malinko víc, tam je oblačno, teplota ve městě 8 stupňů Celsia. Podstatně tepleje je konkrétně na stanici Přimda na Tachovsku, kde je už 14 stupňů. Taky Ústí nad Labem a centrum Prahy teď mají teplotu na 13 stupních Celsia, 12, potom stanice Svratouch, Náměště nad Oslavou a nebo Dukovany. Na 10 stupních se teplota dnes po ránu drží v Ostravě, Brno má 11 a Lysá hora v Beskydech právě teď 8 stupňů. To je tedy aktuální situace a předpověď, ta je velmi jednoduchá. Bude slunečno a taky teplo.
6: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. Pomane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů, nejčastěji mezi 2 a 5 metry za sekundu.
5: A zítra podle meteorologa Filipa Smoly bude taky slunečno. Čekáme jasnou nebo polojasnou neděli, jenom ojediněle se vyskytnou na jihozápadě přeháňky. Během dne potom budeme muset počítat s přeháňkami už místy i na ostatním území a nejpravděpodobněji se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty budou v neděli mezi 27 a 32 stupni Celsia. Začátek příštího týdne, tedy pondělí, to bude zase malinko chladnější, ale už od úterý by se mělo počasí opět zlepšovat a oblačnosti bude ubývat. Teploty porostou, no a ve druhé polovině příštího týdne můžou znovu vystoupat až ke 32 stupňům Celsia. Tolik zprávy, teď je tady opět Vojtěch Bydrman, hezké ráno.
1: A ještě něco pro milovníky vláčků. Průmyslové muzeum Mladějov zve na výletní jízdy. Během dne odjíždějí výletní vlaky z Mladějova na Moravě celkem třikrát, a to na Novou Ves u Kunčiny nebo až do konečné stanice Hřebeč Doly. Tam si můžete prohlédnout konkrétní vzpomínky na místní hornickou činnost, tedy portál dolu Hugo Karel na Nové Vsi nebo areál bývalého důlního komplexu na Hřebči. A přímo v Mladějově si nenechte ujít prohlídky vnitřních expozic muzea. Přejeme vám krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na Radiožurnálu se teď budeme věnovat jedné vzácné genetické poruše, albinismu. Většina z nás si ho spojí hlavně s velmi světlými vlasy a kůží. Albinismus ale může i za problémy se zrakem. Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína žije v Česku 600 lidí s albinismem.
1: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
2: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
1: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdraví člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
2: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Vysvětluje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol v Praze Milan Odehnal.
3: Ten pigment, když chybí hlavně na té sítnici, tak jsou tam takové různé úseky, kde se špatně ty zrakové signály přenáší dál do mozku.
2: I když oční vadu u lidí s albinismem nelze úplně vyléčit, existují speciální brýle nebo kontaktní čočky, které můžou problémy alespoň částečně zmírnit. S ochranou kůže zase může pomoci speciální oblečení, které pohlcuje UV záření. Pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Spiridon Galpakiotis.
4: Poslední 2-3 roky už se objevily znovu na trhu i ty krémy s ochranným faktorem 100, které jsou i registrovány jako zdravotnické prostředky. Proto doporučujeme na ty místa, které jsou trvále exponovány ultrafialovým zářením, aby používali jakoby ten nejvyšší faktor.
2: Náklady na speciální pomůcky jsou ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají 1000 korun ročně a zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
5: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
2: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Michaela Bacílková.

0: Na Radiožurnálu k tenisu jejich souboj byl možná jedním z předčasných vrcholů Live Sport Prague Open. Tereza Valentová ve čtvrtfinále porazila ve třech setech úřadující šampionku Marii Bouskovou. Atraktivní utkání sledovalo na štvanici víc než 4000 fanoušků.
1: Pro souboj Bouskové s Valentovou totiž pořadatelé otevřeli i horní prstenec štvanického centerkurtu a na atmosféře to bylo znát.
2: Tereza!
3: Já miluji hrát před těma fanouškama, když to jsou prostě čeští fanoušci, tak je to pro mě strašná posta, že před něma můžu hrát a jo, jsem jim strašně vděčná, že takhle chodí, že takhle vytváří fakt skvělou atmosféru. Myslím si, že jako čeští fanoušci jsou jedni z nejlepších na světě, takže mám je strašně ráda a doufám, že přijdou zas.
1: Vyprávila po utkání Tereza Valentová, která si ve třetím setu musela vzít takzvaný medical timeout, tedy čas na ošetření.
3: Vůbec nevím, co to je, ale myslím si, že to nebude nic vážného, jenom prostě jsem tam sklouzla a doklouzla jsem se tam nějak do backendu a skřípla jsem nějak záda, takže pak jsem se nemohla předklonit a jenom ta fyza mi pak dala nějaký ty prášky, takže ty pak zabrali postupem času, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla a uděláme všechno pro to s tím, aby byla ready. Myslím si, že budu.
1: Říkala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Tereza Valentová, která se po proměnění matchballu okamžitě skácela na zem a poražená Marie Bousková k ní velmi rychle doběhla.
3: No tak samozřejmě, že jí gratuluji, jestli má v pohodě záda, takže tak. Zasloužila si to a samozřejmě Darku mám ráda, takže proto to obětí. Jo, ona je zlatá, já ji mám strašně ráda, to je prostě Maruška a že ona se mě jenom ptala, jestli můžu chodit, tak jsem jí řekla, jo, že jsou tvá, že to mám jenom skříplý a ona, že tak, až se nám jako dokupí, to, že super, nic se mezi náma snad nemění a pokračuje to dál, jsem ráda, že ta výhra konečně padla na moji stranu.
4: Žádný vtípek od Marie Bouskové, něco a láká je Muchová, že jste ex kamarádky, to nepadlo.
3: Ne, ale to před tím zápasem tam samozřejmě nějaký pošťuchovačky byly, jakože s trenérama, takže to je sranda a jo, baví nás to prostě ten tenis a hrajeme to proto, takže samozřejmě jsme kamarádky, ale na tom kurtu furt jsme prostě kamarádky, ale už jako zároveň ne, takže...
4: Na chvíli ne.
1: Navázala na Marii Bouskovou Tereza Valentová, která bude dnes bojovat o postup do finále s Ukrajinkou Snigurovou. A na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos, stejně jako s utkání Barbory Krejčíkové s Rakušankou Tagerovou. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: 6.45, tady je Radiožurnál. A taky zprávy Jany Utendorské.
5: Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. A ředitelství silnic a dálnic pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Zájemci se můžou po dálnici projet na kole, na bruslích nebo na koloběžce, nebo si prohlédnout silniční a stavební techniku. Úsek se má otevřít 24. srpna.
6: Počasí.
7: Slunečno a teplo. Takhle můžeme definovat dnešní den. Bude jasné až polojasné nebe a teploty mezi 24 a 29 stupni Celsia. Na horách by mělo být kolem 21. A ještě rychlý pohled na neděli. I ta bude slunečná, můžou se ale objevit ojedinělé přehánky. Nejpravděpodobnější jsou zítra odpoledne i bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Majitelům chata penzionu v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší, a tak spousta lidí pobyt i výlet odložila. V kempech a hotelech proto zůstává víc volných míst, než na konci července obvykle bývá. Prázdnější je to i v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Já vidím, že svišti v pohybu tady balistany.
2: Když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje.
1: Vedoucí tábora svišťů v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Já myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou. Víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten je takové slabší.
1: Hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmády tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí, a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevíde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Pláž na Koupališti v nové roli dnes ožije festivalem Rock in Roll, kde je od 15 hodin připravený hudební program i zábava pro děti. Na pódiu se představí například Xindl X, Bára Zemanová, punková legenda Ečka nebo písničkář Pokáč. A toho pro vás teď máme i ve víkendovém radiožurnálu. 6.57, dobré ráno.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě jednou.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utenderská připravila zprávy.
2: Desítky tisíc lidí vyhnali z domovů lesní požáry ve Francii a Španělsku. Šéf sněmovny Okamura jednal v Číně o zrušení víz. Český vodní slalom má po 15 letech mistryni světa mezi kanoistkami. V americké Oklahomě získala zlato Tereza Kneblová. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Požáry ve Francii a Španělsku neodrazují Čechy od cestování. Vyhledávač letenek Kivikom nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo Zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Zájem o Středomoří potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
4: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci a že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
5: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
2: A k možnému zrušení víz do Číny přidáme další podrobnosti. Poslouchejte po 7:15. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni, zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl. Třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje v souvislosti s živly zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. O třetinu méně než loni, říká mluvčí Jan Marek.
6: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
0: Sport. Český vodní slalom má po 15 letech mistryni světa v kategorii kanoistek. V americké Oklahomě získala zlato Tereza Kneblová, kterou k titulu dovedl trenér Lukáš Kubričan.
7: Je to neskutečné, já jsem věřil Terce, když postoupila z posledního místa do finále, že pojede s klidnou hlavou a nebude jí to stresovat, to se taky ukázalo. Terka je neskutečný dříč a sportu obetuje všechno a to zúročila.
0: První medaili na šampionátu dospělých vybojoval i bronzový Lukáš Kratochvíl. Mistrovství světa uzavřou dnešní závody v kajak krosu. A 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník fotbalové šance ligy. V 17 hodin mají výkop duely Teplice Bohemians, Blzeň Liberec a Zlín Baník Ostrava. Ve 20 hodin pak začne duel brněnské zbrojovky s pražskou Spartou. Všechna utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a uzavírka v Ústí nad Labem. Dálnice aktuálně bez kolon, hustší provoz je na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 u sjezdu na D5 do Plzně. Mezi kilometry 22,5 až 21 je zavřený Orščeliška, zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím stojí dodávka. Zřejmě je to odtahovka 150 km v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži před chvílí odklidili porouchané osobní auto. Na 172. kilometru zůstalo už jen značení. A připomínáme neprůjezdný hlavní tah v Ústí nad Labem na trase Lovosice-Děčín. Zavřená bude do neděle přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město a po dálnici D8. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Sobota bude slunečná, čekejte jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Takové byly zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Biderman.
8: A ještě vás pozveme na slavnosti česneku na zámek Buchlovice. Tahle akce pro celou rodinu nabídne jak prodej kvalitního česneku, tak i spoustu zábavy ve formě her a soutěží, přednášek, hudby a samozřejmě taky česnekového občerstvení. V Buchlovicích ochutnáte česnekové speciality, ale taky se třeba můžete zúčastnit soutěže v plivání česneku. Tak dnes zkusme být k milovníkům česneku aspoň trochu tolerantní.
3: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Biderman.

0: Ptáte se na nejčastější přestupky, za které policisté v prvním pololetí letošního roku dávali trestné body. Byla to rychlá jízda, používání telefonu za volantem a řízení bez zapnutého pásu. Přibližně 35 tisíc řidičů dosáhlo maximálních 12 bodů a řidičský průkaz muselo odevzdat. Podrobnosti k tomu zjistila Anna Millerová z naší domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nejvyšší postih za jeden přestupek je 6 trestných bodů, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
2: To se týká například řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, zakázaného předjíždění, nezastavení na pokyn policisty anebo výrazného překročení rychlosti.
1: Po takzvaném vybodování řidič přijde o oprávnění, tedy průkaz, nejméně na rok. Podmínky jeho vrácení se liší podle konkrétního případu. Úřad nebo soud může některým řidičům nařídit i povinné návštěvy psychologa. A podle Centra dopravního výzkumu víc než 3/4 řidičů po absolvování těchto terapií už stejné chyby neopakují. Vyplývá to ze studie, která sledovala tisícovku řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024.
0: A jak jsou na tom řidiči v Česku s trestnými body?
1: Tak počet vybodovaných řidičů dlouhodobě klesá. Za první pololetí letošního roku jich bylo mezoročně asi o 2,5 tisíce míň. Připomenu, že celkově se vybodovalo 35 tisíc řidičů a podle ministerstva dopravy za ten pokles může více vlivu. Přičítají to třeba předloňské úpravě bodového systému, která zpřísnila postihy za některé přestupky, ale taky preventivním akcím policie nebo častějšímu měření rychlosti. Dodám, že pokud byste si chtěli ověřit stav svých bodů, tak to můžete udělat v kartě řidiče na online portálu dopravy.
0: A nebo jezděte vlakem a nic takového nebudete muset řešit. Uzavíráme tenhle vstup s Annou Millerovou z naší domácí redakce. Naslyšenou.
1: Přesně tak, díky, naslyšenou.

0: 7 hodin 13 minut a do vysílání se s mimořádnými zprávami ze silnic hlásí Milan Glista.
1: Dobré ráno, nebezpečná situace na D7 u Chomutova ve směru z Prahy. Je tam hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Zhruba kilometry 70 až 78, ještě jednou. D7 u Chomutova z Prahy, auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v 5:30.

0: operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie pomáhá zavádět zemní komorové drenáže. Podle mluvčí Ivy Novákové je zařízení první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali.
1: Počasí.
2: Nad Českou republikou je dnes po ránu projasněné nebe, většinou máme jasno nebo polojasno a odpoledne to takhle taky zůstane. Nejvyšší teploty budou mezi 24 a 29 stupni Celsia, příjemná teplota kolem 21 nás čeká i na horách a k tomu má foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Rychlý pohled na zítřek, zítra jasno až polojasno, můžou se ale už vyskytovat přeháníky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší nedělní teploty přesáhnou tropickou třicítku, má být až 32 stupňů.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Češi by se už brzy mohli přidat k turistům z téměř celé Evropské unie, kteří můžou vyrazit do Číny bez vyřizování víz. Tuhle povinnost mají ze 27 jen Česko a Litva. Členové české sněmovní delegace otevřeli možnost zrušení víz při návštěvě Číny. V Pekingu a Šangaji jednali taky o posílení přímých leteckých spojení.
1: Na velké čínské zdi nedaleko Pekingu se mezi asijskými turisty proplétají lidé z celého světa. Slyšet je angličtina, ruština nebo třeba španělština. Poprvé jeden z nových divů světa navštívila Julia z Ruska.
2: Je to místo plné historie. Cestujeme jen 2 týdny.
1: Nebo Američan Joseph.
3: Tak jsme se sem chtěli podívat.

0: dívat. Nakonec je to jeden z divů světa. Myslím, že když řekne Čína, tohle místo je pro většinu lidí to první, co si vybaví. Možná spolu s terakotovou armádou.
1: K turistům z celého světa by se snadněji mohli přidat i ti čeští. O zrušení vízové povinnosti jednal v Číně při své oficiální návštěvě i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Diplomati a podobně, že to rozpracují všechny ty kroky.
1: Pomoci by mohlo i více přímých leteckých linek mezi oběma zeměmi, doplňuje ředitel kanceláře Czech Tourism v Číně Lukáš Pokorný.
3: Ty cíle zůstávají takové ty hlavní. Tím prvním samozřejmě Praha, ta je následovaná Českým Krumlovem.
1: Předseda sněmovny chce také do Česka dostat výstavu terakotové armády. To je podle Okamury teď reálnější, než aby Česku Čína zapůjčila pandu velkou. O tom se mluvilo hlavně v době, kdy Čínu navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman.
4: Panda má svoje nároky, kdežto vojáci z terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv.
1: Kromě terakotové armády chce Okamura dostat do Česka i více čínských turistů. Podle Lukáše Pokorného je výhodné i propojení více destinací ve střední Evropě.
3: Nyní plánujeme například kombinaci pouze Česká republika, Rakousko.
1: Do Česka teď míří kolem 200 tisíc čínských turistů ročně. Před pandemií koronaviru to bylo 3x tolik. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Švédské duo Roxette vystoupilo včera večer na festivalu Benátska. Pera Gessla už několik let doplňuje Lena Philipson, která nahradila zesnulou Marie Fredriksson. Roxette zahráli v libereckém areálu Veset své největší hity, ale třeba i Holku modrookou. 7 hodin a 26 minut, tady je Ideál, sobotní ranní radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Zprávy doplní Jana Utendorská.
7: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. To je asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Řidiči nejčastěji překročili maximální povolenou rychlost nebo při řízení používali telefon. Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymícena. Spalničky jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úmrtí. Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Důvodem je podle lékařů klesající proočkovanost. Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Pronájem modulární školy vyjde zhruba na 250 000 korun. A přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci vrátí v září.
0: Sport.
7: Tereza Kneblová vyhrála na mistrovství světa ve vodním slalomu závod kanoistek v americké Oklahomě, získala svou první individuální medaili z velké akce. Bronz navíc přidal mezi muži Lukáš Kratochvíl. A basketbalista LeBron James má v NBA nové angažmá. Po odchodu z Los Angeles Lakers bude hrát zámořskou ligu za Philadelphia. 41-letý hráč podepsal s klubem smlouvu na dva roky. James se čeká rekordní 24. sezóna v soutěži.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Možné nebezpečí na D7 u Chomutova a kolona na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova stále pozorně. Platí výstraha před autem, které jede na trase proti správnému směru jízdy. Teď, pokud už z dálnice nesjelo mezi Louny a Chomutovem kilometry 50 až 75. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Slavkov tvoří kolona. Kilometry 10 až 11, vepředu v omezení stojí autobus s policií. Autobus má zřejmě poruchu a blokuje pravý pruh jeden ze dvou. A hustší provoz je na pražském okruhu směr D1 u sjezdu na D5 do Plzně mezi kilometry 22,5 až 21 je od včerejška zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Pořád ještě je na horách docela chladno, 8 stupňů hlásí Pec pod Sněžkou, Lysá hora v Beskydech. Tam je oblačnosti trošku víc, obloha oblačná na teploměru na Lysé hoře 10 stupňů Celsia. Když se podíváme na Šumavu, má polojasno, na Churáňově aktuálně 13 stupňů. No jinak v nížinách už se teplota dostává pomalinku nahoru. Tachovsko, Přimda 15 stupňů Celsia, to je stejná hodnota, kterou vidíte taky v Košeticích. Centrum Prahy má teplotu stále na 13 stupních a 13, je právě teď taky v Brně. Nad Brnem je obloha oblačná, nakonec nás ale čeká slunečný den. Mělo by být jasno nebo polojasno.
10: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. Povane slabý proměnlivý, během nevětšinou mírný vítr z jižních směrů, nejčastěji mezi 2 a 5 metry za sekundu.
9: Říká meteorolog Filip Smola. Abychom měli víkend kompletní, tak ještě pohled na zítřejší den. Neděle bude jasná až polojasná. Počítejte s tím, že odpoledne se můžou taky na jeho západě vyskytnout ojedinělé přehánky. Přes den potom budou místy a můžou se objevit zítra taky bouřky. I teploty budou vyšší než dnes, 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už Vojtěch Bydrman, hezké ráno.
6: Skutečně ideální počasí na výlet historickým vláčkem na nejstarší elektrifikovanou trať z Tábora do Bechyně. Vyjedou historické lokomotivy Bobinka a Elinka. Letní nostalgické jízdy se konají každou sobotu celé prázdniny. Z Tábora odjíždí vlak v 9.35 a ve 13.35. Na zpáteční cestu z Bechyně se pak vydá v 11.25 a v 15.26. Tak vám přejeme klidnou sobotu i na koleje.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Druhá nejvyšší fotbalová soutěž v Česku už novou sezónu zahájila včera večer. Jediným týmem, který vyhrál o 2 góly a hned se tedy ujal vedení v tabulce, je pražská Dukla, která usiluje o okamžitý návrat do šance ligy. No a ta vykopává novou sezónu právě dnes. Mistrovský titul obhajuje pražská Slavia. Nejvyšší ambice ale mají taky v Plzni a v Praze na Letné. Dostaneme se k tomu teď s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Hezkou sobotu i ode mě. Sparta nastoupí v Brně na hřišti Zbrojovky, která se do nejvyšší soutěže vrací po 3 letech ve druhé lize. Hned úvodní utkání sezóny bude na brněnském stadionu vyprodané a to těší kouče Zbrojovky Martina Svědíka.
2: Já si vzpomínám, když jsem do Brna přišel, tak moje vlastně první takové přání, aby jsme přitáhli fanoušky do hlediště, aby tady chodilo víc lidí na ten fotbal, a přál jsem si, aby bylo vyprodáno. Máme první zápas vlastně v lize a bude vyprodáno. To znamená, že když to budeme hrát před plným stadionem, tak určitě je to pro nás i vodná energie vlastně do toho utkání.
1: Zápas Zbrojovka Brno Sparta Praha začne ve 20 hodin.
0: Ale 3 duely odstartují už v 17 hodin. Jaký soupeř čeká na úvod ligy na Plzeň?
1: Viktoria Plzeň začne soubojem se Slovanem Liberec, Zlín přivítá Baník Ostrava a Teplice budou hostit vršovické Bohemians. Severočeši v uplynulé sezóně pražského soupeře v obou utkáních porazili a nedostali ani gól. Nový kapitán Bohemians, záložník Aleš Čermák, popisuje, jak náročný duel to bude.
3: Čekám, že budou houževnatý, no, budou běhat, bojovat všechno. Myslím si, že i trenér tím ty kluky tam jako hodně nastavuje mysl na tohle sto. Prostě to jsou válečníci, takže určitě to nebude lehký utkání a jsem sám zvědavej, no.
1: Na závěr jen doplní, že všechny zápasy fotbalové šance ligy budeme celou sezónu vysílat živě na Radiožurnálu Sport a v přímém přenosu a bez přerušení je naladíte třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Slibuje Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Přímé vstupy ze všech zápasů šance ligy samozřejmě čekejte i tady na Radiožurnálu. Lukáši, zatím díky, těšíme se na odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Paříži se můžete projet metrem, tramvají, vlakem, ale i největší městskou lanovkou v Evropě. Otevřela se před půl rokem, má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, jako třeba na Eiffelovu věž.
1: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery, tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě Pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
2: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
1: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut. A z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná. A pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
3: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
1: Grégoire de Lasterie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
4: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší. S propojením na linku metra 15 nám přibydou cestující.
1: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
5: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
1: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Radiožurnály s vámi i ve 7:45. A zprávy přidá Jana Utendorská.
6: Nejvíc živelní škod v Česku letos způsobily déšť a krupobytí. Meziročně ale škod méně. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je o třetinu méně než loni. České podnikatelské pojišťovny počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl. A přístav polské Gdyni může nově odbavovat největší lodě na světě, informuje o tom polský rozhlas. Do přístavu včera připlula největší kontejnerová loď v jeho stoleté historii. MCC Venice má 399 metrů na délku, 54 metrů na šířku a vejde se na ní skoro 19 000 kontejnerů. Loď mohla do Gdyně připlout díky modernizaci přístavu v posledních letech.
7: Počasí.
8: Stále ještě kolem 10 stupňů se většinou drží teploty v České republice. Dnes po ránu 11 mají Doksany na Litoměřicku, Pardubice 12 stupňů Celsia, v Liberci je už kolem 14 stupňů, Pradět v Jeseníkách hlásí 7 a Ostrava polojasno a 11 stupňů. A předpověď říká, že bude slunečno a odpoledne i teplo. Čekáme jasné nebo polojasné nebe, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Kolem 200 000 lidí evakuovali záchranáři v jihozápadní Evropě kvůli ničivým požárům. Rychle se šíří ve Francii a ve Španělsku, kde v souvislosti s lesními požáry dál platí celostátní stav nouze. Na pomoc jednotlivým zemím vyslala Evropská unie stovky hasičů a posily k hašení ze vzduchu. Podrobnosti pozbíral Jiří Kordík z naší zahraniční redakce a teď je předávám posluchačům víkendového radiožurnálu. Jiří, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ty stále se šířící plameny nejvíce sužují jižní část Evropy, média i sociální sítě odsud zaplavují záběry rudého horizontu, který pokrývá neprostupný dým. Nejvážnější je soudit dle všech těch dosavadních opatření situace na francouzském západě, kde se hasičům nedaří zastavit požár hlavně v oblasti u poloostrova a Cap Ferret. V departmánu Gironde podle tamních úřadů oheň zničil desítky domů, dohromady pak s regionem Land, tak třeba podle dat stanice BBC muselo své domovy opustit bezmála 200 000 lidí. Oheň tam podle odhadů na jeho západě Francie zasáhl už víc než 30 000 hektarů a podle francouzského premiéra Sebastiana Lecornyho vláda kromě stovek hasičů nasadila taky v oblasti ještě 500 vojáků. O víkendu by měly dorazit další, celkově jich má být až 1000.
0: Jiří, jak přesně pomáhají s požáry ve Francii čeští hasiči?
1: Díky mechanismu Evropské unie, který aktivovala Paříž včera večer, ještě přiletěl na západ Francie vrtulník Black Hawk s českou posádkou. Přistál v 6 večer, je speciálně upravený pro hašení ve složitém terénu a na místě pomáhají taky letadla z Chorvatska nebo z Portugalska.
0: Toliko o požárech ve Francii, ještě k situaci ve Španělsku, kde jsou taky rozsáhlé požáry a i tam platí stav nouze.
1: Tam se oheň šíří na západ od hlavního města Madridu. Podle vlády je to jeden z největších požárů v historii země. On zasáhl přes 60 000 lidí, části z nich úřady nařídily evakuaci, části naopak, aby domovy neopouštěly. Dva požáry se tam spojily v jeden a hašení zhoršuje taky to, že teploty se tam mají v dalších dnech ještě blížit ke 40 stupňům Celsia.
0: Jih a západ Evropy tedy dál sužují rozsáhlé lesní požáry. Bojovat s nimi pomáhají i čeští hasiči, jak jste teď slyšeli od redaktora Jiřího Kordíka. Díky, naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Odložte v labirintáriu zámku Loučeň na Nymbursku své boty a s nimi i stud. Vyzkoušejte nový životní styl a jinou formu zdravého pohybu, turistiku na boso. V pravé poledne se můžete vydat na boso a poslepu pískovcovým labirintem. Odpoledne čekejte taky přednášku o chození na boso, bosou prohlídku zámku Loučeň s matovým překvapením a v 17 hodin taky chůzi ve Žhavém uhlí a kuličkové hřiště. Přejeme vám všem krásnou sobotu. A dobré ráno, je 8 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Ukrajina očekává další masivní ruský útok. Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve vodním slalomu. Kratochvíl získal mezi muži bronz. Pozor na omezení na dálnici D5 z Plzně do Prahy mezi kilometry 16,5 a 15. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
3: My známe od rozvědok.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Španělský premiér Pedro Sánchez dnes zamíří do středního Španělska, kde hasiči bojují s velkým lesním požárem. Podle deníku El Mundo tam oheň spálil přes 20 000 hektarů. Úřady proto evakuovaly přes 30 000 lidí a dalších 20 000 naopak musí zůstat ve svých domovech. Uvedlo to španělské ministerstvo vnitra. Tamní vláda taky vůbec poprvé vyhlásila celostátní stav nouze kvůli lesním požárům. Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Pět povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
1: Letní filmová škola v Uherském Hradišti ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
6: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
1: Výroční cenu letos obdrží celkem čtyři osobnosti. Vedle Lábuse ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu.
7: Sport. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu už 6 medailí. Mezi kanoistkami zvítězila v americké Oklahomě Tereza Kneblová. Bronz mezi muži vybojoval Lukáš Kratochvíl. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
8: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
7: A v předposlední den Tour de France dnes čeká cyklisty královská 171 km dlouhá etapa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 u Berouna a také na D35 u Olomouce. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Beroun centrum. Mezi 16.5. a 15. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na D35 mezi Lipníkem nad Bečvou a Mohelnicí počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Olomouce. Mezi sjezdy na Brno a Tovačov pracují na údržbě mostů na 268. kilometru. V obou směrech mají zavřený vždy levý pruh, výrazněji se ale nezdržíte. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice-Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to objet přes město nebo po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, čekejte jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bydrman.
0: V Bohuticích na Znojemsku dnes pořádají letní Meruňkovou noc. Ta připomíná, že bohutická Meruňka je samostatná, oficiálně registrovaná odrůda. Na programu akce jsou například soutěž o nejlepší meruňkovou marmeládu nebo ochutnávka nejlepší meruňkovice. Začátek je v 15 hodin v zámeckém areálu Obůrka. Tak krásnou sobotu.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: Řekové, Italové a Španělé zaznamenali od roku 2019 významný nárůst cen nájmů. Příčinou přitom nejsou jen ceny energií nebo stavebního materiálu, ale taky turistický ruch. Vyplývá to ze studie nadace New Economics, která zkoumala souvislost mezi objemem letecké přepravy po Evropě a cenami nájmů. Víc k tomu zjistila naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde jsou tedy dopady cestovního ruchu na ceny nájmů nejvýraznější?
1: Úplně největší dopady na ceny nájmů má turismus v Řecku. Od roku 2019 tam jen turistický ruch zvýšil průměrné roční nájemné domácnosti o skoro 350 eur, tedy v přepočtu skoro o 9 tisíc korun. Významné dopady má turismus také na nájmy ve Španělsku a dál také v Portugalsku a Itálii, i když tam jsou ty dopady tedy už nižší. Ty částky, o kterých já mluvím, tak to jsou celostátní průměry, takže v konkrétních turistických centrech a na ostrovech může být ten dopad ještě výrazně vyšší. Autoři také konstatují, že ve srovnání s Řeckem ty dopady ve Španělsku nejsou tak vysoké, a to díky rozsáhlé regulaci nájemného v zemi. No a v Itálii zase roli hraje velká nabídka nájemních bytů.
0: Zdeňko, z čeho přesně ta studie vychází?
1: Autoři srovnávají 12 evropských zemí, přičemž propojili údaje Eurostatu o vývoji cen nájmů a cen nemovitostí s počtem právě zahraničních cestujících, kteří do těch jednotlivých zemí přilétají letadlem. Cestují sledují přitom období od roku 2019 dosud.
0: A jaké jsou prognózy ohledně cestovního ruchu do budoucna?
1: Autoři odhadují, že letecká doprava v Evropě vzroste do roku 2031 o dalších 10%. Nejrychlejší růst turismu očekávají opět v Řecku, ale také v Portugalsku a Španělsku, kde má počet přijíždějících turistů vzrůst o 12 až 13%. Jedním ze závěrů této studie tak je, že turistický průmysl sice pumpuje do ekonomik evropských zemí miliony eur ročně, ale pro místní lidi mimo tento biznis může naopak přinášet nevýhody nejen z hlediska přelidnění a znečištění, ale také právě z hlediska rostoucích životních nákladů.
0: Uzavírá Zdeňka Trachtová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál, čtvrt na devět. Tady jsou zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, potvrdil to Bílý dům. Zúčastní se i obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama. Informovalo tomu řad izraelského premiéra. Zastánce Izraela a také Ukrajiny senátor Graham zemřel před necelými 2 týdny. A policie v Brně mimořádně dohlédne na fotbalové fanoušku

0: jasno až polojasno, ráno a dopoledne na jihu a jihozápadě ojediněle s přeháňkami, během dne potom čekáme přeháňky místy a zítra se můžou pravděpodobně objevit i bouřky. A bude to taky proto, že teploty budou zítra vysoké, dostanou se přes tropickou třicítku, většinou mezi 27 a 32 stupni Celsia.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8 hodin a 19 minut ve víkendovém radiožurnálu. Teď ke sportu. Nikdo nemá na letošním mistrovství světa ve vodním slalomu víc medailí než Češi. Teď už jich je 6. Ty poslední přidali na šampionátu v americké Oklahomě kanoisti. Bronz vybojoval Lukáš Kratochvíl a zlato Tereza Kneblová.
1: Ty jsi mistr!
2: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážu skládat smysluplný věty, ale jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani.
3: Nebreč, směj se.
4: Terka je nejlepší.
5: Teďka vlastně můžeme slyšet tady tleskání a všichni jsou nadšení. Jsem za ní nesmírně rád a jsem hrozně pyšnej.
6: Říkal na adresu nové mistryně světa Terezy Kneblové Lukáš Kratochvíl.
5: Pocházíme ze stejného těsta a trénovali jsme spolu odmala, takže já jsem extrémně nadšenej za ní.
6: Oba vyrůstali v Olomouci a oba k vodě přivedli tátové. Robert Knebl je dodnes šéftrenérem české reprezentace ve sjezdu na divoké vodě. Tereza od tohoto sportu před pár lety zběhla ke slalomu.
2: Snad mi to odpustí, ne? Naši mě strašně podporují a jsem ráda, že toho můžu být součástí tady toho sportu. Úplně od narození.
6: Jiří Kratochvíl je zase trenérskou legendou vodních slalomářů, kterých jako mládežnický kouč vychoval desítky. A podíl má pochopitelně i na senzačním bronzu syna Lukáše.
5: Určitě největší. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu. Což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že na mě určitě pyšnej.
7: Když otec bronzového medailisty z mistrovství světa Lukáše Kratochvíla Jiří vstoupil do síně

0: Slávy, České trenérské akademie, tak pak prozrazovalo svoje metody ze zimních soustředění. Spánek v lese, chůze po uhlících, anebo to mě zaujalo nejvíc, lámání šípů jamkou mezi klíčními kostmi. Tak nám to prosím vysvětlete.
1: Ano, takový kurz jsme, pár lidí z nás prošlo. Myslím, že nějaká ta mentální odolnost tam vznikla.
2: Tak už možná známe recept na medaile z mistrovství světa vodních slalomářů. Stejným kurzem jako bronzový kanoista Lukáš Kratochvíl totiž prošla i zlatá Tereza Knéblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.

Na Radiožurnálu doznívá Bon Jovi. Hned tři koncerty chystá teď o víkendu písničkář Xyndl X. Dnes odpoledne vystoupí na hradě Švihov, večer pak v nové roli a zítra večer se na Ondřeje Látka můžete přijít podívat do Unitického pivovaru kousek od Prahy. A kdyby vás ani to nenalákalo, teď pro vás Xyndla X máme taky ve víkendovém Radiožurnálu.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál, 8:30. Jana Utendorská a zprávy.
3: Česko znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce. Do akce se zapojí dnes. Úřady západoafrické Liberie zabavily bezmála 4 tuny kokainu určené pro Evropu. Hodnota zásilky přesahuje 6,5 miliardy korun. Uvedl to vysoký policejní představitel. Jedná se o jednu z největších zaznamenaných drogových razí v zemi. Pašeráci drog často využívají západoafrické země jako tranzitní bod při pašování kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. V Libereckém kraji výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatelé podle úřadu zřejmě svá stáda lépe chrání. Stát do konce června na náhradách vyplatil chovatelům necelý 500 000 korun. To je meziročně o 63% méně. A v zámeckém parku v Pacově na Pelhřimovsku je dnes k vidění na 250 veteránů a amerických vozů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na charitativní účely. Ve 13 hodin odstartuje spanilá jízda, dlouhá téměř 28 kilometrů.
0: Sport.
3: Dvě české tenistky čekají na pražském turnaji na štvanici semifinálové zápasy. Tereza Valentová bude odpoledne hrát s Ukrajinkou Snigurovou, Barbora Krejčíková pak nastoupí proti Rakušance Tagerové. A německá fotbalová reprezentace má nového trenéra. Po konci Juliana Nagelsmana, který rezignoval po vyřazení z mistrovství světa, převezme národní tým Jürgen Klopp. Bývalý kouč mohuče Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bezpečí na D35 u Olomouce a nehoda na D3 u Soběslavy. Na D35 z Lipníka nad Bečvou směrem do Mohelnice velmi opatrně za sjezdem na Tovačov. Na 274. kilometru máme hlášenou krabici a kus plechu v pravém pruhu. Na D3 z Českých Budějovic směrem do Tábora dejte pozor za sjezdem na Soběslav. Na 89. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Na místě už je policie, kolem se projíždí plynule. Na silnici 37 mezi Pardubicemi a Ždírcem nad Doubravou opatrně za Trhovou Kamenicí. Srazila se tam dvě osobní auta. A na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte se zdržením za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Předpověď počasí pro dnešní den je velmi jednoduchá. Bude jasno až polojasno. Čeká nás taky velmi teplý den.
6: Teploty vylezou mezi 24 a 29 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 21. Pomane slabý proměnný vítr, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů, nejčastěji mezi 2 a 5 metry za sekundu.
5: Podle meteorologa Filipa Smoly bude zítra jasno až polojasno. Počítejte ale s tím, že odpoledne bude oblačnosti víc, a to už čekáme taky místy přeháněky a s největší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nedělní maxima 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď je tady Vojtěch Bydrman. Hezké ráno.
2: No a přidám ještě jeden víkendový tip. Ve Včelné pod Boubínem na Prachaticku se dnes konají slavnosti medu. Od 13 hodin tam pořídíte výrobky z medu i včelího vosku a propolisu. Program ale nabídne taky letové ukázky dravých ptáků, divadelní představení, koncert dechové kapely Jihočeští rodáci nebo legendárních plavců. Přejeme vám pohodovou sobotu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Náhradní večeře korespondentů Bílého domu, kterou v dubnu přerušil pokus o atentát, se tentokrát odehrála bez střeleckých incidentů. Za to s hodinovým projevem amerického prezidenta plným urážek novinářů a politických oponentů. Na koho Donald Trump útočil a jak na něj sál reagoval, to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Toho času ale tady u nás ve vysílacím studiu radiožurnálu. Vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Připomeň tedy prosím, proč té minulé večeře sešlo a co je to vlastně za událost?
1: Večeře korespondentů Bílého domu, to je taková víc než stoletá tradice. Jednou ročně se sejdou novináři, kteří jakýmkoliv způsobem referují o prezidentovi, rozdávají se novinářské ceny, slaví se svoboda tisku a prezident, který je na ní pozvaný, tradičně vtipkuje teda hlavně na vlastní účet. Ta letošní se měla konat v dubnu, ale ta skončila po pár minutách, protože tam padly výstřely, tajná služba tehdy prezidenta, viceprezidenta, první dámu musela evakuovat. Jenom dodám, že ten útočník čelí obžalobě z pokusu o atentát, hrozí mu doživotí. No a náhradní večeře se právě konala včera v jiném hotelu s mnohem menším počtem hostů, ale pod daleko přísnějšími bezpečnostními opatřeními.
0: Ale těch rádoby vtípků Donalda Trumpa padlo nespočet, tak pojďme si některé připomenout, koho konkrétně si prezident vzal na mušku a co tedy zaznělo.
1: No tak on si vzal na mušku prakticky všechny v tom sále, hlavně ne sebe teda. Hned v úvodu zaútočil na novináře jakožto na největší skupinu lidí, která je postižená Trumpovým syndromem šílenství, tedy že paušálně nenávidí Donalda Trumpa. Moderátorce CNN Caitlin Collinsové, která tam získala cenu, tak si jí vzkázal, aby se víc usmívala, že má pěkné místo ve fake news. Její ocenění označil za falešné, protože prý bylo celé o něm. Bývalého moderátora Dona Lemona nazval nejhloupějším mužem v televizi. Kolegu oceněného reportéra Wall Street Journal zase označil za nezaměstnatelného. Došlo na Bruce Springsteena, na Joea Bidena. Vlastně ten sál na ty jeho vtipy úplně nereagoval a dá se říct, že vlastně vtipný, nebo že se zasmál tak jednomu z těch úvodních vtipů o svíčkové a to bylo vše.
0: No a obráceně, kdo si utahoval z Donalda Trumpa, protože připomeňme, že tahle večeře bývala oslavou svobody tisku, kdy se něco takového zkrátka smí.
1: Přesně tak a vlastně se na to obě ty strany těšily. Ta schopnost si udělat legraci sama za sebe i patří k nějakému určitému vztahu nebo investici do toho vztahu obou těch stran. Ale tentokrát si nedělal legraci z Donalda Trumpa nebo z prezidenta nikdo. Komik, který se podle té tradice toho prezidenta dobírá, už chyběl, protože asociace od toho upustila po loňském tlaku Bílého domu a místo něj vystoupil mentalista, to je člověk, který hádá různé věci a skutečně dokáže uhodnout třeba kolik měl v tu chvíli v kapse dolarů ministr spravedlnosti, takže jediný, kdo ten večer vtipkoval, byl prezident sám.
0: O večeři korespondentů Bílého domu jsme mluvili se zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky.
1: Pěkný den.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Tři čtvrtě na 9, posloucháte radiožurnál. A teď i zprávy s Janou Utendorfskou.
7: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura také pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy. A mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ode dneška nejezdí vlaky, dělníci tam upravují trať. Cestující musí využít městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení potrvá do pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Podrobnosti jsou na webu Českých drah.
0: Počasí.
8: Studené bylo dnešní ráno, hlavně v mrazových kotlinách na Šumavě, kde teplota místy klesla až k nule. Jinak nás čeká ale docela příjemná sobota. Měla by být jasná až polojasná a nejvyšší teploty budou mezi 24 a 29 stupni Celsia. Na horách se teplota udrží kolem 21 stupňů a přes den má taky foukat jenom slabý proměnlivý vítr.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Ještě před 20 lety se u písníku Hrádek nedaleko Pardubic dalo rozložit deku téměř kdekoliv. Dnes velkou část břehu využívají rybáři a karavanisté a postupně tak ubývá míst, kde se lidé můžou volně vykoupat. Pozemky kolem vody totiž patří soukromým vlastníkům, kteří je pronajímají. Veřejně přístupná zůstává pláž u silnice z Lázní Bohdaneč směrem na Hradec Králové a právě teď vás tam zavedeme v další epizodě našeho reportážního seriálu.
1: Ptáme třeba na těch stranách, jsou karavany a chatičky. Myslím si, že to tady bývalo dřív mnohem míň. Dalo se kdekoliv téměř vlíct do vody, teď už ne. No.
2: Se mnou je tady Petr, který se na písník přijel vykoupat se svými dětmi.
1: Jezdím sem takových 25 let možná. Každý rok. No. Vzhledem k tomu, že tady udělali žlutý čáry, takže se nemůže parkovat podél silnice, takže je tady dost těžký zaparkovat.
2: Je to takový živelný, zažila jsem si to.
1: Je to tak, no. Tady prostě já nevím, kolik je tady míst, třeba 20-30. Je to tady nejoblíbenější tady u toho bystra. Tady je takový nejlepší pozvolný vstup do té vody.
2: Písník Hrádek je v obci Stéblová na Pardubicku a já jsem tady s nezávislým starostou Vladimírem Exnerem.
3: Je to stále těžební prostor, není to úplně uzavřený, ale de facto koupání začalo s koncem těžby, což je tak přelom 80. 90. let, pokud si dobře vybavuju.
2: Za těch posledních 20-30 let se poměrně proměnilo, tak vnímáte to tak i vy?
3: Určitě vnímám. Vznikla tam vlastně nějakým způsobem rekreační plocha, kterou obsadili vlastně v dnešní době karavanisté, především rybáři. A tak to je určitě velká plocha, kde nedovolí nebo nepustí tam mezi sebe lidi, kteří se chtějí koupat. Nicméně z prostoru je tam stále dost, si myslím.
4: Támhle odsaď, tam jsou rybáři asi 5 míst, támhle jsou na turisti, no a tam zase jsou rybáři.
2: Štěpánka a její manžel se jezdí vykoupat na Hrádek od plného začátku.
4: Vlastně, když to ještě to bagrovali, když už jsme sem začali jezdit, jo.
2: Vy jste ukazovala přes Hrádek někam na druhý... Na druhý konec, tak tam jste tedy dřív jezdívali.
4: Dokud se smělo tam autem, že jo, pak tam dali závoru, zakázali to a by tam nemohli jezdit auta, no, takže jsme začali jezdit sem a říkám, je to i pohodlnější. A my na deku už nemůžeme, máme každý svůj židli, takže když zaparkujeme tady, hle, že jo, je pro nás pohodlnější, že to máme kousíček tu židli dones, no.
5: Jmenuji se Jana, no, Hrádek je úplně top. Hrádek je za mě jednička, protože jsem zvykla, že tady je vždycky sem začíná parta, vždycky je tam krásná voda a vydrží tam poměrně dlouho.
2: Než jsme začali natáčet, tak vy jste zmiňovala, že už sem jezdíte 6 let, tak jak se to tady za tu dobu proměnilo?
5: Za tu dobu se proměnilo určitě dost, protože z začátku, když jsme začali jezdit, tak toho místa, kam si člověk tu deku mohl dát, bylo poměrně víc. Teď to trošičku kazí nějaký soukromý pozemky, přibylo tady víc rybářských míst a lidi prostě si to jako zabírají.
2: Je vlastně pro vás nějak srozumitelné nebo rozeznatelné, kde už je to soukromé, kam nesmíte, nebo podle čeho se vlastně řídit tady na Hrádku?
5: No, je to těžký poznat, ale většinou vám to ty lidi, se kterýma tam jste, řeknou, jo, tady můžete, tady nemůžete. Ono totiž je to o tom, že spoustu lidí má pocit, že když si tam udělá třeba schůdky do vody, zasadí si tam 2-3 stromečky, že to najednou mu jako patří ten prostor, ale jak říkám, to je těžko říct, čí je co, nevíme. Jo, ale většinou vždycky je to o tom, že někdo řekne, nezlobte se, tady je to soukromí, sem nám prosím nechoďte.
2: Přestože volných břehů na písníku Hrádek ubývá, podle návštěvníků tady koupání stále za to stojí. Z Hrádku Anna Svobodová, Radiožurnál.

Špindlerův mlýn a sport patří k sobě. Město, které je po celý rok domovem špičkových sportovců, horských dobrodruhů i tisíců návštěvníků, se dnes promění taky v centrum sportovního filmu. Festivalové ozvěny sportfilmu nabídnou ve ski areálu Svatý Petr odpoledne a večer filmových projekcí i inspirativních hostů. Vám všem tedy přejeme krásnou sobotu.

0: Radiožurnál 9 hodin. Jana Utendorská přináší zprávy.
1: Úřady už kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 200 tisíc lidí. Americký prezident Trump v posunutém termínu povečeřel s novináři Bílého domu. Kanoistka Tereza Knebelová získala na mistrovství světa ve vodním slalomu zlatou medaili. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Prahy do Brna na kilometru 136 a bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci už pro více než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
3: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Giron a Land. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Priority záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sebastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Češi většinou lety do Španělska a Francie neruší, shodují se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kivi.cz. Cestovatelský portál Zaleťsi.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet těch zrušených pohybuje v jednotkách.
4: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
1: Americký prezident Donald Trump se v náhradním termínu sešel na slavnostní večeři s korespondenty Bílého domu. Ten původní dubnový přerušila střelba. Ve svém proslovu Trump na novináře slovně útočil a kritizoval média, která podle něj šíří falešné zprávy. Někteří reportéři na večeři nešli nebo se proti Trumpovým postojům ohradili.
5: Make love to me and he said I can't do both.
6: Sál plný novinářů a novinářek označil Trump za největší shromáždění lidí, kteří jej nenávidí. Novinářku Collinsovou ze CNN vyzval k častějším úsměvům, jejího bývalého kolegu Lemona označil za nejhloupějšího muže v televizi, oceněného reportéra Dawseyho z ekonomického deníku Wall Street Journal zase za nezaměstnatelného. Vedení televize vydalo ještě během slavnostního večera prohlášení, ve kterém se svých lidí před útoky prezidenta zastalo. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V náměšti nad Oslavou začínají folkové prázdniny. Program 40. ročníku popisuje ředitelka Jana Vojtěchová.
7: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a druhou trávou.
8: Sport. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další dvě medaile. Tereza Knebelová na šampionátu v americké Oklahomě kategorii kanoistek ovládla a mezi muži slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debituje mezi dospělými. Po závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla tak má velký podíl.
9: Určitě největší. Bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě je jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
8: Dnes se na české fotbalové trávníky vrátí šance Liga. V 17 hodin začnou duely Plzeň Liberec, Teplice Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin rozehraje novou sezónu brněnská Zbrojovka proti pražské Spartě. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v pořadu s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Měřína a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 136. kilometru narazila dodávka do svodidel, stojí v odstavném pruhu, na místě už je i policie. D1 ještě jednou ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 188. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 189. kilometr. Tam se pohybují silničáři v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Děčín. Na 83. kilometru stojí před tunelem Libouchec kamion s nadměrným nákladem v odstavném pruhu. A na trojce z Benešova ve směru do Prahy velmi opatrně za odbočkou na Nespeky. Hlásíte nám tam ve stoupání nebezpečnou překážku.
11: S rozšířením stoupání před odbočkou na Pišeli, tak je v pravém pruhu raf. Někomu spadl raf celý nafouklej a je to přes celý pruh.
10: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a teď také magazín Experiment. Slovo má Vojtěch Wittermann.
0: Křik, hluk a několik hlasů najednou, pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci ale pořád velká výzva. Vědci proto vyvíjejí řečový model, který má počítače naučit líp rozumět lidské komunikaci. A v dnešním experimentu o tom uslyšíte víc. Taky se dozvíte, proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase, nebo mají pocit, že minuta trvá celou věčnost. Teď se na to snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví a taky jejich zjištění vám v dnešním experimentu představíme. Teď 7 minut po 9. hodině vám přeju pohodové dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Umělá inteligence dnes vládne přepsat řeč na text bez větších problémů. Ty ale nastávají ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou nebo je kolem hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně proto vyvíjí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Cílem je, aby hlasové systémy rozuměly lidské řeči a dokázaly ji přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejen v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchů a emocí.
1: Tak máme po poradě
2: s vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
1: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
3: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí jede vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
1: Takhle něco veganského.
4: Mě si dáme svůj pánek s
5: rohlíkem. Já s vámi nepojdem, jak jsem
6: dělal špagety.
4: Ale já nemám hlad.
2: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
1: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
2: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
1: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
4: Takhle něco veganského. Mě si dáme svůj pánek s rohlíkem.
5: Já s vámi nepojdem, jak jsem
6: dělal špagety.
4: Ale já nemám hlad.
1: Docela to sedí, ten přepis?
2: Jak to ten systém rozpozná?
1: Je to všechno založené na neuronových sítích.
2: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
1: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
2: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
1: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
2: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
1: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
3: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
1: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
2: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
1: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
2: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
7: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
2: Vědci chtějí s dokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
7: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
2: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
1: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
2: Vývoj ale podle vědců pokračuje, přestože si poradí i s češtinou. Jinou nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Řečové modely dnes neslouží jen k přepisu mluveného slova. Díky rychlému rozvoji hlasových asistentů si s umělou inteligencí stále častěji i povídáme. Dokáže přepisovat porady, odpovídat na dotazy nebo pomáhat na zákaznických linkách. Kam se tento vývoj posune, kde budou mít voiceboti své limity a proč člověka v některých situacích nikdy zcela nenahradí? O tom mluvil s odborníkem na řečové systémy z Fakulty informačních technologií VUT Radimem Kudlou náš vědecký reportér Marek Hensel.
1: Jak se hlasoví asistenti umělé inteligence v posledních letech proměnili a co dnes třeba dokážou?
2: Asistenti už tady byli před, řekněme, 5 lety. V prvním kroku se hlas převedl na text, ve druhém se použil systém porozumění přirozenému jazyku a ve třetím kroku se text převedl na nějaký hlas a ten vám to řekl. V současné době už vlastně ten prostřední krok nahradili velké jazykové modely, takže se výrazně zefektivnilo to porozumění. I ten první krok se výrazně zpřesnil, to znamená rozpoznání, co jste řekl.
1: Jaké jsou dnes ty největší technologické překážky, které třeba ještě brání tomu, aby ty jazykové modely komunikovaly zcela přirozeně?
2: Na výzkumné úrovni pořád řešíme, říkáme tomu cocktail party scénář, to znamená situace, kdy je plno šumu. Představte si situaci, kdy přes sebe mluví 2, 3, 4 lidé a například můžeme si přehrát nějaká jednání zastupitelstva, kde jsou různé názory, skákají si do řeči. Toto jsou situace, na které se hodně soustředíme.
1: My se vlastně v dnešní době už stále častěji setkáváme, že firmy to využívají různě. Jaké výhody to vlastně těm firmám nebo dalším institucím přináší?
2: Samozřejmě kapacita. Když máte zákaznické kontaktní centrum, tak můžete obsloužit stovky lidí paralelně. Dalším přínosem je vlastně automatizace. Můžeme jít potom dál, ať už jsou třeba osobní hlasoví asistenti. Dnes můžete mluvit, řekněme, takový, co vás napadá na stroj a říct tomu asistentovi. A teď mi připrav stručný e-mail ve 3 odrážkách, chci to poslat Michalovi.
1: Existují nějaké oblasti, kde by naopak třeba ten lidský operátor nebo ten lidský vliv měl zůstat nenahraditelný?
2: Určitě existují a myslím si, že existovat budou. Je to situace, kdy je důležité to rozhodnutí. Představte si třeba tísňovou linku 112. Samozřejmě na pozadí ten hlasový asistent může vyhodnocovat třeba 4., 5. telefonát, který je vlastně o tom stejným a tak to pomoct. Druhá situace je tam, kde je potřeba nějaká empatie člověka. Ať už je to třeba terapeut, psycholog.
1: Co se týká třeba i nějakého toho sociálního rozměru, pokud se ti hlasoví boti budou neustále zdokonalovat a nakonec s nima budeme moci vést konverzaci jako s normálním člověkem, nebude docházet třeba jednou k tomu, že vlastně lidé budou dávat větší přednost k mluvení s umělou inteligencí než s normálními lidmi?
2: To si nemyslím. Mohou být situace, třeba senior žije sám a chce si s někým vykládat, ale přeci jenom jako ten lidský kontakt je zásadní.
1: Kam se podle vás posune komunikace člověka s umělou inteligencí v příštích letech?
2: Rozhodně se posune více k takové, řekněme, přirozené komunikaci. To znamená, teď více jsme asi zvyklí dávat povely. Je to o tom, jestli nepřejdeme spíše k tomu, řekněme, rozhovoru. Myslím si, že budeme i řešit třeba snížení hardwarové náročnosti vůbec těch systémů a tím pádem budeme řešit i citlivost těch dat, což je velká kapitola vůbec.
3: Dodává Radim Kudla z Fakulty informačních technologií VUT. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy, soustředění i zpřesnit její diagnózu. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš.
3: Připomíná to obyčejnou hru z obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej, ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi, buď to příliš krátké nebo příliš dlouhé.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 9:30. A Jana Utendorfská připravila zprávy.
5: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasenci. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antonio Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí. Premiér či premiérka mají mít možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádosti prefektur. Ty musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. A na konci července se do Česka vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili bezmála 42 stupňů Celsia.
1: Sport.
5: Fotbalisté pražské Dukly na úvod nového ročníku šance Národní ligy porazili nováčka z České Lípy 2-0. V dalších zápasech druhé nejvyšší soutěže Jihlava zvítězila nad Žižkovem 1-0, Ústí nad Labem nad Kladnem 2-1, Kroměříž remizovala s Táborskem 0-0 a Prostějov s Třincem 1-1. A fotbalový záložník Antonín Barák nakonec italské Fiorentiny do Apoelu Nikosie nepřestoupí. Kyperský klub napsal na sociální sítě, že se obě strany dohodly na ukončení jednání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D6 u Stochova. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 187. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 189.5. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení je asi čtvrt hodiny. Na D6 z Prahy ve směru do Karlových Varů velmi opatrně za sjezdem na Lány. Na 28. kilometru leží sražená zvěř mezi pruhy a musí se vybočovat. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Opavy nám hlásíte překážku za Globusem na 270.5. kilometru.
7: Auto s defektem na dálnici mezi Ostravou a Opavou na kilometru 270.5 zatahuje do vozovky, řidič změní kolo. Je v Ostravě pruhu, ale čas vozidla zatahuje do pravého jízdního pruhu.
6: A na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte se zdržením za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Sobota bude slunečná, čekejte jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Takové byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a magazín Experiment. Slovo má Vojtěch Bitterman.
4: Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd připomíná svého nejvýznamnějšího vědce, profesora Antonína Holého, celkem netradičním způsobem, outdoorovou hrou v pražských Dejvicích, která je o výzkumu virů a hledání látek proti nim. My jsme si tuhle hru vyzkoušeli, tak si počkejte na výsledek. I teď přesně 4:40 posloucháte sobotní ranní radiožurnál a teď tedy i magazín Experiment. Tak pohodové dopoledne.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Trvalo 20 let, než výzkum profesora Antonína Holého dospěl k léku na dříve smrtelnou nemoc AIDS. Teď s pomocí chytrého telefonu stačí 2 hodiny. Nová outdoorová hra, vytvořená Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná nedožité 90. jednoho z nejvýznamnějších světových chemiků. Jak vypadají viry a jak fungují léky proti nim? Nejen to prozradí hra nazvaná Mise Retrovirus, která je zdarma. Hrát můžete doma nebo při procházce pražskými Davidsemi.
1: Teď tady vidíme pomůcky, které potřebujeme a zahájit hru. Tak.
2: Oldřich Hudeček z Ústavu organické chemie a biochemie tady zamával mobilem.
1: Kompas se takhle musí aktivovat.
3: Kolegové, pozor. Profesor Viktor Krystal je 48 hodin nezvěstný. Poslední zprávu ovšem odeslal z Flemingova náměstí.
1: Pokud čtete tyto řádky, můj výzkum antivirotik je v ohrožení a je třeba ho dokončit. Zanechal jsem stopy v jazyce, kterému rozumíme jen my. Tak jdeme na to.
2: Tak jaké ty šifry a molekuly nás tady čekají?
1: Hlavně nukleosidy, RNA, DNA. Ta hra je spojená s výzkumem pana profesora Holého.
2: Takže se mohou lidé dozvědět, jaká je podstata léků proti virům. A jak říkal bývalý ředitel UOCHABu Zdeněk Havlas, tak profesor Holý byl vlastně vizionář.
4: Tonda udělal ty základní látky na léčiva v době, kdy ty nemoci ještě nebyly známý. Později se prokázalo, že to je to, co se hledá dlouho proti AIDS.
2: Jsme na Flemingově náměstí, máme nějaký první úkol?
1: Máme tady první úkol. Musíme najít tajný vzkaz v našem okolí.
2: Poslal nás to po uliční lampě, kde je kód, ten nebudeme prozrazovat.
3: V laboratoři profesora Krystala jsme našli zamčený disk. Přijďte si pro něj k rohu Národní technické knihovny.
1: Když hráči hrají tady tu venkovní hru, tady mají kompas, teď už růžová ručička ukazuje na růžovou šipku na západ.
2: Vidíme, že musíme jít doleva.
3: Máte štěstí, že jste tu včas.
1: Teď tady musíme dát ten kód, to byl ten první, tuším, jo.
2: To je nějaká výstraha.
1: Tento virus naštěstí neohrožuje disk ani počítač, je to pouze vizualizace jeho biologické podoby. Tady máme obrázek, je to bakteriofág.
2: Vypadá trošku jako velký pavouk, řekněme, obří nohy a velké tělo.
1: A máme tady různé obrázky a musíme vybrat ty, na kterých se nachází viry.
2: Jak na to přijde člověk, který nemá takové vzdělání jako vy?
1: Jsou tady informace. Například virus nemá žádné jádro, ty různé výčnělky, aby se mohl přichytit na membránu.
2: Když vidím ty 4 obrázky, tak je to úplně jednoznačně, takže můžeme to zmáčknout a teď koukám.
1: Ty viry jsou různě veliké a třeba to ty hráče a hráčky naláká, začnou studovat virologii, začnou se tím zabývat.
2: Profesor Holý testoval několik stovek látek, než našel ty 3, ze kterých firma Gilead Sciences udělala účinné léky. Jak potvrzuje viceprezident společnosti Tomáš Cihlář.
5: Ten nejúspěšnější zdaleka byla ta poslední látka tenofovir. A ten se pak stal součástí 14 různých farmaceutických produktů. Ty medikamenty užívá asi 15 milionů lidí, kteří žijí s HIV infekcí.
2: S Oldřichem Hudečkem z Ústavu organické chemie a biochemie teď procházíme Davidsemi a hrajeme hru Mise Retrovirus.
3: Mám pro vás další indici, která by vám mohla pomoct.
1: Teď tady máme tajenku, takže HE je helium.
2: Hrát můžeme i v teple domova, protože stáhnout se dá i vnitřní verze.
1: Narušení povrchu a tajenka je mýdlo, takže jsme otevřeli trezor.
6: Jsme ve skladu, kde můžete dokončit svůj model.
1: Musíme seřadit prvky podle počtu vazeb.
2: To bylo v těch nápovědách, tak si myslím, že by to měl být vodík první. Přesně. Pak je kyslík, ten má 2, třetí je dusík, uhlík 4, je fosfor 5.
1: Výborně. A máme tady nádherný 3D model tenofoviru.
3: Tak to vám gratuluji, dokázali jste to.
1: A v tom se otevřou dveře ústavu a v nich stojí vyčerpaný, ale živý profesor Krystal.
7: Gratuluji vám, kolegyně a kolegové. Musel jsem se skrýt před konkurencí, abych ochránil klíčová data.
2: Hra vznikla k letošním nedožitým 90. profesora Holého. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: V magazínu Experiment zůstáváme u Antonína Holého a u jeho takzvaného trojúhelníku, který byl základem úspěchu léků na viry. Antonín Holý vymyslel látky, belgický lékař Eric de Klerk rozpoznal jejich protivirovou schopnost a Američan John C. Martin jim věřil natolik, že založil farmaceutickou společnost a léky na AIDS začal vyrábět. Dnes už to funguje trochu jinak. Víc prozradil reportéru Martinu Srbovi ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka.
1: Příklad Antonína Holého ukazuje, že potřebujeme skvělou vědu, která trvá léta, než se vybuduje a která zdánlivě nemá praktické aplikace, ale je na špičkový úrovni. A to byla věda Antonína Holého.
2: Co může dneska fungovat a co už dneska fungovat nemůže?
1: Nepotřebujeme nutně aplikovanou vědu. Ještě jednou, Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Ale kdyby ta jeho chemie nebyla dobrá, inovativní, úplně originální, tak by to k ničemu nebylo. Co dneska už nefunguje podle mého názoru, je představa, že budete pěkně pracovat, pak ty svoje nápady dokonce i opatentujete a pak se o to už někdo postará, vláda nebo investor nebo americký podnikatel. Tak takhle už to dneska nefunguje.
2: Takže myslíte, že Česko je v současnosti v tom stádiu, že má tu dobrou vědu, ale kde nás ještě bota tlačí, je ten přenos, to protlačení toho nápadu do biznisu?
1: To je asi největší problém opravdu. Teda samozřejmě Česko má dobrou vědu a jsou tady výborné ústavy akademie věd, jsou tady místa na univerzitách srovnatelná s čímkoliv ve světě. Není jich pořád dost. To je excelentní vědy by tady mělo být víc. A tohle je úkolem vlády, aby tu špičkovou vědu podporovala víc. A to prosím základní výzkum, to je hrozně důležité. A z tohohle podhoubí potom musíme najít způsob, jak motivovat brilantní mladé lidi, aby měli zájem ty svoje nápady přetavovat do nějaké praktické aplikace. A v tomhle se ten směr změnil, Antonína Holého. Nestačí jenom patentovat, musíte ten nápad opravdu sám nebo s profesionální pomocí právníků, patentových odborníků a tak dále přetahovat do aspoň těch preklinických zkoušek, pokud hovoříme o vývoji léku, tak, aby velká farmaceutická firma už nekupovala jenom patent, ale kupovala celé řešení.
2: A také to napětí mezi tím dělat tu vědu pro to zveřejňování těch výsledků, anebo nechat si to pro ten patent.
1: Tohle je bolavá věc. Donedávna šlo dělat obojí. Dokonce i v oboru té medicinální chemie, kde se pohybuju já, bylo možné opatentovat ty věci a skoro současně opublikovat, jezdit na konference. Tohle je stále obtížnější, zejména díky obrovské konkurenci v Číně, která si celkem nebere servítky a cokoliv zveřejníte, tak oni už začnou patentovat ty nápady kolem toho, abych tak řekl, aby vám zkomplikovali transfer těch nápadů do praxe. Čili grantové agentury, vláda a ty poskytovatele peněz budou muset počítat s tím, že některé výsledky se nebudou zveřejňovat nebo s velkým odstupem. Už teď řadu třeba disertací svých studentů nezveřejňujeme, oni obhajují samozřejmě, jsou to skvělé výsledky, ale.
2: Ale máte tam jako mlčenlivost.
1: Máme tam mlčenlivost a je to třeba až 2 nebo až 3 roky, je to utajované výsledky. To je totiž zajímavý.
2: Aby člověk měl potom čas to případně nějak rozjet.
1: To je zajímavý paradox a to si taky lidi neuvědomujou. Ono to vypadá tak, já nechci na tom vydělat, já budu velkorysý, já ten výsledek zveřejním a takhle ho jako věnuji celému lidstvu. Že jo? To vypadá ušlechtile. Výsledkem ovšem je pravý opak. Výsledkem je, že z toho nápadu vašeho, z té vaší molekuly nikdy lék nebude. Protože když se nedá patentovat, tak nikdo nebude mít tu možnost na něm vydělat. A když na nikdo nevydělá, tak nikdo nebude moci vložit tu miliardu dolarů, což to stojí. Protože paradoxem vývoje léku je testování těch tisíce dalších molekul, které také byly vyvinuty, také byly testovány, ale nestaly se léky. A pak se jedna ta molekula povede a tam musí zaplatit celý ten vývoj. Jinými slovy se vrátím zpátky. Aby tohle vůbec dalo dělat, tak ta firma musí mít příležitost na tom vydělat a to je ochrana intelektuální.
2: Je přesvědčen Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Když se horniny posouvají a hýbou, tak to pro nás laiky možná působí hrozivě, ale geologové zůstávají v klidu. Mnohem nebezpečnější podle nich je, když se pohyb najednou zastaví. Vědci nad Tchaj-wanu, kde bývá zemětřesení často, dlouhodobě takové pohyby sledují a v poslední době používají i české měřicí přístroje. Víc o tom našemu reportérovi Martinu Srbovi pověděl Tianchen Li z Geologického ústavu Akademie Siniky v Taipei.
1: Jako geologové zkoumáme hlavně aktivní zlomy, které mají velký potenciál v hloubce způsobit otřesy. Monitorujeme, jak se zlomy chovají v kratším nebo delším časovém měřítku. Například říkáme, že některé zlomy jsou zaseknuté. Nepohybují se, ale hromadí se tam napětí.
2: Jak si můžeme představit monitorování zlomů v současných technologiích?
1: Existuje několik různých způsobů. Asi znáte satelitní navigaci. Na místě zlomu umístíme 5 až 10 stanic GPS. Potom používáme seismometry, které měří otřesy napříč větším územím. A nakonec měříme posuny zlomu ve svislém směru.
2: Jak velké nebo jak malé pohyby měříte?
1: Vynalezli jsme měřidla plíživého pohybu. Zaznamenávají údaje každou minutu. Musíme se ale vybrat zlom v pohybu. Některé jsou zaseknuté a měřidla neukazují žádný pohyb třeba 2 nebo 3 roky. Na Tchaj-wanu ale máme, řekl bych, štěstí. Máme tam třeba zlom, který se pohybuje každý rok o 3 cm. A to už je rychlost. Za 10 let to dělá 30 cm. Je to jeden z nejrychlejších na světě. A tak jsme si nenechali ujít příležitost ho monitorovat.
2: Kromě vlastních přístrojů ale používáte i ty, které vyvinuli čeští vědci. To je ostatně důvod vaší návštěvy tady.
1: Jsem rád, že na tom můžeme spolupracovat s českými kolegy. Společně už rok a půl monitorujeme aktivní zlom. Přizvali jsme je k tomu. Na stejný zlom jsme se zaměřili s různými měřícími technikami, abychom měli srovnání. Z naší tchajvanské perspektivy jsou to nová měření ze stejného místa a čeští kolegové si hlavně ověří, jestli to opravdu funguje. Český přístroj jsme umístili přímo pod jedno z našich měřidel posuvu. Zkoušíme to porovnávat.
2: Co jste zatím zjistili?
1: Svoje měřidlo jsme vyvinuli před více než 25 lety. Během té doby jsme zažili 2 zemětřesení. Jedno v roce 2003. Asi 4 nebo 5 let před ním jsme pozorovali, že se pohyb zlomu zpomaluje. Obávali jsme se, že se tam hromadí energie. Možná by měřiče posuvu mohly přinášet nějaké signály před zemětřesením. Pohybující se zlom normálně energii uvolňuje, ale v určitém místě se může hromadit napětí. To by znamenalo, že se v budoucnu může objevit zemětřesení a mohli bychom se na to trochu připravit.
2: Tomu se ani nedá říkat předpověď, ale spíš taková dlouhodobá pohotovost?
1: Ano, předpověď by znamenala, že víme přesně čas a místo a to nedokážeme. Snažíme se ale nasbírat hodně kvalitních vědeckých dat, abychom ukázali, tenhle geologický zlom je ve velmi kritickém stádiu. Tím, že zlom každoročně monitorujeme, si lidé zvykli na to, že žijí v blízkosti aktivního zlomu. Pohyby zlomů také poškozují budovy, ale lidé na to teď nahlíží jinak. Ovšem je to stále napínavé. Mluvil jsem o 2 zemětřeseních. To druhé se stalo v roce 2022 a překvapilo nás. Je tam totiž ještě jedna geologická porucha přes druhou. Z toho jsme se hodně poučili.
2: Dodává Tianchen Li, geolog z Tchajpejské akademie věd. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vzdušný prostor Rumunska narušil další dron. Vodní slalomářka Tereza Kneblová je mistryní světa. Lukáš Kratochvíl získal bronz. Omezení vás drží na dálnici D1 před Brnem na 190. kilometru. A bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Více než tři čtvrtiny řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Pět povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
4: Typicky se jedná o nějaké závažné delikty řízení bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení pod vlivem vyšších dávek alkoholu či návykových látek. A další skupina, tak to jsou řidiči, kteří se odmítnou podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky.
2: Rumunský letoun F-16 sestřelil další dron, který narušil vzdušný prostor země, informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj pilot stíhačky zneškodnil stroj poblíž hranic s Ukrajinou v neobydlené oblasti. Odkud přiletěl, zatím není jasné. Podobný incident Rumunsko zaznamenalo už včera. Agentura Reuters s odkazem na prokuraturu píše, že dron byl ruský. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
5: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
6: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě od 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
7: Sport. Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kánoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak crossu.
8: Ten cross tady hodně bylo znamená tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
7: Mezi muži získal bronz 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl. S víc než 7-minutovým náskokem na druhého Belgičana Evenpoola dnes nastoupí do předposlední královské horské etapy cyklistické Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Vedoucího muže závodu a obhájce prvenství i celý peloton čeká 171 kilometrů a 4 náročná stoupání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a nebezpečí na D1 u Klimkovic. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 186. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 190. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, celé je to na zhruba 20 minut. D1 ještě jednou z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Klimkovice. V okolí 350. kilometru nám hlásíte zvěř u vozovky.
10: Po pravé straně jsou tři kolouští přímou cesty, a to ať dávají řidiči pozor.
9: Na tahu mezi Karlovými Vary a Prahou na silnici 6 dejte pozor za Bochovem. Srazila se tam dvě osobní auta, v místě se zpomaluje. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Hostivař. Kolona pokračuje až k Europarku, tam řeší nehodu, zdržení asi čtvrt hodiny. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to obět přes město, tam už počítejte ale s kolonami. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc a host víkendového radiožurnálu.
11: Hostem radiožurnálu je dnes hráč, trenér, ale především komentátor koňského pola Jan Zavázal. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jak jste se dostal ke koňskému pólu?
12: Ke koňskému pólu jsem se dostal letos, takže z roku 2026. Je to přesně 10 let.
11: 10 let?
12: Aha. Ano, bylo to ve Velké Chuchli v Praze.
11: To vám bylo 22, jestli dobře počítám.
12: Ano, je to tak. 22. A tam byl poloklub uprostřed dostíhového závodiště, která provozovala jedna Němka a měla tam 10 koní, ale skoro neměla žádný hráče.
11: No a vy jste se tam ocitli jak? Kdy?
12: Původem teda nepocházím z koňské rodiny. Moje maminka, tatínek i bratr jsou golfoví profesionálové, kteří emigrovali do Německa. A časem jsme se vrátili, golf jsem hrál nadále.
11: A vy jste se v Německu narodil?
12: Ano, v Düsseldorfu. V Düsseldorfu.
11: A kolik vám bylo, když jste se vrátil?
12: No, já jsem se nevrátil. Rodiče se vrátili, já jsem se narodil v Německu a když mi bylo 12, tak mě maminka vzala a odstěhovali jsme se do Česka.
11: Jo, tak. No, já jsem četl, že koňské polo je unikátní kombinací jízdy na koni, golfu, rugby a šachu. S tím byste souhlasil?
12: Ano.
11: Takže vás vlastně k tomu sportu přivedl golf prapůvodně.
12: Úplně. Tím, že teda já jsem měl ještě tu čest, že své mládí jsem mohl trávit v golfových klubech. Protože moje maminka je golfová učitelka, takže jsem i vyrůstal s ní na golfu, protože neměla úplně čas o mě starat doma, byli jsme na golfu, tak jsem vyrůstal v těchto těch laických, bych to řekl, elitních sportovních klubech, což mi i pomohlo se pak i pohybovat v oblasti koňského pola a této společnosti. Ale ano, máte pravdu, golf je ten hlavní důvod, jak jsem se dostal ke koňskému polu.
11: A neskazil jste se v úvozovkách jako golfista ve chvíli, kdy jste začal hrát to koňské polo?
12: No, v té době, když jsem skončil s golfem, bo já jsem ani nechtěl jako skončit s golfem, ale já jsem prostě tak strašně propad. Víte, ona to, říká se, že je to vlastně golf na koni. A je to adrenalinový zážitek, což u golfu je to velice víc odpočinkový sport, i když samozřejmě nemůžu jako jít proti profesionálním golfistům, protože to je vrcholový sport taky, ale u toho póla, vemte si, že cváláte na koni občas 40 km v hodině a u toho musíte trefit ten míček. Slavný americký herec Sylvester Stallone kdysi řekl, že hrát koňské polo je jako hrát golf během zemětřesení.
11: No a kde tam nacházíte ty šachy, když se vracím k tomu úvodnímu příměru?
12: Koňské polo má svou historii v kavalerii, v britské kavalerii, protože je to sport, který začal opravdu jako cvičení pro kavalerii a jak se říká, těžce na cvičišti, lehce na bojišti, tak je to asi něco, co pochází i s koňským pólem, protože je to strategický sport. Každá válka má nějakou svoji strategii a to se i propisuje do koňského póla, protože tým, který se skládá ze 4 hráčů, tak každý má svoji pozici a každý musí vědět, jak se dostat z jedné strany, kde brání svoji branku, na druhou stranu, kde samozřejmě chce ten míček dostat do branky soupeře.
11: Naším dnešním hostem je Jan Zavázal.
13: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnes si povídáme s Janem Zavázalem, který už prozradil, jak se dostal k takovému pro nás asi nepříliš tradičnímu sportu, jako je koňské polo. Kde máte nejčastěji příležitost hru komentovat, protože to je jedna z vašich profesí?
1: Je to moje hlavní profese dneska už a primárně je to v Německu. Moje němčina je dostatečně dobrá na to, abych mohl moderovat v Německu, hlavně v Mnichově a v Berlíně. Nicméně komentuju jednou ročně v Praze, kde letos pořádáme turnaj 8. srpna. Nicméně komentuju polo na místech, kde nás někdo pozve, nebo mě někdo pozve. Ve Švédsku teďka budu komentovat.
0: Letos to bude v angličtině?
1: Ano, v angličtině. Letos jsem komentoval i v Saudské Arábii, nebo loni v Nigérii.
0: Aha. Takže to je docela země, kde bych zrovna koňské polo nehledal.
1: Ano, protože Nigérie byla britská kolonie. Aha. No, a ty Britové měli právě to koňské polo jako cvičení pro svou kavalerii a vzali ten sport do každého kouta světa.
0: Říkal jsem si, že by bylo dobré zabrousit do historie. Ostatně vy se zabýváte taky historií koňského pola. Kam daleko ještě tahle hra sahá?
1: 500 před Kristem, řekl bych, kdy Alexandr Veliký už dobýval Perzii, tak už v té době se Perzii hrálo. Nicméně tenkrát se to ještě nemenovalo polo, jmenoval se to Čovkan, ale časem se to dostalo do Indie, kde se z tibetštiny se začalo říkat půlu, což znamená míček, takže to vlastně jenom ta hra se jmenuje míček.
0: Traduje se, že je to vlastně první kolektivní sport na světě.
1: Dalo by se to tak říct, jako spousta historiků spolu souhlasí, že to je nejstarší kolektivní sport. Odtamtud z té Indie, ty Angličani to teda přivezli do každé jako britské kolonie, až se to dostalo i do střední Evropy a tím pádem se to dostalo i do Českého království, protože to 19. století bylo pro šlechtu, co se týče sportu, strašně atraktivní, aby se všechno dělalo, co je anglický. A i Karel Kinský z Šenic a Tetová, tak hodně jezdil do Anglie, on přece jenom vyhrál i velkou liverpoolskou steeplechase, ze kterého i vznikla velká Pardubická a ten celý pardubický kraj dýchá tou samozřejmě historií, ale i současností koňskou tradicí, nicméně tam i zapadává historie koňského pola, protože pokud chceme hledat historii koňského pola v Čechách, tak musíme zajet do Slatiňan na zámek ve Slatiňanech a do Heřmanové městce, což je v Pardubickém kraji. A tam jsou artefakty česko-rakouské šlechty, primárně rodu Kinských a Auersbergu.
0: Tady se možná hodí připomenout, že na olympiádě v Berlíně v roce 1936 byl rozhodčím utkání Mexiko proti Anglii československý polista Oldřich Ferdinand Kinský.
1: Ano, známe jméno i hlavně kvůli Benešovým dekretům, který jako on už teda nezažil, ale je to tak. V roce 1936 bylo koňské polo naposledy při olympiádě.

0: Jan Zavázal je komentátorem koňského póla. Vy už jste se zmínil o tom, že teď 8. srpna se na Zbraslavi pořádá Royal Golf and Polo Cup. Platí, že se tady do Prahy sjedou světové špičky koňského póla?
1: Určitě to jsou výborní hráči, co se tam potkají. Spousta i zahraničních hráčů z Německa, ze Švýcarska. Ty špičkový hráči, o kterých jste mluvil, tak jsou primárně z Argentiny, protože dneska už polo není až tak anglický sport, jako víc argentinský sport a ty nejlepší hráči světa pochází z Argentiny, který ten srpen tráví v Evropě, protože v srpnu je v Argentíně zima, takže oni se přemístí do Evropy na horní hemisféru a
0: vy jim to oplatíte potom zase, když je u nás zima.
1: Je to tak.
0: Pravidelně trénujete,
1: ano,
0: ne?
1: Trénujeme tady a pak v zimě většina z nás se pak přemístí dolů do Argentiny. Aha. A 8. srpna se teda potkají Argentinci, Němci, Britové, Slováci, Češi, jeden Dán tam je. Bude to velice mezinárodní událost. Vstup je pro každého, kdo by se chtěl přijít podívat. Pro rodiče s dětmi, bude program a je to událost, která vznikla primárně teda v Mariánských Lázních.
0: Aha.
1: Protože, a proto se teda i jmenuje ta akce Royal Golf and Polo Cup, protože vznikla na Royal Golf Club Mariánské Lázně.
0: A proč je tady ale přesunul z Mariánských Lázní na Zbraslav?
1: Moje rodina částečně pochází z Mariánek a ségry Joklovi, který tenhle ten turnaj začali, tak pochází taky z Mariánek. Tak začal ten turnaj v Mariánkách. Nicméně my všichni bydlíme v Praze a tak chceme pozvat i naše přátelé na takovouhle událost a přece jenom velké město má tu výhodu, že se tam dostane víc lidí, který by to mohlo bavit.
0: No a v čem tady spočívá inovativní pojetí toho polo turnaje teď v Praze?
1: Klasický koňské polo, řekl bych takový to britský koňské polo, se hraje na opravdu velkém hřišti. Je to rozloha pěti až šesti fotbalových hřišť. Takovou plochu se blbě hledá.
0: Tak já mám pocit, že u nás je regulární hřiště jenom jedno, ne? V Česku zatím.
1: Jejich pár, který jsou aktivní v Brně, v Praze jsou tři hřiště. Kadaně jedno a u Zlína taky. Nejsou úplně to největší, takzvaný full size, to není ani jedno, ale polo se dá hrát na jakémkoliv.
0: Dobře, čili teď to bude na menším hřišti.
1: Bude to na menším hřišti. Ta inovace ještě je v tom, že je to takzvaný arena koncept, takže to bude mít vysoký mantinely.
0: To nebývá běžné, nebo
1: ne? Ne. Většinou ty mantinely jsou opravdu nízké, asi 10 cm vysoké, aby koně přes ně mohli přeskočit. Tady ty mantinely mají 90 cm,

0: a dokonce jsou letkový, takže jako jak máte kolem fotbalového hřiště, tak na ním lze jako vlastně vidět jakýsi jako pohyb barev a tak, který bude větší zážitek
1: diváky.
0: Pro diváky, děkuju. Další věc, čím je to inovativní, je míček, který už není z tvrdého plastu, ale je to vlastně menší házenkářský míček, který má výhodu, že pokud trefíte hráče, nebo se to může odrazit od koně, tak nedochází vůbec žádným zraněním.
1: Mm-hmm, takže je kožený. On ten nebývá vždycky jenom plastový, dokonce jsem četl, že je to nějaký kořen, to může
0: to
1: být?
0: To bylo úplně prapůvodně, že se to bralo z bambusového kořene. Aha. To už se dneska nedělá, dělá se ještě dřevěný, ale to se používá jenom při mistrovství světa v Argentíně. Polo míček je z plastu.
1: Tři hráči v týmu místo čtyř, to pravidla připouštějí?
0: To pravidla připouštějí, formát koňského póla je velice kreativní, jsou i turnaje na pláži, ty se hrajou 2-2. Aha. A protože pracujeme s prostorem, který v našem případě bude mít 150 metrů na 85, tak 4-4 by se na takovouhle plochu jako nevešlo. Takže jsme zvolili variantu 3-3 a pro hráče je to super zábava.
1: Představí se čtyři týmy, není to málo?
0: No, v Německu většinou, když komentuju, tak máme 6 týmů, ale pravda je taková, že když máte 3 hry, tak ten program je docela dlouhý. A když se koukáte poprvé na koňské pólo, tak se budete dost divit, co se tam vůbec děje. A než to pochopíte, tak vás to možná bohužel i přestane bavit po delší době.
1: Takže, pokud nejste zasvěcený.
0: Ono to chvilku trvá, ale já jako moderátor samozřejmě se budu snažit, aby to bylo zábavný.
1: Abyste to i vysvětloval.
0: Ano, a když někdo přijde poprvé na koňské polo, tak ty dva zápasy úplně stačí.
1: Jak složité jsou ta pravidla?
0: Dobrá otázka, protože k koňskému polu je celkem knížka, která mluví o pravidlech koňského póla, to má asi 40 stran a jedná se hlavně o bezpečnost koní a hráče. A kolem toho se teda strašně moc situací, které se musí odpísknout rozhodčím. Jedna z těch hlavních je takzvaně přednost jízdy.
1: Přednost jízdy?
0: Přednost jízdy.
1: To se uplatňuje ve sportu, ve hře?
0: Ano, protože vy... Tak teďka si představte, že jste na tom koni a pravou rukou vlastně máte hůl a tou holí odpálíte ten míček dopředu. A teďka mezi vámi a tím míčem, který jste odpálil, tak je mezi vámi taková imaginární linie. Aha. Takzvané linie míčku. A váš soupeř nemůže jen tak vkročit před vás a jen tak vám ten míček vzít, protože byste mohl do ní dorazit.
1: Ano.
0: Takže, aby byla ta hra bezpečná, tak nesmí nikdo křižit vaší linii a musí vám dát přednost jízdy. Aby vám mohl ten míček odebrat, tak vlastně dochází k tomu takzvaný ride-off, nebo jak jste zmínil úplně z začátku, to rugby, jo? Tam začíná ten kontakt toho sportu, protože vy můžete toho hráče vytlačit, ale musíte být ve stejné rychlosti a ve stejném úhlu a pak můžete rameno k rameni se vytlačit a bojovat o tu linii míčku.
1: Líčí hráč, trenér a komentátor koňského pola Jan Zavázal, který zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávách.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Je 10:30. Radiožurnál a krátké zprávy. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. K oblasti se totiž blíží rozsáhlé lesní požáry. V dotčených obcích žije přes 170 tisíc lidí. Dvou z nich se ale evakuace týká jen částečně. Desítky tisíc lidí museli své domovy opustit už dřív. V boji s požáry pomůže taky vrtulník z Česka, který na západ Francie dorazil včera večer. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o rok na řidičský průkaz. To je asi o 2,5 tisíce míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Řidiči nejčastěji překročili maximální povolenou rychlost nebo při řízení používali telefon. Spojené státy letos zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí je letošní rok nejhorší od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymýcena. Spalničky jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úmrtí. Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Důvodem je podle lékařů klesající proočkovanost. A historicky první expozice kudlanek se dnes otevírá v Chomutovském zooparku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů návštěvníci uvidí v opraveném domě u Pratura. Kudlanky z různých koutů světa tam budou vystavené 3 týdny.
4: Sport.
3: Olympijský vítěz Noah Lyles vyhrál na americkém atletickém šampionátu běh na 100 metrů v nejlepším letošním světovém čase 9,79 sekundy. Osminásobný mistr si tak vyrovnal osobní rekord z finále předloňských her v Paříži.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Prahou a také nehoda u Modletic. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 187. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 190. kilometr. Tam pracují silničáři, mají blokovaný levý pruh, zdržení okolo 10 minut. D1 ještě jednou, z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 12. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu, kolem se pohybují lidé, zatím nejsou nějak označeni. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru, pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr, navíc tam teď řeší nehodu na 21. kilometru. Na tahu 57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím počítejte s omezením za Jablunkou. Čistí tam příkopy a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Tolik zprávy. A je s vámi Vladimír Kroc a host víkendového Radiožurnálu.
6: Naším dnešním hostem je Jan Zavázal. Souhlasíte s Churchillem, že pólo je vstupenka do světa? Bylo to tak i ve vašem případě?
7: Bylo. Můžu to potvrdit, bylo to i v mém případě. Já jsem tenkrát teda, když jsem začal s koňským pólem, tak jsem byl opravdu hypnotizován. A řekl jsem si, já tohle to chci strašně dělat, já to chci hrát. Ale je pravda, že polo je finančně náročný sport.
6: Jak moc?
7: Záleží, jestli jste právě... záleží, jak do toho jste blázen. A to je právě to, co občas jako musím i vysvětlit, že když to někdo jako chce dělat, tak to vždycky jde. Mm-hmm. Jo? Těch financí, ale když máte firmu, nebo jste prodal firmu, nebo jste člověk, který... dědí přes generace peníze, tak se vám asi bude hrát polo snadněji, než někdo, kdo právě má svůj startup. Polo je finančně náročný v tom, že musíte mít několik koní. Nevám nestačí jeden kůň. Musíte mít těch koní dva, většinou čtyři. A abyste mohli na takový turnaj hrát. Jo. A to nejdražší je prostě to ustájení. Jo. Musíte se dobře starat o svého koně. Musíte mu nabídnout kvalitní krmení, ustájení, samozřejmě personál a to všechno se spočítá. No. A jestli, jak říkal Čorči, jestli to je pas do světa, tak v mém případě to bylo tak, že já jsem se dostal teda k této příležitosti, že jsem začal komentovat koňské polo a zjistil jsem, že to je lehce taková díra na trhu a nikdo z Malajzie si mě všimnul, bylo to v Brně, ano, jeden pán, který je velice známý v polo světě, no. Tak hrál vlastně v Brně, ve slavném Noé poloklubu a on mi řekl, ty umíš komentovat polo, umíš to umí i anglicky, říkám, no umím. No tak nechceš pro mě pracovat v Malajzii? A já ti zaplatím letenku, tady se spojím s mým synem, on ti zařídí tu letenku, přejedeš a budeš tam pracovat a budeš pro mě komentovat soukromně. A já jsem v té době teda měl stabilní práci tady v jednom americkém hotelu v Praze a docela stabilní kariéru a já jsem se prostě zbláznil a jsem tu příležitost vzal a prostě jsem odcestoval, no. Občas to může mít ale i svoje jako vedlejší účinky. Ten pán nebyl zrovna jakoby úplně, řekl bych, stabilní ve svém, co dodržoval a nakonec jsme se trochu teda rozešli ve zlým v té Malajzii a já jsem mu teda ani neřekl, že teda končím, já jsem teda musel jenom odejít, protože Malajzie je trochu jiný systém, trochu jiný svět a já jsem vlastně v noci jako odjel autobusem zpátky domů víceméně na vlakový nádraží a potom tu na letiště a pak samozřejmě jsem odletěl, abych se mu něco řekl. Taková speciální situace, ale takže jak občas říkám, že koňské polo je pas do světa, ale občas, když se věci zkazí, tak jedete autobusem domů.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Jan Zavázal je hostem Radiožurnálu. Povídáme si o koňském pólu. Jak velkou základnu má tenhle ten sport v Česku?
1: V Česku naše asociace hráčů koňského póla registruje kolem, já nevím přesně počet, ale mezi 40 až 50 hráčů, kteří jsou aktivní členové, kteří jsou rozděleni do 5 klubů v České republice. Což není moc velká základna, my bohužel nemáme úplně tu tradici, jako mají například parkuráci, nebo drezuroví jezdci, anebo samozřejmě dostiháci. To koňské pólo tady v Čechách nemá prostě, jak se tady, já si teda myslím, že to tak je, že se hodně vyhnala ta šlechta v tom 20. století, tak tyhle ty sporty tady nemají prostě tu tradici. Ale mají tu historii, která se právě dá najít ve Slatiněnech anebo ve Hřeměvnězci. Celkově ve světě koňské pólo hraje kolem 20 až 25 000 lidí.
0: Myslím, že jsem četl, že je to v 90 zemích, to není zase tak málo.
1: Polo? Polo je po celý zeměkouli.
0: No, v čem jsou specifičtí ti koně? V čem musí být zvláštní?
1: Musí to být plnokrevníci. I historicky tak byli, že Angličani měli ty takzvané English Thoroughbreds, na kterých se hrálo, ale pak Argentínci ve 60. nebo 70. let minulého století začali křížit tenhle ten anglický plnokrevník s argentínským pracovním koněm, který se jmenuje Criollo. A jsou menší a mají velkou vytrvalost a když se to začalo křížit, tak zjistili, že tenhle ten kůň je strašně rychlej, ale umí na místě zastavit, otočit se a hnedka vystartovat. A to je to, co kůň na koňské pólo musí umět. Říká se, že kůň musí zastavit na pivním tácku, otočit se a zase vycválat. Musí mít velmi pohodový temperament a většinou to jsou klisny nebo kobily. Jo. Řepci vůbec skoro blbě se transportujou, nepoužívají se tolik u póla. A no, menší, aby byly. Ty koně, my říkáme i polo pony, my neříkáme polo horse, my říkáme polo pony, jsou menší, ale jsou strašně silní. Mají silný záda, jo, můžete na nich sedět i pánové, co mají jako vyšší váhu, tak na nich můžou sedět, hrát.
0: Ale no, jak se dá taková kobila natchnout pro to polo? To je asi důležité.
1: To je rasa. To je rasa.
0: Jasně, jasně, ale myslím, jak je každé to zvíře je asi povahově trošku jiné, takže jo. Jak je motivujete?
1: Jak je motivujeme? No, trénují se v kolektivu. Když se jezdí takzvaný sety, takže když se dávají kondiční trénink, tak oni musí jezdit společně. Jo? Pak je trénujete individuálně, tomu se říká stick and ball, že vlastně jenom vemete hůl a míček a trénujete ten pohyb. Jak je motivujeme? No, oni jsou teda kouzelní. Já mám potvrzený, jak spousta jezdců parkouru, parkoví jezdci tady v Čechách k nám přišli a řekli, ty vaše koně, to je taková pohoda. Já chci taky takovýho. Takže popravdě já myslím, že ty koně spíš motivují nás, než my je.
0: Hrajou koňské polo i ženy?
1: Samozřejmě. Ježíš, to je 50 na 50. Vážně? Ano, ano. Je to dokonce jeden z mála sportů, kde muži a ženy hrajou dohromady. Stejně to je jako v našem turnaji. Naše pořadatelka Simona Joklová hraje s dvouma pánama a i v jiných, myslím, že všechny, to je zajímavé, vlastně, já jsem uvědomil až teďka, že všechny 4 týmy jsou smíšený. Ženy a muži dohromady.
0: Teď, kteří se představí toho 8. srpna,
1: toho 8. srpna ano.
0: V Praze na Zbraslavi. Jak je to v Německu, v vašem vlastně rodišti, nejenom v Düsseldorfu, ale vůbec, jak je to oblíbený sport u našich sousedů?
1: U našich sousedů, tak když teda začnu v Německu, kde jsem se narodil, v Německu to má základnu asi 400 hráčů, má to velmi dobře organizovanou asociaci a celkem i ten kapitál, aby ty lidi kupovali koně, protože na tom to celý stojí. V Polsku je taky celkem základná. Poláci mají docela blízko té kavalerii, protože jsme ji měli, a tak tam je spousta nadšenců, který to polo hraje, tam asi 80 lidí. Na Slovensku se taky hraje, tam je jeden klub v Hrubé Borši, A ten je malej, tam je jeden pán, který opravdu to dotuje. A on se jmenuje Šerif a on hodně motivuje mládež, aby chodilo jezdit. A on to nabízí opravdu za drobné peníze, protože jenom chce, aby ty děti jezdily.
0: Kdy se dá mimochodem začít s tím koňským pólem? Není to pro malé děti nebezpečné?
1: No, jestli to je nebezpečný, myslím si, že já jsem názorem, že všechno je nebezpečný, když člověk vyleze ráno z postele.
0: Ano.
1: Ale v Argentíně je běžný, že děti už ve čtyř letech už se posadí na jednoduchý koně, aby vznikl ten vztah k tomu koni. A pak jsou i lidi, kteří začínají třeba v 60. jezdit, no tak se na to cítí a chtějí mít ten adrenalin a věří si a jejich partner jim to nezakáže, což je bohužel teda taky občas situace, kde se nikdo natchne z rodiny, ať je to manželka nebo manžel a jeden je proti tomu, protože zase mají strach z toho, že se něco může stát a tak dále, ale víte, co je neuvěřitelný, že jak jsem komentátor a vidím spousta jako situací, že? Tak spousta lidí se zraní při úplně ničím jiným než koňský polo. Jo? A říkají, já nemůžu přijet na turnaj, já jsem si tady zlomila nohu na koloběžce.
0: Říká náš dnešní host Jan Zavázal.

0: Komentátor Koňského pole Jan Zavázal je hostem Radiožurnálu. Jak jsme řekli, tak působíte i jako trenér a hráč. Když trénujete v Argentíně, jak se to řeší? Říkal jste, že je potřeba mít těch koní víc. Ty si tam pronajímáte?
1: Ano. V Argentíně pracuju pro jeden manželský pár, který mají statek v blízkosti hlavního města Buenos Aires. Mm-hmm. A ten pán chová koně, má 120 koní, což zní pro nás jakože neuvěřitelné číslo, ale v Argentině je to celkem běžná věc. Oni mají, myslím, že i největší počet koní na zemi, na světě.
0: Proto je tam vlastně, je to jedna z mocností, co se toho sportu týče.
1: Ano, oni mají perfektní klima.
0: Aha.
1: Ano, ten terén kolem Buenos Aires je úplně rovný. Mají velmi kvalitní půdu, kvalitu trávy perfektní a dlouhý léto. Takže je to normální, aby tam člověk měl 120 koní. A oni teda, na rozdíl od našich koní evropských, oni žijou všichni venku. Oni se vypustí na pastvinu, který jsou několik hektarů obrovský, jo. A ráno teda, když jdeme trénovat, tak nikdo teda musí ale přece na tom koni vyběhnout do té pampy. A jako kovboj, takzvané v tomto případě gaučo, je musí, jo, to stádo nahnat, jo, do toho, toho místa, odkud se teda už vezmou a připraví se. A takže v Argentině je to celkem běžný, že když tam trénujeme, tak máme na ten den každý 6 koní.
0: Vy tady komentujete v češtině, němčině, angličtině a mluvíte i španělsky tím pádem?
1: Já se učím intenzivně španělsky, abych se víc... abych víc komunikoval s Argentíncema, protože v Latinské Americe se moc té angličtiny nepoužívá, takže tomu chci jít naproti, a když tam teda trávím 4 měsíce v roce, tak přece jenom chci umět i ten jazyk. A byl by to sen, kdybych mohl jednoho dne komentovat argentinské mistrovství ve španělštině, ale od toho to je ještě hodně daleko.
0: No tak jste mladý, já mám 32, takže myslím, že se to jednou určitě povede. Když jsme mluvili o té bezpečnosti a můžeme se k ní vrátit, ono tam platí spousta pravidel, protože třeba ty koně musí mít na nohou vlastně takovou ochranu, jestli asi taky.
1: Ano, takže když teda ochranný pomůcky u koní, takže bandáže na všech 4 nohách. Ocas je pletený nahoru, aby se do ní nezaháknula hůl. Hříva je vyholená, aby se netrhla. To u koní je teda vše. U hráčů, ano, jezdecké boty, chraniče na kolena, klasické bílé kaloty, to patří k etiketě toho sportu, helmu, bez helmy, a ještě jednou to řeknu, prosím, nikdy na koně bez helmy. Jo? Tak to je důležitý. A chraniče na lokty, občas i dokonce na ruce a tak.
0: No a není to přece jenom i pro ty koně nebezpečné? Jak často dochází k nějakému zranění?
1: Je to fyzicky náročný sport, určitě. Ty koně musí měnit každý 3 až 4 minuty během toho zápasu, když je turnaj. Mm-hmm. Pravidlo i říká, že jeden kůň může hrát maximálně 2x7 minut. Jo? Mm-hmm. Ale pak je všechno v pořádku a ten kůň bude hrát klidně 10, občas je 15 let. Já jsem jednou byl na přednášce v Suchdole na univerzitě, kde mluví veterináři, kteří říkají, my teda primárně nevyjíždíme kvůli úrazům sportovních koní při závodech. My většinou teda vyrážíme kvůli úrazům, který ty koně si přizpůsobují sami ve výběhu. To bohužel tak koně občas mají, že nejsou úplně šikovní a občas si třeba i chtějí se vyválet, otočej se a něco se jim stane, například kolika. A u toho koňského pola my opravdu, jako ta bezpečnost koní je na prvním místě. Rozhodčí musí písknout jakoukoliv situaci, která by byla nebezpečná. Ale musím říct, že pokud se tyhle ty pravidla všechny dodrží, tak jsou s tím všichni veterináři i v pořádku.
0: Pokud vás zaujalo naše povídání, myslím, že jsme se dozvěděli spoustu novinek. Já se přiznám, že jsem toho hodně o koňském polu netušil. I když je to tady samozřejmě velmi zajímavá hra, když člověk může sledovat na vlastní oči, což mimochodem máte příležitost teď 8. srpna na Zbraslavi, kde ostatně se můžete setkat i s naším dnešním hostem, komentátorem koňského pola, taky trenérem a hráčem Janem Zavázalem. Tak ať se daří a mějte se hezky. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji a těším se na vás 8. srpna na Zbraslavi.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: What is that? Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. A zprávy má pro nás Marek Sedláček.
2: Ministryně Mrázová dostala pokutu, nepřiznala půjčku na pozemek. Záchranáři v Indonésii pátrají po ztracené lodi. Na palubě je podle úřadů i Čech. 4 zápasy začne nová sezóna fotbalové Šance ligy. Brněnská zbrojovka nastoupí proti Spartě. Pozor na nehodu na výjezdu z Prahy do Brna po D1 na 12. kilometru. A bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle zjištění serveru Seznam zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová Radiožurnálu informaci potvrdila.
3: Uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
2: Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí. Indonéští záchranáři pátrají po motorovém člunu u ostrova Sulawesi s 11 evropskými turisty na palubě. Informuje o tom agentura AP s tím, že je mezi Evropany i Čech. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una. Do cílového přístavu Marisa v provincii Gorontalo ale nedorazila. V místě o rozloze přibližně 550 km čtverečních po lodi pátrají desítky týmů. Akci ale komplikuje silný vítr a až 2,5metrové vlny. Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Proti stejnému období loni případů ubylo o desítky procent. Pokles zhruba o třetinu eviduje například Generali Česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje taky Unika, jak říká mluvčí Veronika Hešíková.
4: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytu a dalšího majetku.
2: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního i dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohuš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
6: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve vodním slalomu. Svou premiérovou medaili z velké akce mezi dospělými vybojovala na šampionátu v americké Oklahomě. Mezi muži získal bronz Lukáš Kratochvíl. Dnes se vrací fotbalová Šance liga. Nový ročník nejvyšší soutěže otevřou v 17 hodin zápasy Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava. Trenér Baníku Roman Skuhravý věří, že bude v novém angažmá úspěšný.
7: Věřte mi, že jako motivaci mám velkou, protože nedokážu si představit, že za 3 měsíce přijdu za manželkou, mámo, stěhujeme se zpátky do Prahy, jo. Takže to je pro mě jak červený hadr na bejka. Udělám všechno pro to, aby se tohle nestalo.
6: Ve 20 hodin pak vstoupí do nové sezóny nejvyšší soutěže nováček Zbrojovka Brno proti Spartě. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Jednotlivé přímé přenosy najdete na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Modletic a omezení u Osové Bytýšky. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na 152. kilometru se zpomaluje, kolona se táhne až na 155. kilometr, tam se pomalu sunou silničáři levým pruhem, sekají trávu, zdržení okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se táhne až na 21. kilometr, tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na tahu 3 z Prahy směrem do Tábora se zastavuje za Mračí, následná fronta pokračuje až za Benešov, celé je to zhruba na půl hodiny. A na silnici 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem počítejte se zdržením před omezením u Záhoří, v obou směrech je to více jak na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě a místy i na severu území kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A začíná víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý den, je 25. července, no a hoteliéři už tak pomalu můžou začít bilancovat letošní první polovinu letní sezóny. Leckdy zatím nemají úplně důvod k radosti, to chladnější počasí posledních dnů totiž některé hosty odradilo. A tak pro víkendový radiožurnál naši reportéři zjišťovali napříč republikou podrobnosti. Za chvíli je od nich uslyšíme, tak jestli zrovna teď jedete někam na prázdniny, na dovolenou, na prodloužený víkend, tak šťastnou cestu s vysíláním víkendového radiožurnálu.
0: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: turn to dust all that I adore. Některé české hotely a penziony měly teď v první polovině července problém zaplnit aspoň polovinu kapacity. Konkrétní data ale teď Asociace hotelů a restaurací sbírá. No na některých místech je ale už teď jasné, že návštěvnost je letos zkrátka slabší. Třeba v Jizerských horách pro nás detaily zjišťoval reportér Jiří Jelínek, se kterým se teď už slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den. V červnu se hoteliéři domnívali, že lidé ubytování zarezervují až na poslední chvíli, ale i přes relativní přízeň počasí se kapacity oslovených zařízení nenaplnily. Provozovatelé se naopak nezřídka setkávali s rušením rezervací. Například Šámalova bouda na Nové Louce je aktuálně obsazená asi ze 40%. Jak prozradil provozovatel Petr Polák, situaci zachraňuje alespoň restaurace, kde se lidé na svých cestách horami zastavují. Oslovení hoteliéři často připisují malý počet hostů tomu, že lidé na začátku prázdnin vyráží spíš do zahraničí. Na srpen už je podle počtu rezervací vidět větší zájem o severočeské hory. Někteří provozovatelé se pak aktivně snaží hledat nové zákazníky. Konkrétně horský hotel Jelínek v Bedřichově začal nabízet jednoduché ubytování pro lidi na dálkových přechodech, jako je například populární Stezka Českem.
0: Tak díky moc ze severu Čech teď ve vysílání víkendového radiožurnálu Jiří Jelínek, který míří na další místa. Jsou teďko letos s obsazeností i moravského hotely na tom nějak zvláštně, to už nám řekne reportérka Sabina Millerová. Dobrý den, tak jak?
2: Dobrý den, zájem o ubytování v Jeseníkách je v polovině letní sezóny podle oslovených hoteliérů vysoký. Některé hotely mají dokonce úplně plno, jako například hotel Valdes v Loučné nad Desnou. Podobnou zkušenost mají i na Červenohorském Sedle, kde mají oproti loňsku zhruba o 15% více rezervací. Nejvíc hostů zatím přijelo v polovině července a lidé si pobyty většinou rezervují s předstihem. Jiná situace je ale u Chat a Chalub na Jesenicku. Tam podle Aleny Niklové Klimešové z agentury Chatař zájem klesl. Zatímco v minulých letech se obsazenost pohybovala kolem 95%, letos je to pod hranicí 80%. Co se pak týká Beskyd, tak tam je návštěvnost přibližně o 20% nižší než loni. Podle hoteliérů tam lidé častěji z rezervací pobytů čekají na poslední chvíli. Zájem o pobyty pak roste v případě, kdy předpověď slibuje příznivé počasí.
0: Tak děkujeme, Sabina Millerová, po relativně právě chladnějším období s těmi velmi studenými rány právě teď do Česka na přelomu července a srpna se vrací tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že už příští víkend můžou ty teploty místy vystoupit až na 630 stupňů Celsia. Tak zvažte, kam pojedete.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Ve Francii a Španělsku pokračují evakuace kvůli těm rozsáhlým lesním požárům. S jejich hlášením pomůžou i Češi a na západ Francie už dorazil pomáhat taky vrtulník z Česka. Tu situaci za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu probereme.

0: V jihozápadní Evropě se nedaří zastavit rozsáhlé lesní požáry. Už víc než 220 tisíc obyvatel evakuovali ve Francii a ve Španělsku. Tam platí stav celostátní nouze. Pomoc vyslali jednotlivé unitní země, a to včetně Česka. Slíbili jsme podrobnosti, ty teď z naší zahraniční redakce budeme mít od Jiřího Kordíka. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Nejvíc tedy se požáry šíří ve Francii. Jak tam se hasičům daří proti plamenům bojovat?
1: Tam je ta nejhorší situace v departmánech Land a Gironde. Tím hlavním úkolem teď pro hasiče je to, aby se ty nekontrolovatelné plameny nedostaly do města Bordeaux. Záchranáři v noci na dnešek právě v jeho okolí evakuovali dalších 7 obcí. Celkově už muselo ve Francii opustit své domovy víc než 200 tisíc lidí. Prioritu teď mají pečovatelská centra, taky zdravotnická zařízení. A mezi evakuovanými byla i zdravotnice Olivia. Ta své pocity popsala agentuře Reuters.
2: Bojím se. Včera, když jsem odcházela z domu, bála jsem se, že už ho nenajdu. Přestože se tam oheň ještě nedostal. Ale víte, vzpomínky jsou všechno. Můžete ztratit všechno.
1: Záchranáři už kompletně evakuovali taky třeba poloostrov Cap Ferré. To je jindy hodně vyhledávaná turistická destinace. Celkově už podle těch nejnovějších odhadů na celém jihozápadě Francie oheň zasáhl už víc než 30 tisíc hektarů. Jedním z těch příznačných obrazů celé téhle katastrofy byl třeba záběr na to, jak se centrem města Bicaros prohnalo stádo koní. To někdo pustil z ohrady.
0: No jak konkrétně v té oblasti pomáhají Češi?
1: Čeští hasiči tam přijeli díky mechanismu Evropské unie na pomoc při přírodních katastrofách. Jeden vrtulník Black Hawk přistál v 6 večer. Je tedy speciálně upravený pro hašení ve složitém terénu. Ten tým, který přiletěl, je složený ze 2 pilotů, 2 techniků a taky 3 hasičů. Za pomoc těch všech dalších států už poděkoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Oheň se ale snaží hasiči z celé Evropy zastavit taky v Řecku nebo na Sicílii a ta tragická situace je taky ve Španělsku.
0: No a jak to tam vypadá teď?
1: Tak ve Španělsku se plameny šíří západně od metropole Madridu. Tamní vláda tvrdí, že to je jeden z největších požárů v historii země do těch zasažených oblastí. Dnes dorazil už premiér Pedro Sanchez. Desítkám tisíc lidí v té oblasti taky nařídili úřady evakuaci. Část naopak ale vyzývají, aby své domovy neopouštěli. Podle hasičů teď bude zásadní, jestli se otočí vítr, aby se jim podařilo využít takové pomyslné časové okno. Právě to by jim umožnilo navzdory těm tropickým teplotám, které mají dosahovat až 40 oheň pomoct zastavit.
0: Tak děkujeme, to byly informace od Jiřího Kordíka. Další podrobnosti k požárům v Evropě najdete pochopitelně na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Jinak co se týče Česka, meteorologové teď rozšířili výstrahu před vznikem požáru na západní a střední Čechy, od zítřka, tedy od neděle, i na střední a východní Čechy.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
2: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Meteorologové taky rozšířili výstrahu před požáry. Podrobnosti přidáme v poledních hlavních zprávách. Saúdská Arábie zaútočila na jemenské přístavní město Hudajda, které je pod kontrolou šítských povstalců Husijů. Saúdská Arábie ho provedla v reakci na středeční útok Husijů proti dvěma saúdsko-arabským tankerům v Rudém moři. Husije v občanské válce podporuje Irán. Naopak Saúdská Arábie je na straně jemenské vlády. Jih Číny zasáhne tropická bouře Noul. V provinciích Kuantung a Futien je vyhlášený druhý nejvyšší stupeň varování ze 4. V oblasti by mohlo napršet až 600 mm srážek a hrozí tak povodně. V této části Číny většinou průměrně spadnou 2000 mm srážek ročně. Nad pevninou by pak měla postupně bouře slábnout. Tajfun Noul je už 12. letošní tropickou bouří v jihovýchodní Asii. A ředitelství silnic a dálnic dnes pořádá den otevřené dálnice na právě dokončovaném úseku D35 Ostrov Vysoké Mýto. Lidi si ho můžou prohlédnout ještě před zprovozněním a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravené jsou taky soutěže pro děti nebo ukázky silniční a stavební techniky. Otevřeno je až do 16 hodin. Zprovoznění úseku je v plánu na 24. srpen.
0: Sport.
2: Fotbalová Sparta oznámila příchod nového útočníka. Ofenzivě Pražanů pomůže Nor Jonathan Braut-Bruns, který doteď nastupoval za Rakův a v posledních dvou sezónách polské ligy dal dohromady 30 branek. Bratranec útočníka Manchester City Erlinga Haalanda se Spartou podepsal víceletou smlouvu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Modletic a omezení na D11 u Mochova. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru se zastavuje, fronta se tahne až na 12. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Celé je to na asi 25 minut, plný je také příjezd z pražského okruhu od 78. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové nám hlásíte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem.
4: Na kilometru 19,5 pracují silničáři, zabrané jeden levej rýzní pruh, všechno to jde do jednoho do pravýho a vzniká tady 3-kilometrová kolona.
3: Na silnici 35 z Liberce ve směru do Turnova počítejte s kolonou od sjezdu na Jablonec nad Nisou.
5: Před zúžením v Hodkovicích nad Mohelkou stojí kolona až ke sjezdu na Jablonec, nebo ke nájezdu od Jablonce, stojící kolona.
3: Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zastavuje za Vystrkovem. U Záhoří trvá omezení. Z obou směrů je kolona na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě a místy i na severu území kolem 25. V tisíci metrech na horách kolem 21. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Bude jasno polojasno, jak jsme slyšeli, no jasné už teď je, že flaretista Alexandr Cholupeniče získá poprvé medaili na mistrovství světa. Po semifinálové výhře nad Rusem Baraníkovem má jistý totiž minimálně bronz.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: let me down slowly.
1: Češi by mohli jezdit do Číny bez nutnosti zařizovat si víza. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD při svých návštěvách Pekingu a Šanghaje zahájil jednání o jejich zrušení. Tak podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Češi by se už brzy mohli přidat k turistům ze skoro celé Evropské unie, kteří můžou vyrazit do Číny bez vyřizování víz. Česko a Litva jsou totiž jediné dva státy unie, které tuto povinnost mají. Členové české sněmovní delegace možnost zrušení víz otevřeli při návštěvě Číny v Pekingu a Šanghaji jednali také o posílení přímých leteckých spojení.
1: Na velké čínské zdi nedaleko Pekingu se mezi asijskými turisty proplétají lidé z celého světa. Slyšet je angličtina, ruština nebo třeba španělština. Poprvé jeden z nových divů světa navštívila Julia z Ruska.
2: Je to místo plné historie. Cestujeme jen dva týdny.
1: Nebo Američan Joseph.
3: Fakt jsme se sem chtěli podívat. Nakonec je to jeden z divů světa. Myslím, že když se řekne Čína, tohle místo je pro většinu lidí to první, co si vybaví. Možná spolu s terakotovou armádou. Takže já jsem fakt rád, že jsme se sem vydali. Je to tu krásné.
1: K turistům z celého světa by se snadněji mohli přidat i ti čeští. O zrušení vízové povinnosti jednal v Číně při své oficiální návštěvě i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Už naši představitelé, to znamená diplomati a podobně, to rozpracují všechny ty kroky, takže čím dřív to bude, tím lépe.
1: Pomoci by mohlo i více přímých leteckých linek mezi oběma zeměmi, doplňuje ředitel kanceláře Czech Tourism v Číně Lukáš Pokorný.
5: Ty cíle pro toho čínského turistu zůstávají takové ty hlavní. Tím prvním samozřejmě Praha. Tam láká ta atmosféra, romantika, historie. Ta je následovaná Českým Krumlovem a poté města lázeňského trojúhelníku, jako jsou Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.
1: Předseda sněmovny chce také do Česka dostat výstavu terakotové armády. To je podle Okamury teď reálnější, než aby Česku Čína zapůjčila pandu velkou. O tom se mluvilo hlavně v době, kdy Čínu navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman. Pandu Peking pouze půjčuje, jde totiž o ohrožený druh. Zároveň jde o nástroj čínské zahraniční politiky.
4: Panda má svoje nároky, když to vojáci z terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv.
1: Kromě terakotové armády chce Okamura dostat do Česka i více čínských turistů. Podle Lukáše Pokorného je výhodné i propojení více destinací ve střední Evropě.
5: Nyní plánujeme například kombinaci pouze Česká republika Rakousko, případně pouze Česká republika v propojení s Německem.
1: Do Česka teď míří kolem 200 tisíc čínských turistů ročně. Před pandemií koronaviru to bylo třikrát tolik. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Je patronkou všech matek, taky horníků, mlynářů nebo čeladínů. Svatou Annu teď o víkendu na spoustě míst po celé zemi připomínají a budou připomínat svatoanenské poutě. My vás za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu na jednu takovou vezmeme a připomeneme i pronostiku o svaté Anně. Dobrý den. Ahoj.

0: Zítra má svátek Anna, tak z vysílání víkendového radiožurnálu už dnes všem Anám a Aničkám všechno nejlepší. No, znamenat taky, že teď o víkendu právě na mnoha místech po celé zemi se pořádají buď obce nebo různé spolky svatoanenské poutě. A jedna z nich je taky v Božím daru na Karlovarsku. Centrum tady toho města zase zaplnili stánky s nejrůznějšími řemeslnými výrobky a regionálními specialitami. Teď už jsme ve spojení přímo z Božího daru. Nám víc může říct reportérka Monika Červená. Co to za vámi slyšíme? Dobrý den.
1: Dobrý den, tak to jsou tady flašinetářky, u kterých se lidé zastavují, které tu hrají, zpívají a starají se o takovou tu příjemnou pouťovou atmosféru.
0: No, my jsme říkali, že na Boží dar dorazili také různí řemeslníci. Co všechno tam člověk uvidí a co si od nich může třeba pořídit?
1: Tak ta nabídka je opravdu velmi pestrá. Řemeslníci tu nabízejí dřevěné, textilní nebo keramické výrobky, malované obrázky, kosmetické přípravky, vonné svíčky. Všechno je to ručně vyráběné zboží a mě třeba zaujala řemeslnice, která vyrábí dekorační předměty, přívěsky, náušnice a to z pryskyřice, ve které jsou zalité různé plody nebo květy z Krušných hor, například žaludy, šišky, kopretiny a podobně. No a návštěvníci tu můžou samozřejmě ochutnat i regionální potraviny nebo pivo z místních mini pivovarů. Velký zájem třeba o domácí borůvkový koláč. Nechybí tu domácí syrupy, limonády, pampelišková a samozřejmě mnoho dalšího.
0: Náušnice už máte?
1: Mám stojánek na svíčku.
0: No, já jsem říkala také, že řekneme něco k té pronostice, protože do Česka teď o víkendu se má vracet teplé počasí, tak zájem návštěvníků o tu letošní anenskou pouť je jaký?
1: No tak každoročně sem zamíří stovky lidí a já myslím, že i letos ta návštěvnost bude opravdu veliká a to právě díky krásnému slunečnému počasí, které tu panuje. Jsou tu lidé nejen z Čech, ale i blízkého Německa a je tu taky mezi návštěvníky hodně cyklistů, kteří tady právě do okolí Božího daru vyrazili dnes za toho slunečného počasí na výlet.
0: No právě podle meteorologů dnes má být nejslunečnější den tady toho týdne. Teploty až k 29 stupňům by se mohly vyšplhat a zítra navzdory té pronostice o svaté Aně bude nejteplejší ráno končícího týdne. Tak se na to všechno těšme. Monika Červená, naše reportérka s námi ve víkendovém vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Tomáš Pavlíček teď už se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, aby nám řekl, jaká témata a s jakými hosty bude probírat za chvíli v polední publicistice. Dobrý den, Tomáš.
1: Dobrý den, tak my se nejdřív podíváme na situaci na letišti Praha. Opoziční občanští demokraté tvrdí, že výběrové řízení na nového ředitele, kterým, jak víme, se stal Radomír Lašák, bylo netransparentní. Jak tedy vláda tuhle volbu zdůvodňuje? Ptáme se naší ekonomické analytičky Jany Klímové. Předseda sněmovny Tomio Okamura se vrací z návštěvy Číny a nás zajímá, nakolik měla ekonomický přínos pro turismus, pro české podnikatele, kteří by chtěli v Číně podnikat a tak dále. Hostem bude Aleš Karmazín, politolog z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. No a na závěr se podíváme na to, co se děje u našich severních sousedů. Největší opoziční strana v Polsku, která si tak říkajíc brousila zuby na vítězství v parlamentních volbách příští rok, tak se poprvé od roku 2011 rozdělila. Co zatím stojí, jaká je politická budoucnost skupiny kolem bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a je to naděje pro současnou vládu Donalda Tuska nebo ne? Pozvali jsme si k tomu novináře Filipa Harcera ze serveru Seznam zprávy, který dění v Polsku dlouhodobě sleduje.
0: Tak to všechno můžeme poslouchat po hlavních zprávách ve vysílání víkendového radiožurnálu a také na Českém rozhlase Plus a samozřejmě čeká vás také aktuální počasí. Poslouchejte, po relativně chladnějším období se studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna zase vrací tropické počasí. Tak meteorologové předpokládají, že příští víkend ty nejvyšší teploty by mohly dosáhnout až 630 stupňů Celsia. Posloucháte Radiožurnál, zdravíme vás, dobrý den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: To vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordparti řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás mít.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
9: Obří požár se blíží k francouzskému městu Bordeaux. Evakuovat se muselo už přes 140 tisíc lidí. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Neuvedla půjčku na koupi pozemku. Kanoistka Kneblová získala zlato na mistrovství světa ve vodním slalomu. Na nehodu pozor na D1 z Prahy do Brna na 12. kilometru. A bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Sobota 25. června. A její hlavní zprávy. Hezké poledne vám přeje Marek Sedláček.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Rozsáhlé lesní požáry na jihu a západě Evropy se dál šíří a začaly ohrozovat i velká města. Ve Španělsku se oheň přiblížil k Madridu. Své domovy tam museli opustit další 10 000 lidí. Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí z jihozápadního pobřeží. Plameny spálily větší plochu, než je rozloha Brna. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie. S ohněm nedaleko Bordeaux bojují stovky hasičů, vojáků i hasící letadla a vrtulníky.
10: Když jsme poprvé viděli ten požár, tak vypadal jako obří atomový hřib. Do vzduchu stoupaly vysoké sloupy kouře.
11: Popsal se v Rosu-Duez David, který byl na dovolené na polostrově Cap Ferret. Úřady celou oblast evakuovali. Někteří lidé přespali v tělocvičně v obci Biganos. Stovky dalších obyvatel převezli na výstaviště v Bordeaux. Plameny se rychle přibližují k městu. Na jihozápad Francie míří další desítky hasičů z Paříže. Vláda povolala taky 500 dalších vojáků a na místo posílá 1,5 milionu respirátorů. Pomoc s hašením má i největší francouzský vojenský letoun A400M, který armáda normálně využívá k přesunu materiálu a jednotek. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Požáry ve Francii a Španělsku Čechy od cestování do těchto zemí neodrazují. Vyhledávač letenek Kiwi.com nesleduje pokles zájmu, stejně jako portály Letuška nebo zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5 000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. Že lidi stále cestují do Středomoří, potvrzuje i Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
12: Rozsáhlé požáry ve Francii a ve Španělsku jsou naštěstí v lokalitách, do kterých nemíří příliš mnoho Čechů, a proto Češi neruší lety do Francie a do Španělska. Předpokládám, že budou dál monitorovat tu situaci a že ta reakce nebude panická, ale s rozmyslem.
9: A na riziko vzniku požáru upozorňují taky Český hydrometeorologický ústav. Ten rozšířil výstrahu. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidi by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
13: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
14: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
13: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
15: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
13: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 tisíc korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
9: 12 trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc českých řidičů. Ti tak nejméně na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
6: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
16: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
6: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
9: Americký prezident Donald Trump se v náhradním termínu sešel na slavnostní večeři s korespondenty Bílého domu. Ve svém projevu opakovaně na novináře slovně útočil a kritizoval média, která podle něj šíří falešné zprávy. Někteří reportéři na večeři nešli nebo se proti Trumpovým postojům ohradili.
17: Make love to me and he said I can't do both. You know what the, you know.
18: Sál plný novinářů a novinářek označil Trump za největší shromáždění lidí, kteří jej nenávidí. Novinářku Collinsovou ze CNN vyzval k častějším úsměvům, jejího bývalého kolegu Lemona označil za nejhloupějšího muže v televizi, oceněného reportéra Dosiho z ekonomického deníku Wall Street Journal zase za nezaměstnatelného. Vedení televize vydalo ještě během slavnostního večera prohlášení, ve kterém se svých lidí před útoky prezidenta zastalo. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Původní dubnový termín večeře s korespondenty přerušila střelba. Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou teď v péči lékařů. Velvyslanectví v Jakartě se teď snaží s krajanem spojit a nabídnout mu konzulární asistenci. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. V jihočeských Holašovicích o tomto víkendu pořádají selské slavnosti. Pořadatelé ve vesnici, zapsané na seznamu UNESCO, přichystali ukázky tradičních řemesel, lidovou hudbu i program pro děti. A na místě je naše reportérka Eva Marvanová.
19: Náves osady Holašovice, lemovanou barokními štíty, zaplnily stánky s řemeslnými výrobky. U mnoha z nich se návštěvníci zastavují, aby sledovali lidové tvůrce při práci. Slavnosti slibují atmosféru staročeského lidového jarmarku. Nechybí proto tradiční koláče, zvuk flašinetu anebo placky pečené přímo na kamnech. Návštěvníci se na místo dostanou z odstavného parkoviště na kraji vesnice do pár minut a z Českých Budějovic je přímo na místo dopraví i kvadlové autobusy. Z Holašovic Eva Marvanová, Radiožurnál.
20: Sport. Kanoistka Tereza Kneblová si dojela na mistrovství světa ve vodním slalomu pro zlatou medaili. Ve 23 letech jela v americké Oklahomě první finále světového šampionátu v kariéře a svůj životní závod hodnotila v cíli emotivně.
21: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
20: Bronz získal mezi muži Lukáš Kratochvíl. O další medaile se bude v Oklahomě závodit dnes večer ve finále kajak krosu. Fleretista Alexandr Šupenič získá poprvé v kariéře medaili na mistrovství světa. Český šermíř porazil ve čtvrtfinále šampionátu v Hongkongu Rusa Baraníkova a má jistý minimálně bronz. V odpoledním semifinále narazí Šupenič na nejvýše nasazeného Maďara Došu. A dnes začne nová sezóna fotbalové šance ligy. 17 hodin je rozehrají duely Plzeň-Liberec, Teplice-Bohemians a Zlín-Ostrava. Ve 20 hodin má výkop utkání Zbrojovka Brno-Sparta. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
0: Zelená vlna.
2: Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Lokte a také u Česlic. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu na 63. kilometru neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, na místo se sjíždějí záchranáři, myslete proto na uličku. Na D1 z Prahy ve směru do Brna se zastavuje za sjezdem na Česlice na 8. kilometru. Následná kolona pokračuje na 12. kilometr, celé je to na asi 25 minut, plný je také příjezd z Pražského okruhu už ze 78. kilometru. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Benešova se zastavíte na konci dálnice D3 na 63. kilometru. Kolona pokračuje až do Miličína, tam řeší nehodu dvou osobních aut za kruhovým objezdem. A na tahu 35 z Liberce do Turnova postojíte od sjezdu na Jablonec nad Nisou až k omezení u Hodkovic nad Mohelkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia na severovýchodě a místy i na severu Česka kolem 25. V tisíci metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už posloucháte polední publicistiku s Tomášem Pavlíčkem.
22: Proč opozice zpochybňuje výběrové řízení na ředitele letiště Praha a o jakých pochybných projektech z minulosti mluví ministryně financí? Jak cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny ovlivní vzájemnou hospodářskou bilanci a přispěje k propuštění zadržovaného Čecha? A proč se rok před volbami v Polsku rozpadla nejsilnější opoziční strana Právo a spravedlnost? Výběrové řízení na ředitele letiště Praha, které vyhrál Radomír Lašák, bylo podle opozice netransparentní. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, aby od jmenování Lašáka upustili.
23: Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů, včetně informací, že Radomír Lašák nepostoupil mezi šestku z původních 9 kandidátů, těch, které ta komise vybrala. Čemu čelíme a co znamená jméno Radomír Lašák? Já tady musím připomenout, za dobu jeho působení hodnota českých aerolinií klesla o 92%. Dospěl k rekordní ztrátě, která byla 3,7 miliardy korun.
22: Podle ministryně financí Aleny Schillerové může nezvyklá politizace výměny šéfa společnosti souviset s lukrativními veřejnými zakázkami. Privatizace letiště se podle ní nechystá. Premiér Babiš ale ve středu privatizaci letiště nevyloučil.
24: Ta úvaha je o tom, že bychom udělali IPO přibližně na 40% a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někde na rok 2028.
22: Situaci kolem letiště Praha sleduje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Věra Štecherová se jí zeptala mimo jiné i na to, proč podle ODS nebylo výběrové řízení na šéfa letiště transparentní.
25: Pravda je, že nebyla zveřejněna žádná vlastně kritéria, podle jakých se vybíralo, ani kdo se tam tedy přihlásil, ani složení té výběrové komise, což ale ostatně je potřeba říct, že to není skoro nikdy u těch státních firm. A víme jenom to, že se o funkci na další období hlásil dosavadní ředitel letiště Praha Jiří Pos, protože tomu končilo teď v srpnu, proto tedy bylo také původně to výběrové řízení vypsané. Přihlásil se také tedy Radomír Lašák a ještě další lidé. Martin Kupka z ODS zmínil, i jsme to slyšeli v tom jeho vstupu, že vlastně se nedostal pan Radomír Lašák podle jejich informací, to jsou nějaké off-record informace, které získala ODS, nebo respektive pan Kupka, jak jsem se snažila uvěřit, že se tedy nedostal mezi ty vybrané uchazeče. Podle mě to není úplně jasné, jestli šlo opravdu o to, že nebyl v tom posledním kole, anebo že spíš byl třeba vybrán někdo jiný, ale nakonec se prostě rozhodla ministryně nebo ministerstvo financí nebo komise, nevím, pro pana Lašáka.
26: No a jaké důvody tedy uvádí ministryně financí Alena Schillerová, proč vybrali právě tedy Radomíra Lašáka?
25: ministryně financí nebo vůbec ministerstvo říká, je to zkušený manažer se zkušenostmi z Česka, ale i ze zahraničí, Spojené státy, Švýcarsko, působil v renomované poradenské společnosti Grant Thornton Česká republika. Když jsem se ptala v té poradenské společnosti, čím se tam tedy zabývá pan Lašák, jak dlouho tam pracuje, tak podle vyjádření mluvčího této pobočky, tak s panem Lašákem v posledních letech spolupracují externě jako s konzultantem v oblasti transakcí a strategie, kde údajně využívají jeho zkušenosti. Víc jsme se nedozvěděli. No, co dělal v USA nebo ve Švýcarsku, není veřejně dohledatelné, nebo nevíme, prostě nemáme žádné bližší informace, ale známe je tedy jeho působení u nás. Víme, že v 90. letech působil v komerční bance až do doby její privatizace. Ta tedy byla úspěšná, se dá říct, pak vedl restrukturalizační projekt e-banky, ten tedy, pokud je známo zpětně, nedopadl nějakým velkým úspěchem, ta banka byla potom prodaná, pak byl 2 roky v ČEZu ve vedení a potom přišlo právě ČEZ a to, jak jsme slyšeli, byl opravdu neúspěšný příběh.
26: Ministerstvo financí na tu výzvu ODS reagovalo tím, že právě za minulé vlády, ve které byla ODS, letiště Praha uzavřelo, a teď cituji, podivné smlouvy. Alena Schillerová mluvila dokonce o kšeftech ODS na letišti Praha. Konkrétní příklady jsou podle ní různé poradenské smlouvy za miliony korun ročně. Dokonce chce prověřit smlouvu na projektový management za astronomických 777 milionů korun bez DPH. Tu prý letiště uzavřelo těsně potom, co ODS prohrála říjnové volby. Tak co o těchto smlouvách víme?
25: No, nevíme toho moc, ale když začnu tou smlouvou s tou největší položkou tedy 3/4 miliardy korun bez DPH, tak podle našich informací se jedná o smlouvu na spolupráci s manažerem stavby rozšíření terminálu 2, což je opravdu velký projekt, který teď letiště připravuje. Je to za 22 miliard korun a ta vítězná firma údajně spolupracuje třeba i při výstavbě nového letiště ve Varšavě a měla být vybrána ve výběrovém řízení, které podle letiště tedy bylo transparentní a k té částce 3/4 miliardy, která zní opravdu velmi, jako velmi vysoká, tak je skutečnost prý taková, na 10 čerpá smlouvu. Bude o ty další zmínila, že pokyn, kterou nám namyslela, je lancela a letiště už dřív mluvila na výběre společného a podle informací, které máme, se za 4 roky za tu smlouvu vyplatil asi 1 000 000 korun za spolupráci v oblasti obhajoby územního řízení na výstavbu právě paralelní letištní dráhy, na monitoring aktivit obcí a spolků a příslušné legislativy a podle těch zdrojů ta smlouva byla výhodnější, než kdyby si platili in-house člověka na plný úvazek.
26: No i to má teď zřejmě ověřit Radomír Lašák, ale jeho jmenování je dáváno do souvislosti i s možnou privatizací letiště. Tu ministryně financí Alena Schillerová odmítla, ale jak jsme slyšeli, Andrej Babiš o ní uvažuje. Proti tedy není ani ODS, ale ta samozřejmě mluví o tom, že to musí být pod dohledem a pod důkladné diskuzi. Tak dávala by ta privatizace ekonomický smysl?
25: Dá se říct, že by dávala ekonomický smysl, pokud by se udělala opravdu správně, to znamená, že by se nějaká menší část akcí dala na burzu a spojilo se to s nějakým úspěšným příběhem, že to letiště právě pracuje na svém rozvoji budoucnosti. Část z toho výnosu by třeba šla skutečně právě na ty obrovské investice, které má letiště před sebou. Nebylo by to ani nic neobvyklého upřímně, že třeba nějaká malá část letiště v jiných zemích

0: i opak.
1: I proto zůstávají ve stávkové pohotovosti.
0: Je to tak.
2: O změnách ve firmě Letiště Praha mluvila ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová s Věrou Štechrovou a stejnému tématu se bude věnovat i pořad Nic osobního, prostě biznis, který můžete slyšet už v neděli 16 hodin 33 minut. Předseda České sněmovny Tomio Okamura z SPD ukončil návštěvu Číny. Při jednání s vysokými čínskými představiteli jednal o zájmu Česka o znovu zavedení druhé přímé letecké linky, a to mezi Prahou a Šanghají. Podle jeho slov by se tak mohlo stát na podzim příštího roku. Otevřel také otázku bezvízového styku pro české turisty. Jak uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka, během jednání delegace v Číně padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. My jsme ve spojení s Alešem Karmazínem, politologem z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte informace, jaké ohlasy vyvolala návštěva předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, jak velký prostor jí média věnovala a co z ní především vyzdvihla?
3: Ten prostor nebyl věnovaný tady této návštěvě Tomia Okamury nějak jako zvlášť velký. Já jsem to teda nesledoval úplně do detailu, ale myslím si, že to odpovídá zhruba té jako důležitosti to, že je to předseda sněmovny, řekněme, z malého zahraničního státu, a takových návštěv jako v Číně bývá poměrně hodně. Ale možná jako jeden postřeh tady k tomu, jak to vlastně čínská média prezentovala, je možná to, že zatímco Tomio Okamura mluvil hodně o tom, že je to vlastně jako pragmatická cesta, ekonomická cesta, tak přinejmenším částečně ta čínská média vyzběhovala více tu politickou rovinu v tom smyslu, že jde o nějaký jako znak obratu české politiky a znak obratu na české politické scéně.
2: A podařilo se podle vás obnovit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, jak deklaroval před tou cestou Tomio Okamura, a pokud ano, co to konkrétně znamená?
3: To si myslím, že ne. Respektive k tomu, pokud skutečně tato vláda současná česká bude mít zájem nějak dál navazovat a posilovat ty vztahy s Čínou, tak tomu povede prostě ještě jako nějaká delší cesta. Nevyřeší se tohleto čistě za tu jednu návštěvu a myslím si, že ani těch konkrétních výstupů z téhleté cesty není příliš mnoho. Je tam teda řada věcí, které se, řekněme, začaly diskutovat, které jste už zmiňovali v těch původních informacích o té cestě, ale jako nějaké pevné výstupy nebo jasné výstupy asi nemáme příliš.
2: No, on Tomio Okamura před odjezdem do Číny uvedl, že cílem jeho cesty je podpořit hospodářskou spolupráci. Tak dá se čekat, že by se opravdu otevřela cesta některým českým firmám na čínský trh? Pomáhají návštěvy na takto vysoké úrovni otevírat dveře podnikatelům?
3: Asi konkrétně uvidíme, ale obecně řečeno ano, pomáhají do nějaké míry. Samozřejmě ty firmy musí obstát i vlastně v té čínské konkurenci, která v mnoha sektorech je jako velmi tvrdá, ale obecně za to, řekněme, v tomhletom regionu, ať je to Čína nebo ať je to Tajvan, ty politické návštěvy pomáhají. Pomáhají, řekněme, dát jakýsi kredit do nějakého toho úvodního vyjednávání nebo do toho, aby se vlastně ty české firmy mohly potkat se svými protějšky, aby nebo prostě s nějakými relevantními partnery, aby je to vlastně ta čínská protistrana brala nějak, řekněme, vážně. Jelikož to prostě má nějaké, řekněme, to politické pozadí, tu politické, řekněme, v uvozovkách krytí.
2: No, čínská média, když se podívám na jednu okolnost cesty pana předsedy, tak ta citovala obdivná slova Tomia Okamury na adresu tamních luxusních aut, jeho prohlášení, že Evropa v tomhle směru zaspala. Bývají v Číně podobně otevření i další evropští politici, když jsou čínské produkty na evropském trhu konkurencí místních značek?
3: Obecně řečeno se nedivím, že vlastně čínská média si tenhle ten výrok vybrala, protože v podstatě to čínské současné vedení v těch posledních několika letech velmi cílí na rozvoj určitých konkrétních technologií, včetně elektromobility a nějakých přízemních technologií, a dává tomu velké subvence a podobně, takže myslím, že rádi jako vyzdvihnou vlastně ty úspěchy. Ale pokud jde o to, jak na to reagují evropští politici, tak to je taková jako poměrně široká otázka, ale typicky, pokud bychom se podívali na politiky ze západu států, tak ti častokrát řeknou něco podobného nebo často navštěvují, dejme tomu, i nějaké závody, továrny na výrobu těch elektromobilů, ale většinou jsou zdrženlivější a většinou zdůrazňují to, že právě z hlediska těch obchodních vztahů by vlastně prodej elektromobilů těch čínských směrem do Evropy měl probíhat za nějakých jako rovných správných podmínek, a narážejí tím na to, že vlastně tohleto odvětví je do značné míry subvencované v Číně.
2: No a na závěr, podle ministra

0: té zahraničí během toho jednání zazněly i nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Případ prý budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Dají se v téhle otázce vysledovat nějaké indicie, jak se v této záležitosti bude postupovat? Naznačuje například některá vyjádření českých politiků, diplomatů, že Peking chce tohoto Čecha vyměnit za svého občana zadrženého v České republice?
1: Těžko říct. Popravit těch informací je pořád poměrně málo. Obě strany oficiálně tu spojitost mezi těmi dvěmi případy těch dvou lidí popírají. Pravděpodobně, ale tam nějaká spojitost je. Já bych možná spíš řekl obecněji, protože skutečně zatím to není příliš jasné, že pokud už teda nějaký cizí občan v Číně je obviněn z nějakého narušení státní bezpečnosti, tak typicky tyhle ty případy ale se v Číně potom projednávají neveřejně a táhnou se dlouhé měsíce, takže to většinou bývá běh na dlouhou trať.
0: Tak tolik Aleš Karmazín, politolog z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my budeme o tématu mluvit zítra přímo s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Nejsilnější opoziční strana v Polsku, která po dvě volební období zemi vládla, se rozštěpila. Pravicovou konzervativní stranu Právo a spravedlnost s největší pravděpodobností opustí až 40 poslanců. Křídlo kolem bývalého premiéra Tadeuše Morawieckého odmítlo podepsat takzvanou deklaraci loajality. Jak podotýká server Politico, politický rozkol podkopává snahy konzervativního tábora o svržení pro evropského premiéra Donalda Tuska v příštích volbách. Situaci v Polsku se dlouhodobě věnuje i reportér Seznam zpráv Filip Harcer. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ten vrchol stranické krize nastal teď, ale všechno to vychází z nějakého podhoubí. Můžeme si popsat tu, jak píšete ve svém článku, anatomii rozpadu, kdy to všechno začalo?
2: No, začalo to už roky dozadu, protože v Právu a spravedlnosti vždycky existovaly různé proudy a různé frakce. A tím, že Jaroslav Kaczyński je nespochybnitelný lídr a pořád ještě je, a předpokládá se, že v té funkci předsedy strany nebo stranického náčelníka bude do té doby, dokud fyzicky nebo mentálně na to bude schopný, tak se řešilo, kdo za ty roky nastoupí místo něj. A ty frakce předpokládalo se, že ta strana se vlastně může rozpadnout po tom, co Kaczyński oznámí, že skončí, nebo v té funkci prostě přirozeně skončí. A to se řešilo dlouhodobě a teď to eskalovalo potom, co se ta strana spojila s ultrakonzervativní stranou Solidární Polsko a politici téhleté strany, nebo Suverénní Polsko, mluvám se, ona se pak přejmenovala, a politici této strany se dostali do vedení a vlastně převážili v té straně. S čímž vlastně ta skupina kolem bývalého premiéra Mateuše Morawieckého není stotožněná a snažila se vytvořit nějakou názorovou platformu. Odpovědí na to byla názorová platforma těch konzervativnějších, radikálnějších až krajně pravicových politiků uvnitř PiS. No a všechno to eskalovalo teď na jaře, kdy Kaczyński řekl, že ty platformy musí skončit a ta strana se musí sjednotit a chtěl po poslancích, aby podepsali takovou záruku loyalty, takový dokument, že nejsou v žádné platformě, ale to se u těch poslanců kolem Morawieckého nestalo.
0: Ano, a oni tedy si řekli, že to je pod jejich důstojnost, nebo dalo se vůbec tomu rozkolu ještě nějak zabránit?
2: No, asi nedalo, protože i Mateusz Morawiecki má ambice a vzhledem k tomu, že Kaczyński na jaře vybral jako svého kandidáta na premiéra pro příští volby v roce na podzim 2027 toho člena té radikální frakce Přemyslava Čárnka, tak to byla prohra takových těch centrističtějších, řekněme, poslanců. Neříkal bych liberálnějších, ale trochu umírněně konzervativních. A Morawiecki má velké ambice, říká se, že snad míří v budoucnu až na prezidentský post, takže to v tom taky hrálo roli. A ten rozkol ukázalo se i na základě osobní nevraživosti mezi těmi politiky, protože oni se pořád hádají na sociálních sítích i dost veřejně, několikrát je předseda i okřikoval, ale nezabral to, tak ty osobní vztahy zřejmě dovedly Morawieckého až k tomu, k té myšlence, že si zřejmě založí vlastní stranu.
0: A jaké budou důsledky rozdělení PiS?
2: PiS zmenší se poslanecký klub ze 86 poslanců zhruba na 146, tam ty počty se ještě ustalují. A hlavně z toho bude zřejmě profitovat krajní pravice, protože Právo a spravedlnost pod vedením těch radikálů odbočilo velmi doprava, sází třeba na velmi vyhrocenou protiukrajinskou rétoriku, na antievropskou rétoriku, antiunijní. A v tom už je autentická ta krajní pravice, která to akcentuje. Podívejte se, pokud chcete volit stejné alternativy, tak my jsme ti, co to říkají dlouhodobě a jsme v tom radikální dlouhodobě, když to PiS na to přešel až v poslední době k této radikální retorice, proto volte nás. A ukazují to i průzkumy, Právo a spravedlnost se pohybuje za 10-15 let na nejnižších číslech, co kdy bylo, a tenhle ten rozkol mu zřejmě další procenta ubere, pokud Mateusz Morawiecki skutečně založí tu vlastní politickou stranu.
0: Tak tolik reportér Seznam zpráv Filip Harcer. Já vám moc krát děkuji, přeji hezký den.
2: Naslyšenou.
0: No a necelá půl hodina rozhovoru na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus se nachýlila ke konci. Za celý tým, který připravoval, přeje hezký zbytek sobotního odpoledne Tomáš Pavlíček. No naleďte si nás zase zítra popolední, jak jsme říkali, máme domluvený rozhovor s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou o reflexích jeho cesty do Číny. Případně odkazujeme na stránky i rozhlas.cz. Naslyšenou.
3: Radiožurnál posloucháte dál, teď je 12 hodin a 30 minut. Dalšími zprávami ve studiu Marek Sedláček.
4: Mezi Smíchovským a Hlavním nádražím v Praze nejezdí vlaky. Dělníci tam upravují trať. Výluka komplikuje cestování z metropole do Berouna, Plzně nebo třeba i německého Mnichova. Přímo z centra do západních Čech teď jezdí jen expresy. Lidi musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu, třeba metro B a C nebo tramvaj 5. Dopravní omezení potrvá do pondělí 27. července, vždy mezi 8. až 18. hodinou. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Felix Plasencia. Na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Víc než 600 lidí v Česku trpí albinismem. Nedostatek pigmentu u nich způsobuje problémy s kůží i se zrakem. Pacienti musí celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem, které si hradí sami. Ministerstvo zdravotnictví se teď ale podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na Pražský Petřín. Její provoz poprvé přerušil sesuv půdy v roce 1965. Podruhé začala lidem sloužit před Spartakiádou v roce 1985. Teď ji dělníci znovu opravují. Za poslední dva roky zpevnili svah a zmodernizovali kolejiště. Teď technici testují nové prosklené vozy, které uvezou až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci vrátí znovu v září. Sport. Aleksandr Šupenič získá první medaili pro Česko z mistrovství světa v šermu po 41 letech. 32-letý fleretista před chvílí začal bojovat o postup do finále šampionátu v Hongkongu s Maďarem Došou. V případě porážky má ale jistý bronz. A fotbalová Sparta získala nového útočníka Jonathana Brunese z Rakúva Częstochowa. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Čechtic a nehoda u Pupůvek. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Čechtice neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody dvou motorek a osobního auta. Na místě je vrtulník letecké služby. Kolona se táhne už od 66. kilometru. Můžete sjíždět na Čechtice a pokračovat na Zdislavice a Tehov. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se srazila 3 osobní auta, blokují levý pruh. Kolona se táhne od 178. kilometru, je zhruba na půl hodiny. D1 na posledy z Prahy ve směru do Brna zastavuje se za sjezdem na Čestlice. Na 9. kilometru kolona pokračuje až na 12. kilometr, tam stojí po nehodě osobní auto v levém pruhu. A na silnici 3 z Tábora ve směru do Benešova se zastavíte na konci dálnice D3 na 63. kilometru. Kolona pokračuje až do Miličína, tam řeší nehodu dvou osobních aut za kruhovým objezdem, projíždí se Kyvadlově, zdržení je asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Tolik zprávy. A teď už zase pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
3: Přijdou třicítky, dobrý den, jak jste slyšeli, ale nečekají nás tak extrémní vedra, která tady na konci června byla. Poprvé v historii meteorologové měření v Česku naměřili víc než 41 stupňů a padl tenkrát také nový teplotní rekord. Bylo to v Doksanech na Litoměřicku 28. června. Toto meteorologové naměřili 41,9 stupně Celsia.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Ještě dnes můžete navštívit festival židovské kultury Hamakom v Holešově na Kroměřížsku. Tam vystoupí třeba brněnské Nižmaklezme trio, na programu jsou i divadelní představení Můj golem. A taky se můžete naučit třeba základy židovských tanců, můžete něco málo ochutnat z židovské kuchyně. Schválně, vybavíte si nějaké židovské jídlo? Třeba vám pomůže naše reportáž ve víkendovém radiožurnálu.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý jojich, jejich klasickou. Je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoule. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Zhodnotili gurmánský zážitek kamarádky Dana a Erika, které na Holešovský festival Hamakom přijeli z Valašského Meziříčí. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Čeští vodní slalomáři dál sbírají medaile na mistrovství světa v americké Oklahomě. Budeme o tom za chvíli mluvit ve vysílání víkendového radiožurnálu, ale teď pozor, je tady aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 u Čechtic a nehoda u Kývalky. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu neprůjezdná. Na 62. kilometru zasahují u nehody dvou motorek a osobního auta. Kolona se táhne už ze 66. kilometru. Můžete sjíždět na Kutnou horu a pokračovat přes Čechtice, Zdislavice a Tahov. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte před sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu tří osobních aut v levém pruhu, zdržení asi půl hodiny. A na tahu 3 mezi Táborem a Prahou počítejte s kolonami z obou stran před Miličínem. Směrem do Prahy se zastavuje na konci D3 na 63. kilometru, v opačném směru se zastavíte u Oldřichovce. V obou případech je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po zkoumání přišla životní jízda. Ta slalomářka Tereza Kneblová se v Oklahomě stala mistryní světa a česká výprava dál potvrzuje, že patří opravdu mezi nejlepší na světě. Slíbila jsem, že řekneme víc. Probereme to teď s Lukášem Antošem z naší sportovní redakce. Ten už je ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký odpoledne.
0: Tak jaká byla cesta Terezy Kneblové k tomu zlatu?
1: Do finále na rozdíl od australské hvězdy Foxové proklouzla i se 4 trestnými sekundami. Boj o medaile zahajovala i na její jízdu, nakonec žádná soupeřka nestačila. Druhou Andořanku Doryovou porazila česká reprezentantka o 2,5 sekundy.
2: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
1: Pro 22-letou Terezu Kneblovou jde o první individuální medaili ze seniorského mistrovství světa.
0: No my samozřejmě blahopřejeme z vysílání Radiožurnálu, ale ten šampionát v Oklahomě přitom pro Terezu Kneblovou začal neúspěšně. Co se vlastně všechno stalo?
1: V olympijské disciplíně kajakrosu. Místo útoku na medaili skončila Kneblová dřív, než čekala. Společně s trenéry obrátila pozornost na slalom a během jediného dne zvládla psychicky úplně jinou situaci. Odměnou jí byl největší úspěch dosavadní kariéry po sezóně, ve které se navíc vracela mezi českou špičku.
2: Ten cross tady hodně bylo zemena tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: Připomenu, že mezi kanoisty vybojoval bronzovou medaili i Lukáš Kratochvíl. Česká výprava tak má na světovém šampionátu ve vodním slalomu už 6 medailí. České reprezentanty čekají ještě závody hlídek a také kajakrosu. Dění přímo z dějiště mistrovství světa vám budeme přinášet i dnes v živých vstupech na Radiožurnálu Sport.
0: No a pochopitelně i tady ve víkendovém Radiožurnálu o tom všem uslyšíte. Teď je tady Lukáš Antoš z naší sportovní redakce naslyšenou a za chvíli ho vystřídají další jeho kolegové. Čekají nás také další aktuální zprávy, i takové ty sportovní, tak těšte se na to.
1: Mějte hezký den.

Před chvílí jsme mluvili o tom, že slalomářka Tereza Kneblová se v Oklahomě stala mistryní světa. Je to další dobrá zpráva. Kajakářka Barbora Janatová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů v maďarském Segedu. Za 5 minut vás čekají ve vysílání víkendového radiožurnálu další aktuální zprávy. Pokračujeme.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
5: Dobrý den, Radiožurnál posloucháte ve 13 hodin. A zprávy má Marek Sedláček.
6: Francie a Španělsko kvůli požárům evakuují statisíce lidí. Předseda sněmovny Okamura zakončil návštěvu Číny. Fleretista Šupenič postoupil na mistrovství světa v šermu do finále a bude jasno až polojasno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už víc než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají tam taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera večer na západě Francie.
7: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lens. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD jednal v Číně o ukončení vízové povinnosti pro české turisty. Česko je vedle Litvy poslední zemí 27, jejíž občané potřebují k cestě do Číny víza. Okamura taky pozval předsedu čínského parlamentu do Prahy.
8: Sluší se to, je to správné, protože já jsem byl oficiálně pozván na parlamentní úrovni předsedou parlamentu. Samozřejmě je to otázka, protože jsem se dozvěděl, že předseda čínského parlamentu cestuje do zahraničí pouze 2x až 3x ročně.
6: Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidi si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Víc dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
9: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
10: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
6: A úbytek turistů až o 20% evidují taky v některých kempech, kde lidi míň využívají místa určená pro stany. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a taky do denního programu na webu. Pokračuje mluvčí letní školy Lenka Horáková.
11: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment. Takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
2: Sport.
12: V Fleretista Alexandr Šupenič postoupil do finále mistrovství světa v Hongkongu. Maďara Došu porazil 15-8 a jistě tak získá první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. Čtyřmi duely dnes začne nový ročník fotbalové šance ligy. Plzeň bude od 17 hodin hrát proti Liberci. S kapitánskou páskou povede Severočechy gólman Tomáš Koubek, který říká, co pro něj tahle role znamená.
13: Vlastně ta samotná páska pro mě znamená určitou zodpovědnost, ale v podstatě, jestli ji mám na ruce nebo nemám, tak nic nemění na tom, jakou tu roli v kabině mám, což si uvědomuji, takže pro mě to znamená víc ten tým, být jeden z lídrů, stavit se do těch nepříjemných situací.
12: V 17 hodin mají výkop i zápasy Zlín, Baník Ostrava a Teplice Bohemians. Ve 20 hodin rozhraje novou ligovou sezónu nováček Brněnská zbrojovka proti pražské Spartě. Kompletní program nejvyšší soutěže nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Čechtic a také u Jihlavy. D1 z Brna ve směru do Prahy byla za sjezdem na Kutnou horu neprůjezdná na 62. kilometru. Před malou chvílí se podařilo obnovit provoz pravým pruhem, kolona ze 66. kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu zdržení půl hodiny. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se zastavuje za sjezdem na Čestlic. Na 9. kilometru kolona pokračuje až na 12. kilometr, tam stojí po nehodě auto v levém pruhu, zdržení je do 10 minut. Na tahu 3 mezi Prahou a Táborem čekejte kolony v obou směrech před Miličínem. Tam řeší nehodu 2 osobních aut za kruhovým objezdem, projíždí se Kyvadlově, ve směru do Prahy se zastavíte na konci D3 na 63. kilometru, ve směru do Tábora se popojíždí od Oldřichovce, zdržení v obou případech asi půl hodiny. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenskem je za odbočkou na Bílou neprůjezdná. Motorka se tam střetla ze zvěří a sjíždějí se záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: Dobré odpoledne, navážeme na zpravodajství. Ve vysílání Radiožurnálu silné asijské ekonomiky počítají, jak se nová americká cla promítnou do bilance jejich ekonomického růstu. Nejhlasitěji protestuje podle očekávání Čína, tarify na dovoz zboží do Spojených států oznámil prezident Trump, jak víte z našeho zpravodajství. Víc k tomu řekne už za chvíli náš zpravodaj z Asie.
14: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Horlivé propočty, ale i úleva, tak reagují asijské země na nejnovější celní tarify, které oznámil americký prezident Donald Trump. Většina asijských vlád chce s Washingtonem dál individuálně vyjednávat a zkusit dosáhnout celních úlev anebo odkladů. My jsme slíbili, že se spojíme a už jsme to udělali s naším zpravodajem v Asii, takže vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu Davida Jakša. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Davide, začněme vlastně tou nejsilnější asijskou ekonomikou, tedy tou čínskou. Jak reaguje Peking na americké zvýšení dovozních cel?
1: Státní tisková agentura Xinhua už přispěchala s tvrzením, že plošná americká cla jsou bezohledná a neodrážejí právní různorodost ekonomik, které do Spojených států exportují. Nicméně očekávaná silná kritika z Pekingu do Washingtonu tentokrát neletí, protože všeobecně se soudí, že nová Trumpova cla budou mít pouze malý vliv na ochlazení čínského vývozu. Spojené státy totiž v posledních letech mohutně navýšily výdaje na podporu umělé inteligence a to razantně zvýšilo poptávku po čínském technologickém vývozu. Komentáře velkých asijských deníků si dnes ráno všímali té vlažné čínské kritiky a přičetli to blížícímu se setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem Xi Jinpingem v září ve Spojených státech.
0: A ostatní silní hráči z regionu, jak ti reagují vlastně?
1: Tak Indie nebo Indonésie, ty shodně kritizují také velmi umírněně. Dili i Jakarta spadly do kategorie cla ve výši 10 až 12,5% a s úlevou poukazují na to, že jiní dopadli mnohem hůře, Čína nebo Vietnam. Singapur, ten argumentuje tím, že Spojené státy mají vůči němu dlouhodobý výrazný obchodní přebytek, podle něj nebyl důvod k vyšším clům. Japonsko označilo nová cla za politování hodná, Austrálie za neopodstatněná a Jižní Korea, ta chce, jak už jste říkali, dál počítat, analyzovat a ještě se s Washingtonem sejít.
0: Neotočí se teď asijské státy směrem k Evropské unii a jejímu obrovskému a taky bohatému trhu?
1: Tak popravdě řečeno, některé už to před časem svým způsobem udělali a vyjednali si s Bruselem dohodu o volném obchodu. Japonsko, Jižní Korea, také Vietnam nebo Singapur. Dál vyjednávají třeba Filipíny nebo Indonésie. Obecně platí, že nejvyšší dovozní cla mají členské státy Unie na asijské potraviny a také na zemědělské komodity. No a říct jednoznačně, jestli je pro asijské země důležitější ten americký nebo evropský trh, to je velmi obtížné. Oba jsou to obrovské lidnaté bloky a hlavně dobře platí.
0: Tak děkujeme ve vysílání víkendového vysílání radiožurnálu z Asie. Živě David Jakš, náš tamní zpravodaj, tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Informace k tématu pochopitelně i přehledně zpracované na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Za chvíli vás čeká už letní prázdninová autoškola radiožurnálu. Pokud zrovna teď zdravíme do aut, tak šťastnou cestu přidáváme.

0: Dlouhé trasy, silný provoz, umorná vedra, takové jsou občas letní výlety. No tak je tady další díl naší autoškoly Radiožurnálu. Reportér Václav Drážek se ptal na to, jak právě v létě bezpečně zvládat ty dlouhé trasy.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu bude opět spíše preventivní. Prázdniny jsou v plném proudu a jejich součástí pro spousty z nás bývá dlouhé cestování za teplem a mořem. Ale čím delší doba za volantem, tím vyšší rizika. Položme si otázku, jak se připravit na dlouhou cestu? Své tipy sděluje plukovník Jan Straka.
3: Je důležité být odpočatý předtím, než začnu řídit a pak si dělat pravidelné přestávky. Je důležité si naplánovat tu cestu, zajistit si dostatek tekutin, napití a v případě pocitu nějaké únavy zastavit a nezkoušet to dojet takzvaně na krev, protože to se většinou nevyplácí. Většina dopravních nehod, právě těch návratových zdovolených, tak se děje na konci té cesty, kdy už si člověk říká, už to mám 10-20 kilometrů domů, to už dojedu, tak tam dochází k největšímu počtu těchhle z těch dopravních nehod.
2: Samozřejmě, je to do jisté míry subjektivní, ale přesto, jak časté intervaly přestávek byste doporučil?
3: Je to určitě, jak jste říkal, o pocitu. Zároveň z vlastní zkušenosti vím, že zhruba po 2 hodinách si udělám nějakou 10-minutovou až 15-minutovou přestávku, ale samozřejmě v případě nepříznivých podmínek pro cestování, což jsou vlastně příznivé podmínky pro dovolenou, to znamená naprosto jasná obloha, sluníčko svítí, teploty šplhají na 30 stupňů, tak bych ty přestávky dával klidně i častěji.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Už přes 30 let je jihočeská obec Holešovice na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a turisté, kteří tam dorazí teď o víkendu, nebudou jenom obdivovat tu nádhernou lidovou architekturu, protože dnes a zítra v Holešovicích naplánovali i velký staročeský jarmark. Je to 26. ročník selských slavností. Samozřejmě tradiční ukázky řemesel, muziky nebo program i pro děti. Je tam i naše reportérka Eva Marvanová. Co všechno je vidět a slyšet? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak selské slavnosti, jak už zaznělo, mají za sebou 26 ročníků. Počet návštěvníků, kteří tady proudí mezi stánky, tak nedává prostor pochybovat, že jsou mezi lidmi oblíbené. Člověk se tady totiž opravdu přenese do doby, kdy podobné jarmarky k životu na vesnici běžně patřily. Malebnou náves Holešovic lemují barokní stavení a právě to prostředí to dělá obrovskou část té atmosféry. Však jsou také Holešovice díky unikátním dochovaným selským statkům na seznamu světového dědictví UNESCO. A tak právě v těchto kulisách se ty slavnosti odehrávají.
0: No, jedním z hlavních důvodů, proč lidi taky na ty slavnosti jezdí, jsou samozřejmě tradiční lidová řemesla. Já mám s Holešovicemi vždycky spojenou keramiku.
1: Tak ta tady určitě nechybí. A kdo teda do Holešovic někdy zavítal, tak ví, že ta náves tady není vůbec malá. Mm-hmm. Takže kromě keramiky, tady je spoustu dalších řemeslníků. Jsou tady z Česka i ze zahraničí. Jsou jich tady přibližně 200. Všechny ty výrobky, které tady prodávají, tak se rodí v lidských rukou. Někteří řemeslníci na místě rovnou předvádí tu svou tvorbu. Mne tedy zaujal například stánek s ručně vyráběnými sekerami, kde můžou lidé sledovat, jak se ten nástroj třeba správně nabrousí, anebo obdivovat ručně vyráběná topůrka z různých druhů dřev. No a nechybí samozřejmě takové vesnické kousky, jako jsou zástěry do kuchyně, mašlovačky z husího peří, anebo třeba výrobky z ovčího rouna. No a děti, tak ty určitě potěší dřevěný kolotoč na ruční pohon. Hned u vstupu lidi přivítá usměvavý flašinetář, o kus dál už je možná slyšet tak zní dechovka nebo lidová muzika. Za víkend se tady na pódiu vystřídají téměř 300 umělců. No a v uličkách tady voní koření, tradiční české buchty a koláče. Ve 2 hodiny dokonce vyhlásí organizátoři vítěze soutěže o nejlepší českou buchtu a koláč holešovického buchtobraní a koláčobraní.
0: Slyšíme, všechno si to představujeme a jsme rádi, že už jste skončila, protože se nám zbíhají i sliny. No tak kdo to nemá daleko do Holešovic, tak ještě dnes nebo zítra na velký staročeský jarmark. Zvali jsme na Radiožurnálu i s reportérkou Evou Marvanovou. Díky, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál posloucháte v půl druhé. Odpolední zprávy a Marek Sedláček.
2: Čechy od cestování po Francii a Španělsku požáry neodrazují. Stabilní zájem sleduje vyhledávač letenek Kiwi.com, stejně jako portály Letuška nebo Zaleťsi.cz. Ten má přes léto do zasažených destinací prodaných asi 5000 letenek. Počet zrušených se pohybuje v jednotkách. 3/4 absolventů terapií pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a víc měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. No a na Radiožurnálu se k tomu vrátíme po 14. hodině. Argentinský prezident Javier Milei začíná cestu po několika jihoamerických zemích. Jako první zamíří do Brazílie, kde podpoří prezidentského kandidáta Flávia Bolsonara a zároveň navštíví jeho otce a bývalou brazilskou hlavu státu Jaira Bolsonara. Ten si odpikává 27-letý trest za pokus o převrat. A Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. Letos nese motto Hudba pro všechny. Divákům představí romské hudební a taneční soubory z Česka, Slovenska i Maďarska. Vystoupí například slovenský soubor Ladislava Riga, maďarská zpěvačka Gituš s houslovým doprovodem nebo česká kapela Imperio.
0: Sport.
2: Fleretista Alexander Šupenič bude na mistrovství světa v šermu bojovat o zlato. 32-letý Čech získá medaili ze světového šampionátu poprvé v kariéře. Po 14. hodině nastoupí v Hongkongu proti Italovi Makijovi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Modletic. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně před sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje. Kolona se táhne až na 183. kilometr, zdržení asi 3/4 hodiny. Zpomaluje se také v opačném směru. Objízdná trasa po souběžné silnici 602 už je také plná. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 se zastavuje za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometr. Kolona pokračuje na 2. kilometr, tam stojí po nehodě auto v levém pruhu, zdržení okolo 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se pomalu rozjíždí kolona za sjezdem na Kutnou horu mezi 66. a 62. kilometrem. Tam se po nehodě projíždí už dvěma pruhy. Na silnici 3 mezi Táborem a Prahou čekejte kolony před Miličínem. Vyšetřují tam nehodu. Kolona z Prahy je už od Oldřichovce asi na 20 minut. V opačném směru je kolona kratší. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenském je za odbočkou na Bílou neprůjezdná. Motorka se tam střetla se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 21. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás. Za chvíli se podíváme k vodě, přímo na vodu půjdeme. Kdo máte rád kytky, tak je tady tip z vysílání víkendového Radiožurnálu. Od 31. července do 2. srpna můžete navštívit květinovou expozici inspirovanou příběhy z Orientu. Bude to totiž letní část tradiční zahradnické výstavy v Ježkách na Kroměřížsku. No a pořadatelé připravují i hudební vystoupení anebo program pro vaše malé děti.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Možná, že jste taky letos jeli už nějakou vodu, no hladina vody na sjízdnosti, na hranici sjízdnosti, tak to je letošní vodácká sezóna na Lužnici. Ta je opravdu jenom pro opravdové srdcaře, pokud na Lužnici vodáci vyplují, tak musí počítat s tím, že vlastně každou chvíli budou muset poponášet, taky v kempech je nevídaně prázdno. Tak právě na jejich Čech se podíváme ve víkendovém vysílání Radiožurnálu za chvíli. Teď je tady ještě Coldplay.

0: Nejezděte moc rychle, ať se vám nepráší za kánojí, tak takové vtipy teď kolují mezi vodáky právě na Lužnici. Vody v řece je málo, sjízdné jsou jenom některé úseky a taky kempy v okolí řeky jsou skoro prázdné. Přijeli jenom desítky lidí oproti těm stovkám z minulých let.
1: Kachny nám plavou po řece, skútr máme zaparkovaný, ale vodáka nevidíme.
2: V kempu Lužnice ve stejnojmenné obci nedaleko Třeboně stojím v blízkosti řeky s šéfem místního kempu, Zdeňkem Radostou.
1: Přijelo nám jich pouhých 5, no a všechno je to způsobené tím, že prostě na staré řece z rozvodí do Rožumberku není voda. Takže se snažíme sem dostat karavany a samozřejmě ubytování do chatiček.
2: Teď se z Lužnice vydám do Suchdola nad Lužnicí, kde už na mě čeká provozovatelka kempu a půjčovny lodí Jana Brabcová.
3: Tady můžeme přeběhnout na druhou stranu.
2: Teď právě stojíme u řeky Lužnice, nedaleko Klikovského mostu.
3: Není to na 3 až 4 hodiny plavba do Majdaleny, ale na těch 5-6 hodinek je to nádherná krajina na tu Majdalenu a rodiče můžou učit ty malé dětičky, aby pádlovali.
2: Právě přijeli vodáci, tak se za nimi půjdu podívat. Vystoupili uprostřed řeky a vodu mají pokotníky.
4: Nechceš to sem převést?
2: Jana Suchdoláková se svým manželem Martinem přijeli na Lužnici z Berouna.
5: My jsme se pohádali.
4: Protože původně jsme měli začít až tady u mostu, ale manžel nám dojednal delší trasu, která je úplně hrozná.
2: Chvilku pěšky, chvilku na lodi.
4: Přetko nad kameny, ale jinak to bylo hezký.
2: V řece chybí voda, vodákům ale nechybí humor.
5: A nejezděte moc rychle, že vám netráčí za kánoj, jak nás to nedusí. My počítáme, že to takhle bude celou cestu, ale jako těšíme se na to.
3: Každý den někdo z lidí dorazí, ale takový ty sezony, kdy bylo plný tábořiště vodáků, tak tomu už dávno odzvonilo.
2: Uzavírá provozovatelka kempu Jana Brabcová. Situace se pravděpodobně na Lužnici nezmění ani v následujících dnech, protože meteorologové nehlásí téměř žádné deště. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Tenisový turnaj WTA 250 v Praze může mít ryze české finále. V obou semifinálových zápasech se totiž představí jedna domácí hráčka. Tak do Štvanického areálu za chvíli víkendový radiožurnál vyráží.

0: Tenistka Tereza Valentová se na Live Sport Prague Open snaží vylepšit loňskou semifinálovou účast. Na štvanickém centrálním dvorci bojuje s Ukrajinkou Snigurovou o postup do finále. To utkání vidí a taky pro nás komentuje David Prouza.
1: Tereza Valentová vstoupila úspěšně do tohoto zápasu, získala svůj první servisový gem. Snigurová ale za malou chvíli zvládla totéž, takže je to teď 1-1 na začátku zápasu semifinále Live Sport Prague Open. Tereza Valentová teď při svém podání vede 30-15. Česká tenistka tady okolo dříve, tedy ve čtvrtfinále, porazila v krásném zápase o úřadující šampionku Marii Bouskovou. Byl to opravdu jeden asi z nejhezčích zápasů na celém turnaji. Teď Tereza Valentová se krásně po přiblížení k síti prosazuje forehandovým volejem do míst, kde Snigurová už nebyla, to znamená 40-15 pro Terezu Valentovou. Připomenu ještě ten duel s Marií Bouskovou, který tady asi sledovalo zatím nejvíce diváků na centrálním kurtu na Štvanici. A připomenu ještě jednu věc, která se týká i toho dnešního zápasu. Tereza Valentová si během toho utkání mírně hnula se zády, vyžádala si čas na ošetření, také si vzala nějaké prášky, aby se mohla dle jejich slov ohnout. Tak věřme, že teď bude v pořádku, že jí fyzioterapeuti dali dohromady a aby byla dostatečně schopná předvést kvalitní výkon a dostala se třeba do finále na Live Sport Prague Open. Zatím je mu o krůček blíže, protože si znovu podržela své vlastní podání. Tereza Valentová se ujímá vedení 2-1 v prvním setu nad Dariou Snigurovou z Ukrajiny. Připomenu, že ve finále už jsou také české deblistky Lucie Havlíčková s Laurou Samson, které porazili tajvansko-japonský pár Čanová Katová 11-9 super tiebreaku. No a po zápase Terezy Valentové pak se představí další Češka v semifinále dvouhry Barbora Krejčíková, jejíž soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D3 u Veselí nad Lužnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Tábora velmi opatrně za sjezdem na Ševětín. Na 109. kilometru leží rozsypané oblečení mezi pruhy a prudce se tam vybočuje. Opakuji, D3 z Českých Budějovic do Prahy, 109. kilometr, rozsypané oblečení mezi pruhy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy připravuje Marek Sedláček.
3: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Čína protestuje proti novým americkým clům. Fleretistu Šupeniče čeká finále mistrovství světa v šermu. Na D1 z Prahy do Brna blokují následky nehody provoz na 183. kilometru a bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry. Podle meteorologa Františka Šopka bude kromě Jihomoravy platit i v některých částech Čech.
4: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
3: Lidi by proto neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a odhazovat nedopalky od cigaret na zem. Šopko zároveň dodává, že v pondělí se ochladí a v souvislosti s tím riziko vzniku požáru klesne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. K výši pokuty ale zveřejnit odmítla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Rozpaky, ale i úleva zavládly v Asii poté, co americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla. Nejvyšší zůstávají na výrobky z Číny a Vietnamu. Někteří ekonomové odhadují, že dopad cel nemusí být velký.
5: Nejhlasitěji se proti novým americkým clům vymezuje Čína, která je označila za bezohledná a vidí v nich nebezpečí nové obchodní války. Japonské ekonomické servery ale soudí, že Trumpova cla budou mít jen malý vliv na ochlazení čínského vývozu, který za první půl rok letošního roku meziročně vzrostl o téměř 18%. Indie, Indonésie nebo Jižní Korea, které spadly do kategorie 10 až 12,5% cel, kvitují, že nejsou vyšší a chtějí se Spojenými státy individuálně vyjednávat. Co naopak asijské státy v kritice směrem do Washingtonu spojuje, je to, že odmítají obvinění, že v jejich zemích kvete nucená práce, novodobé otroctví nebo vykořisťování zaměstnanců. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Hlavní město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí víc než 34 tisíc zařízení po celé Praze, jako například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery nebo taky monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát přes 18 milionů korun, jak říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
7: Sport. Fleretista Alexander Šupenič zabojuje na mistrovství světa o zlato. Už za pár minut nastoupí v Hongkongu do souboje s Italem Máčejem a jistě získá první českou medaili ze světového šampionátu šermířů po 41 letech. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson prošly na pražském turnaji WTA do finále 4 hry, ve kterém si zítra zahrají s Britkami Dartovou a Lumsdenovou. Teď hraje Tereza Valentová semifinále 2 hry proti Ukrajince Snigurové. Na štvanici to sleduje David Prouza.
8: Tereza Valentová servíruje za stavu 2-2 v prvním setu a teď má výhodu. Už měla několik breakballů, ale zatím žádný nevyužila. Teď se ujímá vedení 3-2 po V tomto zápase Barbora Krejčíková nastoupí na Šklenickém centrálním dvorci proti Rakušance Tagerové, ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Modletic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 62. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Projíždí se oběma pruhy, kolona ze 66. kilometru se tak dává do pohybu, už se nevyplatí sjíždět z dálnice. Na výjezdu z Prahy do Brna po D1 stále překáží osobní auto po nehodě v levém pruhu na 12. kilometru. Kolona se táhne od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru, zdržení asi čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 183. kilometr, tam odklízejí následky nehody. Celé je to na zhruba 20 minut. Můžete sjíždět na Rosice a pokračovat po souběžné 602. Silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenskem zůstává neprůjezdná. Zasahují tam u nehody motorky se zvěří. A na silnici 3 se v Miličině už podařilo odklidit následky nehody. Kolona z Prahy do Tábora se tak pomalu rozjíždí, zdržení už není velké. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě a místy i severu území kolem 25, v tisíci metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už zase pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Zase zdravíme všechny řidiče, ty víkendové, kteří jedou třeba někam daleko, třeba do Řecka, tak přejeme hlavně šťastnou cestu. Alkohol za volantem a nebo rychlá jízda, no tak pozor, stačí pár přestupků a můžete přijít o řidičský průkaz. Za co letos řidiči nejčastěji sbírali trestné body a kolik z nich už o oprávnění přišlo? Prozradíme za chvíli z víkendového vysílání.
9: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: to viem.
1: Rychlá jízda, používání telefonu za volantem anebo řízení bez zapnutého pásu. Tak to jsou nejčastější přestupky, za které policisté v prvním pololetí letošního roku dávali trestné body. Přibližně 35 tisíc řidičů dostalo maximálních 12 bodů a muselo odevzdat i řidičský průkaz. Oproti stejnému období loni jich ale bylo o 2,5 tisíce míň. Podrobnosti ví a taky řekne Alena Millerová z naší domácí redakce, která už je se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Čím, řekněme, ten mírný pokles počtu vybudovaných řidičů je způsobený?
2: Tak může za to kombinace více faktorů. Podle ministerstva dopravy to ovlivňuje třeba předloňská změna bodového systému, která postihy za některé přestupky zpřísnila, nebo preventivní akce policie a častější měření rychlosti. Ten mírný pokles je ale dlouhodobý. Počty vybudovaných řidičů postupně klesají už od roku 2011.
1: No a za které přestupky můžou vlastně řidiči dostat nejvíc bodů?
2: Nejvyšší bodový postih je 6 bodů, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
3: To se týká například řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí testu na alkohol nebo drogy, zakázaného předjíždění, nezastavení na pokyn policisty anebo výrazného překročení rychlosti.
2: 6 bodů ale řidiči v uplynulém pololetí nejčastěji dostávali za předjíždění v místech, kde se to nesmí.
1: Pokud ale řidič ještě 12 bodů nedosáhl, jak se některých může zbavit?
2: Tak řidiči, který ještě nedosáhl 12 bodů, se po roce od posledního přestupku odečtou 4 body a po dalších 2 letech 4 body a po posledních 3 letech i zbývající body, říká Alena Míl z ministerstva dopravy.
3: Další možností pak je absolvování kurzu bezpečné jízdy. V tom případě se odečítají 4 body. Nicméně zde je podmínka, řidič nesmí mít v den absolvování kurzu na kontě víc než 10 bodů a zároveň nesmí být bodovaný žádným 6-bodovým přestupkem. Tedy musí jít o méně závažné přestupky.
2: Stav bodů v kartě řidiče si ale lidé můžou ověřit i teď, a to v online portálu dopravy.
1: By mě zajímalo, kolik z nich to teď udělá. No, my jsme řekli, že po vybudování ztrácí řidič průkaz minimálně na rok. Jak se k němu dostane potom zpátky?
2: Tak podmínky pro jeho vrácení se můžou lišit podle konkrétního případu, jak říká Alena Míl z ministerstva dopravy.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: V některých případech může úřad nebo dokonce i soud řidiči nařídit i to, aby povinně chodil na terapie k psychologovi. Aby se řidič vyhnul prodlevám, měl by se o dalších krocích ohledně vrácení průkazu informovat přímo na svém úřadě s rozšířenou působností.
1: Tak věřím, že to mnozí teď udělají. My jsme si povídali s naší kolegyní z domácí redakce Alenou Millerovou. Tak díky moc a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

Asi se shodneme, že největší událostí roku v českém filmu je každoročně Karlovarský festival a ledva skončí, tak se soustředí filmoví fandové na dění v Uherském Hradišti. No tam totiž včera začala letní filmová škola, zajímavý program pochopitelně organizátoři připravili i na dnešek, ocení třeba jednoho známého českého herce. Detaily přidáme za chvíli.

0: Z filmu před večerní projekcí snímku Klauni převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Jiří Lábus už se dnes také setkal s filmovými fanoušky, se kterými debatoval po projekci filmu Spiklenci slasti. Musím říct, že to byla obrovská zábava a zaplněný sál ho vyprovodil dlouhým potleskem. Já jsem pak měl tu čest s ním chvíli hovořit. Mimo jiné mi řekl, že to večer bude první ocenění, které získá ve škole. Zatímco jako žák v té normální úspěchy zrovna nezbíral, tak si to teď aspoň trochu vynahradí na té filmové škole. Ještě doplním, že zítra Jiří Lábus v Uherském Hradišti povede svou lekci filmu.
1: No, letní filmová škola pravidelně představuje taky tvorbu významných světových filmařů. Kdo to bude letos?
0: Tentokrát to bude například italský režisér a scénárista Michelangelo Antonioni. Návštěvníci budou moct hlédnout 8 jeho filmů. Dnes to bude Zatmění nebo Oceňovaná zvětšenina. V dalších dnech pak například Zabriskie Point, Noc nebo Povolání reportér. Jeho snímky uvedou italští filmoví historici Valerio Colladonato a Damiano Garofalo. Festival představí také retrospektivu francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek řekl, že vzhledem k polanského minulosti, kdy ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou, to může být pro někoho problematické. Organizátoři ale nechtěli jeho významnou tvorbu mazat z filmové historie. K vidění tak budou snímky jako Ples upírů, Nájemník, Čínská čtvrť pianista nebo Muž ve stínu.
1: Jak to teď vypadá ve městě, jestli třeba ta atmosféra tak trošku připomíná ten karlovarský festival, o kterém jsme mluvili před chvilkou?
0: Tady ta atmosféra je ostatně jako každý rok naprosto úžasná. Letos k tomu určitě přispívá i krásné počasí, takže návštěvníci si užívají nejen ten filmový program, ale i chvilky mezi tím. Třeba tady v okolí kina Hvězda ve Smetanových sadech, kde zrovna stojím, tady jednotlivci skupinky posedávají nebo ji polehávají na trávě, baví se, je to tady jeden velký piknik. Už včera odpoledne a hlavně večer se celé město zaplnilo tisícovkami lidí, nejen účastníků festivalu, ale také obyvateli Uherského Hradiště, kteří berou filmovku za svou a opravdu si užívají tu atmosféru, která v celém městě panuje. Vedle posezení s přáteli také navštěvují projekce v letních kinech nebo koncerty. Například dnes večer vystoupí na Kolejním nádvoří Richard Miller.
1: Tak ty skupinky, tak ty jsme, co jsou za vámi v tom parku, tak ty jsme slyšeli některé ty nejmladší opravdu výrazně. Tak děkujeme moc, Michal Sladký, a zdravíme, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 14 hodin a 30 minut. A zprávy a Marek Sedláček.
2: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upravovat. Zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení smluv. Rumunský letoun F-16 sestřelil další dron, který narušil vzdušný prostor země. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Podle něj pilot stíhačky zneškodnil stroj poblíž hranic s Ukrajinou v neobydlené oblasti, odkud přiletěl zatím není jasné. Podobný incident Rumunsko zaznamenalo už včera. Agentura Reuters s odkazem na prokuraturu píše, že dron byl ruský. A ještě hodinu a půl můžete vyrazit na den otevřené dálnice. Ředitelství silnic a dálnic zpřístupnilo budovaný úsek D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Lidi si ho můžou prohlédnout a projet se po dálnici na kole, na bruslích nebo na koloběžce. Připravené jsou taky dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Otevřeno je až do 16 hodin. První auta mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem vyjedou 24. srpna.
0: Sport.
2: Fleretista Alexander Šupenič je mistrem světa. Ve finále porazil Itala Makiho 15-2. Šupenič tak získal první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po 41 letech. A tenistka Tereza Valentová hraje semifinále pražského turnaje WTA s Ukrajinkou Snigurovou. Na štvanici je u toho David Prouza.
3: Tereza Valentová hraje zatím 6-6 vyrovnaně s Dariou Snigurovou. Začíná tiebreak o zisk první sady. Na podání bude Tereza Valentová. Koncovku můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Velkého Beranova a kolona v Brně. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 112. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, navíc se na 119. kilometru srazila 3 osobní auta, už se je podařilo odklidit do odstavného pruhu. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 191. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Plný je také příjezd po D2 z Bratislavy. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte za zdržení za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran, zdržíte se do 10 minut. A silnice 35 mezi Horní Bečvou a Slovenském už je průjezdná. Podařilo se odklidit následky nehody za odbočkou na Bělou a projíždí se tak bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severovýchodě a místy i na severu Česka kolem 25. V 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. a pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý den, třeba i pokračujeme s dalším tipem na volno v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, tam začaly africké dny. Tahle ta tradiční akce představuje africkou kulturu, potrvá do 2. srpna, tak pokud tam zavítáte, můžete vidět africké tržiště, tam je čerstvé africké ovoce, speciality tamních kuchyní, přírodní kosmetiku, šperky a nebo taky africké umění.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Yeah.

Vyleštěný chrom, nablízkaný lák a zajímavá historie v Pacově na Pelhřimovsku se dnes už po sedmé sešli majitelé klasických starých amerických vozů. Jejich sraz ale není samoučelný, má pomoct právě jedné dobré věci. Náš reportér k tomu už za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu řekne mnohem víc. Posíláme Simply Red.

0: Pokud máte volné odpoledne a jste někde na pomezí Vysočiny a jižních Čech, tak pořád ještě můžete vyrazit do Pacova. V tamním zámeckém parku totiž už po sedmé se sešli majitelé, kteří vlastní historická americká auta. Zájemci si je samozřejmě můžou prohlédnout, ale nejen to. Sraz má taky, jak jsem říkala, pomoct jedné dobré věci. Je tam v Pacově náš reportér Milan Soldán, tak vás zdravím, dobrý den.
1: Krásný dobrý den z opravdu rozpálené zámecké zahrady v Pacově. Počasí se neskutečně vydařilo. To slunce se tak jako odráží od toho laku a od toho lesklého chromu, který je tady všude kolem mě. Já musím říct, že jsem si připadal trošičku nepatřičně, když jsem zastavil na parkovišti vedle takového nádherného stříbrného Cadillacu, který byl asi tak dvakrát širší a třikrát delší, než má služební Fabie. Nicméně ta atmosféra je tady úžasná. Pokud projdete branou, tak se ocitnete v úplně jiném světě. Ti lidé se tak jakoby zžili s těmi americkými auty, takže není problém tady potkat pány ve Stetsnech. Dámy se zase třeba oblékly do nějakého toho stylu 50. let. Těch aut se tady sešel letos rekordní počet, je jich tady okolo 250 a to všech možných druhů, opravdu takových těch klasických limuzín z 50. let až po sportáky, korvety a dokonce třeba policejní nebo hasičské auto.
0: Mm-hmm. No, já jsem zmiňovala taky ten dobročinný rozměr akce. O co vlastně jde?
1: Je to tak, ten sraz každoročně někomu pomáhá. Letos je to 9letá Beátka Šlaufová, s kterou se život opravdu nemazlil. Ona jako malinká měla hydrocefalus, pak měla takzvaný šant zavedený, který měl odvádět ten mozkomíšní mok, ale to se jí bohužel odspalo a následkem toho došlo k otoku mozku a ona ve 3 letech zcela oslepla. Teď je jí 9 a samozřejmě i vlastně kvůli tomu oslepnutí má trošičku zpožděný psychomotorický vývoj, potřebuje různé fyzioterapeuty, kompenzační pomůcky a právě na to půjde celý ten dnešní výtěžek, takže skutečně, jestli jste někde v okolí a chtěli byste třeba i takto pomoct dobré věci, tak neváhejte dorazit, vstupné sem do zámecké zahrady je dobrovolné.
0: Tak zaměřte do Pacova na Pelhřimovsko, potkáte se tam možná i s naším reportérem Milanem Soldánem. Díky, Milane, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D1 u Chocerad. Na D1 z Prahy je ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Chocerady. Na 31. kilometru máme hlášený požár návěsu. Hoří mu kolo na návěsu, tak opatrně projíždějte. Opakuji, D1 z Prahy do Brna, 31. kilometr, požár kamionu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenistka Tereza Valentová stále bojuje na turnaji Live Sport Prague Open o postup do finále. Soupeřkou je Ukrajinka Snigurová. Na pražské štvanici stále je náš komentátor David Prouza, teď i živě s námi ve vysílání.
1: Tereza Valentová prohrála bohužel smolně první set v tiebreaku 6-7 v té zkrácené hře 4-7. Vstoupila dobře do druhé sady, prolomila podání své soupeřky, nicméně sama pak svůj servis také neudržela, takže aktuálně tedy 6-7 a 1-1 z pohledu Terezy Valentové, která působí, řekl bych, o poznání unaveněji než v tom včerejším skvělém zápase s Marií Bouskovou, kde se vyhecovala k možná životnímu výkonu tady na turnaji Live Sport Prague Open. Teď aktuálně proti velmi jinak hrající Snigurové trochu ztrácí. V tuhle chvíli 0-1 na sety, 1-1 ve druhém. Stále je to relativně otevřené. Připomínám, že Tereza Valentová přes třísetové bitvy prošla ať už ze druhého kola do čtvrtfinále, tak potom ze čtvrtfinále do semifinále. Teď si Tereza Valentová chtěla trochu připravit tu výměnu, přitáhla si Snigurovou k síti, ale nakonec se musela sklonit před rychlostí ukrajinské tenistky, díky které ona vede 15-0. Tereza Valentová tedy ztrácí na returnu 0-15, 1-1 ve druhém setu. Ten první v tiebreaku vyhrála Daria Snigurová. Připomenu, že v případě, že by Tereza Valentová teď třeba prohrála, tak stejně ještě bude šance na českou účast ve finále, protože v tom druhém semifinále nastoupí Barbora Krejčíková proti Rakušance Tagerové. Aktuálně skóre zápasu Tereza Valentová, Daria Snigurová 6-7 a 1-1 z pohledu Češky. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
6: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy připravuje Marek Sedláček.
7: Záchranáři v Indonésii našli pohřešovanou loď, na palubě byl i Čech. Ukrajinské Sumy hlásí po ruském útoku 3 mrtvé. Šupenič vyhrál jako první český šermíř mistrovství světa. S kolonou počítejte v obou směrech na D1 před Šmejkalkou a zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo, teploty 27 až 32 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i český občan, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času, do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou teď v péči lékařů, říká za Černínský palác Filip Hašek.
9: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
7: Na člunu byli kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další nejméně 2 jsou zranění. Informují o tom tamní úřady. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 8 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelenský nicméně na síti X potvrdil noční útoky na rafinérii ve městě Tjumeň na západní Sibiři, logistické centrum v Jekaterinburgu a na vojenský podnik v Kyrově. Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni, zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
10: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
7: Týdenní festival Folkové prázdniny začal v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
11: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vládě Javorský a Bočemuny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
8: Sport.
12: Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl kordista Jaroslav Jurka, který bral v roce 1985 stříbro. Tenistka Tereza Valentová hraje na turnaji v Praze o postup do finále. Její duel s Ukrajinkou Snigurovou vidí David Prouza.
13: Snigurová servíruje za stavu 7-6 a 2-2, ale prohrává 15-30 s Terezou Valentovou. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
12: Za 2 hodiny začne nový ročník fotbalové ligy. Plzeň vyzve Liberec, Teplice nastoupí proti Bohemians a Zlín přivítá Ostravu. Večer se ještě Zbrojovka Brno utká s pražskou Spartou a vše nabídne pořad Radiožurnálu Sport s mikrofonem za sportem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D52 u Rajhradu a kolony na D1 před Šmejkalkou. Na D52 je z Brna směrem do Pohořelic velmi opatrně za sjezdem na Rajhrad. Na 13. kilometru nám bylo hlášeno vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuji, D52 z Brna do Pohořelic auto v protisměru na 11. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku, zdržení asi čtvrt hodiny. Ve směru do Prahy se zastavuje u sjezdu na Chodce Rady na 29. kilometru, až na Šmejkalku je to také na 15 minut. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Hradcem Králové počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se tam Kyvadlově, zdržení z obou strany asi půl hodiny. A ještě na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru leží židle v jízdním pruhu a náhle se tak vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů, zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
6: Je to tak, pokračujeme rádi, teď 6 minut po 15. hodině, víkendový radiožurnál. Zavedeme vás do Ameriky, Národní muzeum ve Washingtonu bude mít totiž před vstupem varovné cedule. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž údajně zkresluje historii. Je to další z prezidentových útoků na historické instituce a my to probereme za chvíli, tak nás poslouchejte dál.
8: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Americký prezident Donald Trump nařídil, aby před Národním muzeem americké historie ve Washingtonu nainstalovali varovné cedule. Mají návštěvníky upozorňovat na údajné nepřesné informace v expozicích a odkázat je na správné zdroje o amerických dějinách. Prezident tak dál stupňuje svoji kritiku historických institucí Smithsonian a víc teď probereme ve víkendovém radiožurnálu s naší americkou zpravodajkou Janou Cílerovou, která teď už je se mnou ve studiu. Pěkně tě tu vítám.
1: Dobrý den.
0: Pojďme říct, co vlastně Trump přesně nařídil. Jak vlastně ty cedule mají vypadat a co se na nich vůbec jako návštěvníci dočtou?
1: No ještě důležitější možná je, kde ty cedule mají být. Oni mají být na chodnících a je důležité, proč. Návštěvníci se na nich přečtou, že expozice uvnitř těch muzeí zkreslují americké dějiny a ty cedule je ještě navíc budou odkazovat na správné zdroje. Přesné znění toho nápisu je varování, expozice v tomto muzeu připravili lidé, kteří nechtějí, abyste milovali svoji zemi. Proč je zajímavé, že to je zrovna na chodnicích, protože Smithsonian, to je nezávislá instituce, Donald Trump do ní nemá právo zasahovat, ale ty chodníky, ty už zase patří Národní správě parků a tam už zase jeho pravomoc sahá. Takže on k tomu ještě nařídil potom vytvořit paralelní výstavu, která má tyto expozice opravovat.
0: No a prezident se opírá tedy o zprávu Bílého domu, podle které muzeu nelze věřit, že vypráví příběh Ameriky čestně. Tak co konkrétně mu vadí na těch expozicích?
1: Tahle ta zpráva Bílého domu, ta je ze 4. července, schválně si zvolili toto datum a vedení muzea označuje za radikální aktivisty. Muzeum podle ní nepodává dějiny jako společné národní dědictví, které se má oslavovat, ale používá je jako prý nástroj sociální spravedlnosti a radikální proměny společnosti. Ale je zatím teda i argument peněz. Muzeum dostává asi 2/3 svého rozpočtu z federálních zdrojů a Bílý dům říká, že daňoví poplatníci prostě nemají platit instituce, které podle něj podkopávají vlastní zemi a navazuje to na takový dekret z loňska, od kterého zmizely některé expozice o otroctví a naopak se vracejí sochy konfederačních generálů.
0: Jak na to reaguje samotný Smithsonian, vlastně americká historická obec?
1: Bezprostředně to nekomentovalo vedení Smithsonian, ale známe jeho postoj, protože šéf Smithsonianu prohlásil, že zpráva Bílého domu není férovou charakteristikou práce muzea a i největší asociace amerických historiků tu zprávu odmítla. Nicméně instituce už pod tlakem Bílého domu musela odevzdat plány příštích expozic, takže spor o to, kdo smí vyprávět americké dějiny a jak, pokračuje dál, a to i v roce, kdy se vlastně slaví 250. narozeniny země.
0: No a pochopitelně, že to i my dál budeme sledovat s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Zatím naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Albinismus, tak to je vzácná genetická porucha, při které chybí pigment a my si ho většinou spojujeme hlavně se světlými vlasy a taky se světlou kůží. Albinismus ale může i za problémy se zrakem, tak jak problematický je život právě tady s tou poruchou, to řekneme za chvíli.

0: Výrazně světlá kůže, světlé vlasy, ale i vážné oční vady. Tak se projevuje genetická porucha zvaná albinismus. Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají vlastně až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína v Česku žije 600 lidí s albinismem, ale skutečný počet může být i kvůli neodhaleným případům vyšší. Léto pak pro lidi s albinismem značí velké riziko, kvůli tomu chybějícímu pigmentu se musí chránit před sluncem a ještě důsledněji než po zbytek roku.
1: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
2: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
1: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
2: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin.

0: kremy s ochranným faktorem 100, ktorí sú i registrovaní ako zdravotnícke prostriedky. Proto doporučujeme na tých miestach, ktorí sú trvále exponovaní ultrafialovým záření, aby používali akoby ten nejvyšší faktor.
1: Náklady na speciální pomůcky sú ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají tisíce korun ročně. A zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
2: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
1: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nady Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Michaela Bacílková, Radio

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
1: Radiožurnál posloucháte v 15:30 odpoledne. Ve studiu se zprávami Marek Sedláček.
2: Ve Francii už letos schořelo větší území než při požárech před 4 lety. Vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořelo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce víc než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří už několik dní. Úřady kvůli tomu evakuovaly přes 140 tisíc lidí. Dnes ráno preventivně nařídili vyklizení dalších 7 obcí v okolí Bordeaux. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren, loni jejich počet klesl o zhruba 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější placení kartou. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasencia. Napokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové země oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Caracas tvrdí, že soud není nestranný a že je zaujatý vůči zemím globálního jihu. A historicky první expozice kudlanek se dnes otevřela v Chomutovském zooparku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů návštěvníci uvidí v opraveném domě u Pratura. Kudlanky z různých koutů světa se tam budou předvádět 3 týdny. Podle zoologa Ondřeje Váchy víc než polovina z nich není dospělá a tak ještě povyrostou. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do 2 cm. Naopak největší může měřit i víc než 15 cm.
0: Sport.
2: Fotbalová Sparta posílila o Jonathana Brunese. Norský útočník přichází z polského Rakufu Częstochowa, za který dal v 81 soutěžních zápasech 40 gólů. A tenistka Tereza Valentová hraje na turnaji v Praze o postup do finále. Její duel s Ukrajinkou Snigurovou vidí David Prouza.
3: Vítězství Dary Snigurové právě teď v přímém přenosu i ve zpravodajství Radiožurnálu. 2-0 na sety 7-6 a 6-3. Darya Snigurová si krásným backendovým úderem po čáře došla pro finále na Live Sport Prague Open. Tereza Valentová stejně jako loni končí v semifinále. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Velké Býtaše a překážka na 43 před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Tasov. Na 158. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 162. kilometr. Tam se pohybují silničáři, sekají trávu v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na silnici 43 ze Světav směrem do Brna opatrně za odbočkou na Kuřim. Stojí tam osobní auto v levém pruhu a náhle se vybočuje. Na tahu 17 mezi Zámrskem a Chrudimí dejte pozor za Hrochovým Týncem. Na kraji stojí porouchaný kombajn, částečně zasahuje do vozovky a musí se vybočovat. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice-Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to objet přes město, tam už ale počítejte s kolonami. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty dosahují 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů, zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Jak jsme od Marka slyšeli, tak ještě v noci má být chladno, ale čekají nás tropické noci, a to i příští víkend. Teplota neklesne pod 20 stupňů, pak je to tropická noc. V poslední době se ty nejvyšší denní teploty v Česku držely někde pod tropickou třicítkou, ale rána byla studená. Dokonce v mrazových kotlinách mrzlo, bylo to nejvíc na Šumavě. Stejné to bylo i dneska. Teploty kránu klesly někde na 12 až 7 stupňů. Ojediněle dokonce i k 5.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dalmácie má nového oblíbence, hvězdu internetu, je to delfín Oliver. Z nějakého důvodu nežije s jinými příslušníky svého druhu, za to si velmi rád zaplave s lidmi. Detaily teď už uslyšíte ve víkendovém radiožurnálu od naší spolupracovnice v Chorvatsku toho času ve Splitu a je to Téa Veseláková. Téo, zdravím tě, dobrý den.
1: Dobrý den. Podle odborníků a taky úřadu je potřeba myslet na to, že Oliver je stále divoké zvíře a lidé by se k němu neměli přibližovat, ale Oliver se přidává k potapěčům a plavcům sám, takže se s tím zase tak moc dělat nedá. Popisují ho jako atraktivního a rozverného jedince, nicméně opatrnost je samozřejmě na místě.
0: A ty jsi ho viděla na vlastní oči?
1: Ne, neviděla. Jenom na spoustě záběrů na internetu, ano, Facebooku a tak.
0: No, kde vlastně žije Oliver?
1: Nejčastěji je k vidění kolem Novigradu, Maslenice nebo Obrovce, to jsou všechno města poblíž Zadaru. A jeden chorvatský novinář a profesionální potapěč delfína vyfotil odtud právě nejvíc těch snímků, aby fotografie poslal odborníkům, kteří by se podívali, zda ten delfín nepotřebuje nějakou pomoc. No, zdá se, že potřebuje jedině to, aby ho turisté nepovažovali vyloženě za atrakci, aby se ho nedotýkali, aby neplavali za ním, když už se zkrátka rozhodne, že máte lidské společnosti dost. A experti taky připomínají, že jde o chráněný druh a zákon trestá týrání zvířat, za což se v tomto případě asi dá považovat, třeba i když někdo pronásleduje delfína na skútru, co už se taky stalo.
0: No, když jsme u těch chráněných druhů, tím je taky kareta obecná.
1: Ano, ta zase plní titulky kvůli několika setkáním, ze kterých si lidé odnesli pořádné kousance. Lékaři radí nechat se ošetřit, když už se to stane, protože želva nemá zuby, ale zkostnatělý zobák a stisk čelistí, který je schopný drtit škeble a korýše, takže to je pořádná rána. Na druhou stranu mořští biologové zdůrazňují, že karety sami o sobě nejsou nějak agresivní a koušou, když mají pocit ohrožení. A ano, můžou být v tuhle dobu opatrnější, protože může být doba páření, taky mají rádi teplou vodu a proto je najdeme často i na mělčině. Takže rada zní, když vidíte karetu, radši se nepřibližujte, abyste si ji vyfotili, ale nechte ji odplavat a nechte ji být v klidu.
0: No, želví kousance ani delfín Oliver nejsou vlastně, ale úplně mediálními nováčky, že?
1: No, to nejsou. Olivera si turisté všimli poprvé snad v roce 2024, když pomalu plaval, těžko dýchal a když se k němu tehdy přiblížili, tak si všimli, že má kolem ocasní ploutve zamotaný kus nějakého provazu a sešlo o zbytek rybářské sítě. Oliverovi se nakonec podařilo vymotat se, ale odlomil nebo odtrhl se mu i kos ocasní ploutve a to je tak teď jeho trošku poznávací znamení. No a zprávy o kousnutí mořskou želvou, tak ty už se taky objevují pár let v řadě.
0: Tak děkujeme a zdravíme do Splitu. Téa Veseláková živě s námi ve víkendovém vysílání radiožurnálu. A pozdravujte Olivera, že ho uvidíte.
1: Pokusím se.

Na tenisovém turnaji WTA v Praze už může postoupit jenom jedna Češka do finále, Tereza Valentová totiž semifinále dohrála. Tak podrobnosti za chvíli od našeho sportovního reportéra.

0: Barbora Krejčíková si zahraje o postup do finále tenisového Prague Open s Rakušankou Tagerovou. V něm už čeká Ukrajinka Snigurová, která vyřadila v semifinále Terezu Valentovou. Aktuality teď pro vysílání víkendového radiožurnálu máme od Jaroslava Plašila.
1: Ano, na centrálním dvorci už začalo utkání Barbory Krejčíkové. Dnešní druhé semifinále ženské dvouhry česká tenistka na podání 40-15 souboj s ligy Tagerovou Rakušankou, která postavou tak trošičku připomíná Polku Igu Švilntekovou, velkou hvězdu, ale samozřejmě, aniž bych chtěl srovnávat, také Tagerová dokáže být hodně nebezpečná, však se o tom přesvědčila i v minulém utkání Sára Bejle, kterou právě tato tenistka z Rakouska, která hraje jednoručným backem, tak kterou vyřadila. Teď tedy začalo utkání Barbory Krejčíkové na pražské Štvanici, která bude mít jistotu, že uvidí české zástupkyně ve finále. V zítřejším programu se totiž představí deblistky Laura Samson a Lucie Havlíčková, které dnes vyhrály semifinálový duel proti páru Chan a Katová, to je tchajvansko-japonská dvojice. Takže české zastoupení ve finále bude, teď jde o to, jestli bude zastoupena Česká republika i v finálovém zápase ženského singlu. O tom se začíná rozhodovat právě teď. Barbora Krejčíková vede zatím 1-0 v tomto utkání v prvním setu. Ze Štvanice Jaroslav Kašil, Radiožurnál.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádej.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat? Ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Ministryně Mrázová dostala pokutu, porušila zákon o střetu zájmů. Češi dál létají do zemí zasažených požáry. Šermíř Šupenič je světovým šampionem, prvním v samostatné české historii. Na nehodu pozor na D1 z Vyškova do Brna na 214. kilometru. A zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informovala o tom její mluvčí Veronika Lukášová. Pokutu Mrázové vystavil mostecký magistrát, protože v majetkovém přiznání za předloňský rok neuvedla 500 000 půjčku od rodiny na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Za porušení zákona jí hrozí nepravomocně pokuta až 50 000 korun, potvrdila mluvčí Lukášová.
4: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací, neboť dopis s rozhodnutím si ještě nestihla vyzvednout na poště. Výši pokuty tedy z tohoto důvodu sdělit nemůžeme.
2: Jak vysokou pokutu má ministryně zaplatit, zatím neupřesnil ani mostecký magistrát. Češi většinou neruší lety do Španělska a Francie, kde jsou teď rozsáhlé požáry. Shodli se na tom prodejci letenek. Výraznější pokles zájmu nezaznamenal portál Letuška ani vyhledávač letenek Kiwi.cz. Cestovatelský portál Zaleď.cz uvádí, že na léto prodal do zasažených destinací 5000 letenek. Podle jednatele společnosti Miroslava Polacha se počet zrušených pohybuje v jednotkách.
5: Stále platí to, že turisté do oblasti Francie, Španělska a tak dále se nebojí cestovat, protože zatím ty informace ohledně požárů nejsou tak vážné jako třeba v minulých letech. A hlavní rozdíl je to, že požáry příliš nezasahují turistické oblasti nebo oblasti, kam nejvíc míří čeští turisté.
2: A požáry teď hrozí i v Česku. Hydrometeorologický ústav proto rozšířil výstrahu před jejich vznikem. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidi by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohouš Šesták.
6: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
7: Sport. Fleretista Alexander Šupenič má titul mistra světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil ve finále Itala Makiho 15-2. Brněnský rodák získal první českou medaili v samostatné historii a dosud jedinou českou šampionkou byla v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Tenistka Tereza Valentová si finále pražského turnaje nezahraje. Ukrajince Snigurové podlehla ve dvou setech. O postup hrají ještě Barbora Krejčíková a Rakušanka Tagerová a víc řekne Jaroslav Plašil.
8: Utkání před chviličkou začalo, obě hráčky si zatím drží servis 2-2, je to teď při podání Barbory Krejčíkové 30 obě. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Rousínova a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 kilometru havarovalo osobní auto v odstavném pruhu. Na místě jsou hasiči, projíždí se pouze levým pruhem a tvoří se kratší kolona od 216. kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 14. kilometru se zastavuje, kolona se nesouvisle sune až ke Šmejkalce na 24. kilometr. Navíc máme hlášenou nehodu dodávky s osobním autem na 18. počtem kilometrů zdržení asi 20 minut. Na Tahu 27 z Klatov do Plzně dejte pozor za sjezdem na Dubřany. Stojí tam porouchané osobní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte s kolonami za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se zdržíte asi 10 minut v obou směrech. A na silnici 11 mezi Vamberkem a Hradcem Králové počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se tam kyvadlově, zdržíte se ze všech tří stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo, místy s přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď posloucháte víkendový radiožurnál s Richardem Jandovským.
1: Pěkné sobotní odpoledne, naše vysílání se po písničce přesune na jih a západ Evropy, kde se nekontrolovaně šíří lesní požáry. Situaci komplikují vysoké teploty a vítr. Kromě ohně bojují záchranáři s časem. 10 000 lidí evakuovali ve Francii a ve Španělsku, kde platí stav nouze. Na Pyrenejský poloostrov se vydáme po zpěvačce Pink. Příjemný poslech.
3: Víkendový radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Slam je víkendový radiožurnál. Hasiči na západě a jihu Evropy usilovně bojují s šířícími se lesními požáry. Nejhorší je situace ve Francii. Záchranáři evakuují obce v okolí města Bordeaux a snaží se oheň zastavit před velkými městy. Kvůli lesním požárům platí celostátní stav nouze taky ve Španělsku. Oheň se rychle šíří hlavně v okolí španělského hlavního města. A přímo v Madridu je naše spolupracovnice Kateřina Ferenčíková. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se tam daří hasičům bojovat s požáry?
1: Situace je bohužel i nadále velmi vážná, a to pokud jde o požár u Madridu a také i u Avily. Už včera večer se 3 požáry na jihozápadě Madridu spojily v jeden a podle odborníků tak dosáhly stupně, kdy už ho není možné uhasit. Hasiči se snažili celou noc i dnes hlavně o to, aby se požár dále nešířil a také, aby se nespojil s požárem u Avily, což by celou situaci ještě dále zkomplikovalo. Prioritou bylo to, aby nebyly oběti na životech. To se naštěstí povedlo, někteří to nazvali téměř zázrakem, když vezmeme v úvahu rozsah i to, jak se požár rychle šířil, ale bohužel jinak požáry dále ještě nejsou pod kontrolou.
0: Ovlivňují nějak ty požáry i život v metropoli?
1: Určitě. Nejvíce se pochopitelně dotkli lidí ze zasažených oblastí. Dnes je evakuovaných už 88 tisíc. To je obrovské množství. Pobývají hlavně ve sportovních halách, starají se o ně lékaři a také i psychologové, což je v takovéto situaci důležité. Včera byl vidět kouř z požáru i z centra Madridu a některá místa v jeho okolí pokryla vrstva popelu. Dokonce to vypadalo, jako by nasněžilo. Dnes se kvalita ovzduší velice zhoršila. Ministryně zdravotnictví vyzvala proto obyvatele vlastně celého madridského regionu, nejen obcí blízko požáru, aby nevycházeli ven a pokud je to nutné, tak aby používali roušky FFP2, které si určitě všichni pamatujeme z covidu. Nejvíce ohroženy jsou děti, seniori a těhotné ženy. Ti musí dávat největší pozor.
0: Na zasažená místa dnes dorazil taky španělský premiér Pedro Sánchez. Jak jeho vláda na ničivé požáry reaguje?
1: Vláda, centrální vláda vlastně koordinuje celé záchranné akce právě kvůli tomu, že byl vyhlášen národní stav nouze, a to na žádost regionální madridské vlády, která už situaci nezvládala. Mohlo tak být nasazeno více prostředků, včetně například vojenské pohotovostní jednotky, a vláda také požádala o pomoc Evropskou unii. Dnes přiletěly 2 hasičské letouny z Řecka, 2 z Itálie a další pomoc je ještě v případě potřeby připravená. Pedro Sánchez dnes popoledně navštívil koordinační centrum v obci Cenicienta, kdy všem, kteří se podílejí na boji s požáry, poděkoval, vyzval občany i nadále k opatrnosti a také slíbil pomoc vlády při rekonstrukci oblastí, které byly zasaženy požárem. A znovu zdůraznil nutnost uzavření dohody boje proti změně klimatu, která by se mimo jiné zaměřila i na prevenci požáru a kterou se zatím nepodařilo uzavřít. A jenom pro zajímavost, na to, jak se požár rychle šíří, ukazuje i skutečnost, že krátce po návštěvě premiéra musela být evakuována dokonce i tato obec a koordinační centrum přemístěno jinam.
0: Podle hasičů bude v dalším postupu nejvíc rozhodovat vývoj počasí. Jaké jsou tedy prognózy?
1: Dnes třetí vlna veder tohoto léta ustupuje a teploty na většině území klesly pod 30 stupňů a je také vyšší vlhkost. Takže to dává hasičům aspoň nějakou šanci dostat částečně požáry pod kontrolou a je to velice příznivé. Rozhodující teď bude, podle hasičů, jakým směrem bude foukat vítr a také jak rychle se jim podaří dostat oba dva požáry pod kontrolu. Protože podle předpovědi počasí by od pondělka měla přijít další vlna veder s teplotami, které se budou blížit ke 40 stupňům a to by jejich práci velice zkomplikovalo.
0: Z Madridu se do odpoledního radiožurnálu přihlásila naše spolupracovnice Kateřina Ferenčíková. Díky a přejeme pěkný víkend.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Možná.

znát. Až dodnes mělo Česko jediný titul mistra světa v šermu, ten navíc přišel už v roce 1938 od flertrisky Marie Šedivé. Na to ale po 88 letech navázal Alexandr Šupenič a o jeho úspěch rozebereme na Radiožurnálu už za moment.

0: Česko má během pár dní dalšího mistra světa. Po úspěších vodních slalomářů Jakuba Krejčího a Terezy Kneblové se jim stal také šermíř Alexandr Šupenič. Podrobnosti doplní Adam Weidenthaler ze sportovní redakce, který už je se mnou ve studiu. Vítej.
1: Hezký den. Šupenič je prvním mužským mistrem světa v šermu. Titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá, která v Piešťanech v československém finále fleretistek porazila Carmen Slabochovou. Posledním medailistou ze světového šampionátu pak byl dosud Jaroslav Jurka, tedy kordista, který získal stříbro v roce 1985. Mimochodem, Jurkův vnuk Jakub, který je bronzovým olympijským medailistou, se na mistrovství světa představí v Hongkongu zítra, a to v soutěži kordistů.
0: Jak se Šupenič dostal ke zlaté medaili?
1: Díky světovému žebříčku nemusel na šampionátu v Hongkongu do kvalifikace. V cestě za titulem porazil dohromady 6 soupeřů, postupně z Mexika, Polska, France,

0: roce 2021 a taky dvou evropských šampionátů. Tam ty bronzy přišly v letech 2018 a 2024. Šupenič pak vyhrál například světový pohár na Majorce v minulém roce, no a na mistrovství světa byl dosud nejdál ve čtvrtfinále.
1: Alexandr Šupenič je mistrem světa v šermu a mluvil o tom Adam Weidenthaler. Díky a pěkné odpoledne.
0: Krásný víkend.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 16.30. Přehled zpráv přináší Jana Gulda.
2: 3/4 absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. Zabývalo se chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a víc měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze ještě hodinu a půl nepojedou vlaky. Dělníci tam upravují trať. Výluka komplikuje cestování z metropole do Berouna, Plzně nebo Klatov. Přímo z centra do západních Čech jezdí jen expresy. Lidi musí místo 5 vlakových linek využívat městskou hromadnou dopravu. Dopravní omezení se bude opakovat i zítra v pondělí vždy mezi 8 a 18 hodinou. Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí, a to na základě žádostí prefektur. Musí ale splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Opozice návrh ostře kritizovala, podle ní byl zákon šitý na míru výhradně menší vládní straně japonské inovace, která sídlí v Osace. A nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidi si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidi míně využívají místa určená pro stany.
0: Sport.
2: Za půl hodiny začne nový ročník fotbalové ligy, a to zápasy Plzeň, Liberec, Zlín, Ostrava a Teplice Bohemians. Ve 20 hodin pak nastoupí Zbrojovka Brno proti Spartě. A tenistka Tereza Valentová prohrála semifinále pražského turnaje s Ukrajinkou Snigurovou ve 2 setech. Druhá finalistka vzejde z utkání Barbory Krejčíkové s Rakušankou Tagerovou. A vidí ho Jaroslav Plašil.
3: Barbora Krejčíková je na tom teď lépe, v prvním setu vede 6-5, byť bude teď přijímat podání soupeřky, tak mohlo být i hůř, protože právě Rakušanka Tagerová už servírovala za stavu 5-4 na výhru v první sadě, ale to se jí nepovedlo, a tak proto je teď ve vedení Barbora Krejčíková. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Šechrom a kolona v Brně. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 15,5 km stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Dál se pak na 16. km dojíždí do kolony, pomaleji se jede až na Šmejkalku, na 24. km zdržení je do 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 191. km se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 196. km, plný je také příjezd po D2 Bratislavy. A D1 naposledy, tentokrát zvyšková ve směru do Brna, zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 km stojí po nehodě osobní auto v odstavném pruhu, v místě se zpomaluje. Na dálnici D55 z Přerova ve směru do Veselí nad Moravou velmi opatrně za sjezdem na Otrokovice. Na 30,5 km leží dřevěný trámek na vozovce. A na tahu 34 mezi Pelhřimovem a Humponce počítejte se zdržením před omezením u Záhoří. V obou směrech naberete asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, a až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Richard Jandovský.
1: My vám přejeme pěkné sobotní odpoledne. Pokud jedete autem, tak přejeme šťastnou cestu a z muziky nabídneme Skript, Taylor Swift a tohle je Michal Hruza. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Lanovka na Petříně v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. Už září má ale začít opět vozit lidi. Technici je teď proto provádějí kontrolní jízdy a my vás na jednu jízdu s víkendovým radiožurnálem vezmeme.

0: Norský zpěvák Espen Lind byl v odpoledním radiožurnálu. Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby jí bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanovka měla vrátit do provozu. Technici aktuálně provádějí kontrolní jízdy.
1: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
2: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
1: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
2: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
1: V podstatě se tady zkouší, jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
2: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
3: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
2: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
4: Vozy jsou prosklené. Je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
2: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

Teniska Barbora Krejčíková usiluje na domácím turnaji WTA o postup do finále. Aktuality z pražské štvanice přidáme ve víkendovém radiožurnálu už za pár minut.

0: 16.49 posloucháte odpolední radiožurnál a jdeme na tenis. Teniska Tereza Valentová si o titul na pražském podniku WTA nezahraje. Nad její síly byla na štvanici Ukrajinka Šnigurová, které 19-letá Češka podlehla po setech 6-7 a 3-6. Teď hraje semifinále turnajová dvojka Barbora Krejčíková. Její soupeřkou je Rakušanka Tagerová a vše sleduje náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Začíná druhý set podáním Rakušanky Lily Tagerové, která se ujala vedení 15-0, ale první sadu vyhrála nakonec Barbora Krejčíková v tiebreaku. 7-5 skončila zkrácená hra. Barbora Krejčíková nejprve v setu ztratila podání, ale Rakušanka Tagerová za stavu 5-4 nedokázala doservírovat první sadu. Taky proto se pak hrál tiebreak a přestože Barboře Krejčíkové celou první sadu prakticky nešel tolik servis, udělala 5 dvojchyb zatím, tak přesto nakonec byla lepší tenistkou v tiebreaku a zatím tedy vede 1-0 na sety v tomto semifinálovém zápase. Ze štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
3: Na kulte písmena, protože...
2: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
5: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni. Policisti objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Slovinec Pogačar vyhraje po páté cyklistickou Tour de France. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna na 183. kilometru. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ukrajina v noci na dnešek vyslala na Rusko stovky bojových dronů, které mířily do různých regionů, zasáhly i ropnou rafinerii v Tjumeni na Sibiři. Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana odrazila 328 ukrajinských bezpilotních letounů.
6: Podle záběru z ruských telegramových kanálů rafinerie v Tjumeni začala po dronových úderech, které se odehrály ve dvou vlnách, hořet na několika místech a zasaženy byly i sklady ropy nebo ropných produktů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil také zásah ruského raketového člunu Molnia a dvou nákladních lodí v Kaspickém moři, které podle Zelenského převážely vojenský materiál z Íránu. A poškozena měla být také jedna ruská ropná plošina. V Jekaterinburgu se cílem ukrajinských dronů staly další sklady internetového prodejce Wildberries. Rusko v noci na dnešek udeřilo na terminál nové pošty v Sumách na severu Ukrajiny, kde zahynuli 3 řidiči, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Policisti objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou, ale netrefil životně důležité orgány a muž útok přežil. Pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat, a to i přesto, že zveřejnili jeho popis. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje. Strážníci a policisti dnes v Brně mimořádně dohlédnou na fotbalové fanoušky u stadionu na Srbské. Ve 20 hodin tam začíná zápas Sparty se Zbrojovkou, která se po 3 letech vrátila do první ligy. Policie doporučuje lidem, aby na úvodní utkání sezóny vyrazili hromadnou dopravou a vyhnuli se problémům s parkováním. V oblasti se bude pohybovat mimo jiné 70 strážníků, říká mluvčí Markéta Skřivánková.
7: Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu.
5: Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci, aktuálně testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moct převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po 2leté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
8: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už 4. generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvané na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
0: Sport.
9: Pět Mareček. Tady Pogačar se stane po páté v kariéře vítězem Tour de France. Slovenský cyklista se tak srovná čtveřici Anquetil, Merckx, Hino, Indurain, která dosud drží rekord počtu celkových prvenství. Pogačar byl v dnešní předposlední etapě, kterou vyhrál Ekvadorec Carapaz, čtvrtý a udržel si 6,5minutový náskok před Belgačanem Remkem Evenpoolem. V poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Fotbalisti Plzně a Liberce rozehráli nový ročník fotbalové šance ligy. Stav a čas zná Vladislav Janouškovec.
10: Na začátku čtvrté minuty skóre nerozhodné Plzeň-Liberec 0-0. Duel Zlín-Ostrava vidí Tomáš Perutka.
11: Hraje se pátá minuta utkání, stav duelu Zlín-Ostrava je 0-0. Utkání Teplice Bohemians sleduje Adam Procházka.
12: Čtvrtá minuta, Teplice Bohemians stále bez branek 0-0. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Tenistka Barbora Krejčíková může postoupit do finále turnaje WTA v Praze. Její utkání s Rakušankou Tagerovou vidí Jaroslav Plašil.
13: Barbora Krejčíková vede 1-0 na sety, ve druhé sadě je to 2-2 ze Štvanice, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Ve druhém semifinále Tereza Valentová ve dvou setech podlehla Ukrajince Šnigurové.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nehoda u Kývalky. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velké Popovice. Na 19. kilometru se zastavuje, kolona se sune až na 24. kilometr. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 183. kilometru se srazila 3 osobní auta. Blokují levý pruh, tvoří se kolona ze 181. kilometru, je to zhruba na čtvrt hodiny. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví opatrně ve Vavřinci. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově bez výraznějšího zdržení. A v Ústí nad Labem na tahu Lovosice Děčín trvá uzavírka přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Objíždí se to přes město, počítejte s kolonami na objízdné trase v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo až do pozdního odpoledne, přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Richardem Jandovským.
4: My vám přejeme pěkné sobotní odpoledne a hned první reportáž téhle hodiny bude z Beskyd. Prázdniny jsou skoro v půlce, hoteliéři už tak pomalu začínají bilancovat letošní letní sezónu. Třeba v Beskydech je zájem o ubytování zatím nižší než v loni. Lidi si navíc dělají rezervaci až na poslední chvíli. A my se vypravíme konkrétně do Rožnova pod Ražoštěm. Příjemný poslech.
1: Víkendový Radiožurnál
14: a Richard Jandovský.

0: Letošní červenec byl pro ubytovatele v Beskydech oproti loňsku spíš slabší. Důvodem je chladnější a deštivé počasí. V kempech i hotelech je proto víc volných míst, než na konci července obvykle bývá. Méně lidí přijelo i do Rožnova pod Radhoštěm.
1: Já vidím, že svěští v pohybu tady balistany.
2: Když jsme vybírali kemp, tak jsme chtěli něco takového přírodního, což tenhle kemp naprosto splňuje.
1: Vedoucí tábora svěští v pohybu Tomáš dává dětem pokyn, aby se přesunuli na kole na cyklostezku. Přes noc je rušil velký tábor tatínků s dětmi. Parta z Brna se do rožnovského sportovního kempu vrací už několik let a zabírá téměř desetinu jeho plochy.
3: Já myslím, že to je kolem 10 tatínků a 20 dětí. A jeden dědeček.
1: Říká Tomáš, rodin i táborů se sem vrací spousta. Vedoucí kempu Daniel ale říká, že letošní červenec je jiný.
4: Je více chladno, červenec vždycky býval teplý, teďka je takový střídavě oblačno, hodně prší, ale ti lidi zase přijedou. Víkendy vždycky bývají plné, jenom přes ten je takové slabší.
1: Hned přes cestu je Rožnovkem. Apartmány tady mají plné od zimy. Celou sezónu ale sráží prázdné stany. Obsazenost je podle Marcela Vašuta výrazně nižší než v loňském roce.
5: Protože opravdu to počasí není pro ty stanáře vhodné, jako pro rodiny s dětma, večer je 15 stupňů, takže to není úplně ideální.
1: Zima.
5: Ano, zima.
1: Podobně mluví i lidé z rožnovských hotelů. Hosté letos čekají, jaké bude počasí a rezervují až pár dní před příjezdem, říká manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
6: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
1: Obsazenost je i tak vysoká.
6: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: A když počasí nevyjde, sázejí ubytovatelé na program pod střechou.
6: Hlavně je to vyhovující v tom, že nemusíte úplně na to počasí spoléhat. Najdete si program, ať už ve wellness za nepříznivého počasí, nebo si vydáte po okolí, když je pěkně.
1: Letošní statistiky návštěvnosti můžou vylepšit nadcházející teplé dny. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Kapela No Dub se zpěvačkou Gwen Stefani teď dohrála ve víkendovém radiožurnálu. Muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v Praze opustí do konce roku svá dosavadní sídla. Rozhodli o tom v týdnu radní hlavního města. Obě budovy jsou ve velmi špatném stavu a potřebují rekonstrukci. Jestli se po opravách do nich muzea vrátí, ovšem není jasné. Teď zahraje Adam Ďurica a pak nabídneme reportáž.

0: Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o Pražská muzea Bedřicha Smetany v novorenesanční budově na Novotného Lávce a Antonína Dvořáka v barokní Michnově letohrádku. Radní hlavního města v radní schválili ukončení bezplatné výpůjčky objektu Národní muzeu, které v nich muzeu skladatelů provozuje. Důvodem jsou plánované opravy budov. Není tak jasné, jestli a kdy se muzeum Bedřicha Smetany nebo muzeum Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

0: Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
1: Bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
0: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 17.30. S přehledem zpráv je tady Jana Gulda.
6: Nejvíc živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období. České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí naopak mírně vzrostl. Letiště v Hongkongu zrušilo desítky letů kvůli tajfunu Noel. Rychlost větru podle agentury AP dosahuje 140 km v hodině. V jihočínských provinciích Guangdong a Fujian se preventivně evakuovaly stovky tisíc obyvatel. Omezená je hromadná doprava a úřady vyzývají lidi, aby pokud možno vůbec necestovali. Tajfun Noel je letos už 12. tropickou bouří v jihovýchodní Asii. V Česku žije se vzácnou genetickou poruchou zvanou albinismus víc než 600 lidí. Odhaduje to pacientská organizace Albína. Lidem s albinismem částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Musí se tak celoročně mazat krémem s vysokým ochranným faktorem. A ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes koná mezinárodní hudební festival Romská píseň. Letos nese moto Hudba pro všechny.
1: Sport.
6: Klaretista Alexandr Šupenič je světovým šampionem, je tak prvním českým šermířem, který v samostatné historii získal medaily. A slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhraje Tour de France před poslední etapou, ve které už se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Dnešní finish na Alpe d'Huez vyhrál ekvádorec Richard Carapaz. A za fotbalovou ligou i tenisovými novinkami se vrátíme hned po zprávách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona na silnici 11 u Čestic. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna pozorněte za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut, v levém pruhu zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 11 mezi Hradcem Králové a Vamberkem počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se Kivadlově ve směru do Hradce Králové se zdržíte asi čtvrt hodiny. V opačném směru je zdržení kratší. Silnice 379 mezi Lipůvkou a Blanskem je za Svatou Kateřinou neprůjezdná. V zatáčkách tam zasahují u nehody motorky a chodce. A ještě dálnice D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 53,5 kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Jsou v odstavném pruhu, ale těsně u čáry nákladní auto musí vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer ale budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Richard Jandovský.
5: My vám přejeme pěkné sobotní odpoledne. Jdeme se podívat na úvodní zápasy nové sezóny fotbalové Šance ligy. Za reportéry na stadionech nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Jan Pěruška.
8: Zdravím posluchače radiožurnálu, kteří se k nám připojili do pořadu s mikrofonem Za sportem. Ovšem teď jdeme na zmiňovanou fotbalovou Šance ligu. Fotbalisti Plzně a Liberce rozehráli také nový ročník. Stav a čas zná Vladislav Januškovec.
9: Ve 34. minutě Viktoria prohrává se Slovanem 0-1. Střetnutí Zlín Ostrava sleduje Tomáš Perutka.
10: 35. minuta utkání, stav Zlín Baník Ostrava 0-0. Teď duel Teplice Bohemians Praha a Adam Procházka.
0: 34. minuta, Teplice vedou nad Bohemians 1-0. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Připomínám, že všechny duely můžete samostatně poslouchat i na streamech, které najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas. A kolo, tedy ten sobotní program prvního kola, uzavře utkání na brněnské Srbské, kdy nováček ligy Zbrojovka vyzve o 20 hodin pražskou Spartu. A ještě tady máme tenis, protože Barbora Krejčíková může postoupit do finále turnaje WTA v Praze. Její utkání s Rakušankou Tagerovou vidí Jaroslav Plašil.
3: Začíná třetí rozhodující set tohoto duelu na podání Barbora Krejčíková, která teď odvrátila dvě breakové šance po sobě soupeřky, ale ještě jedna tam stále je a Barbora Krejčíková už nezachrání tento servisový gem. Lili Tagerová má teď více sil a ujímá se vedení 1-0 v rozhodující třetí sadě, má tedy výhodu breaku. Ze Spanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Pro posluchače Radiožurnálu ještě doplníme, že ve druhém semifinále Tereza Valentová ve dvou setech podlehla Ukrajince Snigurové a tedy ve finále se nepředstaví. Posluchačům Radiožurnálu přeju hezké odpoledne.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Zajímavé spojení skoro 180 let staré historie a umělé inteligence teď zkouší ve Velkém Vřešťově. Právě moderní technologie tam má pomoci při domodelování chybějící části sochy svatého Jana Nepomuckého. Víkendový radiožurnál vám nabídne reportáž po Veroně.

0: Ve Velkém Vřeštově na Trutnovsku chystají opravu pískovcové sochy z poloviny 19. století. Na první pohled tuctová zpráva v sobě ale skrývá propojení historie s nejmodernějšími prostředky. Na pomoc s domodelováním chybějících andělíčků si obec vzala umělou inteligenci.
1: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět.
2: Nezávislá starostka Michaela Tomášková popisuje, jak socha svatého Jana Nepomuckého o andělíčky přišla. Policisté sice zloděje našli, ale andělíčky ne. Součástí oprav má být jejich kopie, kterou vyrobit ale není úplně snadné.
1: Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly.
2: Úspěch nepřineslo ani pátrání mezi lidmi v obci. Nikdo doma kvalitní fotky sochy ještě s andělíčky nenašel. A nepomohl ani dotaz položený Národnímu památkovému ústavu. Socha totiž není památkově chráněná a dokumentaci k ní tedy ústav nemá. Michaela Tomášková si vzala moderního pomocníka, umělou inteligenci, a ukazuje fotky. Jednu neostrou, druhou už upravenou právě za pomoci AI.
1: Tohle je před tou krádeží, tohle to je vlastně ta samá fotka, akorát je...
3: Jasně, dopočítaná.
1: Ano.
2: Ředitel josefovské pobočky NPU Jiří Balský bez pohledu na fotky celou věc moc konkrétně komentovat nechtěl, ale starostka obratem podklady poslala.
4: Tak vypadá to zajímavě. Použití umělé inteligence pro domodelování na základě relativně rozmazané fotografie, která ukazuje ještě to dílo jako celé, tak je to fajn první krok.
2: Jako pomocníka si tedy ve Velkém Vřešťově vzali umělou inteligenci zřejmě správně, ale chce to pokračovat výběrem profesionálního kamenosochaře, říká Jiří Balský.
4: Protože umělá inteligence asi nebude až tolik poučená o tom, jak modelovat správně ve stylu roku 1850, když to profík, umělec v tom poučený je.
2: Takový poučený sochař ví, jak třeba autor dělal nosy postav nebo jiné detaily na nich, což umělá inteligence většinou zatím podle Jiřího Balského jenom odhaduje a celé dílo může ve výsledku třeba i pokazit. Každopádně cesta, kterou se starostka Michaela Tomášková vydala, je zatím sice ojedinělá, ale rozhodně nemusí být úplně slepá. Z Velkého Vřešťova Tomáš Lerinc, Radiožurnál.

Třemi zápasy začal nový ročník fotbalové šance ligy. V Plzni, Zlíně i Teplicích se blíží konce prvních poločasů a my se tak na všechny stadiony v odpoledním radiožurnálu vypravíme. Už za chvilku teď Gramberis.

0: Fotbalová šance liga je zpět. Nový ročník nejvyšší soutěže začal třemi zápasy a vše podstatné se teď dozvíme prostřednictvím moderátora radiožurnálu Sport Jana Pěrušky.
1: Zdravím posluchači radiožurnálu. Fotbalisti Plzně a Liberce rozehráli nový ročník šance ligy. Stav a čas zná Vladislav Janouškovec.
2: První poločas je za námi tady v Plzni, mnohem lépe jej zvládli fotbalisté Liberce, kteří měli několik šancí, vedou 1-0, byť sami neskórovali, ale ve 27. minutě po rohovém kopu do vlastní sítě mířil domácí záložník Tomáš Ladra. Jdeme do Zlína, kam přijeli fotbalisté Ostravy a také Tomáš Perutka.
3: Po první půli je stav utkání Zlín Baník Ostrava nerozhodný 0-0. Na začátku nedokázal zblízka překonat hostujícího brankáře domácí Ulbrich. Poté hosté hrozili centry do pokutového území, ale vynikajícím způsobem vždy vyhodnotil situaci brankář Dostál a především díky němu udrželi domácí v průběhu první půle čisté konto. V závěru poločasu ještě Ulbrich, domácí záložník, hlavičkoval do boční sítě. Po první půli tedy platí, že stav utkání Zlín Baník Ostrava je 0-0. A teď zápas Teplice Bohemians, který sleduje Adam Procházka.
4: Na stínadlech vedou Teplice po prvním poločase nad Bohemians 1-0. Ve 20. minutě se prosadil Matěj Plukrab. Bylo to z dorážky, bylo to ve skluzu, po zemi, k levé tyči. Brankář Bohemians Friedwald byl bez šance. Nebyl to úplně nejhezčí gol, za toto ale byl vůbec první gol nového ročníku fotbalové šance ligy. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Ve 20 hodin bude sobotní program úvodního kola vrcholit zápasem na Srbské v Brně, kdy zbrojovka Nováček ligy přivítá pražskou Spartu. I o tomhle uslyšíte na radiožurnálu Sport přímém přenosu, jinak všechna ta utkání můžete poslouchat na streamech, třeba v aplikaci Můj rozhlas. A ještě jedna disciplína, která nás dnes enormně zajímá, a to sice tenis. Barbora Krejčíková usiluje o postup do finále turnaje WTA v Praze. Její semifinále s Rakušankou Tagerovou vidí a komentuje Jaroslav Plašil.
5: Hodně těžké semifinále pro Barboru Krejčíkovou, která teď je podává za stavu 2-2 v rozhodujícím třetím setu a 15-40. To znamená, Barbora Krejčíková před chviličkou, když si vzala zpátky ztracené podání, tak má zase starosti o svůj servis, ale pomáhá jí teď nechtěně i soupeřka, takže dva breakboly teď za sebou odvrátila Barbora Krejčíková, ale stále tam je ještě jeden 2-2 a 30-40 z pohledu české hráčky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Pro posluchače radiožurnálu ještě doplním, že druhá česká semifinalistka Tereza Valentová skončila a ve dvou setech podlehla Ukrajince Snígurové. Nicméně do finále čtyřhry se probojovala česká dvojice Havlíčková-Samson, takže z tohoto ohledu alespoň první finalistky Česko na domácím turnaji má. Zdravím posluchače radiožurnálu a přeji hezký večer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. A jsou tu hlavní zprávy.
3: Záchranáři už kvůli ničivým požárům ve Francii a Španělsku evakuovali přes 270 tisíc lidí. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů, neuvedla půjčku na koupi pozemku. Začal nový ročník fotbalové ligy. Na dálnici D1 je kolona mezi 179. a 183. kilometrem směrem do Brna. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky a ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů. Je sobota 25. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Lesní požáry na jihu a západě Evropy se dál šíří a začaly ohrožovat i velká města. Hasičům ve Španělsku a Francii vyslali různé státy Evropské unie na pomoc 11 letadel a vrtulníků, řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší je situace ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, to je trojnásobek rozlohy Paříže.
4: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sánchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Policii se podařilo objasnit téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé našli útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ je ale promlčený, muž tak do vězení nepůjde.
5: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
6: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
5: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
6: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
5: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ní totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
7: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
8: Dopustila se z nedbalosti přes tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
7: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
9: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
7: Za porušení zákona o střetu zájmu hrozí ministryni pokuta až 50 tisíc korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Přesně 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Od té doby bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanovka měla vrátit do provozu. Technici ji teď testují při kontrolních jízdách.
10: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
11: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
10: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené.
11: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
10: V podstatě se tady zkouší, jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
11: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. V Sumské oblasti zemřeli 3 lidi. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 11 lidí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelensky ale na sítě X potvrdil noční útoky na rafinerii ve městě Tjumeň na západní Sibiři. O strategii, jak ukončit ruskou válku, by měl příští týden jednat ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V úterý se Zelensky ve Spojených státech zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama.
13: Setkání Zelenského a Trumpa potvrdil i ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie řekl, že jednání navrhl ukrajinský prezident a americká strana jej přijala. Rubio v týdnu jednal s ruskými představiteli a řekl, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba najít nová řešení. Zelenský byl jedním z posledních světových lídrů, se kterými se senátor Graham setkal těsně před svojí smrtí. Ukrajinský prezident v něm ztratil jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny mezi republikánskými kongresmany. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Zítra má svátek Anna. Na mnoha místech republiky se tak o tomto víkendu pořádají svatoanenské poutě. Patronku matek, horníků nebo mlynářů se připomínají třeba i v zaniklé obci Stará Voda u Libavé na Olomoucku. Poutníci si tam dnes mohli prohlédnout nově zrestaurované fresky v místním kostele.
14: Vidíme tam také lva po levé straně, vidíme tam delfíny po straně pravé.
15: Popisuje mi nově zrestaurované fresky správce poutního místa Jan Aleš Tománek. Fresky pocházejí z roku 1688.
14: Velkou nadsázkou a velmi rád říkám návštěvníkům, že se v rámci těch alegorií světadílu dívají na Google 17. století. Restaurování trvalo takřka rok.
15: Součástí programu bylo kromě komentovaných prohlídek kostela a projížděk kočárem po zaniklé obci právě svěcení těchto fresek. Ty zaujaly i návštěvníci Anu, která na pouť jezdí už 25 let.
16: Ty jsou nádherný, no tak to je úžasné.
15: Pouť bude pokračovat i zítra, kdy zase dojde na požehnání nových kostelních zvonů. Ze Staré Vody u Libavé Sabina Millerová, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté Plzně a Liberce hrají první utkání v nové ligové sezóně. Stav a čas zná Vladislav Janouškovec.
18: Ve 49. minutě Plzeň prohrává s Libercem 0-1. Vývoj duelu Zlín-Ostrava zná Tomáš Perutka.
19: 51. minuta utkání Zlín-Baník Ostrava 0-0. Zápas Teplice Bohemians a Adam Procházka.
20: 50. minuta Teplice stále vedou nad Bohemians 1-0. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
17: Ve 20 hodin ještě Zbrojovka Brno přivítá pražskou Spartu. Přímé přenosy zápasů najdete například v aplikaci Můj rozhlas. Fleretista Alexandr Šupenič je mistrem světa, prvním v české mužské šermířské historii. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se stane po páté v historii vítězem Tour de France. Před poslední etapou, ve které se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má náskok 6,5 minuty na Belgičana Remka Evenpoola. Pogačar byl dnes v Alpe d'Huez 4. Vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz. Tenistka Barbora Krejčíková hraje o postup do finále Prague Open s Rakušankou Ktagerovou. Je u toho Jaroslav Plašil.
21: Barbora Krejčíková vede 4-3 v rozhodujícím třetím setu, ale je teď napřímo a výborně podává Lili Tagerová, která se ujímá vedení 15-0 teď v této servisové hře Rakušanky. Ze Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: Ve druhém semifinále Tereza Valentová ve dvou setech podlehla Ukrajince Snigurové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Rousínova. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení je okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Vyškova ve směru do Brna, zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. A na D5 z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 53,5 kilometru stojí po nehodě nákladní auto a osobní. V odstavném pruhu jsou těsně u čáry, nákladní auta vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer pak i četnější přehánky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Richardem Jandovským.
4: A my vám přejeme už pěkný sobotní večer. Tour de France jde do finále a Slovinec Tadej Pogačar dál vládne světu cyklistiky. V předposlední etapě Tour de France totiž nepřipustil senzaci, udržel žlutý trikot lídra a je jasné, že po páté slavný závod vyhraje. Tím se navíc zařadí mezi velké ikony svého sportu. Víc podrobností se dozvíte za pár minut. Příjemný poslech.
0: Víkendový radiožurnál
12: a Richard Jandovský.

0: vámi je víkendový radiožurnál. Tadej Pogačar se stane po páté vítězem Tour de France. Nejlepší cyklista současnosti se také vyrovná největším hvězdám historie, jak připomeneme spolu s Adamem Weidenthalerem ze sportovní redakce. Vítej zpět ve studiu.
1: Hezký den, úvodem přiznejme, že Pogačar ještě oficiálně není vítězem, jelikož se ale v poslední etapě tradičně nezávodí, tak je jasné, že pokud v uvozovkách dojede do Paříže na třídu Champs-Élysées, tak žlutý trikot udrží. Před dnešní etapou měl Slovinec náskok více než 7 minut před druhým Belgičanem Remkem Evenpoolem a ten dokázal na Pogačara ukrojit jen necelých 40 sekund. Jelo se přitom přes 3 vrchařské prémie nejvyšší kategorie a cíl byl stejně jako včera na slavném Alpe d'Huez.
0: Pogačar tedy ve žlutém zůstal a navíc se ukázal jako týmový hráč.
1: Ano, dlouho totiž táhl skupinku pro následovatelů, ve které přitom byli právě jeho konkurenti v boji o celkové pořadí Evenpool, Ayuso nebo Martinez, ale taky týmový parťák Del Toro a právě tomu chtěl Pogačar potvrdit bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let, což se nakonec povedlo. Elitním vrchařem zůstal ekvádorec Carapaz, který dnešní etapu mimo jiné vyhrál. Bodovací soutěž pro sportéry pak ovládl Dan Pedersen, ale stejně jako v případě Pogačara ještě je potřeba, aby všichni zmínění zítra nasedli na kolo a dojeli do Paříže.
0: Zítřejší závěrečnou etapu Tour de France mimochodem organizátoři zkrátili ze 133 na 89 kilometrů. Snaží se tím ulevit záchranným složkám, které ve Francii bojují s lesními požáry. Zpátky ale k Pogačarovi, mezi které historicky nejúspěšnější cyklisty na Tour de France se pátým vítězstvím nebo prvenstvím zařadí.
1: 5 vítězství má dosud kvarteto Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Tito cyklisté postupně královali Tour de France ve druhé polovině minulého století. Na přelomu tisíciletí pak ještě 7krát za sebou slavil Lance Armstrong, který ale kvůli dopingu o tituly přišel.
0: Na celkové pořadí letos nejeli Češi. Jak na tom byli dneska?
1: Nejlepším z celkové trojice české byl Matias Vacek se ztrátou 41 minut na Carapaze, v celkovém pořadí tak drží 49. příčku. Jakub Otruba s Pavlem Wittnerem byli na Alpe d'Huez o pár sekund později nežli Vacek.
0: Tolik Adam Weidenthaler ze sportovní redakce a mluvil o Tour de France. Díky a pěkný den.
1: Pěkný podvečer.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Gulda má krátké zprávy.
3: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce víc. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou v péči lékařů. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna. Do cílového přístavu ale nedorazila. Generální tajemník OSN je po 17 letech na návštěvě Sýrie. António Guterres se v Damašku setkal s tamním prozatímním prezidentem Ahmadem Šarou. Podle syrského ministerstva zahraničí jednali hlavně o zvýšení pomoci OSN při rekonstrukci země a taky o vládním plánu na uzavření uprchlických táborů. Guterres svou cestu nazval solidární návštěvou a vyzval mezinárodní společenství k podpoře syrského lidu. Šéf OSN do Sýrie přijel rok a půl po svržení diktátorského režimu rodu Asadu, který v zemi vládl přes půl století. A už za půl hodiny dostane Jiří Lábus na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu za významný přínos filmu. Herec ji přivezme v kině Hvězda po projekci snímku Klauni. Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Lábuse ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu.
2: Sport. Fotbalová Sparta má nového útočníka z polského Rakúfu Częstochowa. Koupila Nora Jonatana Brunese, který stál podle webu TVP Sport zhruba 6 milionů eur v přepočtu 145 milionů korun. To by z Brunese udělalo nejdražšího hráče, který kdy přišel do české ligy. A informace z fotbalové ligy i tenisového turnaje Prague Open nabídneme po zprávách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Kývalky a také u Rousínova. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna se brzdí za sjezdem na Rosice. Na 177,5 kilometru. Kolona pokračuje až na 183. kilometr. Tam stále řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržení je okolo 20 minut. Na D1 z Vyškova směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 214,5 kilometru stojí po nehodě osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte s držením za Vystrkovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony z obou stran, zdržíte se do 10 minut. A silnice 379 mezi Lipůvkou a Blanském je za Svatou Kateřinou stále neprůjezdná. V zatáčkách tam vyšetřují nehodu motorky a chodce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů Celsia, v údolích až na 9. Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně a večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Richard Jandovský.
2: A my se vracíme ke sportu. Jdeme znovu na fotbal. Zajímají nás úvodní 3 zápasy nové sezony domácí šance ligy. Znovu spojujeme síly s Radiožurnálem Sport a jeho moderátorem Martinem Charvátem.
5: Hezký den také posluchačům Radiožurnálu, ke kterým nejprve promluví naši fotbaloví reportéři. Začalo totiž první kolo fotbalové šance ligy, mimo jiné utkáním mezi Plzní a Libercem, na kterém je Vladislav Jenouškovec.
6: 76. minuta, Plzeň-Liberec aktuálně 1-2. A teď jdeme na zápas Zlín-Ostrava za Tomášem Perutkou.
7: 76. minutě platí, že Zlín prohrává s ostravským Baníkem 0-1. Jak se vyvíjí duel Teplice Bohemian z Praha, řekne Adam Procházka.
8: 77. minuta, Teplice vedou na Stínadlech nad Bohemians 2-1. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
5: A po našich fotbalových reportérech teď ten tenisový, protože Jaroslav Plašil vidí na štvanici tiebreak třetího setu mezi Rakušankou Tagerovou a Barborou Krejčíkovou.
9: Krejčíková v tiebreaku přišla o náskok, teď je to 3-3, tedy v tiebreaku třetí rozhodující sady ze štvanice. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Tolik fotbalové a tenisové informace pro posluchače Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Některé české hotely a penziony měly v první polovině prázdnin problém zaplnit aspoň polovinu kapacity. Třeba Šumava na letošní nápor návštěvníků teprve čeká. A my se na Šumavu vydáme s víkendovým radiožurnálem za pár minut, teď ale David Koller.

0: Hlavní návštěvnická sezóna na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už teď jsou sice některé ubytovací kapacity obsazené, třeba na Železnorudsku se ale nápor turistů čeká.
1: Jsme byli u Černého jezera, včera na Pancíři, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna.
3: Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
4: Autíčko. Tam to bílý.
3: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
3: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali tam pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
3: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
5: 3-4 dny dopředu.
3: Recepce hotelu Magnetic.
6: Víkendy máme většinou 100% obsazený, v týdnu by to chtělo trošičku posílit.
3: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
6: Ale celkově méně lidí. V těch restauracích, kavárnách, prostě menší pohyb lidí.
3: Tak a to už jsem v hotelu Stella na Špičáku.
7: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
3: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
8: Tady se na to můžeme podívat, že prostě fakt jako...
7: Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
3: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
9: Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen.
3: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
9: Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
3: Návštěvnost Šumavy vždy ale hodně ovlivňuje i počasí. Ze Železnorudska Jitka Englová, Radio.

0: Začala nová sezóna fotbalové šance ligy a pomalu končí úvodní tři zápasy. Aktuální informace se dozvíme díky moderátorovi Radiožurnálu Sport Martinu Charvátovi.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme také posluchače Radiožurnálu, kteří se připojili na závěry tří zápasů. Nejprve o tom, jak se ví utkání mezi Plzní a Libercem. To ví Vladislav Janouškovec.
2: Tady se ten zápas vyvíjí skvěle pro fotbalisty Slovanů. V 90. minutě totiž vedou 2-1. Nejprve se trefil do vlastní brány domácí záložník Kladra, pak jeho spoluhráč Krčík z penalty po změně stran vyrovnal, ale střídající Afolabi Soliu dokončil liberecký break v 76. minutě a zařídil aktuální skóre 2-1. Jdeme na zápas Zlín Ostrava za Tomášem Perutkou.
3: Na Zlínské Letné se hraje nastavený čas. Hlavní sudí tohoto duelu Dalibor Černý nastavil celkem 4 minuty, z nich už 2 uběhly. Stále platí, že Zlín prohrává s ostravským Baníkem poměrem 0-1. Jediným dosavadním střelcem tohoto utkání Václav Jurečka, hostující útočník, dokázal skórovat střelou z hranice pokutového území v 60. minutě za přispění teče bránícího Pišoji. Tedy teď v nastaveném čase Zlín Baník Ostrava 0-1. Teď utkání Teplice Bohemians a Adam Procházka.
4: 90. minuta pomalu končí, 5 minut je nastavených, Teplice vedou nad Bohemians 3-1 a brání to dvoubrankové vedení. Hrdinou zápasu zatím z pohledu Teplic jednoznačně útočník Matěj Půlkrab, který dvěma góly tedy poslal dvakrát Teplice do vedení a připomínám, Teplice drží dvoubrankové vedení a teď jsou u míče, nikam nespěchají a rozhrávají uprostřed hřiště. Je to Fortelný, který přihrává zpátky. Teplice budou kombinovat na vlastní polovině za vedení 3-1 nad Bohemians. Z Teplic Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Tolik fotbalové informace pro posluchače Radiožurnálu.

0: Robbie Williams byl ve večerním radiožurnálu. Za 7 minut vám nabídneme další zprávy a pokud jedete autem, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Oh.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Hasiči u Vilhartic na Klatovsku bojují s rozsáhlým požárem lesa. Rusko nebude vyvážet benzín až do konce letošního roku. Fotbalisti Liberce na úvod ligové sezóny zvítězili v Plzni. Na dálnici D1 počítejte s kolonou mezi 176. a 183. kilometrem směrem do Brna. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Třetí stupeň požárního poplachu ze 4 dne se vyhlásili hasiči u Velhartic na Klatovsku. Hoří tam zhruba 3 hektary lesa v nepřístupném terénu. Hasiči tam proto povolali vrtulník s bambivakem, říká řídící důstojník hasičů z Klatov Aleš Bucifal.
4: Je to zatím bez zranění. Dalo by se říct, že to je částečně pod kontrolou, ale ten prostor, kde k tomu požáru dochází, je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah. Z toho důvodu jsme na místo povolávali ten vrtulník, aby nám ty nepřístupní skalní ložiska, které jsou tam, tak aby nám vyhašoval ta vrtule, protože nejsme schopni tam dostat lidi.
3: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Lidi by kvůli zvýšenému riziku požárů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie. Téměř 2 roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Podle nezávislého starosty Petra Mudry vyjde pronájem modulární školy zhruba na 250 000 korun.
5: Tu smlouvu máme teďka do konce srpna, takže v podstatě 15. srpna jsme měli likvidovat školu. Teďka intenzivně jednáme jednak na prodloužení nájemních smluv s dodavateli těch kontejnerů a samozřejmě jednáme i s Ministerstvem pro místní rozvoj na prodloužení živlu 4.
3: V Safari parku ve dvoře Králové nad Labem začaly tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci, popisuje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
6: Africké dny v Safari parku začnou každý den takovou hudební ochutnávkou přímo u vstupu do areálu. Odtud se zájemci mohou za zvuku afrických rytmů protančit až do amfiteátru, kde probíhá hlavní těžiště toho programu. Těšit se lidé mohou na trh a samozřejmě i nejrůznější přednášky a vyprávění, a nebo taneční, bubenické či marimbové workshopy.
7: Sport. Fotbalisté Liberce porazili na úvod ligového ročníku Plzeň, a to venku 3-1. Teplice doma vyhráli nad Bohemians 3-1 a Baník Ostrava si ze Zlína odvezl vítězství 1-0. Za hodinu začne ještě utkání Zbrojovka Brno Sparta Praha. Na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl:
8: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu si to pamatovat do konce života.
7: Ve finále tenisového turnaje Prague Open česká hráčka nebude. Barbora Krejčíková v semifinále podlehla ve 3 setech Rakušance Tagerové, Tereza Valentová ve 2 sadách prohrála s Ukrajinkou Snigurovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Kývalkou a překážka u Všechrom. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 183. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu, zdržíte se asi půl hodiny. D1 ještě jednou z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. V připojovacím pruhu stojí kamion, pruh je tak značně zkrácený, místo je označeno světelnou šipkou a najíždí se přímo do dálnice. Na tahu 23 mezi Třebíčí a Telčí dejte pozor na výjezdu z Markvartic. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na silnici 14 z Jablonce nad Nisou směrem do Liberce opatrně před nájezdem na 35. Stojí tam osobní auto, částečně zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. A v Ústí nad Labem počítejte s komplikacemi na trase Lovosice-Děčín. Do neděle je neprůjezdná přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Je to kvůli opravám na mostě, dá se to obět přes město, tam ale počítejte se zdržením, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer ale budou pravděpodobně četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Richardem Jandovským.
2: Sobotní večer pokračuje a vy jste ve společnosti víkendového radiožurnálu, za což jsme moc rádi. Fotbalový stadion v Brně na Srbské dnes hostí první zápas letošní prvoligové sezóny. Domácí zbrojovka se už za necelou hodinu utká se Spartou Praha. I kvůli tomu soupeři, nebo spíš jeho fanouškům, připravili policisté i strážníci mimořádná bezpečnostní opatření. A my se do Brna vydáme, detaily přidáme za moment. Nejdřív ale Jaroslav Uhlíř, příjemný poslech.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Richard Jandovský.
10: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

cestě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Brněnskou zbrojovku dnes v 8 večer čeká obnovená premiéra v první fotbalové lize. V úvodním zápase sezóny se na domácím hřišti utká s pražskou Spartou. Fanoušci si to nenechali ulít a vstupenky byly rychle pryč. Policie utkání považuje za rizikové a připravila kvůli tomu bezpečnostní opatření. Hlídky v okolí stadionu posílili taky strážníci. Podrobnosti o tom má reportérka Vlasta Gajdušíková. Pěkný večer.
1: Pěkný podvečer.
0: Bude stadion na Srbské úplně zaplněný?
1: Celková kapacita stadionu je po nedávno provedených úpravách 10 600 diváků a vypadá to, že bude úplně plno. Fanoušci zbrojovky v předprodeji během 15 minut skoupili 8 000 vstupenek a někteří samozřejmě mají permanentky. Naplněný ale bude i sektor pro fanoušky hostující Sparty. Ti přijeli jak individuálně, tak hromadně několika autobusy. Některé je zavezli přímo k sektoru pro hosty. Asistovala u toho policie, protože zápas zbrojovky se Spartou vyhodnotila s ohledem na jejich fanoušky jako rizikový. A rizikové je zřejmě i vstupovat tady od hlavního vstupu na stadion.
0: Jsou v okolí stadionu znát to bezpečnostní opatření?
1: Rozhodně ano, tady jsou desítky policejních aut. Já jsem, jak jsem říkala, teď kousek od hlavního vstupu, kde je i fanzóna a pár metrů za mnou je kamion, který přivezl služební koně. Takže v pohotovosti je taky jízdní policie. Dohromady nasadila policie do akce asi 300 svých lidí. Kromě příslušníků pořádkové, cizinecké a dopravní policie jsou tu taky kriminalisté, členové antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky. A v případě potřeby budou moct využít taky podporu policejní letecké služby. Ještě doplním, že státní policisty podpoří i městští a ti kvůli utkání posílí hlídky 70 strážníky.
0: Jsou u stadionu nějaké komplikace s dopravou?
1: Od rána platí v několika okolních ulicích omezení průjezdu i parkování. Konkrétně se to týká části Vodovy a Srbské ulice, taky Červinkovy a Hutařovy. To má zajistit bezpečný pohyb fanoušků a umožnit plynulý průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Žádné větší komplikace ale zatím nebyly. Uvidíme, jak to bude po skončení zápasu. Úvodní hvist by měl zaznít v 8 hodin večer.
0: Do večerního radiožurnálu se z Brna přihlásila Vlasta Gajdošíková. My vám moc krát děkujeme a díky a klidný večer.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

S vámi je večerní radiožurnál a je 7:45. Půjdete s námi na vandr. Tramping je v Česku stále populární. Za chvíli uslyšíte o partě přátel z Jihlavy. Každý rok společně vyrážejí v maskáčích a s krosnami na zádech do přírody. Letos sebou poprvé berou i vnoučata.

0: Maskáče, flanelka, spacák, celta, ešus a hurá do přírody. Tramping je v Česku stále populární. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6000 členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Hele, mám tady jízdenky s hmízdenkou.
1: Krásná práce, krásná. Ahoj.
3: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti Jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celtou v přírodě bude spát poprvé.
4: Troje halenky a svetry.
2: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam
4: spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo.
3: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
2: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
5: Já mám tady vnučku Ninku.
3: Kolik vás bude?
2: Tak letos nás má být 19, ještě přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
3: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
2: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry, třeba městečko Palermo.
5: A nazdar bliku a nazdar tiku.
2: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
5: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí, jo. A jak jsme jenom v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje. To je taky na tom to hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
3: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

Tady je víkendový radiožurnál. Jedete autem, tak ve zprávách v půl bude další zelená vlna a bude mít pro vás informace z D1. Směr Praha-Brno, tam se postává před Brnem od 171. kilometru. Za 6 minut bude půl osmé.

0: Radiožurnál je 19.30. A zprávy má Jana Gulda.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce modernizovat trestní řízení. Zřídil kvůli tomu pracovní skupinu. Zvažované změny trestního řádu se týkají hlavně zrychlení řízení a zamezení obstrukcím, snížení administrativní zátěže, otázek dokazování nebo postavení poškozeného. Tejc očekává účinnost nové úpravy nejpozději k začátku roku 2030. Přístav v polské Gdyni může nově odbavovat největší lodě na světě, informuje o tom polský rozhlas. Do přístavu včera připlula největší kontejnerová loď v jeho stoleté historii. MSC Venice má 399 metrů na délku, 54 metrů na šířku a vejde se na ní skoro 19 000 kontejnerů. Loď mohla do Gdyně připlout díky modernizaci přístavu v posledních letech. Z Polska odpluje v pondělí do litevské Klaipedy. V Indii rezignoval ministr školství Dharmendra Pradhan. Konec v úřadu oznámil po týdnech masových demonstrací takzvaného hnutí švábů. Protesty napříč Indií vyvolal mimo jiné únik otázek k přijímacím zkouškám z medicíny na vysoké školy. Později se rozrostly do hnutí, které požaduje změny ve vládě. Kritizuje i korupci ve státní správě, nedostatek pracovních míst pro mladé absolventy. Po oznámení rezignace ministra školství podle stanice BBC v indickém V hlavním městě Nové Dýlí propukly oslavy zástupců protestního hnutí. A v Luhačovicích v ulici Nábřeží se až do noci koná hudební gastrofestival. Akce nabízí občerstvení z 30 gastrostánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Sport. Fotbalisti Plzně vstoupili do nové ligové sezóny prohrou, Liberci doma podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili 3-1 Bohemians a Baník Ostrava, ten vyhrál ve Zlíně 1-0. Za necelou půl hodinu se hrají první duel ročníku taky nováčci ze Zbrojovky Brno, a to proti vicemistrovi Spartě Praha. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport a taky například v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Kývalky a překážka na D6 u Lubence. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 171. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na 183. kilometr. Tam řeší stále nehodu 3 osobních aut v levém pruhu s držení okolo 30 minut. Na D6 z Karlových Varů ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Lubenec. V okolí 76. kilometru nám hlásíte komplikace.
4: Ve zúžení směrem na Prahu, v tom místě, kde už jsou pruhy zúžený, je tam velice úzké místo, tak tam zastavila 2 auta a řidič tam mění kolo směrem do vozovky.
3: Na dálnici D46 ve směru z Vyškova do Olomouce na 12. kilometru nám hlásíte nebezpečí.
5: Chtěli bychom nahlásit kolouška blízko dálnice na 12. kilometru. Pohybuje se okolo cesty a je ve stínu, není dobře vidět.
3: A na tahu 35 z Turnova do Liberce nám hlásíte hořící autobus před Hodkovicemi nad Mohelkou.
6: Těsně před omezením před Hodkovicema nad Mohelkou stojí bokem úplně mimo jízdní pruhy, každopádně by se lidi mohli leknout, už kolem běhá, dost se z toho kouří.
3: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou ale pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Richard Jandovský.
0: My vám přejeme pěkný sobotní večer, víkend je v plném proudu a tak jsou na programu různé akce. My se vydáme hned na 2, zastavíme se v Litomyšli a taky v Pacově, kde se sjeli nablízkané americké limuzíny. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tajemná atmosféra, světelné instalace i výhled na osvětlený zámek. To i letos nabízí noční prohlídky chrámu nalezení svatého kříže v Litomyšli. Městská organizace Zámecké návrší je pořádá každý pátek a sobotu až do konce letních prázdnin.
1: Tak dobrý večer, vítám vás na prohlídce v Jaristickém kostele tady u nás v Litomyšli.
2: Za mě prohlídka byla zajímavá, hlavně vidět kostel v noci bez lidí a i v nějakém jako zázemí, kam se člověk normálně jako při denní prohlídce kostela nedostane, takže za mě to bylo zajímavé.
3: Pochvaluje si pan Zdeněk, kterému se líbilo hlavně netradiční točité schodiště vedoucí na vyhlídku. Prohlídka začíná vždy v 9 hodin večer povídáním o historii kostela a jeho vývoji až po současnost.
1: V roce 1714 započala stavba podle návrhu Giovanniho Battisty Alibrandiho.
3: Než výklad skončí, venku se postupně setmí a to je účel, říká průvodkyně Petra Kalinová.
4: Uvítáme návštěvníky tím, že jim dopřejeme, aby si výklad vyslechli v lavicích, když už venkovní atmosféra je taková, že vyhovuje tomu, abychom udělali tu naši světelnou show, tak rozsvítíme dvě světelné sakrální instalace.
3: A těmi jsou světelný kříž, který protíná obě lodě kostela a také nasvícený oltář. Při výkladu i prohlídce chrámu se lidé seznámí s jeho historickými i moderními prvky. To ocenila třeba paní Jiřina.
5: Mně se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jako mnohobarevný, jako jak historie, tak oltáře, tak vlastně vývoj po té rekonstrukci, co všechno se tady změnilo, přidalo. A pak jsme toho viděli strašně moc, že bych tady byla ještě další hodinu nahoře na těch oratořích a tak.
3: Prohlídka končí promítáním na stropě kostela. Projekce s názvem Metropolia je mozaikou záběrů z Prahy a ze Šanghaje. Kapacita nočních prohlídek je asi 40 osob. Lidé by si měli rezervovat místa předem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

Nablízkané limuzíny, řvoucí sportáky, ale také hasičské nebo policejní auto. V Pacově na Pelhřimovsku se dnes už po sedmé sešli majitelé starých amerických aut. A společně tak podpořili dobrou věc. Na Vysočinu se víkendový radiožurnál vydá po novince kapely Tata Boys.

0: Na 250 vozů s burácejícími motory dnes ozdobilo zámecký park v Pacově. Sešli se tam majitelé a fanoušci klasických amerických automobilů a veteránů. Ti celý výtěžek věnovali handicapované dívce.
1: No, je to Chevrolet Bel Air Convertible, neboli Cabriolet, z roku 1957. Mimo jiné teda stejného data narození jako já.
2: Popisuje svůj nádherný rudý Chevrolet Libor Šrámek, který s ním dorazil do zámecké zahrady v Pacově na sraz klasických amerických veteránů.
1: Je zrenovován samozřejmě, protože 70 let aby asi nevydržel v originálním stavu úplně.
2: Kolik to dá práce?
1: Upřímně řečeno nevím, protože já jsem ho tak jako vizuálně přivezl z Ameriky. A tady už jsme dělali jenom něco na podvozku a na motoru a tak dále, takže asi to dá hodně práce.
2: Teď se to tu trochu začíná těmi auty zahušťovat, protože se vrací ze spanilé jízdy. To všechno se samozřejmě děje za obdivu návštěvníků. Můžu se vás zeptat, co se vám tady nejvíc líbilo zatím?
3: Auta.
2: Které nejhezčí?
3: Černý Mustang.
2: V defilé je dokonce policejní auto, ovšem že americké. V jednom z těch vozů by měl sedět také Petr Kot, který patří k organizátorům.
4: Já tady mám svůj stroj Ford Torino 1969, ale já jsem teďka spanilou jízdu organizoval, bohužel jsem nebyl schopný jet. Ale vrátil jsem se ze spanilé z organizace, kde jsem půl hodiny stál a zastavoval auta na semaforu, takže jsem se vlastně účastnil spanilé jízdy trošičku jinak.
2: Těch aut je tady opravdu přehršel, já bych je asi nespočítal.
4: Opravdu letos to vyšlo krásně, do dneska jsme měli rekord 230 aut a letos jsme to určitě převršili, myslím, že jich je nějakých 250, nejenom aut, teda musím říct, ale i motorek, jo? My to hodnotíme jako celkové stroje.
2: Ten váš sraz tady není samoučelný, on má přispět dobré věci.
4: Ano, je to opravdu tak, je to charitativní sraz a chceme tím podpořit handicapovanou holčičku Beátku Šlaufovou. Beátka oslepla ve třech letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na četbu, na psaní.
2: Majitelé starých amerických aut se letos v Pacově sešli už po sedmé. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Na jihu a západě Evropy hasiči bojují s rozsáhlými požáry. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišlo o řidičský průkaz. Fotbalisti Sparty otevírají ligovou sezonu na hřišti Zbrojovky Brno. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo večer. Četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči na jihu a západě Evropy se snaží zastavit rozsáhlé lesní požáry. Celkem už domovy opustilo asi 270 tisíc lidí. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Plameny se nekontrolovaně šíří hlavně v okolí Madridu a regionu Ávila. Čeští hasiči dopoledne zasahovali u požáru v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Oheň zasáhl dřevěný srub s přístavkem a taky část lesa. Nikdo není zraněný. Jeden ze zaměstnanců tábora se ale nadýchal kouře. Potvrdila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Hasiči podle ní evakuovali zhruba 70 dětí a dospělých.
4: Na místo zamířili naši členové posttraumatického týmu, kteří nechali pro děti dovést stavebnice, kterými jim vlastně pomohli lépe zpracovat ten nepříjemný zážitek. Teď tam na místě potom už zůstane místní dobrovolná jednotka, která tam vlastně bude držet dohlídku nad tím požářištěm do rána.
2: Podle vyšetřování požár způsobila závada komínu. Předběžná škoda je 900 tisíc korun. Přes 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů a na rok přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce míň než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit několik podmínek, připomíná mluvčí ministerstva Alena Mühl.
5: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a také používání telefonu za volantem. Venezuela zruší členství při Mezinárodním trestním soudu. Na síti X to napsal venezuelský ministr zahraničí Félix Plasencia. Venezuela na pokyn úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové oznámila generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi rozhodnutí vypovědět římský statut. Tvrdí, že soud není nestranný a je zaujatý vůči zemím globálního jihu. Římský statut je smlouva z roku 1998. Mezinárodní trestní soud stanovila jako nezávislý orgán, který není součástí OSN. Ve Venezuele už organizace několik let vyšetřuje údajné zločiny proti lidskosti. Týkají se násilného potlačení protestů bezpečnostními složkami a armádou před 9 lety. Sport.
6: Fotbalisté Sparty vstupují do nové sezony Šance Ligy. Pražané zavítali do Brna na stadion Nováčka Zbrojovky. Úvodní minuty viděl David Nekvinda.
7: 10. minuta zápasu, stav 0-0. Teď to vypadalo na první šanci pro domácí Zbrojovku. Vašulín zabíhal za obranu, ale nedostal míč do běhu tak, jak potřeboval. Takže Zbrojovka Sparta 0-0 ve třetí minutě. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
6: V už dohraných zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili Bohemians 3-1 a Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1. A královskou 20. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Slovinský lídr Tadej Pogačar sice v cíli v Alpe d'Huez dnes ztratil přes půl minuty ze svého náskoku na druhého Belgičana Remka Evenpoola. V neděli se ale o celkové pořadí nezávodí a v Paříži by si tak měl Pogačar dojet pro pátý celkový triumf. Zařazí se tím mezi rekordmany slavného závodu Anquetila, Merckxe, Hinota a Induraina.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Rozjezd kolony na dálnici D1 u Brna a nehoda na dvojice na Kutnohorsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Kývalkou na kilometru 184 odklidili následky nehody. Kolona se rozjíždí, ale konec byl za 9 kříži 170 km. Chvíli to potrvá. Kvůli rozjezdu kolony se ucpává D1 v Brně směr Ostrava kilometry 191 až 196. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Je to sjezd na Černice. Čekejte omezený průjezd opatrně. Na dvojce z Kutné hory do Přelouče se srazilo osobní auto s traktorem. V úseku Nové Dvory svatý Mikuláš. Na místo vyjeli záchranáři. Opět počítejte s omezeným průjezdem. Kolona se teď v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou ale pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď začíná Oroma Vakeren, slovo má Kamila Šusterová.
9: Dobrý večer, dnes si budeme povídat o romských hlídkách, které pomáhají dohlížet na bezpečnost na vlakovém nádraží v Jaroměři. Připomeneme si památný den romského holokaustu, tragické výročí hromadné vraždy Romů a Sintů v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. A řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.
3: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné na rozkaz SS-áckého velení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau, o tom hovoří sociální antropolog Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období, tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál, čili musel tam být i cymbalista, cymbál, a je to pro mě trošku jakoby záhada, no patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SS-áka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech, a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
3: Vysvětluje romista Zbyněk Andrš. Iveta Demeterová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů nebezpečí mezi Pražským okruhem a exitem 2 Hostivice jede auto proti správnému směru jízdy. D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: my tady na hlavním nádraží v Jaroměři?
1: Na hlavním nádraží jsme před půl druhou a směna nám začíná od 14:00 do půl jedenácté.
0: Co všechno máte na starosti, co tady hlídáte?
1: Hlídáme tady ten objekt celý, hlavního nádraží, perony a tady čekárny, záchody, no prostě všechno komplet, aby to tady neníčili, aby to bylo prostě fungovalo.
0: Mě zaujalo, že hlídají Romové, že jste vlastně do toho takhle šli. Ano. Předpokládám, že jste i parta, že jste sehraní.
1: Ano, jsme sehraní, jsme.
0: Je to náročná taková služba, nebo je to den?
1: No, někdy to je náročný, protože narazíme na takový lidi, kteří prostě jsou nekompromisní.
0: A řekněte mi, co třeba lidé tady dělají, s čím máte problémy?
1: Tak problémy třeba, to jsou feťáci, takže injekční stříkačky tady nacházíme. Vážně. A plechovky od piva. Ať to jsou mladí, starí, tak je to všechno prostě v jednom. Jsou tady odpadkový koše, nehážou to do odpadkových košů a tady to prostě všude leží.
0: Musel jste třeba řešit nějaký konflikt, že jste volali policii?
1: Ano, ano, kvůli těm injekčním stříkačkám, co nacházíme třeba tady.
0: A stává se to tedy?
1: Ano, stává se to. Ale ne pořád, je to jednou tak nebo dvakrát do měsíce.
0: Já vím, že na mnoha nádražích byl problém, že se tam zdržovali třeba lidé bez domova, seděli v té hale zbytečně nebo obtěžovali druhé. Tohle třeba tady taky hlídáte?
1: Ano, všechno sledujeme. Sledujeme perony tady, jak se chovají, co dělají. Prostě, když si to vezmete, lidi jsou na peronu. Teďka nevíte, kdo, co někoho napadne a strčí ho do koliště. My už tam musíme jít, musíme to zabránit, nebo kouří tam. Prostě takovýhle věci my hlídáme.
0: Přebíhají vám lidé i koleje?
1: Ano, přebíhají. Tohle tady je hodně. Hodněkrát se to stává.
0: Když se něco takového stane, nebo vy zachytíte něco takového, tak jak to řešíte?
1: Jdu za ním a upozorním ho prostě, že za to je pokuta, že tam nesmějí líst a že tam nemají co dělat.
0: Jaká je ta pokuta?
1: To je od 2000 do 5000, to nám říkali chlapi od městské policie.
0: Takže když jsou problémy, tak ve spolupráci s městskou policií?
1: Ano, vždycky je přivoláme a oni to řeší.
0: A čím ta práce pro vás, jak dlouho to děláte?
1: Dělám to asi 4. měsíc, baví mě to.
0: Co vás to naplňuje, protože je to s lidmi, je to s různými lidmi, je to i s
1: naplňuje mě to tím, že můžu pomoct takhle lidem. Jako děti jsou tady, že je chráníme, nebo starší lidi. Nacházíme tady i třeba bezdomovce, takže i hned my je prostě vykážeme ven, že prostě tady nesmějí být, nemají jízdenku třeba, tak je vyšlem ven, mimo hlavní nádraží a takhle to tady je.
0: Až dojedete vlakem na hlavní vlakové nádraží v Jaroměři na Náchodsku, možná narazíte stejně jako já na...
1: Antonína Kadlece.
0: Tak, já děkuju za rozhovor. Přeju co nejméně bezproblémových lidí a spíš těch příjemných, kteří ocení vaše práci. Díky moc, co vám
1: dejte. Já taky děkuji, moc krát.
2: Karel Sladký, Radiožurnál.
3: A to už je závěr dnešního pořadu o Romava Keren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šusterová.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. S přehledem zpráv je ve studiu Jana Gulda.
1: Živelní pohromy letos v prvním pololetí způsobily méně škod než před rokem. Pojišťovny hlásí meziroční pokles případů až o desítky procent. Třeba Generali, česká pojišťovna, například eviduje asi třetinový pokles. Za prvních 6 měsíců řešila zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Při požáru poblíž španělské Valencie zemřel podle tamních úřadů jeden člověk. Deník El País s odkazem na své zdroje napsal, že se muž pokusil projet hořící oblastí ve svém autě. To bylo později nalezeno spálené. Dalších 5 lidí je kvůli stejnému požáru v péči lékařů, protože se nadýchali kouře nebo mají popáleniny. Oheň poblíž Valencie se už hasičům podařilo uhasit. Belgická policie zatkla kvůli podezření ze špionáže Kanaďanku čínského původu, která působila jako stážistka ve vedení Severoatlantické aliance v Belgii. Další podrobnosti ohledně její identity ani ohledně toho, pro koho údajně špionáž prováděla, vyšetřovatelé nezveřejnili. Podle prokuratury je podezřelá ze špionáže ve prospěch třetí země a taky z příslušnosti ke zločinecké skupině. A archeologové z brněnské Masarykovy univerzity zkoumají velkomoravské hradiště na Pohansku u Břeclavi. Navazují na výzkum z 60. let minulého století, kdy odkryli 2 kostely a asi 400 hrobů. Nově našli další 3 hroby s celými kostrami z 9. století. Sport. Fotbalisti zbrojovky Brno přivítali jako nováček šance ligy v úvodním kole vicemistra pražskou Spartu. Přímý přenos radiožurnálu Sport komentuje David Nekvinda.
2: 32. minuta zápasu, gol zatím nepadl, takže zbrojovka Brno Sparta Praha 0-0. Víc ze hry mají hosté, ale možná větší šance na skórování měl domácí tým, třeba Vachouškovu střelu z hranice Velkého Vápna. Z Brna David Nekvinda, radiožurnál.
1: V už dohraných zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Zlín prohrál s Baníkem Ostrava 0-1 a Teplice porazili Bohemians doma 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hustý provoz na dálnici D1 v Brně a u Brna a kolona na dálnici D2 za Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po odklízené nehodě za Kývalkou kilometru 180, 400, ale ještě místy hustý provoz, nesouvislá kolona kilometry 185 až 196, místy ještě podle kamer stojí v pravém pruhu nákladní auta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice stojí kamion 19. kilometr na krajnici. Začal odtah, silničáři proto v místě zavřeli pravý pruh. Na D2 u sjezdu na Slavkov je nové omezení, kilometry 10 až 12 se kvůli opravám mostu jede na Bratislavu i Brno jen jedním pruhem. Čekajte hustý provoz, na Bratislavu se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou ale pravděpodobně četnější a ojediněle taky bouřky. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Richard Jandovský.
0: Stále je sobota 25. července a za týden bude polovina prázdnin za námi. Odjíždíte na dovolenou, tak nic určitě nezapomeňte a pokud jedete na vodu, tak my se u ní za chvilku zastavíme. Pěkný večer a příjemný poslech.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Sázava, Lužnice nebo Ohře, všechny tyhle řeky mají jedno společné, mají málo vody. Některé úseky nejsou pro vodáky sízné a třeba kempy okolo Ohře jsou prakticky liduprázdné. Na Karlovarsko se s Radiožurnálem vydáme už po písničce. Tady je Gabriel.

0: Trochu jako zeleninová polévka. Takové popisují vodáci řeku Ohři na horním toku. Kvůli suchu je v řece málo vody. V některých špatně sjízdných úsecích tak musí lodě přenášet. A taky v kempech kolem řeky je prakticky prázdno.
1: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl.
2: Říká provozovatel lokeckého kempu Jan Leština.
1: Z červnu to bylo samozřejmě lepší, teď ten začátek prázdnin zatím nějak vázne.
2: Jaký je teď stav vody v řece?
1: Chvíli to je dobrý, chvíli špatný, no. Sice prší, ale ty deště jsou slabý, no.
2: Vy tu půjčujete také lodě?
1: Teď v tom červenci je, bych řekl, že to je taky takový propad, no, zatím.
2: Na benzínovém vařiči si ranní kávu vaří vodák Tomáš.
3: Přijeli jsme z Kinčperka vlastně přes Královský Poříč, až do Vojkovic.
2: Horní tok jste vynechali schválně?
3: Je to za prvý zbytečně daleko a na těch pár dní jakoby tenhle ten úsek je prostě hezký. No.
2: Vodák Petr si právě balí stan. Odkud kam jedete?
4: Tak vyjeli jsme z Tršnice a jedeme do Karlových Varů. 3 dny.
2: Jaká byla řeka na horním toku?
4: Byla trochu jak zeleninová polévka, protože hrozně zarostla různými vodními rostlinami a vody je poměrně málo, takže to bylo i náročné celkem.
2: Provozovatelé půjčoven lodí říkají, že lidé letos nejčastěji vyrážejí na střední úsek Ohře mezi Kinčperkem nad Ohří a Vojkovicemi. V kempu v Tršnicích na začátku splavné části řeky ubylo podle jeho provozovatele oproti loňsku více než polovina hostů. Podobnou zkušenost mají také ve Vojkovicích. Pokračuje správce tamního kempu Bohouš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let.
2: Stojíme ve Vojkovicích v kempu, jsou tady 4 stany, je to takhle obvyklé v druhé polovině července?
5: Tak to v žádném případě.
2: Proč si myslíte, že je to letos z těch slabších sezon?
5: Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
2: Provozovatelé půjčoven lodí doporučují místo raftů spíše kánoje. Při nižším stavu vody mají menší ponor a lépe se ovládají. Z Lokte a Vojkovic na Karlovarsku, Václav Malý, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

que todo tu

Ve víkendovém radiožurnálu byla novinka Ondřeje Rumla, vždycky to tu bylo. Začal nový ročník fotbalové šance ligy. Nováček Zbrojovka Brno hostí před vyprodaným stadionem v Srbské ulici pražskou Spartu. Už padl gól a vy se za pár minut dozvíte, do jaké sítě.

0: John Bon Jovi a s vámi je dál večerní radiožurnál. Fotbalová šance liga je zpět. Viktoria Plzeň na úvod nového ročníku prohrála ve Štruncových Sadech s libereckým Slovanem 1-3. Baník Ostrava zvítězil ve Zlíně 1-0 a Teplice porazili Bohemiance 3-1. V akci je teď Zbrojovka Brno, která přivítala před plným hledištěm Spartu Praha. Zápas sleduje David Nekvinda.
1: Před okamžikem skončil první poločas a i v Brně to může být překvapení, protože nováček vede nad pražskou Spartou 1-0. Ve 34. minutě se trefil Daniel Vašulín, ale vezmu to postupně a začnu tím, co bylo jasné už dopředu, že bude vyprodáno 10 600 lidí. Tolik se přišlo podívat na tento zápas. Zbrojovka se vrátila do první ligy po 3 letech a je opravdu znát, že v Brně se hodně těšili na ten start zrovna proti Spartě. Samozřejmě i spartianský sektor je zcela zaplněný, takže atmosféra na stadionu v Srbské ulici skvělá. Zbrojovka začala slušně, měla první takové náznaky šancí, pak ale Sparta jako favorit tohoto zápasu nadlouho, řekněme, dominovala, jenomže si vlastně nevytvořila takřka žádnou šanci. Sice se hrálo před brněnskou šestnáctkou, ale že by se dostali Spartané k nějakým střeleckým příležitostem, to se moc nedělo. Naopak už tam po necelé půl hodině hry zajímavě střílel domácí Vachoušek z hranice velkého vápna a to ještě brankář Sparty Surovčík konečky prstu vytáhl balon ven z brány, no ale ve té zmíněné už 34. minutě Surovčík zasáhnout snad ani nemohl. Sparta měla v hazování hluboko na útočné polovině, takže Haraslín provedl takový ten dlouhý aut podobný rohovému kopu, jenomže k odraženému míči se dostali Brňané, no a provedli velmi rychlý protiútok, kdy Vachoušek ideálně načasoval přihrávku Vašulínovi za obranu, ten sice byl za hráči Sparty, ale ještě na vlastní obrané polovině, takže to nemohl být offside, no a Vašulín šel opravdu od půlící čáry sám na brankáře Surovčíka, zvolil prudkou střelu po zemi, po levé ruce golmana, Surovčík nestihl zareagovat a tak tedy Zbrojovka od té doby vede 1-0 a v samotném závěru prvního poločasu měli Brňané ještě další závar a příležitosti to skóre posunout, takže řekl bych zasloužené vedení Zbrojovky, i když, jak říkám, s míčem většinu času hrála Sparta. V poločase tedy Zbrojovka Brno, Sparta Praha 1-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Pěkný večer, je 9 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Hasiči budou u požáru lesa poblíž Velhartic na Klatovsku zasahovat celou noc. Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Šupenič je mistrem světa v šermu, vybojoval první českou medaili v samostatné historii. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku mají hasiči pod kontrolou. Dál ale platí třetí stupeň poplachu. Téměř 5 hektarů plochy dohašují s vrtulníkem. U požáru je 15 jednotek, skoro 60 hasičů. Oheň v těžko přístupném terénu bude kontrolovat několik z nich celou noc, říká velitel zásahu Aleš Bucifal.
3: Zatím tady máme vrtulník a bude provádět nějaký schozy, dokud to půjde, co se týče viditelnosti. Potom budeme redukovat cíly a prostředky, budeme tady nechávat dronovou službu na místě a budeme tady nechávat asi 2 až 3 jednotky, které budou to hlídat přes noc a zítra zřejmě na 8 hodinu provedeme ještě nějaký průzkum a budeme pokračovat v těch dohašovacích pracích.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy si půjčila peníze od rodiny na nákup pozemku, ale půjčku neuvedla v majetkovém přiznání. Za tento přestupek může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová informaci potvrdila, přesnou částku ale zveřejnit nechtěla.
4: Uvedla, že v kalendářním roce 24 neměla žádné peněžité příjmy a ani jiné majetkové výhody nesouvisející s výkonem veřejné funkce a které by ve svém souhrnu přesáhly částku 100 000 korun. V tomto oznámení neuvedla půjčku, které v tomto období obdržela. Dopustila se z nedbalosti přestupku.
1: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové ministryně pokutu zaplatí. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další jsou zranění, informují o tom tamní úřady. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 11 lidí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelenský ale na sítě X potvrdil noční útoky na rafinérii ve městě Tjumeň na západní Sibiři, logistické zařízení v Jekatěrinburgu a na vojenský podnik v Kyrově. Národní muzeum v americkém Washingtonu má mít nově před vstupem varovné cedule. Návštěvníky mají upozornit, že muzeum nevhodně přepisuje historii. Tvrdí to prezident Donald Trump, který nařízení vydal.
5: Cedule mají obsahovat nápis Varování, expozice v tomto muzeu připravili lidé, kteří nechtějí, abyste milovali svoji zemi. S tím ale vedení historického muzea Smithsonian nesouhlasí. Jeho prezident Lonnie Bunch prohlásil, že zpráva Bílého domu není férovou charakteristikou práce muzea. I největší asociace amerických historiků zprávu odmítla. Instituce už pod tlakem Bílému domu musela odevzdat plány svých expozic. Spor o to, kdo smí vyprávět americké dějiny, tak pokračuje i v roce, kdy země slaví 250. výročí nezávislosti. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Sport. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa. Pro český šerm vybojoval první medaili ze šampionátu od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá. V Hongkongu vyhrál Šupenič všech 6 duelů, ten finálový pak nejvýraznějším rozdílem Itala Makiho porazil 15-2. A fotbalisté Sparty nastoupili v úvodním ligovém kole na hřišti brněnské Zbrojovky. Začátek druhého poločasu sleduje David Nekvinda.
7: Druhý poločas začne za pár sekund, potom prvním vede Zbrojovka Brno nad Spartou Praha 1-0. Jediný gól střelil ve 34. minutě Daniel Vašulín. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
6: V prvním kole ligy už Liberec vyhrál v Plzni 3-1, Ostrava zvítězila ve Zlíně 1-0 a Teplice doma porazili Bohemians 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D10 u sjezdu na Benátky a zdržení na dálnici D2 za Brnem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami možné nebezpečí. Na 25. kilometru se pohybuje několik chodců. Na D46 ve směru z Vyškova do Olomouce pozorně u sjezdu na Brodek u Prostějova. Na 12. kilometru řidiči hlásí srnku na vozovce. Na D2 u sjezdu na Slavkov brzdí provoz změna v omezení. Mezi kilometry 10 až 12 se jede na Bratislavu i Brno jedním pruhem. Na Bratislavu od 6. kilometru teď 4-kilometrová kolona, zdržení přes 20 minut. Z Brna se to dá objet po trase Tuřany, Telnice, Měnín nebo po dálnici D52. Silnice 47 z Kroměříže do Vyškova za Bezměrovem neprůjezdná. V Popůvkách se srazila dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři, objet se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer pak četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Začínají příběhy 20. století, připravil je Mikuláš Kroupa.
9: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
10: Třeba si dá pivo nealkoholický.
11: Je tím ne, no, děkuju. Já jsem právě z toho sdružení Postbellum, jo. My taky právě jako znamenáváme právě osudy těch pamětníků. Pak se z toho dělá prostě takový hodinový pořady, běží to na Rádiu Česko nebo na Rádiu Žurnálu. Dělá to právě Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli jste to někdy právě jako slyšeli, tyhle ty pořady.
10: No jo, my se díváme na televizi už. Já jsem psal paměti. Tak jsem to nechal rozmnožit, jenže málo kdo to čte. To jsou ti mladí, nemají zájem o to vůbec. A je to chyba.
12: Alois Denemarek patřil mezi úplně poslední pamětníky, kteří se v roce 1942 setkali s parašutisty z Anglie a pomáhali jim. Letos slavíme 80 let od atentátu na Heydricha a od dalších událostí s tím spojených. Od vypálení Lidic, od bitvy u kostela svatého Cyrila a Metodie. Alois Denemarek se setkal s Janem Kubišem, jedním z ukrývaných parašutistů, 2 dny před jeho smrtí v kostele. O čem se bavili a proč se setkali? I o tom budou dnešní příběhy 20. století. Na úvod je třeba říci, že ono setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942 je jen jednou z mnoha dobrodružných epizod jeho dramatického života. Denemarek se s Janem Kubišem dobře znali a blízce se přátelili, protože spolu vyrůstali na jedné vesnici.
10: Jdeme raz po zálech, to byla doba, ale my jsme byli vlastenci, my jsme bojovali. My jsme se nedívali, co přijde, ale jsme věděli, co by bývalo vlastně Heydrich s náma zařídil s Čechama.
12: Alois Denemarek přijal u sebe na zahradě v roce 2007 našeho redaktora, Vlastu Janíka, badatele zabývajícího se domácím odbojem za druhé světové války. Vlasta Janík, tenkrát profesí stavař, spolupracoval s naší redakcí Paměti národa a tak díky němu máme unikátní celoživotní svědectví Aloise Denemarka v této naší sbírce a můžeme tedy jeho příběh vyprávět. Před těmi 15 lety jsme používali k natáčení takové zvláštní přístroje dovezené ze Spojených států. Byly to první MP3 rekordéry. Nahrávali skvěle. Měli však jednu drobnou vadu. Každých 5 minut se někde uvnitř přístroje roztočilo kolečko disku a cvaklo.
11: Mě úplně prostě teda fascinuje, jak ten svět je malý, jak jsou ty osudy těch lidí propojený. Jo. Prostě vy jste znal toho Kubiše, Alfred Bartoš vám byl prostě nadřízený v těch Pardubicích, jo.
10: do celou vojnu mobilizací. To jsem všechno s ním prožil.
13: Sedíte někde spolu asi venku a pan Alois strašně kouří, nebo...
14: To byl kuřák. I když mu bylo, já nevím, prostě skoro 90, no to vlastně akorát ten rok, myslím, slavil 90, tak pálil jednu cigaretu za druhou, jo. A hlavně to na něj nebylo vůbec jako vidět, jenom takový ten těžký kuřácký kašel, jo, se někde jako projevil, jo, ale...
13: Jak na tebe působil? Jaký to byl člověk?
14: Hrozně jako bodře. On byl úplně od začátku byl kamarádský, tak já jsem měl ještě předtím takovou už jako referenci od, já nevím, třeba Vojtěcha Šustka nebo od Jaroslava Čvančary, že tam přijedu. Takže to mě taky otevíralo prostě vrátka a on se ke mně choval hnedka prostě od začátku jako otevřeně a vždycky jenom jako hodil ty spisy, tak tady to máš, přečti si to, jo, ale on si myslel, že to tím jako odbydeme, jo, že já si to přečtu, ale že on nebude nic povídat, tak postupně jsem ho začal zpovídat a on se rozpovídával, jo? A bylo to velmi jako zajímavý povídání. No.
13: Vlasta Janík, dnes ředitel oblastního muzea v Brandýsu nad Labem. Příběhem Aloise Denemarka vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
11: A můžeme teda začít úplně teda od začátku, že byste řekl teda, kdy jste se narodil?
10: No počkej, to zavři to ještě. Přečti si to.
11: Dobře, tak já to zase
10: přečtu. A udělej si poznámky, co budeš si vědět.
11: No. Dobře.
10: Klidu. Máme čas.
13: Alois Denemarek se narodil v červnu 1917 v Dolních Vilémovicích na Českomoravské vrchovině. Vyrůstal na statku se čtyřmi sourozenci. Jeho táta nebyl jen sedlákem, ale také lihovarníkem.
10: My jsme měli lihovar. Táta byl, představ, ten vlastně zakládal lihovar, občanskou záložnu vyvalčí. No byl podnikavý hospodář, no. První pšenici zase ve Vilémovicích a takovýhle věci. A tak my jsme byli vychovaní dobře. Byli jsme zemědělci. Já jsem dodneš, i když jsem 40 roků to nedělal, ale mám furt nějaký
11: pole. A vy jste měl ještě kromě toho bratra nějaký jiný sourozence? A jenom jste byli jako dva kluci teda?
10: Dva kluci a tři holky. No.
11: Jo, takhle ještě tři holky. A ty dělali co? Ty byli taky potom...
10: Všechno zemědělci.
13: Děti Denemarkovi uměli jezdit na koních, zapřahovat pluh, pracovali na statku i na poli, starali se o zvířata, opravovali statek. Učili se hospodařit, protože se očekávalo, že statek převezmou a budou pokračovat v rodinné tradici.
10: Takhle, my jsme si udělali hospodářské školy ještě, ale táta byl tomu to myslelo. Dopředu furt. My, jak jsme dorůstali, tak jsme přistavovali furt. To byla došková stodulka, elektrika v 28. roce, to byla novinka. A teď to bylo kamení na těch polích, to byly úzký pole a teď to scelovali. A v zimě jsme vozili kamení zase druhém. A v 30. roce jsme stavili tu stodolu a já jsem chodil dva roky v Třebiči do Měšťanky. Nesměl jsem do němčiny, hrál jsem na housle. Sestra říká, já tahám tady kamen po lešení a ty se tam budeš vyvalovat. No tak jsem musel všechno zanechat. No ale pak jsem se naučil na harmoniku celý život s harmonikou. Na vojně, v kriminále a tady doma.
13: Alois prý hrával na harmoniku obstojně. Utáhl prý i vesnické zábavy a tancovačky. Pracoval na statku, učil se, občas prý s kamarády večer popíjeli, hrávali na hudební nástroje na zábavách, ale zase brzo ráno vstávali, aby svým rodičům pomohli na statcích. Na první republiku vzpomínal Alois Denemarek s nostalgií.
10: To byla demokracie, já říkám. Hleď, vesnice žil. Ať to byl chudý, ať to byl lidovec, ať to byl... Z těch komunistů tenkrát nebyl takový strach ještě. Ale my jsme nebyli politici, ale udělali jsme kroužek divadelních ochotníků a pořádali jsme divadla, zábavy a to byl Hus. Když byl svátek Husa, tak se udělala hranice, hasiči, jo, muzika, pak se tancovalo v hospodě. tak jsme se bavili, no. My jsme byli na zábavě do 4, ale 6 jsme...
11: Museli byste být u dobytka.
10: Táta odevřel vrata v 6 hodin. A když věděl, že jsme na zábavě, nakrmil koně, očesal. To byl táta. A říká kluci, tam jsou dožínky, jejte, veňte nějaký omladinu, jejte. Víš?
11: Že tu zábavu jako prostě věděl, že to je potřeba, no.
10: Ale taky řekl, ne, abych o vás něco slyšel. Takoví ti zedníci a ti udělali kolikrát brajga, pobili se a nebo konečně tam byla zábava a přijel tam chlap ze zelím, lávky zelí. No začalo se to vbít, některý vletěl na to a už lítali hlávky. A my ne.
2: Posloucháte příběhy 20. století. Alois Denemarek si na nahrávce na několika místech dosti stěžuje na dnešní poměry. Byl zklamán z českých podnikatelů, kteří podle něj nemají čest jako jejich pradědečkové za první republiky.
10: Je jich málo těch podnikatelů dobrých, tak to musím říct ještě plňač. To jsou sami potvukáři. Mě dělal tady střechu, měl firmu. Za asi 16 000 za půl dne. A podívej se, střecha je opadla během zimy. No, tak. No a když jsme to urgovali, on nemá firmu už. A slíbil, že sem někoho pošle, to už je 2 roky zase. Co to je za? A tenkrát, podívej se, takhle bych řekl, ta vesnice vždycky nějaký zůstal na tom statku, a ne, aby zbohat za rok. To trvalo pokolení.
2: Alois Denemarek si také postěžoval na to, jak spolu málo lidé mluví, nestarají se o své okolí, nekultivují vztahy se svými zaměstnanci. Jejich rodinný statek v Dolních Vilémovicích živil a zaměstnával až 10 pomocníků, čeledínů.
10: Já bych dneska nechtěl mít zaměstnaný lidi. No ale tenkrát s náma jedli u stolu všechno a byli jsme jedna rodina. A co dneska? Dneska chodí do jídelna a vlastně ta rodina se nesejde. A ty děcka, nás bylo, no v těch Vilímovicích sedláci měli 7-8 děcek, nás bylo teda 5. Když ta první zemřela, tak by nás bylo 6, bylo.
2: Zapaluje si Alois Denemarek, který v roce 1937 odešel na vojnu. To už v Německu 5 let vládl Adolf Hitler, který osočoval Československo, že tyranizuje německé obyvatelstvo. Víme, že už v té době měl Hitler plán, jak říkával, ke spravedlivému rozšíření životního prostoru německého národa. Šlo mu zpočátku o 2 země, o Rakousko a Československo. A tak o rok později naše země mobilizovala a hodlala se nacistické agresi bránit. K té, jak víme, nedošlo. Českoslovenští občané vzdorovali v tajných odbojových organizacích nebo v zahraničí. Do domácího odboje se aktivně zapojilo více než 100 000 lidí a popraveno bylo minimálně 8 200. První rozsáhlé odbojové sítě, vzniklé hned v březnu 1939, známe pod jmény Politické ústředí, Petiční výbor Věrní zůstaneme a Obrana národa. Kde se bralo toto vlastenectví?
14: Myslím, že oni se jako velmi stotožnili s tou myšlenkou jako vzniku toho československého státu, že v tom viděl jako naději a naplnění jako těch snahů těch otců, že, který o to bojovali, já nevím, třeba 300 let. A myslím si, jako, že v tom taky viděli kus takový nějaký jako spravedlnosti, jo, že ta republika jim něco taky dává, jo, že se k ním chová spravedlivě a oni prostě věděli, že taky pro tu republiku je potřeba něco obětovat. A to dokázali obětovat úplně prostě to největší, jak ten největší dar, co člověk má, prostě vlastní život.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu
2: Alois Denemarek dobrovolně narukoval do armády v roce 1937 a tak v uniformě prožil v roce 1938 obě československé mobilizace. Z Jihlavy byl pak odvelen do Hradce Králové k pěším jednotkám. Poté ho převeleli k dragounům do Pardubic. Tam mu velel skvělý voják Alfred Bartoš, pozdější parašutista skupiny Silver A. Kariéru u armády Aloisi Denemarkovi zhatil nešťastný pád z koně. Po zranění nohy a ruky byl převelen do kanceláře, později do kantýny, kde zažil ono středeční ráno 15. března 1939, tedy okupaci Československa.
16: Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádati si slyšení u říšského kancléře Adolfa.
2: Němečtí vojáci přijeli ten den do naší země a stali se boháči, protože německá marka tu měla umělý kurz. Jedna marka skoro za 9 korun.
10: Tam byla jídelna a ti důstojníci tam chodili na jízdárnu už ve 4 hodiny hladoví, tak vždycky si dávali čerstvé rohlíky, mlíko, kakao nebo kafe, jo? A já jsem jim to vařil. No, a měl jsem puštěný rádio, oni hrávali někrát pěkně, dechovky a tak. A najednou uslyším halo, halo, tak jsem se procítil opakovaný, já jsem tomu nevěřil. No tak honem jsem hodil kalhoty na sebe a utíkám na vrátnicu, ne? Přepadli nás Němci. A co jsme mohli dělat?
11: Takže prostě jste jako vůbec nic nedělali,
10: jak jste reagovali? No poněvadž v našem rádiu říkali všechno v klidu, zůstaňte na svých místech a tak dále.
11: A co ty důstojníci, jako jak na to reagovali?
10: No to, tam byl jenom jeden, který měl dozor, ne? No tak asi pobudil druhý, já nevím, to už mě nezajímalo. No a já jsem šel potom do kantiny a oni pekaři přijížděli vždycky brzy a dávali mě pečivo za dveře, ne? No a přišel první Němec a scel rohlíky za marku. A oni kurvy udělali hned, jak nás přepadli, 1:10. No já jsem to přepočítal a dal jsem mu 60 rohlíků. On vyvalil oči, tak jsem mu to dal do krabice a druzí chodili už za feníky.
11: Už viděl, jaký kurz. A tak jak se třeba v té době choval právě ten Alfred Bartoš, jestli jsi to viděl v té době?
10: Ti byli, já říkám, posraní. To jsme byli všichni. Něč to byla... My jsme byli vlastenci vlastně.
11: A byli jste jako překvapený, nebo jste to brali už jako samozřejmost, že něco takového nastane, že všechno, to bylo všechno se k tomu?
10: Překvapený.
11: A zklamaný taky?
10: No hrozně. No a proto on potom, no my jsme měli taky jít s Honzem, no ale brácha byl pro. Já říkám, Karle, necháme tady rodiče starý.
2: Snad v každé obci a městečku se tvořily skupinky převážně mladých lidí, vycvičených vojáků, kteří utíkali přes hranice, hlavně do Polska. Z Dolních Vilémovic odešel za hranice soused Denemarku, 26-letý, spíše zamlklý Jan Kubiš. Nechal tu spoustu sourozenců, také o rok mladšího Jaroslava.
11: A kolik jich bylo si Dolních Vilémovic? Byl to jenom Kubiš? Nebo?
10: Jen Kubiš.
11: Jenom Kubiš.
10: To byli posraní všichni. No a Honza byl sám. Neměl závazky žádný.
11: On se tak jako trošku jako by stranil, že byl tak jako klíďa, do sebe, klíďas.
10: Takový klíďas. Proti tomu Jardovi bráchovi, Jarda to byl sigr.
11: Kamením
10: jsme měli rozbitý hlavy kolikrát.
11: A on vám to třeba předtím řekl, že odchází do toho zahraničí?
10: No, on chtěl, abychom šli tak s ním.
11: Jo, abyste drželi partu, jo.
10: No, poněvadž my jsme obdělávali těm Kubišům pole.
2: Alois Denemarek v červnu 1939 odmítl Kubišovu nabídku, aby s ním šel do zahraničí. Hlásil se ale do obrany národa.
14: A tenkrát vlastně každý, nebo na každý obci byl nějaký učitel, že jo,

0: Slovenské vojenské jednotce v Krakově, lodí se transportovaly do Francie k cizinecké legii v Sidi Bel Abbes, pak se dostal k pěšímu pluku ve francouzském Agde, egyptskou lodí Rod El Farak byl evakuován do Anglie. Tam byl zařazen nejdříve pěšákům, prošel různými kurzy, povýšili ho na rotmistra a v prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly. Československým zpravodajcům nahlásil, kromě jiných, i Denemarkovi, jako vlasteneckou rodinu, u které parašutisté najdou pomoc. Tu skutečně Denemarkovi nabízeli, protože byli ochotni nasadit své životy na obranu své země.
1: My jsme věřili, že se to musí jednou... No ale kdy, tak jak ten komunismus, taky jsme věřili, ale kdy... Ten trval ještě díl těch 40 roků, kurva. Ten nám to spotvořil úplně.
0: Před Kubišovým odchodem do zahraničí si oba přátelé, Alois a Jan, smluvili heslo pro případ nouze. Heslo znělo dobrá voda. A kdokoliv by se jim prokázal, měli mu Denemarkovi pomoci. Po seskoku antropoidu se Jan Kubiš objevil v rodné vsi v Dolních Vilémovicích, někdy na jaře roku 1942. Bylo to velmi nebezpečné. Kubiš skontaktoval bratra Jaroslava a mluvil i s Aloisem Denemarkem.
1: On byl celý
2: nervózní.
1: No jistě. Říkám, kluci, jsem tady. A když se na vás někdo obrátí, vyhovte. A tím to zasl.
2: A tak vám na sebe musel nechat nějaký kontakt.
1: No jistě, to hned... Když odcházel, tak přeci to už...
2: A jaký kontakt to byl, nebo prostě, jak jste se domlouvali?
1: No to heslo. Tam nepíš...
2: To byla ta dobrá voda.
1: No.
2: A to jsem si myslel, že to bylo už jako v době, kdy on odcházel do té Anglie.
1: No. Když odcházel, tak řekl to heslo, no.
2: A potom teda, když se tady objevil, tak jak se právě s váma domluvil, že prostě kdybyste ho chtěli vyhledat, jako tak kde ho najdete, nebo nic ne, to neříkal?
1: Ne. Čím méně člověk věděl,
2: tím to bylo lepší.
1: Nezlob se. To byla doba.
2: A jak se teda potom teda navázali ten kontakt, že jste za ním jako do té Prahy jezdili?
1: A ten Jarda, ten jeho nejmladší brácha, tak vlastně dělal tu spojku, jak jsem to vykládal.
2: Jo, takže jemu asi řekl něco víc, jo, nebo...
1: No, tam rodina Moravcová. To teda vím od Jardy, že to byla máma jejich.
2: Máma parašutistů, no.
1: Přesně tak.
0: Jarda, tedy Jaroslav Kubiš, který utekl z totálního nasazení v Německu, se stal spojkou mezi svým bratrem v Praze a Vilémovicemi. Nosil parašutistům jídlo a informace. V kontaktu byl s úžasnou pražskou rodinou Moravcových. Tato rodina inspektora státních drah Aloise Moravce žila v Žižkovském bytě v Biskupcově ulici. Manželka inspektora Marie Moravcová byla členkou dobrovolných sester Červeného kříže a stala se za války jednou z nejobětavějších a nejvýkonnějších pomocnic Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a dalších parašutistů vysílaných z Anglie do protektorátu. Moravcovi byli prozrazeni zrádcem Karlem Čurdou a nikdo z rodiny válku nepřežil.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
0: U Denemarkových se jednoho dne v dubnu 1942, ještě před událostmi v kostele Cyrila a Metoděje, objevil parašutista ze skupiny Bivouac, František Pospíšil, který měl Denemarkovi jako jednu z možných záchytných adres. Parašutista Pospíšil měl za sebou už opravdu hodně. Z jedné přestřelky s gestapem si dokonce odnesl zranění kulkou na jíždi. Kdo to tedy prosil o pomoc u Denemarkových? Kdo byl František Pospíšil? Skupina Bivouac, tři skvěle vycvičení vojáci, Zapletal, Čoupek a velitel Pospíšil, vyskočili z letounu nad protektorátem v noci na konci dubna 1942. Jejich sabotážním úkolem v protektorátu bylo zničit nádraží v Přerově a teplárnu v Brně. Po dopadu ukryli výbušniny a rozmětky, kde si i u obce požáry a vypravili se na záchytné adresy. Bohužel neúspěšně. Nakonec ze zoufalství začal parašutista Pospíšil hledat ve Zlíně kamaráda z dětství. Jmenoval se Chvátal. Našli ho, jenomže se z něho vyklubal zrádce, který si podlým činem vysloužil odměnu 10 000 korun. Po válce byl Chvátal odsouzen a popraven. Vlasta Janík.
2: Žalek jako k ním přišel, tak

0: Ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně.
1: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách se dozvíte, jak se parašutista Pospíšil prostřílel z gestapáckého obklíčení.
2: Zprávy a Jana Gulda.
3: Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky, vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. Zabývalo se chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a víc měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií. Policii se podařilo objasnit téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé našli útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ je ale promlčený, muž tak do vězení nepůjde. Japonský parlament schválil návrh zákona, díky kterému může vzniknout druhé hlavní město. Sloužilo by jako záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí, a to na základě žádostí prefektur. Musí splňovat určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky. Opozice návrh ostře kritizovala. Podle ní byl zákon šitý na míru výhradně menší vládní straně japonské inovace, která sídlí v Ósace. A historicky první expozice kudlanek je ode dneška v Chomutovském zooparku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů z různých koutů světa bude vystavených 3 týdny. Víc než polovina z nich ještě není dospělá, a tak ještě vyrostou. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do 2 cm, naopak největší může měřit i víc než 15 cm.
2: Sport.
3: Fotbalisti Liberce vyhráli v úvodním ligovém kole 3-1 v Plzni, Teplice porazili Bohemians 3-1, Ostrava zvítězila ve Zlíně 1-0 a teď hrají Zbrojovka Brno proti Spartě a je u toho David Nekvinda.
4: 72. minuta zápasu a Zbrojovka Brno vede nad Spartou 2-1. Domácí se dostali do vedení v prvním poločase. Sparta pak dokázala vyrovnat skóre v úvodu druhého poločasu, ale Zbrojovka se do vedení zase vrátila. 2-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na dálnici D1 u Brna a kolona, dlouhá kolona na D2 z Brna do Bratislavy. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy pobíhá PES. 185. kilometr. Je to na úrovni Šelky, pozor v místě, raději dejte v obou směrech. Na D2 u sjezdu na Slavkov brzdí provoz, změna v omezení. Mezi kilometry 10 až 12 se jede na Bratislavu i Brno jedním pruhem. Na Bratislavu už od 5. kilometru teď 5-kilometrová kolona se zdržením více než půl hodiny. Z Brna to jde oběd po trase Tuřany, Telnice, Měnín nebo po dálnici D52. V Praze na křížení Kolbenovic k Belskou se srazila 2 osobní auta. A následky zpomalují provoz, ale delší kolony se netvoří. A 47. z Kroměříže do Vyškova za Bezměrovem po nehodě. Neprůjezdná, oběd se to dá přes Kojetín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů Celsia, v údolích až na 9. Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Pokračují příběhy 20. století. Slovo má Mikuláš Kroupa.
6: Posloucháte příběhy 20. století.
1: A dnes vyprávíme vzájemně propletené osudy československých odbojářů z druhé světové války. Alois Denemarek, vysočinský sedlák, u sebe ukrýval Františka Pospíšila, parašutistu ze skupiny Bivouk. Před zprávami jsme s kolegou Vlastou Janíkem vyprávěli osud tohoto parašutisty. Než se totiž zraněný dostal k sedlácké rodině Aloise Denemarka, vyhledal pomoc u svého kamaráda z dětství, jistého Chvátala. A ten Pospíšila a dva další vojáky z paraskupiny ve Zlíně zradil. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
0: Ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně a v podstatě jim říkal, že jim nemůže pomoct, nedat nějaké oblečení nebo potraviny a vykázali je, ale pozorovali je vlastně až do toho Zlína a tam na četnické stanici nebo na policejní stanici nahlásil, že ho kontaktovali dva muži, podali jich popis a že to jsou jako parašutisté. Vyrazili a samozřejmě prostě to ještě řekl, že to oznámil i na gestapu, takže vlastně ty čeští policisté museli něco dělat, museli právě jít na tu tržnici, kde se vlastně ti dva parašutisté pohybovali, byli zadrženi, ale tomu Františku Pospíšilovi se podařilo vyklouznout z toho zadržení a došlo tam vlastně k přestřelce, kde ho začali pronásledovat jednak i příslušníci gestapa, který tam opravdu jako sili na to místo, i nějaký vojáci. Podařilo se mu utíct.
1: Velitel výsadku František Pospíšil zůstal sám. Rozhodl se znovu se vypravit k příbuzným svého kumpána Čoupka do brněnské městské části Komín, kde už to jednou neúspěšně zkoušeli.
0: Ale když přišel právě do Komína k tomu domu Čoupkových, tak netka prostě na něj vyběhnul nějaký neznámý muž pro něj. Taky se strhla přestřelka, on právě utíkal. Dokonce mu nějaký rolník zastavil cestu, tak toho poranil. Prostě František Pospíšil byl člověk velmi statečný, on se nebál použít zbraně. Vždycky, když se dostal do nějakého konfliktu, tak to řešil prostě střelbou a takhle unikal zatčení. On se po těch neúspěších ve Zlíně a v Komíně odebral do svého rodiště, do Řešic, kde navázal kontakt jednak s příbuznými nebo známými. Zároveň on měl od Jana Kubiše adresu na Alojze Denemarka, protože Alojz Denemarek byl známý nebo kamarád právě Jana Kubiše.
7: Troška soused.
0: Přes ulici.
8: No a Pospíšil, byl tady na prdeli měl.
0: On měl střelit do zadku, no.
8: No, k nám přišel a já jsem měl dobrýho doktora v Jaroměřicích. On ho vyléčil, nějaký mastí mu dal, ale dal mu injekci tenkrát, taky ještě ne. Si proti tetanu nemohl.
1: Alojz Denemarek se o zraněného Pospíšila postaral, přestože věděl, že ukryt na vesnici, kde se všichni dobře znají, navíc v sousedství rodného domku jiného parašutisty, není právě vhodnou skrýší a dříve nebo později bude prozrazen a s ním i všichni, kdo mu nyní pomáhají.
0: A co třeba jako celý den on dělal? To někde ležel jako na půdě? Nebo...
8: No jednou nám pomohl skládat se, no. A přišel tam, dočekal, dělal vedoucího v cihelně a jeho paní, ona byla taková upovídaná. A ona pozdravila, ne, a říká, máte brigádníka nějakého, jo? No tak jo, ale nic víc. Ale to jsme měli strach.
0: Jenomže
8: brácha byl zase opatrný a on zajel za tím dočkalem a pak byli velice kamarádi a spolupracovali. To byly momenty, hoku, ale jinak on stloustnul u nás.
0: Jak nic nedělal, jo.
1: Osud Pospíšilových kolegů z parašutistické skupiny Zapletala a Čoupka je bohužel tragický. Oba byli zatčeni gestapem. Čoupka dopadli právě u jeho příbuzných a v září 1942 byl popraven oběšením. Zapletal se na rozdíl od Pospíšila, nedostal z pasti ve Zlíně a pak na oko souhlasil se spoluprací s gestapem. Byl tedy propuštěn, ale stačil varovat rodiče a pokusil se přejít hranice do Švýcarska, což se mu ale nepodařilo a byl znovu zatčen gestapem a později, pravděpodobně po nesmírně tvrdých výsleších, popraven Mauthausenu. Pospíšil se dál ukrýval u Denemarku.
0: Ten František Pospíšil se narodil vlastně nedaleko v těch Řešicích. Určitě se o něm vědělo, že odešel za hranice, takže byl jako lehko poznatelný a každý ten jako cizí člověk ve vesnici vždycky zbudil nějaký ohlas. Jo. A v tom městě přece to ukrývání je jako jednodušší, že je to taková větší anonymita, větší možnosti, jo, víc bytů, jo, dá se to líp střídat a tak dále. Jo, tak proto vlastně ty parašutisté odchází v tom roce 42 hlavně do Prahy.
1: Právě to byl důvod, proč Alois Denemarek kontaktoval souseda Jardu, tedy Jaroslava Kubiše, bratra Jana, o kterém věděl, že udržuje spojení s parašutisty v Praze.
7: Pozor, pozor! Veřejnost se vyzývá, aby pomohla osvětlit atentát na zastupujícího říšského protektora.
1: Každý v protektorátu věděl, co se v Praze 27. května stalo. Že zastupující říšský protektor Heydrich byl úspěšně napaden parašutisty. Každý také prožíval strašný nacistický zločin spáchaný v Lidicích. S tím vším stoupala obava Denemarků, kteří v té chvíli ukrývali v malé kůlně se synem parašutistu Pospíšila. Jaroslav Kubiš tedy zorganizoval setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942, tedy dva dny před bitvou u kostela. Setkání mělo proběhnout pouze ve třech. Alois Denemarek, Jan Kubiš a jeho bratr Jaroslav. Alois se potřeboval domluvit, co má dělat s Pospíšilem, kam ho má dopravit, komu ho v Praze předat, kdo si ho prostě převezme. Nechtěl znát detaily a podrobnosti, kde se parašutisté ukrývají. My víme, že se nacházeli v nepříliš pohodlném kostele svatého Cyrila a Metodie. Toto setkání v parku s Janem Kubišem proběhlo za nečekaně dramatických okolností.
8: No my jsme ho tam chtěli dostat. A to byl vlastně náš úkol. Tak ten sraz byl v tom, to byl partík a tam bylo něco dřevěný, ale nevím, co to bylo. Altánek nebo kostelík, ale bylo to dřevěný, já vím. A tam jsme měli sraz, že my jsme ho nemohli poznat. To bylo staný právo už, ne? A on měl fousky pěkný, no fešák. On přecházel tu, z toho partíku takhle, tu silnici, která vede vlastně sem od muzea, ne? A to, tam je, byla, myslím, ta Ječná ulice.
0: No, Ječná je tam, jak jezdí tramvaje, no. Vlastně kolem toho kostela, jak tam je na rohu, že ten svatý Ignác.
8: No, ale tady z vršku, od muzea.
0: No.
8: A on přicházel tu silnici a tam na rohu stál, no, Němec.
0: No.
8: Klobouk, Kořeňák a ten Honza. Jo, a on ho zastavil a Honza šahá do kapci, ty víš, jak nám bylo. Nám se stahli takhle prdele, poněl jsem myslel, že Vítejový revolver, že ho bokne. A on chtěl zapálit cigaretu, já ještě říkám, Jardový kluci, dít Honza nekouří, že má sírky, no, víš, to jsou.
0: No to mělo si z toho kostela, jak tam jste
8: pořeli. Řekl, hoši, je, doba je blbá, nechte ho tam. A nic víc. Ale bylo od něho hezky, že teda, když byla ta schůzka, že, no ale taky, přeci dřív už to bylo, že Kubiš se cítil tak jako v bezpečí, že si pozval kamarády z Moravy. Oni si, ale já přemýšlím najednou. Oni po tom atentátu měli vlastně přiletět na nějaký letadlo a to se než uskutečnilo.
0: Říká se to, no, nebo ještě ten den, to 18. ráno měl odvíz prostě ten pohřební vůz. No.
6: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Alois Denemarek se o plánech, co dál, s parašutistou Pospíšilem příliš nebavil. Dokonce mu pravděpodobně o setkání s Kubišem vůbec nic neřekl. Ne, že by mu nedůvěřoval, ale říkal si, co když padne později do rukou gestapa. A to se bohužel stalo. Pak je v každém případě lepší vědět méně.
8: My jsme mu neřekli, že jedeme, aby my ho tam dopravili.
0: Jo. A on věděl, že máte teda spojení vůbec jako s Kubišem? Nebo jste?
8: S Jardem. Ale s Kubišem ne, a se Honzou. Lidi Jarda, že dělá spojku, ale kdo tam je, nebo nikdy.
0: To jste neříkal, jako
8: ne,
0: za kým
8: ne,
0: se jezdí.
8: Ne.
0: Jenomže máte spojku, nějaký spojení do Prahy, jo a...
9: Falken!
1: Hitler po smrti Heydricha běsnil. Nejdřív žádal, aby každý desátý Čech byl popraven pro výstrahu. To se nestalo. 15 000 lidí v protektorátu bylo uvězněno, popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů. Gestapo se zaměřovalo na rodiny odbojářů. V říjnu 1942 umírá 264 odbojářů a jejich příbuzných v Mauthausenu, včetně rodiny Jana Kubiše. Pro ně si gestapo přišlo takřka okamžitě po událostech v kostele. Ten den, kdy do Dolních Vilémovic přijeli auta gestapáků, zrovna Alois Denemarek ve světnici na statku stříhal parašutistu Františka Pospíšila. Chtěl ho upravit, aby vypadal přirozeně, jako jakýkoliv jiný čeledín na statku.
8: Když přijeli zavírat, já jsem ho stříhal ve Vejvíce a tak 6 metrů před náma zastavili 3 auta. Gestapáku.
9: Jaký to byl pocit?
8: A měli takovej malý listeček a ten jeden ukazoval takhle do té ulice. Tak už měli informace, kde staří Kubišovi bydlí a tak dále. No a on vyletěl z ty židle, jak uviděl, měř jsme neměli žádný záclony, když to bylo. A mně vypadla mašinka, tu jsem si urazil tam 3 zuby a měl jsem ji na památku do loňského roku. Holky dělali pořád, jak hodili do rozběru. A to mě tak mrzelo, já jsem furt jako... To byla jediná památka.
9: Jasně na něj, no.
1: Parašutista Pospíšil věděl, že je pro Denemarkovi obrovským rizikem. Že si pro celou rodinu mohou přijít gestapáci jen proto, že se znali a přátelili s Kubišovými. A tak se jednoho dne vytratil. Odešel na Táborsko. Učinil tak včas, protože bratři Denemarkovi už měli schované pistole. Dostali instrukce z odboje, aby se parašutisty Pospíšila zbavili, že ohrožuje příliš mnoho lidí.
8: My jsme dostali potom rozkazovo střelit. Bráchy. Měli jsme každý revolver doma a brácha na to doplatil, že ho měl blízko a ti gestapáci na něho udeřili a on jim to dál. A já jsem to měl, já už jsem se mezi tím oženil a byl jsem ve Vacanovicích a dal jsem si ho na půdu, ale dostali jsme rozkaz, to byl nějaký Holoubek Mirek z Valče, který to měl zase všechno pod mocí a on umístňoval do továren zase takovýhle ty věci a vyřizoval občanský průkazy a to. A on přišel a říkal, Lizo, lidně odkrádovat. On zůstal sám a to je nebezpečné.
9: Jako toho Pospíšila jste měli prostě jako odrovnat.
8: Tak jsem to tady vykládal. A teprve teď si uvědomuji, kdybych mě obývali v Ostřeli, kam jsme ho zahrabali nebo to. Ale bývalo by bylo zase tolik nešťastných lidí. Nebylo. On už nepřišel. Když od nás odkázal, já jsem mu dal kolo, ještě jsem víc to číslo vypíloval. A dal si mu takovej oblek.
1: Parašutista Pospíšil odešel od Denemarkových potom, co gestapo zatklo Kubišovi. Tedy odhaduju někdy v druhé půlce června 1942. O jeho dalším osudu se Alois dozvěděl až po válce. Víme, že Pospíšil našel úkryt u rodiny Wolfových v Táboře.
0: To byl Miloš Wolf. A vůbec ta rodina Wolfových byla taky dlouhodobě zapojená vlastně do domácí odboje, protože už v roce 1939 ukrývali třeba generála Slunečka a takovýhle.
1: Miloš Wolf přežil válku v koncentračním táboře, kam se dostal i se svými rodiči, právě za to, že u sebe ukrývali odbojáře. Pan Wolf v roce 2008 vyprávěl svůj příběh opět díky Vlastu Janíkovi pro paměť národa. Tady je krátká ukázka z jeho rozhovoru. Někdy v budoucích příbězích 20. století se mu budeme věnovat podrobněji. Nyní tedy mluví o tom, co mu řekl jistý pan Vacek, nejspíš komunista, bachař táborské věznice, který k Wolfovým přivedl parašutistu Pospíšila.
10: Tak on má doktory na František Švec, jmenuje se František Pospíšil, je to český parašutista ze skupiny Bivouac, vedoucí tý skupiny. Říkám, Ježišmarja, co nám tohle to říká, když jsme tohle se dověděli, jak musel hned ten příště říkat, brzo bude konec, hele, já za chvíli budu na náměstí v Táboře mluvit z Korby, nákladňáku jako Lenin a to byly takovýhle A jsme říkali, no tak se to nesmíš nikomu říct, že je to parašutista, takhle to, dejte mu nějaký jiný, ani jak se jmenuje, nebo jak to dejte mu jiný jméno. Tak říkal, tak dobře, tak my mu budeme říkat nebeský.
4: Nebeský.
1: U Wolfových se parašutista Pospíšil znovu zapojuje do odboje, říká Vlasta Janík.
0: Oni navážou kontakt na Václava Vacka, myslím, že to byl teda Václav, nevím teďka přesně, na pana Vacka, to byl dozorce v místní táborské věznici a s ním v prosinci roku 1942 jede právě na požáry, že chtějí vyzvednout ten operační materiál. A tam zjistí, že ten operační materiál byl už vyzvednut, protože vlastně krátce po tom jejich vysazení to 28. dubna se objevil vlastně ten zemědělec, tam objevil vlastně ty vysílačky a objevil se tam veškerý vlastně...
11: Co to všechno bylo? To byly vysílačky, padáky?
0: Tu noc byly vysazeny vlastně tři skupiny. Byla to paraskupina Bivouac, Bioskop a Steel. Steel jako vezl vysílačky pro domácí odboj a pro paraskupinu Silver A. Bioskop měl taky sabotážní úkoly, takže to byly výbušniny, různý roznětky a tak dále, a Bivouac tam měl prostě taky svůj vlastně ten destrukční materiál, který byl zakopan někde v lese. A když tam vlastně František Pospíšil přijíždí vlastně v tom prosinci, jak zjistí, že to je vykopaný, že to je prostě ta akce prozrazená, ale i přesto prostě on jako na ten svůj úkol nerezignoval, pořád zkoušel různý způsoby, jak by mohl provádět nějaký destrukční akce. Ale v začátkem ledna se vlastně tady ta odbojová skupina táborská propojí s komunistickým odbojem na Sedlčansku a tam se nedodržovala nějak takový ty konspirační zásady, tam věděl každý o všem a postupně se tam vlastně do této skupiny dostává nějaký konfident, který potom jako rozkryje vlastně tu táborskou odbojovou skupinu. A František Pospíšil ještě před zatýkáním koncem ledna odjíždí vlastně ke své příbuzné do Brna, byla to paní Adamcová, kde se uschová, ale na tu jeho stopu po začení vlastně těch odbojářů v Táborsku je poslán Karel Čurda, ten ho vyláká do Prahy a František Pospíšil je vlastně zatčen v průchodu Luxor na Václavském náměstí a potom jako samozřejmě vězněn, vyslýchán, že je mu nabídnuta je prostě možnost spolupráce, ale to samozřejmě František Pospíšil jako striktně odmítá a vlastně po roce 28. října 1944 pro jako gestapu už nepoužitelný je vlastně zavražděn v malé pevnosti Terezín.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Denemarkovi dál hospodařili, odváděli povinné dodávky protektorátním úřadům. Dlouho panovali dohady, kdo přesně rodinu Denemarkových udal. Alois si myslel, že úkryt prozradil jeho bratranec Jarek, ale o 35 let později zjistil, že se mýlil. Němcům z kříž u Denemarku vyzradil člověk jménem Padělek, čeledín v nedalekém Dalešickém mlýně, kde se parašutista Pospíšil také krátký čas ukrýval. Padělek si totiž všimnul, že tam přiváží potraviny Karel Denemarek, bratr Alojze.
2: Že o mě tabulku, tenkrát to bylo povinný pod vozem, tam byla tabulka Denemarek, Dolní Vilovice, číslo 12. A ten Padělek to prozradil až v Rotovici, když je vyslychali, když je chytli v tom mlejně.
1: Gestapo provedlo razy 21. března 1943. Alois Denemarek ale v Dolních Vilémovicích už nějaký měsíc nebydlel. Šel s manželkou na statku v nedaleké obci Vacenovice.
2: Já jsem se mezi tím oženil. To bylo, totiž to se prozradilo až za rok. A to můžem děkovat. Jinak ty Vilémovice možná byly smetené. Toto až za rok se prozradilo.
3: To znamená v roce 1943.
2: A já jsem se mezi tím oženil, takže já jsem byl mimo.
1: 21. března 1943 Alois se svojí ženou odešli ještě před setměním z rodného statku ve Vilémovicích, kde byli na návštěvě a poslouchali s rodinou rádio. Ještě pak zašli k místnímu obchodníkovi Matějovi. Do krámu ale přiběhla obchodníkova učednice s tím, že u Denemarku právě zasahuje gestapo. Alois popadl manželku a utíkali zadem podél potoka z vesnice. U posledního stavení se zastavili, protože Alojzovi to nedalo a potřeboval vědět, co se děje. A tak vylezl na strom a sledoval děsivou scénu, jak z jeho rodného statku surově vyvádějí jeho bratra Karla.
2: A když ho vedli v těch řetiskách, tak pomalu bych by vás spadl. No a když odjeli, tak nakonec jsme potom šli tam za rodičema. No to víš, byli nešťastní. Já říkám, tati, co tady se zbylo po nich, oni schovte všechno.
1: Karel Denemarek byl 19. dubna 1944 popraven na Pankráci s tětím hlavy na gilotině. Před popravou údajně pronesl tato poslední slova. Je válka a válka si žádá oběti. Čtyři měsíce po zatčení Karla si přišlo gestapo i pro rodiče. I jim se podařilo na výsleších svého syna Alojze uchránit. Marii Denemarkovou nacisté splynovali v Ravensbrücku na Velký pátek 30. března 1945. Tatínek Antonín Denemarek zemřel na konci války v Dachau.
2: No, a že neprozradil bracha a rodiče na mě něco. To jim musím děkovat. No to... Hlavně.
1: Teprve po válce se dozvěděl okolnosti smrti svých rodičů a bratra.
2: Pak se obrátila nějaká paní z Napajedero, Strnadlová. A ta ležela vedle maminky. Tak ta mě potom napsala dopis. Mám taky možná, že je tady a někde, nebo tam to mám. To, že ležela vedle ní a že abych mi na ní vzpomínali, jako na mučedníka, že zemřela vlastně v plynový komoře na Velký pátek v 45. roce ve 2 hodiny odpoledne. No a o tátovi jsem furt nevěděl. Najednou se vozval nějaký Novotnej z Brna, bankovní úředník. Pak ta paní Strnadlová přijela k nám, když jsem odhaloval tam desku, jsem dělal potom starost nebo předsedy obce, tak jsem udělal aspoň desku v 45. roce na památku, ne, tak přijela, ta tam vomdlela chudá, když tam měla proslov. No a přijel ten Novotnej a ten ležel zase v Dachau vedle tatínka. Tak ten mě zase řekl, táta furt myslel, už jsme slyšeli, jak střílí, jak nás pomalu osvobozují Angličani nebo Američani. A nevydržel to.
1: Alois Denemarek, člen obrany národa, začal po válce úspěšně hospodařit. Stal se velkým a respektovaným vysočinským sedlákem s 15 hektary půdy. Jenomže po roce 1948 odmítl vstoupit do JZD a tak s ním soudruzi zametli. Poslali ho na 2 roky do vězení a na další rok a půl k vojenským pracovním jednotkám PTP. O tom ale připravím samostatný pořad, protože je neuvěřitelné, jak komunisté zatočili s takovými lidmi, kteří pomáhali parašutistům ze západu. Alois se za komunismu nesměl vrátit domů, do Dolních Vilémovic, ani hospodařit na statku své ženy, se kterou vychovali 4 děti. Usadili se ve Znojmě a Alois pracoval ve vinařství. Ve svých kádrových materiálech měl uvedenou sprostou lež a pomluvu, že prozradil atentátníky na Heydricha a dokonce že nese spoluvinu na smrti svých rodičů a bratra. O tom ale více v jiném pořadu. Na závěr dnešních příběhů 20. století mi dovolte pustit poselství pana Denemarka i s jeho osobitým mírně vulgárním vyjadřováním.
2: Komunismus, nacismus, socialismus, to je všechno na hovno. To kazí lidi.
1: Tak to byl Alois Denemarek, který zemřel v roce 2013. Dnes už nikdo, kdo by takto pamatoval parašutisty z Anglie, nežije. Díky paměti národa uchováváme vzpomínky těchto lidí. Před 20 lety jsme s touto prací začali a dnes naše sbírka obsahuje přes 13 000 dokumentovaných příběhů. Paměť národa by nemohla existovat bez vaší pomoci. A tak děkuji vám všem, kteří nás podporujete. A vás ostatní srdečně zvu do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na internetu paměťnároda.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
3: Radiožurnál je 10 hodin. A jsou tu zprávy s Janou Guldou.
4: Nejvíc živelních škod zatím způsobily déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v sibiřské Tjumeni. Fotbalová Sparta vstoupila do ligového ročníku prohrou a počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Pojišťovny hlásí za první pololetí menší škody způsobené živelními pohromami. Oproti stejnému období loni je počet případů nižší o 10%. Pokles zhruba o 1/3 eviduje například Generali, česká pojišťovna. Ta řešila za první půl rok asi 8,5 tisíce pojistných událostí. Pokles o 600 případů eviduje také Unika, říká mluvčí Veronika Hešíková.
6: Nejčastěji jsme řešili následky krupobytí, přívalových dešťů, ale i silného větru. Nejvíce hlášení přišlo z okolí Krnova, Prahy a Hranic. Přibližně 34 škod se přitom týkaly poškození domů, bytu a dalšího majetku.
4: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Ukrajina v noci na dnešek vyslala na Rusko stovky bojových dronů, které mířily do různých regionů. Zasáhly také ropnou rafinérii v Tjumeni na Sibiři.
7: Podle záběru z ruských telegramových kanálů rafinérie v Tjumeni začala po dronových úderech, které se odehrály ve 2 vlnách, hořet na několika místech a zasaženy byly i sklady ropy nebo ropných produktů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil také zásah ruského raketového člunu Molnia a 2 nákladních lodí v Kaspickém moři, které podle Zelenského převážely vojenský materiál z Íránu. A poškozena měla být také jedna ruská ropná plošina. V Jekaterinburgu se cílem ukrajinských ruských dronů staly další sklady internetového prodejce Wildberries. Rusko v noci na dnešek udeřilo na terminál nové pošty v Sumách na severu Ukrajiny, kde zahynuli 3 řidiči, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Citlivá kůže a potíže se zrakem, to jsou příznaky albinismu způsobené nedostatkem pigmentu. Vzácnou genetickou poruchou v Česku trpí víc než 600 lidí. Pacienti musí mimo jiné celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem. Ty stojí tisíce korun a zdravotní pojišťovny na ně nepřispívají. Upozorňuje spoluzakladatelka organizace Albína Soňa Daňková.
8: Je to velká finanční zátěž pro rodiny. My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
4: Ministerstvo zdravotnictví zvažuje hradit opalovací krémy pro lidi s albinismem z veřejného zdravotního pojištění. Sport. Fotbalisti Sparty prohráli na úvod ligové sezóny na trávníku nováčka soutěže Zbrojovky Brno 1-3. Další výsledky: Plzeň Liberec 1-3, Teplice Bohemians 3-1 a Zlín Ostrava 0-1. Právě Sparta má nového útočníka z polského Rakúfu Częstochowa. Koupila Nora Jonatana Brunese. Ten stál podle webu TVP Sport zhruba 6 milionů eur, tedy v přepočtu 145 milionů korun. To by z Brunese udělalo nejdražšího hráče, který kdy přišel do České ligy. Pro klubový web Brunes přiznal, že se na informace před přestupem vyptával i záložníka Kána Kairinena, který ze Sparty před pár týdny odešel.
9: Ze Sparty jsem měl dobrý pocit už loni, kdy jsem proti ní nastoupil v konferenční lize. Nový tým mi doporučil i Kán Kairinen, se kterým jsme se potkali v Lillestrému. Mojí největší kvalitou je hra v pokutovém území soupeře, umím dávat góly a zakončovat šance.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D2 za Brnem a nehoda na Jindřichohradecku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za Olympií se tvoří kolona. Teď mezi kilometry 8 až 10 vepředu změnili omezení. Na Jindřichohradecku silnici 23 z Jarošova nad Nežárkou do Strmilova je osobní auto ve stoce. Nehoda je za odbočkou na Mutině Ves. Čekejte omezený průjezd, na místo míří záchranáři. Na silnici 606 na výjezdu z Hostivic do Prahy hlásí náš zpravodaj policejní akci zásah.
11: Velký zásah policie, sice na kraji, jak mají všichni zapnutý majáky, tak je tam opravdu důležité dávat pozor.
10: Na silnici 55 z Hodonína do Veselí nad Moravou srazilo osobní auto zvěř. Čerstvá nehoda, kousek za Strážnicí, dejte pozor. A 47 z Kroměříže do Vyškova za Bezměrovem po nehodě a uzavírce už průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Richardem Jandovským.
3: Pokračuje červencový sobotní večer. Češi by mohli jezdit do Číny bez víza. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD při svých návštěvách Pekingu a Šanghaje zahájil jednání o jejich zrušení. Kdyby se toho mohli čeští turisté dočkat, tak to se dozvíte za pár minut. Pěkný večer a příjemný poslech.
5: Víkendový Radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Češi by se už brzy mohli přidat k turistům z téměř celé Evropské unie, kteří můžou vyrazit do Číny bez vyřizování víz. Česko a Litva jsou jediné dva státy unie, které tuto povinnost mají. Členové české sněmovní delegace možnost zrušení víz otevřeli při návštěvě Číny. V Pekingu a Šanghaji jednali také o posílení přímých leteckých spojení.
1: Na velké čínské zdi nedaleko Pekingu se mezi asijskými turisty proplétají lidé z celého světa. Slyšet je angličtina, ruština nebo třeba španělština. Poprvé jeden z nových divů světa navštívila Julia z Ruska.
2: Je to místo plné historie. Cestujeme jen dva týdny.
1: Nebo Američan Joseph.
3: Fakt jsme se sem chtěli podívat. Nakonec je to jeden z divů světa. Myslím, že když řekne Čína, tohle místo je pro většinu lidí to první, co si vybaví. Možná spolu s terakotovou armádou. Takže já jsem fakt rád, že jsme se sem vydali. Je to tu krásné.
1: K turistům z celého světa by se snadněji mohli přidat i ti čeští. O zrušení vízové povinnosti jednal v Číně při své oficiální návštěvě i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Už naši představitelé, to znamená diplomati a podobně, že to rozpracují všechny ty kroky, takže čím dřív to bude, tím lépe.
1: Pomoci by mohlo i více přímých leteckých linek mezi oběma zeměmi, doplňuje ředitel kanceláře Czech Tourism v Číně Lukáš Pokorný.
5: Ty cíle pro toho čínského turistu zůstávají takové ty hlavní. Tím prvním samozřejmě Praha. Tam láká ta atmosféra, romantika, historie. Ta je následovaná Českým Krumlovem a poté města lázeňského trojúhelníku, jako jsou Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.
1: Předseda sněmovny chce také do Česka dostat výstavu terakotové armády. To je podle Okamury teď reálnější, než aby Česku Čína zapůjčila pandu velkou. O tom se mluvilo hlavně v době, kdy Čínu navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman. Pandu Peking pouze půjčuje, jde totiž o ohrožený druh. Zároveň jde o nástroj čínské zahraniční politiky.
6: Panda má svoje nároky, když to vojáci z terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv.
1: Kromě terakotové armády chce Okamura dostat do Česka i více čínských turistů. Podle Lukáše Pokorného je výhodné i propojení více destinací ve střední Evropě.
5: Nyní plánujeme například kombinaci pouze Česká republika Rakousko, případně pouze Česká republika v propojení s Německem.
1: Do Česka teď míří kolem 200 tisíc čínských turistů ročně. Před pandemií koronaviru to bylo třikrát tolik. Z Pekingu Daniela Brichtová, Radiožurnál.

V sobotu večer samozřejmě nesmí chybět sport. Z prvního místa odstartuje do zítřejší velké ceny Maďarska vozů Formule 1 Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa tak ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v této sezóně. Závod začne na Hungaroringu zítra v 15 hodin. Za pár minut vám už nabídneme dnešní souhrn toho nejdůležitějšího ze světa sportu. Čeká nás pravidelný přehled večerního radiožurnálu.

0: Tady je víkendový radiožurnál a do 90. let nás vrátil London Beat. Začala fotbalová liga, přesto je největší sportovní událostí dneska český úspěch v Čermu. Víc dodá Adam Weidenthaler, který připravil dnešní sportovní přehled. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Sport. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa právě v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl pak kordista Jaroslav Jurka, který bral v roce 1985 stříbro. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl:
2: cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu si to pamatovat do konce života.
1: Fotbalisté Sparty prohráli na úvod nové ligové sezony na trávníku Zbrojovky Brno 1-3. Plzeň prohrála doma s Libercem také 1-3. Body z trávníku soupeře si odvezl taky ostravský Baník, ten zvítězil ve Zlíně 1-0 a Teplice pak doma porazili Bohemians 3-1. Zítra bude první ligové kolo pokračovat třemi duely. Slavia vyzve Slovácko v 15 hodin, v 17.30 nastoupí Jablonec proti Olomouci a ve 20 čeká východní Čechy derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Kolo uzavře pondělní dohrávka Artis Brno Mladá Boleslav, o ní se nepřijdete ve vysílání radiožurnálu. Za Spartu dnes ještě nenastoupil norský útočník Jonathan Brunes, kterého Pražané získali z polského Rakufu Częstochowa. V 81 soutěžních zápasech za Rakův dal Brunes 40 gólů. Pro klubový vek pak přiznal, že se na informace před přestupem vyptával i záložníka Kána Kajrinena, který ze Sparty před pár týdny po více než 3letém angažmá odešel.
3: Ze Sparty jsem měl dobrý pocit už loni, kdy jsem proti ní nastoupil v konferenční lize. Nový tým mi doporučil i Kán Kajrinen, se kterým jsme se potkali v Lillestrému. Mojí největší kvalitou je hra v pokutovém území soupeře. Umím dávat góly a zakončovat šance.
1: Tady Pogačar se stane po páté v kariéře vítězem Tour de France. Slovinský cyklista se tak dorovná čtveřici Anquetil, Merckx, Ino a Indurain, která dosud drží rekord v počtu celkových prvenství. Pogačar byl v dnešní předposlední etapě, kterou vyhrál Ekvádorec Carapaz čtvrtý a udržel si 6,5minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. V poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Na mistrovství světa ve vodním slalomu je dnes na programu Kajak Cross. Informace ze čtvrtfinále přidává přímo z Oklahomy reportér Jan Suchan. Omlouváme se za technické nedostatky a můžeme zamířit ještě na tenisovou zprávu. Ve finále tenisového turnaje Prague Open totiž česká hráčka nebude. Barbora Krejčíková v semifinále podlehla ve třech setech Rakušance Tagerové. Tereza Valentová ta ve dvou sedách prohrála s Ukrajinkou Snigurovou. Valentová hrála s Ukrajinkou podruhé v kariéře, tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které Snigurová v podstatě vůbec nepoužívá rotaci míčku a hraje hodně rychle. Pokračuje Valentová.
4: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musí být dole, musí to hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dá se mi čo, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
0: To byla tečka za sobotním sportovním přehledem, který připravil Adam Weidenthaler. Díky a pěkný víkend.
1: Krásný víkend.
6: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Sindelo probila na víkendovém radiožurnálu a ve zprávách se dozvíte, jak dopadlo první kolo nejvyšší fotbalové ligy. Radiožurnál je 10:30. S přehledem zpráv je tu Denisa Hrdeslová.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Ta zatím platila pro jižní Moravu, nově do ní hydrometeorologický ústav zahrnul i západní a střední Čechy. Od neděle se na

0: víc bude týkat i východní části republiky. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat na zem cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 pohřešovaných evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Pátrali po nich poté, co jejich motorový člun v plánovaném čase nedorazil do cílového přístavu. Kromě českého občana bylo na palubě taky 5 Nizozemců, 3 Němci, Belgičan, Francouzka a 2 indonéští členové posádky. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se rozlomila v důsledku špatného počasí. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získat 30 000 vojáků ze Severní Koreje. Chystá se od ní údajně přijmout taky další zařízení pro odpalování balistických raket. Ukrajinský prezident to řekl ve svém pravidelném večerním proslovu zveřejňovaném na sociálních sítích. Kyjev má podle Zelenského k dispozici komplexní zpravodajské informace o ruských plánech. V Česku dlouhodobě ubývají směnárny. V minulém roce jejich počet klesl zhruba o 30 na celkem 800 provozoven, informovala o tom Česká národní banka. Před 16 lety fungovalo v tuzemsku zhruba dvojnásobek směnáren. Podle banky situaci ovlivňuje hlavně digitalizace a nárůst oblíbenosti placení kartou. Roli ale mohlo hrát i období pandemie COVID-19 a úbytek turistů. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli na úvod nového ročníku šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem padl i další český zástupce v evropských pohárech z Plzně. Viktoria nestačila na Liberec 3-1. Doma zvítězili Teplice nad Bohemians a Ostrava vyhrála 1-0 ve Zlíně. A bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál mistrovství republiky výkonem 230 cm. Trojskokanka Linda Suchá si vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na mistrovství Evropy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D48 na Frýdeckou Místecku a na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína u sjezdu na Hnojník pozorně. Na 62. kilometru čerstvá nehoda. Osobní auto tam srazilo lesní zvěř. Na D2 z Brna do Bratislavy se u sjezdu na Slavkov jede jen jedním pruhem. Kilometry 10 až 12 v obou směrech na Brno i Bratislavu. Ve směru na Slovensko se před omezením tvořila kolona. Teď už je tam jen hustší provoz. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Humpolce se srazilo osobní auto s kombajnem. Nehodu taky omezený průjezd čekejte v úseku Věž Skála. A na Jindřichohradecku silnici 23 z Jarošova nad Nežárkou do Strmilova zasahují u nehody záchranáři. Je tam osobní auto ve stoce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi dál Richard Jandovský.
3: To byly krátké zprávy a my se v téhle půl hodině vydáme na Chocko a taky se svezeme lanovkou na Petřín, kde už jezdí nové vozy. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you.
1: Po střekovský masopoust, kanafas nebo výšivky chodských krojů. Tradice, které se váží k Domažlickům, by mělo prezentovat Národopisné centrum. Vzniknout má ve staré škole v Postřekově a podrobnosti uslyšíte v reportáži na Radiožurnálu už za pár minut.

0: Jak vzniká chodská keramika, jaké výšivky zdobí chodský kroj a jaké se na Chodsku udržovaly tradice, už za pár let se tohle všechno dozvíte v Národopisném centru v Postřekově na Domažlicku. Obec ho chce po rekonstrukci zřídit ve staré škole, kde teď sídlí Muzeum chodských krojů.
1: Máme tady převážně kroje horního Chodska, chodskou svatbu. Nevěsta má na sobě fiertuch, což je zástěra, a šátek na krku, a to je ruční tylová výšivka, a to nosila pouze nevěsta.
2: Ukazuje mi v Postřekovském muzeu krojů Anna Burešová.
1: Tady máme ženicí pánský kroj, kdy ženich má dlouhý kabát a vidíte na něm takový vojenský prvky. To tady zůstalo, kdy tudy táhly napoleonské vojska.
2: Ty kroje mají tady odpovídající podmínky?
1: Nemají odpovídající podmínky, protože, jak řekl jeden pán, ten obsah toho muzea není hoden tomu prostoru, který tady teď máme, takže se těšíme, že budeme mít lepší prostory.
2: V budově z roku 1863 má po rekonstrukci sídlit muzeum i národopisné centrum, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za Společně za Střekov.
3: Součástí expozice bude i část věnovaná místnímu kanafasu, místní výrobě látky, kdy se do současné doby například dochoval původní stav ještě tady jedné zdejší rodiny, která vlastně s tou tradicí výroby kanafasu vůbec začala.
2: Část bude věnovaná taky tradicím.
3: Postřekovský masopust by se měl stát také součástí expozice a například figury na masopusta, která se každý rok věší na hřišti, tak by měla být přes rok součástí expozice. A ten návštěv by pomocí nových technologií se potom mohl stát součástí chodského kolečka. Je to náš nejtypičtější tradiční tanec a mohl by z toho mít ten prožitek daleko větší, než jenom když se dívá do těch vitrín na ty věci.
2: Až to bude, tak co ještě byste třeba mohli ukazovat?
1: Mohli bychom vlastně ukázat, jak kroj vzniká.
2: Doplňuje znovu Anna Burešová.
1: Zároveň by se mohly pořádat workshopy, kde by se mohla další generace učit šít kroje, aby to pokračovalo dál, aby nám ty naše kroje nezanikly.
2: Rekonstrukce budovy by mohla začít do 3 let. Z Postřekova na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.
4: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi

Richard Miller byl ve večerním radiožurnálu. Lanovka na Petřín v Praze slaví 135 let od zahájení provozu. V posledních dvou letech je kvůli rekonstrukci mimo provoz. My vás na lanovku vezmeme na kontrolní jízdu a dozvíte se, kdy se s ní znova svezou i běžní cestující.

0: vámi je večerní radiožurnál a docela ještě budou Roxette a Ed Sheeran. Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. Do provozu se má lanovka vrátit letos na podzim a technici teď provádějí kontrolní jízdy.
1: Teďka jsme u ovládacího panelu, kde se mechanicky spouští řízení lanovky.
2: Ukazuje mi vedoucí provozovny petřínské lanovky Pavel Kejha. Před sebou má různá tlačítka a několik obrazovek.
1: Vidíme přesnou polohu vozu, jestli máme dveře zavřené. Všechny ty prvky bezpečnostní věci jsou v pořádku a na základě tohohle toho my vlastně vyhodnocujeme celý ten proces řízení.
2: Jsme na takzvaném velíně v horní stanici lanovky. Právě odtud budou operátoři řídit každou jízdu. Sledovat musí záběry ze 36 kamer. Ve vozech totiž žádní řidiči nebudou.
1: V podstatě se tady zkouší, jak ta technika jízdy, tak i simulujeme různé poruchy, tak aby jsme se naučili je odstraňovat.
2: Lanovka bude jezdit rychlostí 4 metry za sekundu. Jedna jízda z újezdu na Petřín by pak měla trvat asi 3,5 minuty. Vyzkoušet ji plánuje třeba paní Magdaléna.
3: Občas chodím na Petřín, protože se mi tady musí líbit, je tady krásná zahrada. Určitě ze zvědavosti se ráda svezu, ale stejně nejradši chodím pěšky po svých.
2: Rekonstrukce dráhy začala před 2 lety. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se do provozu vrátí v září.
4: Vozy jsou prosklené. Je z nich lepší výhled na panorama Prahy. Tím, že jsou bez řidiče, tak je tam unikum v tom, že cestující můžou stát vlastně v tom předním oddíle a budou vidět přesně na samotnou trať.
2: Vozy budou mít kapacitu 100 cestujících. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Je 23 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Na jihu Evropy hasiči dál bojují s rozsáhlými požáry. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. Fotbalisté Sparty prohráli v úvodním ligovém kole v Brně se Zbrojovkou. Zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer včetnější přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Francii i Španělsku se kvůli šířícím se lesním požárům museli evakuovat další lidé. Celkem už jich své domovy v obou zemích opustilo přes 250 000. Ve Španělsku jsou největší požáry poblíž hlavního města Madridu a v sousední provincii Ávila. Poblíž španělské Valencie podle tamních úřadů zemřel při požáru jeden člověk. Ve Francii je nejvíc zasažený departement Gironde, kde už oheň zničil 140 domů. Francouzským a španělským hasičům pomáhají kolegové z různých států Evropské unie. Čeští hasiči s helikoptérou Black Hawk zasahují v oblasti u francouzského města Bordeaux. 12 trestních bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
1: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Dnes je to 135 let od zahájení provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně technici testují nové vozy. Ty jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Rozhodující gól dal ve 64. minutě Tadeáš Vachoušek. Taky Plzeň doma padla v úvodním kole 1-3, a to s Libercem. Zlín prohrál s Ostravou 0-1 a Teplice porazili 3-1 Bohemians. A vodní slalomáři Olga Samková a Vít Přindiš mají za sebou na mistrovství světa semifinále kajak krosu. V americké Oklahomě viděl české výkony náš reportér Jan Suchan.
5: Přindiš semifinále zvládnul a bude bojovat o medaile proti Švýcaru Marksovi, Belgičanu De Kostrovi a Britu Leaverovi. Samková se představí v malém finále o 5. a už 8. místo. Finále mužů ve 23 hodin a 27 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sports Oklahoma City. Jan Suchan, radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Prahy a neprůjezdná silnice 59 u Karviné. Na dálnici D10 směrem z Mladé Boleslavy do Prahy na exitu 10 nehoda. Na nájezdu z Brandýsa nad Labem havarovala motorka. Je to nehoda se zraněním, dejte pozor, na místo jedou záchranáři. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína u sjezdu na Hnojník srazilo osobní auto Lesní zvěř. 62. kilometr, vypadá to, že je místo plynule průjezdné. Na silnici 59 z Karviné do Orlové se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda je u bývalého dolu ČSA a úsek je teď v obou směrech neprůjezdný. Obě to jde přes Doubravu nebo kolem Stonavy, přes doly, případně Horní Suchou. A na silnici 46 na výjezdu ze Šternberku do Opavy a Bruntálu spadl strom. Dejte pozor, je to kousek za městem, blokuje jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne, pak přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. Začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Hostem Radiožurnálu je dnes hráč, trenér, ale především komentátor koňského pola Jan Zavázal. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jak jste se dostal ke koňskému polu?
8: Ke koňskému polu jsem se dostal letos, takže z roku 2026, je to přesně 10 let.
7: 10 let?
8: Aha. Ano, bylo to ve Velké Chuchli v Praze.
7: To vám bylo 22, jestli dobře počítám.
8: Ano, je to tak, 22 a tam byl poloklub uprostřed dostíhového závodiště, mm-hmm. která provozovala jedna Němka a měla tam 10 koní, ale skoro neměla žádný hráče.
7: No a vy jste se tam ocitli jak? Kdy?
8: Původem teda nepocházím z koňské rodiny. Moje maminka, tatínek i bratr jsou golfoví profesionálové, kteří emigrovali do Německa. A časem jsme se vrátili, golf jsem hrál nadále.
7: A vy jste se v Německu narodil?
8: Ano, v Düsseldorfu. V Düsseldorfu.
7: A kolik vám bylo, když jste se vrátil?
8: No, já jsem se nevrátil. Rodiče se vrátili, já jsem se narodil v Německu a když mi bylo 12, tak mě maminka vzala a odstěhovali jsme se do Česka.
7: Jo, tak. No, já jsem četl, že koňské polo je unikátní kombinací jízdy na koni, golfu, rugby a šachu. S tím byste souhlasil?
8: Ano.
7: Takže vás vlastně k tomu sportu přivedl golf prapůvodně.
8: Úplně. Tím, že teda já jsem měl ještě tu čest, že své mládí jsem mohl trávit v golfových klubech. Mm-hmm. Protože moje maminka je golfová učitelka, takže jsem i vyrůstal s ní na golfu, protože neměla úplně čas o mě starat doma, byli jsme na golfu, tak jsem vyrůstal v těchto těch laických, bych to řekl, elitních sportovních klubech, mm-hmm. což mi i pomohlo se pak i pohybovat v oblasti koňského pola a této společnosti. Ale ano, máte pravdu, golf je ten hlavní důvod, jak jsem se dostal ke koňskému polu.
7: A neskazil jste se v úvozovkách jako golfista ve chvíli, kdy jste začal hrát to koňské polo?
8: No, v té době, když jsem skončil s golfem, bo já jsem ani nechtěl jako skončit s golfem, ale já jsem prostě tak strašně propad. Víte, ona to, říká se, že je to vlastně golf na koni. Mm-hmm. A je to adrenalinový zážitek, což u golfu je to velice víc odpočinkový sport, i když samozřejmě nemůžu jako jít proti profesionálním golfistům, protože to je vrcholový sport taky, ale u toho póla, vemte si, že cváláte na koni občas 40 km v hodině a u toho musíte trefit ten míček. Slavný americký herec Sylvester Stallone kdysi řekl, že hrát koňské polo je jako hrát golf během zemětřesení.
7: No a kde tam nacházíte ty šachy, když se vracím k tomu úvodnímu příměru?
8: Koňské polo má svou historii v kavalerii, v britské kavalerii, protože je to sport, který začal opravdu jako cvičení pro kavalerii a jak se říká, těžce na cvičišti, lehce na bojišti, tak je to asi něco, co pochází i s koňským pólem, protože je to strategický sport. Každá válka má nějakou svoji strategii a to se i propisuje do koňského póla, protože tým, který se skládá ze 4 hráčů, tak každý má svoji pozici a každý musí vědět, jak se dostat z jedné strany, kde brání svoji branku, na druhou stranu, kde samozřejmě chce ten míček dostat do branky soupeře.
7: Naším dnešním hostem je Jan Zavázal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy u Kladna. Jede tam auto proti správnému směru jízdy. Pozor, dejte od exitu 32 nové strašecí. D6 do Prahy u Kladna, auto v protisměru. Dobře dojeďte.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. Dnes si povídáme s Janem Zavázalem, který už prozradil, jak se dostal k takovému pro nás asi nepříliš tradičnímu sportu, jako je koňské polo. Kde máte nejčastěji příležitost hru komentovat, protože to je jedna z vašich profesí?
1: Je to moje hlavní profese dneska už a primárně je to v Německu. Moje němčina je dostatečně dobrá na to, abych mohl moderovat v Německu, hlavně v Mnichově a v Berlíně. Nicméně komentuju jednou ročně v Praze, kde letos pořádáme turnaj 8. srpna. Nicméně komentuju polo na místech, kde nás někdo pozve, nebo mě někdo pozve. Ve Švédsku teďka budu komentovat.
0: Letos tohle bude v angličtině?
1: Ano, v angličtině. Letos jsem komentoval i v Saudské Arábii, nebo loni v Nigérii.
0: Aha. Takže to je docela země, kde bych zrovna koňské polo nehledal.
1: Ano, protože Nigérie byla britská kolonie. Aha. No, a ty Britové měli právě to koňské polo jako cvičení pro svou kavalerii a vzali ten sport do každého kouta světa.
0: Říkal jsem si, že by bylo dobré zabrousit do historie. Ostatně vy se zabýváte taky historií koňského pola. Kam daleko ještě tahle hra sahá?
1: 500 před Kristem, řekl bych, kdy Alexandr Veliký už dobýval Perzii, tak už v té době se Perzii hrálo. Nicméně tenkrát se to ještě nemenovalo polo, jmenoval se to Čovkan, ale časem se to dostalo do Indie, kde se z tibetštiny se začalo říkat půlu, což znamená míček, takže to vlastně jenom ta hra se jmenuje míček.
0: Traduje se, že je to vlastně první kolektivní sport na světě.
1: Dalo by se to tak říct, jako spousta historiků spolu souhlasí, že to je nejstarší kolektivní sport. Odtamtud z té Indie, ty Angličani to teda přivezli do každé jako britské kolonie, až se to dostalo i do střední Evropy a tím pádem se to dostalo i do Českého království, protože to 19. století bylo pro šlechtu, co se týče sportu, strašně atraktivní, aby se všechno dělalo, co je anglický. A i Karel Kinský z Šenic a Tetova, tak hodně jezdil do Anglie, on přece jenom vyhrál i velkou liverpoolskou steeplechase, ze kterého i vznikla velká Pardubická a ten celý pardubický kraj dýchá tou samozřejmě historií, ale i současností koňskou tradicí. Nicméně tam i zapadává historie koňského pola, protože pokud chceme hledat historii koňského pola v Čechách, tak musíme zajet do Slatiňan na zámek ve Slatiňanech a do Heřmanové městce, což je v Pardubickém kraji. A tam jsou artefakty česko-rakouské šlechty, primárně rodu Kinských a Auersbergu.
0: Tady se možná hodí připomenout, že na olympiádě v Berlíně v roce 1936 byl rozhodčím utkání Mexiko proti Anglii československý polista Oldřich Ferdinand Kinský.
1: Ano, známé jméno i hlavně kvůli Benešovým dekretům, který jako on už teda nezažil, ale je to tak. V roce 1936 bylo koňské polo naposledy při olympiádě. Celkem polo bylo pětkrát u olympijských her a jeden z těch zápasů přesně pískal Oldřich Ferdinand Kinský, 11. kníže Střenic a Tetova.
0: Připomíná historii, která tedy spadá u nás až do rakouské monarchie, koňského póla náš dnešní host Jan Zavázal.

0: Jan Zavázal je komentátorem koňského póla. Vy už jste se zmínil o tom, že teď 8. srpna se na Zbraslavi pořádá Royal Golf and Polo Cup. Platí, že se tady do Prahy sjedou světové špičky koňského póla?
1: Určitě to jsou výborní hráči, co se tam potkají. Spousta i zahraničních hráčů z Německa, ze Švýcarska. Mm-hmm. Ty špičkoví hráči, o kterých jste mluvil, tak jsou primárně z Argentiny, protože dneska už polo není až tak anglický sport, jako víc argentinský sport, a ty nejlepší hráči světa pochází z Argentiny, který ten srpen tráví v Evropě, protože v srpnu je v Argentíně zima, takže oni se přemístí do Evropy na horní hemisféru a
0: vy jim to oplatíte potom zase, když je u nás zima.
1: Je to tak.
0: Pravidelně trénujete,
1: ano,
0: ne?
1: Trénujeme tady a pak v zimě většina z nás se pak přemístí dolů do Argentiny. Aha. A 8. srpna se teda potkají Argentinci, Němci, Britové, Slováci, Češi, jeden Dán tam je. Bude to velice mezinárodní událost. Vstup je pro každého, kdo by se chtěl přijít podívat. Pro rodiče s dětmi, bude program a je to událost, která vznikla primárně teda v Mariánských Lázních.
0: Aha.
1: Protože, a proto se teda i jmenuje ta akce Royal Golf and Polo Cup, protože vznikla na Royal Golf Club Mariánské Lázně.
0: A proč se tady ale přesunul z Mariánských Lázní na Zbraslav?
1: Moje rodina částečně pochází z Mariánek a ségry Joklovi, který tenhle ten turnaj začali, tak pochází taky z Mariánek. Tak začal ten turnaj v Mariánkách. Nicméně my všichni bydlíme v Praze a tak chceme pozvat i naše přátelé na takovouhle událost a přece jenom velké město má tu výhodu, že se tam dostane víc lidí, který by to mohlo bavit. Hmm.
0: No a v čem tady spočívá inovativní pojetí toho polo turnaje teď v Praze?
1: Klasický koňské pólo, řekl bych takový to britský koňské pólo, se hraje na opravdu velkém hřišti. Je to rozloha pěti až šesti fotbalových hřišť. Takovou plochu se blbě hledá.
0: Tak já mám pocit, že u nás je regulární hřiště jenom jedno, ne? V Česku zatím.
1: Jejich pár, který jsou aktivní v Brně, v Praze jsou tři hřiště. Kadaně jedno a u Zlína taky. Nejsou úplně to největší, takzvaný full size, to není ani jedno, ale polo se dá hrát na jakémkoliv.
0: Dobře, čili teď to bude na menším hřišti.
1: Bude to na menším hřišti. Ta inovace ještě je v tom, že je to takzvaný arena koncept, takže to bude mít vysoký mantinely.
0: To nebývá běžné, nebo
1: ne? Ne. Většinou ty mantinely jsou opravdu nízké, asi 10 cm vysoké, aby koně přes ně mohli přeskočit. Tady ty mantinely mají 90 cm a dokonce jsou letkový, takže jako jak máte kolem fotbalového hřiště, tak na ním lze jako vlastně vidět jakýsi jako pohyb barev a tak, který bude větší zážitek
0: diváky.
1: Pro diváky, děkuju. Další věc, čím je to inovativní, je míček, který už není z tvrdého plastu, ale je to vlastně menší házenkářský míček, který má výhodu, že pokud trefíte hráče, nebo se to může odrazit od koně, tak nedochází vůbec žádným zraněním.
0: Takže je kožený. On ten nebývá vždycky jenom plastový, dokonce jsem četl, že je to nějaký kořen, to může
1: to
0: být.
1: To bylo úplně prapůvodně, že se to bralo z bambusového kořene. To už se dneska nedělá, dělá se ještě dřevěný, ale to se používá jenom při mistrovství světa v Argentíně. Polo míček je z plastu.
0: Tři hráči v týmu místo čtyř, to pravidla připouštějí?
1: To pravidla připouštějí, formát koňského póla je velice kreativní. Jsou i turnaje na pláži, ty se hrajou 2-2.
0: Aha.
1: A protože pracujeme s prostorem, který v našem případě bude mít 150 metrů na 85, tak 4-4 by se na takovouhle plochu jako nevešlo. Takže jsme zvolili variantu 3-3 a pro hráče je to super zábava.
0: Představí se čtyři týmy, není to málo?
1: No, v Německu většinou, když komentuju, tak máme 6 týmů, ale pravda je taková, že když máte 3 hry, tak ten program je docela dlouhej. A když se koukáte poprvé na koňské pólo, tak se budete dost divit, co se tam vůbec děje. A než to pochopíte, tak vás to možná bohužel i přestane bavit po delší době.
0: Takže, pokud nejste zasvěcený.
1: Ono to chvilku trvá, ale já jako

0: šesti hlavních je takzvaně přednost jízdy.
1: Přednost jízdy?
0: Přednost jízdy.
1: To se uplatňuje ve sportu, ve hře?
0: Ano, protože vy, tak teďka si představte, že jste na tom koni a pravou rukou vlastně máte hůl a tou holí odpálíte ten míček dopředu. A teďka mezi vámi a tím míčem, který jste odpálil, tak je mezi vámi taková imaginární linie. Aha. Takzvané linie míčku. A váš soupeř nemůže jen tak vkročit před vás a jen tak vám ten míček vzít, protože byste mohl do ní dorazit.
1: Ano.
0: Takže, aby byla ta hra bezpečná, tak nesmí nikdo křižit vaší linii a musí vám dát přednost jízdy. Aby vám mohl ten míček odebrat, tak vlastně dochází k tomu takzvaný ride-off, nebo jak jste zmínil úplně z začátku, to rugby, jo? Tam začíná ten kontakt toho sportu, protože vy můžete toho hráče vytlačit. Ale musíte být ve stejné rychlosti a ve stejném úhlu. A pak můžete rameno k rameni se vytlačit a bojovat o tu linii míčku.
1: Líčí hráč, trenér a komentátor koňského pola Jan Zavázal, který zůstává hostem Radiožurnálu i po zprávě.

Radiožurnál 2030. Jsou tu zprávy s Denisou Hrgeslovou. Berlínská policie předčasně ukončila dnešní Pride, tedy pochod za práva sexuálních menšin. Důvodem bylo zranění několika lidí. Na síti X policisté napsali, že do davu pravděpodobně vjelo vozidlo a srazilo několik osob. V oblasti je nařízena evakuace a obyvatelé jsou vyzváni, aby se vyhnuli centru města. Po pachateli policie pátrá. V areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo. Hasiči tam zasahovali u požáru dřevěného srubu s přístavkem a části lesa. Nikdo se nezranil, jen jeden z vedoucích se nadýchal kouře. Evakuovat se muselo 70 dětí a dospělých. Na místě zasahoval i posttraumatický tým. Příčinou požáru byla technická závada komínu. Plameny způsobily škodu asi 900 000 korun. Hasiči dostali oheň pod

0: kontrolu zhruba hodinu po příjezdu na místo. Do rána bude areál tábora hlídat jednotka dobrovolných hasičů. Letiště v Hongkongu zrušilo desítky letů kvůli tajfunu Noul. Rychlost větru podle agentury AP dosahuje až 155 km v hodině. V jihočínských provinciích Kuangtung a Futien se preventivně evakuovali stovky tisíc obyvatel. Omezena je hromadná doprava a úřady vyzývají lidi, aby pokud možno vůbec necestovali. Tajfun Noul je letos už 12. tropickou bouří v jihovýchodní Asii. V Náměšti nad Oslavou dnes začal týdenní festival Folkové prázdniny. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny. Sport. Vodní slalomář Vít Přinděš bojoval ve finále kajak krosu na mistrovství světa o medaile. Jak se mu zadařilo, řekne přímo z americké Oklahomy Jan Suchan. Omlouváme technické potíže a spojíme se s Janem Suchanem později.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D10 u Prahy a neprůjezdný hlavní tah u Karviné. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy na exitu 10 havarovala motorka. Na nájezdu z Brandýsa nad Labem narazila do svodidel. V místě je hlášený zásah záchranářů. Čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd. Silnice 59 z Karviné do Orlové stále obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je u bývalého dolu ČSA. Osobní auto se tam střetlo s chodcem. Obět uzavírku můžete přes Doubravu nebo kolem Stonavy, přes doly, případně Horní Suchou. A v Praze u železničního mostu se srazila dvě vozidla. Nehoda je ve Svobodově ulici na křížení s Vyšehradskou a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a na horách bude většinou kolem 23. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Naším dnešním hostem je Jan Zavázal. Souhlasíte s Churchillem, že polo je vstupenka do světa? Bylo to tak i ve vašem případě?
5: Bylo. Můžu to potvrdit, bylo to i v mém případě. Já jsem tenkrát teda, když jsem začal s koňským polem, tak jsem byl opravdu hypnotizován. A řekl jsem si, já tohle to chci strašně dělat, já to chci hrát. Ale je pravda, že polo je finančně náročný sport.
4: Jak
5: Záleží, jestli jste právě, záleží, jak do toho jste blázen, a to je právě to, co občas jako musím i vysvětlit, že když to někdo jako chce dělat, tak to vždycky jde, jo. Těch financí, ale když máte firmu, nebo jste prodal firmu, nebo jste člověk, který dědí přes generace peníze, tak se vám asi bude hrát polo snadněji, než někdo, kdo právě má svůj startup. Polo je finančně náročný v tom, že musíte mít několik koní. Nebo vám nestačí jeden kůň. Hmm. Musíte mít těch koní dva, většinou čtyři. A abyste mohli na takový turnaj hrát. Jo. A to nejdražší je prostě to ustájení. Jo. Musíte se dobře starat o svého koně. Musíte mu nabídnout kvalitní krmení, ustájení, samozřejmě personál, a to všechno se spočítá. No. A jestli, jak říkal Churchill, jestli to je pas do světa, tak v mém případě to bylo tak, že já jsem se dostal teda k této příležitosti, že jsem začal komentovat koňské polo a zjistil jsem, že to je lehce taková díra na trhu a nikdo z Malajzie si mě všimnul, bylo to v Brně, ano, jeden pán, který je velice známý v polo světě, tak hrál vlastně v Brně ve slavném Noé polo klubu a on mi říkal, ty umíš komentovat polo? Umíš to umět i anglicky? Říkám, no umím. No tak nechceš pro mě pracovat v Malajzii? A já ti zaplatím letenku. Tady se spojím s mým synem, on ti zařídí tu letenku, přejedeš a budeš tam pracovat a budeš pro mě komentovat soukromně. A já jsem v té době teda měl stabilní práci tady v jednom americkém hotelu v Praze a docela stabilní kariéru a já jsem se prostě zbláznil a jsem tu příležitost vzal a prostě jsem odcestoval, no. Občas to může mít ale i svoje jako vedlejší účinky, ten pán nebyl zrovna jakoby úplně, řekl bych, stabilní ve svém, co dodržoval. A nakonec jsme se trochu teda rozešli ve zlým v té Malajzii a já jsem mu teda ani neřekl, že teda končím, já jsem teda musel jenom odejít, protože Malajzie je trochu jiný systém, trochu jiný svět a já jsem vlastně v noci jako odjel autobusem zpátky domů víceméně na vlakový nádraží a potom tu na letiště a pak samozřejmě jsem odletěl, bez toho abych se mu něco řekl. Taková speciální situace, ale takže jak občas říkám, že koňské polo je pas do světa, ale občas, když se věci zkazí, tak jedete autobusem domů.

0: Jan Zavázal je hostem Radiožurnálu. Povídáme si o koňském polu. Jak velkou základnu má tenhle ten sport v Česku?
1: V Česku naše asociace hráčů koňského póla registruje kolem, já nevím přesně počet, ale mezi 40 až 50 hráčů, kteří jsou aktivní členové, kteří jsou rozděleni do 5 klubů v České republice. Což není moc velká základná, my bohužel nemáme úplně tu tradici, jako mají například parkuráci, nebo drezuroví jezdci, anebo samozřejmě dostiháci. To koňské pólo tady v Čechách nemá prostě, jak se tady, já si teda myslím, že to tak je, že se hodně vyhnala ta šlechta v tom 20. století, tak tyhle ty sporty tady nemají prostě tu tradici. Ale mají tu historii, která se právě dá najít ve Slatiněnech anebo ve Hřeměsci. Celkově ve světě koňské pólo hraje kolem 20 až 25 000 lidí.
0: Myslím, že jsem četl, že je to v 90 zemích, to není zase tak málo.
1: Polo? Mm-hmm. Polo je po celý země kvůli.
0: No, v čem jsou specifičtí ti koně? V čem musí být zvláštní?
1: Musí to být plnokrevníci. I historicky tak byli, že Angličani měli ty takzvané English Thoroughbreds, na kterých se hrálo, ale pak Argentínci ve 60. nebo 70. let minulého století začali křížit tenhle ten anglický plnokrevník s argentínským pracovním koněm, který se jmenuje Criollo. A jsou menší a mají velkou vytrvalost a když se to začalo křížit, tak zjistili, že tenhle ten kůň je strašně rychlej, ale umí na místě zastavit, otočit se a hnedka vystartovat. A to je to, co kůň na koňské pólo musí umět. Říká se, že kůň musí zastavit na pivním tácku, otočit se a zase vycválat. Musí mít velmi pohodový temperament a většinou to jsou klisny nebo kobily. Jo. Řepci vůbec skoro blbě se transportují, nepoužívají se tolik u póla. A no, menší, aby byly. Ty koně, my říkáme i polo pony. My neříkáme polo horse, my říkáme polo pony. Jsou menší, ale jsou strašně silní. Mají silný záda, jo, můžete na nich sedět i pánové, co mají jako vyšší váhu, tak na nich můžou sedět, hrát.
0: Ale no, jak se dá taková kobila natchnout pro to polo? To je asi důležité.
1: To je rasa. To je rasa.
0: Jasně, jasně, ale myslím, jak je každé to zvíře je asi povahově trošku jiné, takže jo. Jak je motivujete?
1: Jak je motivujeme? No, trénují se v kolektivu. Aha. Když se jezdí takzvaný sety, takže když se dávají kondiční trénink, tak oni musí jezdit společně. Jo? Pak trénujete individuálně, tomu se říká stick and ball, že vlastně jenom vezmete hůl a míček a trénujete ten pohyb. Jak je motivujeme? No, oni jsou teda kouzelní. Já mám potvrzený, jak spousta jezdců parkouru, parkoví jezdci tady v Čechách k nám přišli a řekli, ty vaše koně, to je taková pohoda. Já chci taky takový dlouho. Takže popravdě já myslím, že ty koně spíš motivují nás, než my je.
0: Hrajou koňské polo i ženy?
1: Samozřejmě, ježiš, to je 50 na 50.
0: Vážně?
1: Ano, ano. Uh-huh. Je to dokonce jeden z mála sportů, kde muži a ženy hrajou dohromady. Uh-huh. Stejně to je jako v našem turnaji. Naše pořadatelka Simona Joklová hraje s dvouma pánama a i v jiných, myslím, že všechny, to je zajímavé, vlastně jsem uvědomil až teďka, že všechny čtyři týmy jsou smíšený, ženy a muži dohromady.
0: Teď, kteří se představí toho 8. srpna,
1: toho 8. srpna ano.
0: V Praze na Zbraslavi. Jak je to v Německu, v vašem vlastně rodišti, nejenom v Düsseldorfu, ale vůbec, jak je to oblíbený sport u našich sousedů?
1: U našich sousedů, tak když teda začnu v Německu, kde jsem se narodil, v Německu to má základnu asi 400 hráčů, má to velmi dobře organizovanou asociaci a celkem i ten kapitál, aby ty lidi kupovali koně, protože na tom to celý stojí. V Polsku je taky celkem základná. Poláci mají docela blízko té kavalerii, protože jí sami měli, a tak tam je spousta nadšenců, který to polo hraje, tam asi 80 lidí. Na Slovensku se taky hraje, tam je jeden klub v Hrubé Borši A ten je malej, tam je jeden pán, který opravdu dotuje a on se jmenuje Šerif a on hodně motivuje mládež, aby chodilo jezdit a on to nabízí opravdu za drobné peníze, protože jenom chce, aby ty děti jezdily.
0: Kdy se dá mimochodem začít s tím koňským pólem? Není to pro malé děti nebezpečné?
1: No, jestli to je nebezpečný, myslím si, že já jsem názorem, že všechno je nebezpečný, když člověk vyleze ráno z postele.
0: Ano.
1: Ale v Argentíně je běžný, že děti už ve čtyř letech už se posadí na jednoduchý koně, aby vznikl ten vztah k tomu koni. A pak jsou i lidi, kteří začínají třeba v 60. jezdit, no tak se na to cítí a chtějí mít ten adrenalin a vyřej si a její partner jim to nezakáže, což je bohužel teda taky občas situace, kde se nikdo nadchne z rodiny, ať je to manželka nebo manžel a jeden je proti tomu, protože zase mají strach z toho, že se něco může stát a tak dále, ale víte, co je neuvěřitelný, že jak jsem komentátor a vidím spousta jako situací, že? Tak spousta lidí se zraní při úplně ničím jiným než koňský polo. Jo? A říkají, já nemůžu přijet na turnaj, já jsem si tady zlomila nohu na koloběžce.
0: Říká náš dnešní host Jan Zavázal.

0: Komentátor Koňského pole Jan Zavázal je hostem Radiožurnálu. Jak jsme řekli, tak působíte i jako trenér a hráč. Když trénujete v Argentíně, jak se to řeší? Říkal jste, že je potřeba mít těch koní víc. Ty si tam pronajímáte?
1: Ano. V Argentíně pracuju pro jeden manželský pár, který mají statek v blízkosti hlavního města Buenos Aires. Mm-hmm. A ten pán chová koně, má 120 koní, což zní pro nás jakože neuvěřitelné číslo, ale v Argentině je to celkem běžná věc. Oni mají, myslím, že i největší počet koní na zemi, na světě.
0: Proto je tam vlastně, je to jedna z mocností, jo, co se toho sportu týče.
1: Ano, že? Oni mají perfektní klima.
0: Aha.
1: Ano, ten terén kolem Buenos Aires je úplně rovný. Mají velmi kvalitní půdu, kvalitu trávy perfektní a dlouhý léto. Takže je to normální, aby tam člověk měl 120 koní. A oni teda, na rozdíl od našich koní evropských, oni žijou všichni venku. Oni se vypustí na pastvinu, který jsou několik hektarů obrovský, jo. A ráno teda, když jdeme trénovat, tak nikdo teda musí ale přece na tom koni vyběhnout do té pampy. A jako kovboj, takzvané v tomto případě gaučo, je musí, jo, to stádo nahnat, jo, do toho, do toho místa, odkud se teda už vezmou a připraví se. A takže v Argentině je to celkem běžný, že když tam trénujeme, tak máme na ten den každý 6 koní.
0: Vy tady komentujete v češtině, němčině, angličtině a mluvíte i španělsky tím pádem?
1: Já se učím intenzivně španělsky, abych se víc... abych víc komunikoval s Argentíncema, protože v Latinské Americe se moc té angličtiny nepoužívá, takže tomu chci jít naproti, a když tam teda trávím 4 měsíce v roce, tak přece jenom chci umět i ten jazyk. A byl by to sen, kdybych mohl jednoho dne komentovat argentinské mistrovství ve španělštině, ale od toho to je ještě hodně daleko.
0: No tak jste mladý, já mám 32, takže myslím, že se to jednou určitě povede. Když jsem mluvil o té bezpečnosti a můžeme se k ní vrátit, no tam platí spousta pravidel, protože třeba ty koně musí mít na nohou vlastně takovou ochranu, jestli asi taky.
1: Ano, takže když teda ochranní pomůcky u koní, takže bandáže na všech čtyřech nohách. Ocas je pletený nahoru, aby se do ní nezaháknul hůl. Hříva je vyholená, aby se netrhla. To u koní je teda vše. U hráčů, ano, jezdecké boty, chraniče na kolena, klasické bílé kaloty, to patří k etiketě toho sportu, helmu. Bez helmy, a ještě jednou to řeknu, prosím, nikdy na koně bez helmy. Jo? Tak to je důležitý. A chraniče na lokty, občas i dokonce na ruce a tak.
0: No a není to přece jenom i pro ty koně nebezpečné? Jak často dochází k nějakému zranění?
1: Je to fyzicky náročný sport, určitě. Ty koně musí měnit každý 3-4 minuty během toho zápasu, když je turnaj. Mm-hmm. Pravidlo i říká, že jeden kůň může hrát maximálně 2x7 minut. Jo? Mm-hmm. Ale pak je všechno v pořádku a ten kůň bude hrát klidně 10, občas je 15 let. Já jsem jednou byl na přednášce v Suchdole na univerzitě, kde mluví veterináři, kteří říkají, my teda primárně nevyjíždíme kvůli úrazům sportovních koní při závodech. My většinou teda vyrážíme kvůli úrazům, který ty koně si přizpůsobují sami ve výběhu. To bohužel tak koně občas mají, že nejsou úplně šikovní a občas si třeba i chtějí se vyválet, otočej se a něco se jim stane například kolika. A u toho koňského pola my opravdu, jako ta bezpečnost koní je na prvním místě. Rozhodčí musí písknout jakoukoliv situaci, která by byla nebezpečná. Ale musím říct, že pokud se tyhle ty pravidla všechny dodrží, tak jsou s tím všichni veterináři i v pořádku.
0: Pokud vás zaujalo naše povídání, myslím, že jsme se dozvěděli spoustu novinek. Já se přiznám, že jsem to hodně o koňském polu netušil. I když je to tedy samozřejmě velmi zajímavá hra, když člověk může sledovat na vlastní oči, což mimochodem máte příležitost teď 8. srpna na Zbraslavi, kde ostatně se můžete setkat i s naším dnešním hostem, komentátorem koňského pola, taky trenérem a hráčem Janem Zavázalem. Tak ať se daří a mějte se hezky. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji a těším se na vás 8. srpna na Zbraslavi.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval, a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
7: Ničivé požáry ve Francii a Španělsku pomáhají hasit hasičské týmy z celé Evropy. Počet evakuovaných už přesáhl 250 000. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v olympijské disciplíně kajak cross. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů. Je neděle 26. července. U hlavních zpráv vás vítá Denisa Hergeslová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasičům ve Španělsku a Francii vyrazilo pomáhat s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší situace je ve francouzském regionu Gironde. Tam je spálených bezmála 32 000 hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže.
6: Pomáhat přiletěl taky tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk. Zasahují u města Bordeaux. Kvůli blížícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků. Kvůli ohni se taky rozhodli organizátoři Tour de France zkrátit závěrečnou etapu. Ve Španělsku se snaží hasiči zastavit rozsáhlé požáry nedaleko metropole Madridu. Kvůli tomu, jak rychle postupují, totiž musí přesouvat i provizorní centra pro evakuované. Zasažené oblasti navštívil premiér Pedro Sanchez. Podle něj zůstává prioritou záchrana životů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: V Česku od včerejšího odpoledne hořelo zhruba 5 hektarů lesa pod hradem Velhartice na Klatovsku. Na místě platil třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásahu se účastnilo skoro 60 hasičů a kvůli svažitému terénu taky vrtulník. Večer se podařilo požár lokalizovat a přes noc místo hlídá několik jednotek a drony. K dohašování se vrátí ráno.
8: Požár lesa ve velice, ale velice nepřístupném terénu je opravdu natolik krkolomnej, natolik prudkej ten svah, takže je nasazen vrtulník s bambivakem, aby prováděl letecké hašení.
9: Podle velitele zásahu Aleše Bucifala hasiči brali vodu z velhartického rybníka i z potoka.
8: Už máme lokalizaci, teď momentálně střídáme jednotky a budeme se snažit to nějak udržet v tomhletom rozsahu, který je to do rána, až se zase trošku zlepší světelné podmínky a budeme moct pokračovat do hašování.
9: Pracovníci polesí odhadli škodu na 800 000 korun a v neděli ji budou upřesňovat. Z Velhartic na Klatovsku Martina Klímová, Radiožurnál.
7: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vjelo auto do davu lidí. Podle serveru Bild je po incidentu nejméně jeden mrtvý a 14 zraněných. Policie po pachateli stále pátrá. Berlín Pride policie předčasně ukončila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Spojených států. V úterý se tam zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama. Při té příležitosti se setká i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat by měli o změně strategie, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině.
10: Setkání Zelenského a Trumpa potvrdil i ministr zahraničí Marco Rubio. Šéf americké diplomacie řekl, že jednání navrhl ukrajinský prezident a americká strana jej přijala. Rubio v týdnu jednal s ruskými představiteli a řekl, že pro ukončení války na Ukrajině je třeba najít nová řešení. Zelenský byl jedním z posledních světových lídrů, se kterými se senátor Graham setkal těsně před svojí smrtí. Ukrajinský prezident v něm ztratil jednoho z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny mezi republikánskými kongresmany. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Ukrajinský prezident Zelenský varoval i před tím, že Rusko chce na ukrajinskou frontu přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Moskva totiž údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
12: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
13: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
12: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
14: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
12: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 tisíc korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
15: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
16: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
15: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
16: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
15: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Radiožurnál.
7: Na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině dnes pořádají tradiční slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Na moravskoslovenském pomezí se během celého dne představí 10 českých i slovenských hudebních souborů. Vystoupí i Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva. Pokračuje lidovecký starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
17: My tím každoročním setkáním vlastně vyjadřujeme podporu tomu, že jsme byli dříve spojený národ a my to tak vnímáme i doposavať, že na té Velké Javořině, která se nachází na hranicích československého pomezí, tak tam se vlastně vždy ty národy setkávat budou. A připomíná tu dlouhou historii, kdy oba státy, jak český, tak slovenský, jsme byli společně spojení.
7: Sport. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kajak cross. V závěrečných metrech závodu těsně předstihl 2. Švýcara Markse. Flarétista Aleksandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu, když v Hongkongu vyhrál všech 6 zápasů. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 flarétistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl v roce 1985 stříbrný kordista Jaroslav Jurka. Šupenič po finále v nahrávce pro média řekl.
18: Cítím se nejšťastnější ve svém životě, šermu 23 let, ta práce se vyplatila a věřím, že tohle bude inspirovat další lidi, aby začali s naším krásným sportem, protože ty emoce, které jsme tady společně všichni zažili, tak byly neskutečné a budu si to pamatovat do konce života.
7: A fotbalisti Zbrojovky Brno oslavili návrat do nejvyšší soutěže vítězstvím. V prvním kole nového ročníku šance ligy doma porazili pražskou Spartu 3-1. Dařilo se taky trenérům, debitantům. Roman Skuhravý s Baníkem Ostrava vyhrál 1-0 ve Zlíně. Branislav Fodrek byl na lavičce Liberce u triumfu 3-1 v Plzni a stejným výsledkem v sobotu porazili Teplice na vlastním stadionu Bohemians.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nebezpečí na silnici 21 na Chebsku a stále neprůjezdná silnice u Karviné. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy na exitu 10 v noci havarovala motorka. Nehodu taky omezený průjezd čekejte na nájezdu z Brandýsa nad Labem. Uzavírku policie nehlásí. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní se pohybují lidé, chodci. Dejte pozor naposledy za Dolním Žandovem. Silnice 59 z Karviné do Orlové už přes hodinu obousměrně neprůjezdná. Uzavírka po srážce auta s chodcem je u bývalého dolu ČSA. Obět se to dá přes Doubravu nebo kolem Stonavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky, teploty až 32 stupňů a na horách většinou kolem 23. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná repríza sobotní poslední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
20: Proč opozice zpochybňuje výběrové řízení na ředitele letiště Praha a o jakých pochybných projektech z minulosti mluví ministryně financí? Jak cesta předsedy sněmovny Okamury do Číny ovlivní vzájemnou hospodářskou bilanci a přispěje k propuštění zadržovaného Čecha? A proč se rok před volbami v Polsku rozpadla nejsilnější opoziční strana Právo a spravedlnost? Výběrové řízení na ředitele letiště Praha, které vyhrál Radomír Lašák, bylo podle opozice netransparentní. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, aby od jmenování Lašáka upustili.
21: Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů, včetně informací, že Radomír Lašák nepostoupil mezi šestku z původních 9 kandidátů těch, které ta komise vybrala. Čemu čelíme a co znamená jméno Radomír Lašák? Já tady musím připomenout za dobu jeho působení. Hodnota českých aerolinií klesla o 92%. Dospěl k rekordní ztrátě, která byla 3,7 miliardy korun.
20: Podle ministryně financí Aleny Schillerové může nezvyklá politizace výměny šéfa společnosti souviset s lukrativními veřejnými zakázkami. Privatizace letiště se podle ní nechystá. Premiér Babiš ale ve středu privatizaci letiště nevyloučil.
22: Ta úvaha je o tom, že bychom udělali IPO přibližně na 40% a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někde na rok 2028.
20: Situaci kolem letiště Praha sleduje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Věra Štecherová se jí zeptala mimo jiné i na to, proč podle ODS nebylo výběrové řízení na šéfa letiště transparentní.
23: Pravda je, že nebyla zveřejněna žádná vlastně kritéria, podle jakých se vybíralo, ani kdo se tam tedy přihlásil, ani složení té výběrové komise, což ale ostatně je potřeba říct, že to není skoro nikdy u těch státních firm. A víme jenom to, že se o funkci na další období hlásil dosavadní ředitel letiště Praha Jiří Pos, protože tomu končilo teď v srpnu, proto tedy bylo také původně to výběrové řízení vypsané. Přihlásil se také tedy Radomír Lašák a ještě další lidé. Martin Kupka z ODS zmínil, i jsme to slyšeli v tom jeho vstupu, že vlastně se nedostal pan Radomír Lašák podle jejich informací, to jsou nějaké off-record informace, které získala ODS, nebo respektive pan Kupka, jak jsem se snažila ověřit, že se tedy nedostal mezi ty vybrané uchazeče. Podle mě to není úplně jasné, jestli šlo opravdu o to, že nebyl v tom posledním kole, anebo že spíš byl třeba vybrán někdo jiný, ale nakonec se prostě rozhodla ministryně nebo ministerstvo financí nebo komise, nevím, pro pana Lašáka.
2: No a jaké důvody tedy uvádí ministryně financí Alena Schillerová, proč vybrali právě tedy Radomíra Lašáka?
23: Ministryně financí nebo vůbec ministerstvo říká, je to zkušený manažer se zkušenostmi z Česka, ale i ze zahraničí, Spojené státy, Švýcarsko, působil v renomované poradenské společnosti Grant Thornton Česká republika. Když jsem se ptala v té poradenské společnosti, čím se tam tedy zabývá pan Lašák, jak dlouho tam pracuje, tak podle vyjádření mluvčího této pobočky, tak s panem Lašákem v posledních letech spolupracují externě, jako s konzultantem v oblasti transakcí a strategie, kde údajně využívají jeho zkušenosti. Víc jsme se nedozvěděli, no co dělal v USA nebo ve Švýcarsku, není veřejně dohledatelné, nebo nevíme, prostě nemáme žádné bližší informace, ale známe je tedy jeho působení u nás, víme, že v 90. letech působil v komerční bance až do doby její privatizace. Ta tedy byla úspěšná, se dá říct, pak vedl restrukturalizační projekt e-banky, ten tedy, pokud je známo zpětně, nedopadl nějakým velkým úspěchem, ta banka byla potom prodaná, pak byl 2 roky v ČEZu ve vedení a potom přišlo právě ČEZ a to, jak jsme slyšeli, byl opravdu neúspěšný příběh.
2: Ministerstvo financí na tu výzvu ODS reagovalo tím, že právě za minulé vlády, ve které byla ODS, letiště Praha uzavřelo, a teď cituji, podivné smlouvy. Alena Schillerová mluvila dokonce o kšeftech ODS na letišti Praha. Konkrétní příklady jsou podle ní různé poradenské smlouvy za miliony korun ročně. Dokonce chce prověřit smlouvu na projektový management za astronomických 777 milionů korun bez DPH. Tu prý letiště uzavřelo těsně potom, co ODS prohrála říjnové volby. Tak co o těchto smlouvách víme?
23: No, nevíme toho moc, ale když začnu tou smlouvou s tou největší položkou těch tedy 3/4 miliardy korun bez DPH, tak podle našich informací se jedná o smlouvu na spolupráci s manažerem stavby rozšíření terminálu 2, což je opravdu velký projekt, který teď letiště připravuje, je to za 22 miliard korun a ta vítězná firma údajně spolupracuje třeba i při výstavbě nového letiště ve Varšavě a měla být vybrána ve výběrovém řízení, které podle letiště tedy bylo transparentní a k té částce 3/4 miliardy, která zní opravdu velmi, jako velmi vysoká, tak je skutečnost prý taková, že je to rámec na 10 let, který nemusí být vyčerpán, prostě rámcová smlouva. A pokud je o ty další smlouvy, ministryně zmínila třeba konkrétně, že dala nějaký pokyn k vypovězení nebo byla vypovězená smlouva s firmou navázanou na člověka z ODS, měla tím zjevně mě tady na mysli společnost Euroofice Praha Brusel, poradenská firma, kde dříve působil šéf kanceláře předchůdkyně Aleny Schillerové, pana Stanjury. V té firmě tady působil Filip Benda, který mu dělal ředitel kanceláře a letiště už dříve popřelo, že by ta smlouva byla nějak netransparentní. Filip Benda také už dříve řekl, protože už o tom psali Seznam zprávy v roce 2025, kde se dívali na tu smlouvu, tak on řekl, že neměl s tím výběrem nic společného a podle informací, které máme, se za 4 roky za tu smlouvu vyplatil asi 1 000 000 korun za spolupráci v oblasti obhajoby územního řízení na výstavbu právě paralelní letištní dráhy, na monitoring aktivit obcí a spolků a příslušné legislativy a podle těch zdrojů ta smlouva byla výhodnější, než kdyby si platili in-house člověka na plný úvazek.
2: No i to má teď zřejmě samozřejmě ověřit Radomír Lašák, ale jeho jmenování je dáváno do souvislosti i s možnou privatizací letiště. To ministryně financí Alena Schillerová odmítla, ale jak jsme slyšeli, Andrej Babiš o ní uvažuje. Proti tedy není ani ODS, ale ta samozřejmě mluví o tom, že to musí být pod dohledem a pod důkladné diskuzi. Tak dávala by ta privatizace ekonomický smysl?
23: Dá se říct, že by dávala ekonomický smysl, pokud by se udělala opravdu správně, to znamená, že by se nějaká menší část akcí dala na burzu a spojilo se to s nějakým úspěšným příběhem, že to letiště právě pracuje na svém rozvoji budoucnosti. Část z toho výnosu by třeba šla skutečně právě na ty obrovské investice, které má letiště před sebou. Nebylo by to ani nic neobvyklého upřímně, že třeba nějaká malá část letiště v jiných zemích je na burze. Takové případy jsou, je to třeba i případ letiště ve Vídni, kde je třeba menší část, než to se uvažuje tady, ale záleží opravdu, jakým způsobem by se to udělalo. Odbory z toho mají strach, je to vlastně jeden z důvodů, jak jsem se i bavila s odboráři, tak oni vlastně říkají, že je nejvíc znejišťuje to, že vůbec nevědí, co ta vláda tady chce, že jednou Andrej Babiš řekne, že to prostě dá na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že na to je zákon, že to nejde, aby den na to vlastně se dozvěděli pravý opak.
2: I proto zůstávají ve stávkové pohotovosti.
23: Je to tak.
20: O změnách ve firmě Letiště Praha mluvila ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová s Věrou Štechrovou a stejnému tématu se bude věnovat i pořad Nic osobního, prostě biznis, který můžete slyšet už v neděli 16 hodin 33 minut. Předseda České sněmovny Tomio Okamura z SPD ukončil návštěvu Číny. Při jednání s vysokými čínskými představiteli jednal o zájmu Česka o znovu zavedení druhé přímé letecké linky, a to mezi Prahou a Šanghají. Podle jeho slov by se tak mohlo stát na podzim příštího roku. Otevřel také otázku bezvízového styku pro české turisty. Jak uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka, během jednání delegace v Číně padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. My jsme ve spojení s Alešem Karmazínem, politologem z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Máte informace, jaké ohlasy vyvolala návštěva předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, jak velký prostor jí média věnovala a co z ní především vyzdvihla?
1: Ten prostor nebyl věnovaný tady této návštěvě Tomia Okamury nějak jako zvlášť velký. Já jsem to teda nesledoval úplně do detailu, ale myslím si, že to odpovídá zhruba té jako důležitosti to, že je to předseda sněmovny, řekněme, z malého zahraničního státu, a takových návštěv jako v Číně bývá poměrně hodně. Ale možná jako jeden postřeh tady k tomu, jak to vlastně čínská média prezentovala, je možná to, že zatímco Tomio Okamura mluvil hodně o tom, že je to vlastně jako pragmatická cesta, ekonomická cesta, tak přinejmenším částečně ta čínská média vyzběhovala více tu politickou rovinu v tom smyslu, že jde o nějaký jako znak obratu české politiky a znak obratu na české politické scéně.
20: A podařilo se podle vás obnovit vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, jak deklaroval před tou cestou Tomio Okamura, a pokud ano, co to konkrétně znamená?
1: To si myslím, že ne. Respektive k tomu, pokud skutečně tato vláda současná česká bude mít zájem nějak dál navazovat a posilovat ty vztahy s Čínou, tak tomu povede prostě ještě jako nějaká delší cesta. Nevyřeší se tohleto čistě za tu jednu návštěvu a myslím si, že ani těch konkrétních výstupů z této cesty není příliš mnoho. Je tam teda řada věcí, které se, řekněme, začaly diskutovat, které jste už zmiňovali v těch původních informacích o té cestě, ale jako nějaké pevné výstupy nebo jasné výstupy asi nemáme příliš.
20: No, on Tomio Okamura před odjezdem do Číny uvedl, že cílem jeho cesty je podpořit hospodářskou spolupráci. Tak dá se čekat, že by se opravdu otevřela cesta některým českým firmám na čínský trh? Pomáhají návštěvy na takto vysoké úrovni otevírat dveře podnikatelům?
1: Asi konkrétně uvidíme, ale obecně řečeno ano, pomáhají do nějaké míry. Samozřejmě ty firmy musí obstát i vlastně v té čínské konkurenci, která v mnoha sektorech je jako velmi tvrdá, ale obecně za to, řekněme v tomto regionu, ať je to Čína nebo ať je to Tajvan, ty politické návštěvy pomáhají. Pomáhají, řekněme, dát jakýsi kredit do nějakého toho úvodního vyjednávání nebo do toho, aby se vlastně ty české firmy mohly potkat se svými protějšky, aby nebo prostě s nějakými relevantními partnery, aby je to vlastně ta čínská protistrana brala nějak, řekněme, vážně. jelikož to prostě má nějaké, řekněme, to politické pozadí, tu politické, řekněme, v uvozovkách krytí.
20: No, čínská média, když se podívám na jednu okolnost cesty pana předsedy, tak ta citovala obdivná slova Tomia Okamury na adresu tamních luxusních aut, jeho prohlášení, že Evropa v tomhle směru zaspala. Bývají v Číně podobně otevření i další evropští politici, když jsou čínské produkty na evropském trhu konkurencí místních značek?
1: Obecně řečeno se nedivím, že vlastně čínská média si tenhle ten výrok vybrala, protože v podstatě to čínské současné vedení v těch posledních několika letech velmi cílí na rozvoj určitých konkrétních technologií, včetně elektromobility a nějakých přízemních technologií, a dává tomu velké subvence a podobně, takže myslím, že rádi jako vyzdvihnou vlastně ty úspěchy. Ale pokud jde o to, jak na to reagují evropští politici, tak to je taková jako poměrně široká otázka, ale typicky, pokud bychom se podívali na politiky ze západu evropských států, tak ti častokrát řeknou něco podobného, nebo často navštěvují, dejme tomu, i nějaké závody, továrny na výrobu těch elektromobilů, ale většinou jsou zdrženlivější a většinou zdůrazňují to, že právě z hlediska těch obchodních vztahů by vlastně prodej elektromobilů těch čínských směrem do Evropy měl probíhat za nějakých jako rovných správných podmínek, a narážejí tím na to, že vlastně tohleto odvětví je do značné míry subvencované v Číně.
20: No a na závěr, podle ministra zahraničí během toho jednání zazněly i nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Případ prý budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Dají se v téhle otázce vysledovat nějaké indicie, jak se v této záležitosti bude postupovat? Naznačuje například některá vyjádření českých politiků, diplomatů, že Peking chce tohoto Čecha vyměnit za svého občana zadrženého v České republice?
1: Těžko říct. Popravdě těch informací je pořád poměrně málo. Obě strany oficiálně tu spojitost mezi těmi dvěmi případy těch dvou lidí popírají. Pravděpodobně ale tam nějaká spojitost je. Já bych možná spíš řekl obecněji, protože skutečně zatím to není příliš jasné, že pokud už teda nějaký cizí občan v Číně je obviněn z nějakého narušení státní bezpečnosti, tak typicky tyhle ty případy ale se v Číně potom projednávají neveřejně a táhnou se dlouhé měsíce, takže to většinou bývá běh na dlouhou trať.
20: Tak tolik Aleš Karmazín, politolog z katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
20: A my budeme o tématu mluvit zítra přímo s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Nejsilnější opoziční strana v Polsku, která po dvě volební období zemi vládla, se rozštěpila. Pravicovou konzervativní stranu Právo a spravedlnost s největší pravděpodobností opustí až 40 poslanců. Křídlo kolem bývalého premiéra Tadeuše Morawieckého odmítlo podepsat takzvanou deklaraci loajality. Jak podotýká server Politico, politický rozkol podkopává snahy konzervativního tábora o svržení proevropského premiéra Donalda Tuska v příštích volbách. Situaci v Polsku se dlouhodobě věnuje i Seznam zpráv Filip Harcer. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Ten vrchol stranické krize nastal teď, ale

0: koupí místo něj a ty frakce, předpokládalo se, že ta strana se vlastně může rozpadnout po tom, co Kaczyński oznámí, že skončí, nebo v té funkci prostě přirozeně skončí. A to se řešilo dlouhodobě a teď to eskalovalo potom, co se ta strana spojila s ultrakonzervativní stranou Solidární Polsko a politici téhle té strany, nebo Suverénní Polsko, mluvám, co ona se pak přejmenovala, a politici této strany se dostali do vedení a vlastně převážili v té straně, s čímž vlastně ta skupina kolem bývalého premiéra Mateusza Morawieckého není stotožněná a snažila se vytvořit nějakou názorovou platformu. Odpovědí na to byla názorová platforma těch konzervativnějších, radikálnějších až krajně pravicových politiků uvnitř PiS. No a všechno to eskalovalo teď na jaře, kdy Kaczyński řekl, že ty platformy musí skončit a ta strana se musí sjednotit a chtěl po poslancích, aby podepsali takovou záruku loyalty, takový dokument, že nejsou v žádné platformě, ale to se u těch poslanců kolem Morawieckého nestalo.
1: Ano, a oni tedy si řekli, že to je pod jejich důstojnost, nebo dalo se vůbec tomu rozkolu ještě nějak zabránit?
0: No, asi nedalo, protože i Mateusz Morawiecki má ambice a vzhledem k tomu, že Kaczyński na jaře vybral jako svého kandidáta na premiéra pro příští volby v roce na podzim 2027 toho člena té radikální frakce Přemyslava Czarnka, tak to byla prohra takových těch centrističtějších, řekněme, poslanců. Neříkal bych liberálnějších, ale trochu umírněně konzervativních. A Morawiecki má velké ambice, říká se, že snad míří v budoucnu až na prezidentský post, takže to v tom taky hrálo roli. A ten rozkol ukázalo se i na základě osobní nevraživosti mezi těmi politiky, protože oni se pořád hádají na sociálních sítích i dost veřejně, několikrát je předseda i okřikoval, ale nezabralo to, tak ty osobní vztahy zřejmě dovedly Morawieckého až k tomu, k té myšlence, že si zřejmě založí vlastní stranu.
1: A jaké budou důsledky rozdělení PiS?
0: PiS zmenší se poslanecký klub ze 86 poslanců zhruba na 146, tam ty počty se ještě ustalují. A hlavně z toho bude zřejmě profitovat krajní pravice, protože Právo a spravedlnost pod vedením těch radikálů odbočilo velmi doprava, sází třeba na velmi vyhrocenou protiukrajinskou rétoriku, na antievropskou rétoriku, antiunijní. A v tom už je autentická ta krajní pravice, která to akcentuje. Podívejte se, pokud chcete volit stejné alternativy, tak my jsme ti, co to říkají dlouhodobě a jsme v tom radikální dlouhodobě, když to PiS na to přešel až v poslední době k této radikální retorice, proto volte nás. A ukazují to i průzkumy, Právo a spravedlnost se pohybuje za 10-15 let na nejnižších číslech, co kdy bylo. A tenhle ten rozkol mu zřejmě další procenta ubere, pokud Mateusz Morawiecki skutečně založí tu vlastní politickou stranu.
1: Tak tolik reportér Seznam zpráv Filip Harcer. Já vám moc krát děkuji, přeji hezký den.
0: Naslyšenou.
1: No a necelá půl hodina rozhovoru na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus se nachýlila ke konci. Za celý tým, který připravoval, přeje hezký zbytek sobotního odpoledne Tomáš Pavlíček. No naleďte si nás zase zítra popolední, jak jsme říkali, máme domluvený rozhovor s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou o reflexích jeho cesty do Číny. Případně odkazujeme na stránky i rozhlas.cz.
2: A máme půl jedné, v nočním Radiožurnálu už jsou připravené krátké zprávy. A s nimi také Denisa Hergeslová.
3: Ve Francii už letos schořilo větší území než při požárech před 4 lety, vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořilo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce víc než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří několik dnů. Ve Španělsku jsou největší požáry poblíž hlavního města Madridu a v sousední provincii Ávila. Úřady už kvůli tomu evakuovali v obou zemích přes 250 000 lidí. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů v Česku. K jižní Moravě, do ní Český hydrometeorologický ústav nově zahrnul i západní a střední Čechy. Ode dneška se výstraha navíc týká i východní části republiky. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, odhazovat na zem cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče. Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Novak doplnil, že v případě nutnosti

0: Může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie. A v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začaly tradiční africké dny. Festival africké kultury a přírody potrvá v prostorách zoologické zahrady do 2. srpna a nabídne například setkání s africkými umělci. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Titul získal v americké Oklahomě a zajistil na tomto šampionátu Česku 7. medaili. A tenisový turnaj okruhu WTA v Praze bude ve finále dvouhry bez české účasti. V semifinále totiž vypadly Tereza Valentová i Barbora Krejčíková. Valentová podlehla Šnigurové z Ukrajiny ve 2 setech. Krejčíková prohrála s Rakušankou Tagerovou 6-7 v klíčové 3. sadě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku, další na D3 u sjezdu na Ševětín. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se srazila 2 osobní auta. Nehoda je za sjezdem k Mošnovskému letišti na kilometru 341. Na kamerách je tam jedna, navíc je to v zatáčce, vidíme auto na krajnici, místo průjezdné. Na D3 z Benešovská do Českých Budějovic za sjezdem na Ševětín. Čerstvá nehoda, osobní auto srazilo zvěř 120. kilometr. Na D7 před Chomutovem z Prahy další střet auta se zvěří. Pozorně projíždějte poblíž odbočky na Kadaně na 76. kilometru. A ještě silnice 63 z Řehlovic do Teplic a překážka kousek za Řehlovicemi je na vozovce pneumatika. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, večer budou pravděpodobně četnější a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách bude většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď už v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
3: Ano, já vám přeji příjemnou neděli. V tuto chvíli už můžu nabídnout první písničky v dnešním nočním radiožurnálu, takže za pár okamžiků tady bude člověk, který přesně před týdnem touto dobou vystupoval jako jeden z hlavních headlinerů na Colors of Ostrava festivalu, kterého jsme byli hlavním mediálním partnerem, takže bude tady Moby, také skupina Him, ale jako první Lucie.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Skvělé sportovní zprávy dorazily z amerického města Oklahoma City. Vodní slalomář Vít Přindiš tam na mistrovství světa ovládl závod v olympijské disciplíně kayak cross a udělal důležitý krok k tomu, aby si zajistil olympijskou vstupenku na hry v Los Angeles za 2 roky. Čerstvého mistra světa uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Česká výprava slaví na mistrovství světa ve vodním slalomu 3. zlato a celkově 7. medaili. Velký triumf oslavil 37-letý kajakář Vít Přindiš, který v americké Oklahomě ovládl závod v olympijské disciplíně kajak cross, když v závěrečných metrech předjel těsně druhého Švýcara Markse. Právě s čerstvým mistrem světa Vítem Přindišem si v zámoří povídal reportér Jan Suchan.
1: Vít Přindiš u mikrofonu Radiožurnálu Sport, pojďme začít velkou gratulací, tak gratuluju mistře světa.
2: Děkuju moc, zní to skvěle.
1: A teď mi pojďte popsat tu oslavu, kterou jste předvedl za cílem. Vy jste si stoupnul do kajaku, pak jste skočil dolů, to byl bleskový nápad nebo něco připraveného?
2: No mě se chtělo už hrozně do vody, protože závodíme už strašně dlouho od rána. Už jsem takový přehřátej a říkal jsem si, že si skočím do vody. A napadlo mě, že se teda zkusím dát tu stojku, aspoň pro efekt na fotku, aby to jako vypadalo a schválně dlouho to vydržím, než tomu spadnu. Takže jsem to vydržel pár vteřin a už jsem padal do vody.
1: Myslíte, že to fotografové stihli zachytit?
2: No já doufám, že jo, pokud ne, tak to musím dělat znovu.
1: Teď pojďme k té sportovní stránce věci. Vy jste musel zabojovat do posledních metrů se Švýcarem Marksem v cílové rovince. Tak s čím jste do toho šel?
2: No šel jsem do toho s tím, že jsem se podíval před sebe, kam ten Dimitri jede, jel doleva, já jsem to měl docela dobře hozený doprava, pohlídnul jsem se rychle za sebe, jak moc daleko je vlastně ten Samlíver, který mě atakoval z třetího místa, byl tam docela hodně daleko a v tu chvíli mi bylo jasný, že když zarisku a půjdu prostě do all-inu na tu pravou protivodu zemá, odhodím si a povede se mi to, tak můžu s Dimitrijem jet jako plechtu do cíle, jelikož ta pravá protivoda si myslím byla trošku rychlejší, nicméně ten výjezd je těžší, tak jsem to udělal. Povedla se mi, vyjížděl jsem nějakou loď před ním, říkal jsem si, doufám, že tam nenahlapne nějaký svoje turbo, protože má obrovský ruce. A když jsem prostě už byl tou lodí před ním, tak jsem věděl, že už se prostě za žádnou cenu nechám předjet.
1: Vít Přindiš je díky tomu mistrem světa, ale zmínit je potřeba také manévr ze semifinále. V něm jste šel do přímého souboje se 14-násobným mistrem světa z posledních 4 šampionátů Britem Clarkem a toho jste taktickou a technickou variantou poslal také za svá záda. Co k tomu říct?
2: No někdo už konečně Joe musel ty křídla přistřihnout, protože už to bylo jako nesmyslný, že vyhrál 4 šampionáty za sebou. V téhle disciplíně, která je plná bojů, zvratů, nepředvídatelných událostí. A já jsem vlastně rád, že jsem to byl já, že jsem ho odstavil já v té protivodě a že jsem po něm převzal tu korunu. On sám mi k tomu gratuloval, tak imaginárně ji předával na hlavu. A myslím, že on sám je rád, že jsem to byl já, kdo ho takhle jako předjel.
1: Loni jste se nevešel do národního týmu, teď jste se v 37 letech vrátil a vracíte se jako mistr světa. Čekal jste, že to může až takhle krásně dopadnout?
2: Doufal jsem v nějakou medaili z mistrovství, hrozně moc jsem si přál ve slalomu, tam se to nepovedlo. Snažil jsem se slovo klepat a věřil jsem si na kajakros, myslím, že i z rozjížděk a z dalších. Jsem postupoval jako docela, ne že suverénně, ale bylo vidět, že to není žádná náhoda, že postupuji s takovýma jízdama, že buď si je hlídám nebo útočím. A procházelo mi to dobře. Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si s ní dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a že už jsem ve finále, že už to jedno, že to. A on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
1: Už slyším z nějakou slavnostního vyhlášení, tak poslední otázka. Víte, co to zároveň znamená, to, že jste vyhrál tady v Oklahoma City titul mistra světa?
2: Jo, že domů nejdu s prázdnou, že si přivezuji nějaký body do olympijské kvalifikace, což je velice pozitivní věc, ale čekají nás ještě další závody, ty kvalifikace letos, je to rozjetý, pro mě rozjetý nejlíp, jak může být. Myslím, že pro celý český tým je to rozjetý velice hezky, takže mám motivaci na to do těch dalších dvou závodů světového poháru ještě pěkně zamakat a snažit se nějaký body ještě na svou stranu urvat.
1: To říká mistr světa v kajak krosu ze šampionátu ve Spojených státech. Vít Přindiš z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Jih Evropy dál bojuje s rozsáhlými požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Škody z živelních pohrom jsou podle pojišťoven meziročně nižší. Cyklista Pogačar zvládl poslední horskou etapu Tour de France a přiblížil se celkovému triumfu. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už víc než 200 tisíc obyvatel. Oběma zemím pomáhá s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Na západě Francie zasahují taky čeští hasiči speciálně upraveným vrtulníkem Black Hawk.
4: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lant. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Živly letos nezpůsobily tolik škod jako loni. Zatímco České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali, Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu méně než loni ve stejném období.
5: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody způsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
3: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůř sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo u jezů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohouš Šesták.
6: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
1: Sport.
3: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se stane popáté v kariéře vítězem Tour de France. V předposlední 20. etapě, kterou vyhrál Ekvádorec Carapaz, dojel čtvrtý a udržel si v čele pořadí 6,5-minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Navíc Pogačar pomohl týmovému kolegovi Izáku Del Torovi k potvrzení pozice nejlepšího jezdce do 25 let.
7: Po 20. etapě budou lidi mluvit o tom, že jsem Izáka dotáhl do cíle, ale byl to právě on, který mi pomohl na celé téhle tour. Ale není to jen on, takhle můžu vyjmenovat vlastně všechny členy týmu. Obecně se týmu velmi dařilo, ale k celkovému úspěchu mi pomohly, bohužel, i nešťastné momenty soupeřů, které vyřadila zranění.
3: Poslední etapě Tour, která končí na pařížské třídě Champs-Élysées, se tradičně o celkové pořadí nezávodí. Nejlepší z trojice Čechů Matias Vacek dojel na 122. místě a v celkovém pořadí drží 49. příčku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Kojetín a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín se pohybují lidé. 249. kilometr je to poblíž odpočívek. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce je na vozovce sražená zvěř. Brzdit, případně vybočovat se může za sjezdem na Podštát, kilometr 286, je to na úrovni čerpací stanice Šel. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy šetří nehodu, je to za sjezdem k Mošnovskému letišti na kilometru 341. Podle kamer je vše vpravo dobře označené a místo teď plynule průjezdné. A připomínáme uzavírku hlavního tahu v Ústí nad Labem. Zavřená bude do dnešního večera přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Omezení kvůli opravám mostu se objíždí přes město, případně po dálnici D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude zpočátku polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle bouřky, teploty až 32 stupňů, na horách kolem 23, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
2: Nablízkané limuzíny, řvoucí sporťáky, ale také hasičské a třeba policejní auto. V Pacově se sešly už po sedmé majitelé starých amerických aut a celá akce měla i charitativní podtext. A my vám ji přiblížíme už za pár okamžiků.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Na 250 vozů s burácejícím motory ozdobilo zámecký park v Pacově. Sešli se tam majitelé a fanoušci klasických amerických automobilů a veteránů. Ti celý výtěžek akce věnovali handicapované holčičce.
1: No, je to Chevrolet Bel Air Convertible neboli Cabriolet z roku 1957. Mimo jiné teda stejného data narození jako já.
2: Popisuje svůj nádherný rudý Chevrolet Libor Šrámek, který s ním dorazil do zámecké zahrady v Pacově na sraz klasických amerických veteránů.
1: Je zrenovován samozřejmě, protože 70 let by asi nevydržel v originálním stavu úplně.
2: Kolik to dá práce?
1: Upřímně řečeno nevím, protože já jsem ho tak jako vizuálně přivezl z Ameriky. A tady už jsme dělali jenom něco na podvozku a na motoru a tak dále, takže asi to dá hodně práce.
2: Teď si to tu trochu začíná těmi auty zahušťovat, protože se vrací ze spanilé jízdy. To všechno se samozřejmě děje za obdivu návštěvníků. Můžu se vás zeptat, co se vám tady nejvíc líbilo zatím?
3: Auta.
2: Které nejhezčí?
3: Černý Mustang.
2: V defilé je dokonce policejní auto, ovšem že americké. V jednom z těch vozů by měl sedět také Petr Kot, který patří k organizátorům.
4: Já tady mám svůj stroj Ford Torino 1969, ale já jsem teďka spanilou jízdu organizoval, bohužel jsem nebyl schopný jet. Ale vrátil jsem se ze spanilé z organizace, kde jsem půl hodiny stál a zastavoval auta na semaforu, takže jsem se vlastně účastnil spanilé jízdy trošičku jinak.
2: Těch aut je tady opravdu přehršel, já bych je asi nespočítal.
4: Opravdu letos to vyšlo krásně, do dneska jsme měli rekord 230 aut a letos jsme to určitě převršili, myslím, že jich je nějakých 250, nejenom aut, teda musím říct, ale i motorek, jo? My to hodnotíme jako celkové stroje.
2: Ten váš sraz tady není samoučelný, on má přispět dobré věci.
4: Ano, je to opravdu tak, je to charitativní sraz a chceme tím podpořit handicapovanou holčičku Beátku Šlaufovou. Beátka oslepla ve 3 letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na četbu, na psaní.
2: Majitelé starých amerických aut se letos v Pacově sešli už po 7. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

V letním seriálu Radiožurnálu o přírodních koupalištích vás už za chvíli zavedeme k písníku Hrádek nedaleko Pardubic. Oblíbené místo každoročně láká ke koupání stovky lidí, jenže stále více místa na břehu tam zabírají kempující rybáři.

0: Ještě před 20 lety se u písníku Hrádek nedaleko Pardubic dalo rozložit deku téměř kdekoliv. Dnes velkou část břehu využívají rybáři a karavanisté a postupně tak ubývá míst, kde se lidé mohou volně vykoupat. Pozemky kolem vody totiž patří soukromým vlastníkům, kteří je pronajímají. Veřejně přístupná zůstává pláž u silnice z Lázní Bohdaneč směrem na Hradec Králové.
1: Máme třeba na těch stranách jsou karavany a chatičky. Myslím si, že to tady bývalo dřív mnohem míň. Dalo se kdekoliv téměř vlíct do vody, teď už ne. No.
2: Se mnou je tady Petr, který se na písník přijel vykoupat se svými dětmi.
1: Jezdím sem takových 25 let možná. Každý rok. No. Vzhledem tomu, že tady udělali žlutý čáry, takže se nemůže parkovat podél silnice, takže je tady dost těžký zaparkovat.
2: Je to takový živelný, zažila jsem si to.
1: Je to tak, no, tady prostě já nevím, kolik je tady míst, třeba 20-30, je to tady nejoblíbenější tady u toho bystra, tady je jako nejlepší pozvolný vstup do té vody.
2: Písník Hrádek je v obci Stéblová na Pardubicku a já jsem tady s nezávislým starostou Vladimírem Exnerem.
3: Je to stále těžební prostor, není to úplně uzavřený, ale de facto koupání začalo s koncem těžby, což je tak přelom 80. 90. let, pokud si dobře vybavuju.
2: Za těch posledních 20-30 let se poměrně proměnilo, tak vnímáte to tak i vy?
3: Určitě vnímám. Vznikla tam vlastně nějakým způsobem rekreační plocha, kterou obsadili vlastně v dnešní době karavanisté, především rybáři. A tak to je určitě velká plocha, kde nedovolí nebo nepustí tam mezi sebe lidi, kteří se chtějí koupat. Nicméně prostoru je tam stále dost, si myslím.
4: Tamhle odsaď, tam jsou rybáři asi 5 míst, tam jsou na turisti, no a tam zase jsou rybáři.
2: Štěpánka a její manžel se jezdí vykoupat na Hrádek od plného začátku.
4: Vlastně, když to ještě to bagrovali, když už jsme sem začali jezdit, jo.
2: Vy jste ukazovala přes Hrádek někam na druhý...
4: Tamhle na tu.
2: Na druhý konec, tak tam jste tedy dřív jezdívali.
4: Dokud se smělo tam autem, že jo, pak tam dali závoru, zakázali to a by tam nemohli jezdit auta, no takže jsme začali jezdit sem a říkám, je to i pohodlnější. A my na deku už nemůžeme, máme každý svůj židli, takže když zaparkujeme tadyhle, že jo, je pro nás pohodlnější, že to máme kousíček tu židli dones, no.
5: Jmenuji se Jana, no Hrádek je úplně top. Hrádek je za mě jednička, protože jsem zvykla, že tady je vždycky sem začíná parta, vždycky je tam krásná voda a vydrží tam poměrně dlouho.
2: Když jsme začali natáčet, tak vy jste zmiňovala, že už sem jezdíte 6 let, tak jak se to tady za tu dobu proměnilo?
5: Za tu dobu se proměnilo určitě dost, protože z začátku, když jsme začali jezdit, tak toho místa, kam si člověk tu deku mohl dát, bylo poměrně víc. Teď to trošičku ukazí nějaký soukromý pozemky, přibylo tady víc rybářských míst a lidi prostě si to jako zabírají.
2: Je vlastně pro vás nějak srozumitelné nebo rozeznatelné, kde už je to soukromé, kam nesmíte, nebo podle čeho se vlastně řídit tady na Hrádku?
5: No, je to těžký poznat, ale většinou vám to ty lidi, se kterýma tam jste, řeknou, jo, tady můžete, tady nemůžete. Ono totiž je to o tom, že spoustu lidí má pocit, že když si tam udělá třeba schůdky do vody, zasadí si tam 2-3 stromečky, že to najednou mu jako patří ten prostor, ale jak říkám, to je těžko říct, čí je co, nevíme, jo, ale většinou vždycky je to o tom, že někdo řekne, nezlobte se, tady je to soukromí, sem nám prosím nechoďte.
2: Přestože volných břehů na písníku Hrádek ubývá, podle návštěvníků tady koupání stále za to stojí. Z Hrádku Anna Svobodová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Francie nařídila evakuaci dalších asi 55 tisíc obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Předtím muselo svoje domovy opustit celkem už víc než 200 tisíc lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělské metropole Madridu. V celém Španělsku platí stav nouze. Oběma zemím s ničivými lesními požáry pomáhají taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně českých jednotek s vrtulníkem Black Hawk. Rusko podle ukrajinského letectva útočí na Kyjev balistickými raketami. Podle starosty města Vitalie Klička dopadly trosky na 18-patrový dům. Dvě patra začala hořet. Škody hlásí i další městské obvody. Výbuchy bylo slyšet i ve městě Sumy, severovýchodně od Kyjeva. Ruské rakety na ukrajinské hlavní město dopadly i v týdnu. Páteční zásah dronového veletrhu nepřežilo nejméně 10 lidí. Dalších asi 100 bylo zraněno. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. V chomutovském zooparku se otevřela historicky první expozice kudlanek. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů návštěvníci uvidí v opraveném domě u Pratura. Kudlanky z různých koutů světa tam budou vystavené 3 týdny. Nejmenší druh dosáhne velikosti od 1,5 do 2 cm. Naopak největší může měřit i víc než 15 cm.
2: Sport.
1: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci, Bohemians ztratili v Teplicích taky 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1.

0: Dnes jsou na programu tři zápasy. Od 15 hodin nastoupí Slavia proti Slovácku, v 17.30 má výkop duel Jablonec-Olomouc a ve 20 hodin začne derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D1 na Novojičínsku a uzavírky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti policie šetří nehodu. Na kilometru 341 je zavřený odstavní pruh. U nehody bliká šipka a místo je teď plynulé průjezdné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Tasov stojí nákladní auto 160 kilometr a blokuje jen krajnici místo, označili silničáři. Na Pražském okruhu u dálnice D5 do Plzně jsou noční omezení. Kvůli opravám vozovky směr D1, kilometry 22 až 21, zavřený pravý pruh a opačně směr Hruzině od sjezdu na Chrášťany, kilometry 24 až 25, zavřený levý. A kolony se v úsecích teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo, až do pozdního odpoledne pak čekáme přehánky jen výjimečně. Večer budou pravděpodobně četnější, ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32, na horách většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Petr Zajíček.
3: V celku obsazené hotely, ale méně lidí v restauracích a kavárnách. Šumava na letošní nápor letních návštěvníků stále čeká. A my se tam vypravíme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hlavní návštěvnická sezona na Šumavě zatím nevypukla. Podle ubytovatelů začne tradičně až na přelomu července a srpna. Už nyní mají provozovatele sice některé ubytovací kapacity obsazené, davy návštěvníků ale třeba na Železnorudsku zatím nejsou.
1: Jsme byli u Černého jezera, včera na Pancíři, tam taky nebylo tolik lidí, takže si to užíváme.
2: Je tady paní Tereza z Buštěhradu od Kladna. Lili, co se ti tady nejvíc líbí?
3: Autíčko. Tam to bílý.
2: Jo, na parkovišti autíčko. No tak to nemusí rodiče jezdit na Šumavu, to stačí k obchoďáku.
1: My jezdíme po Orea hotelech a v Horizontu jsme poprvé.
2: Hotel Horizont je podle ředitele na celou sezonu obsazený. Jak dlouho dopředu jste si objednávali ten pobyt?
1: To byl březen nebo únor, ano.
2: No a naopak jen krátce před příjezdem si objednával svůj pobyt v Rejštejně pan Pavel z Jizerských hor.
4: 3-4 dny dopředu.
2: Recepce hotelu Magnetic.
5: Víkendy máme většinou 100% obsazený, v týdnu by to chtělo trošičku posílit.
2: Ředitelkou hotelu je Kristýna Nováková.
5: Ale celkově méně lidí. V těch restauracích, kavárnách, prostě menší pohyb lidí.
2: Tak a to už jsem v hotelu stala na Špičáku.
6: Tím, že máme převážně skupinovou klientelu, tak máme léto obsazeno až na jeden týden, kdy individuální klientela na naše výhodné balíčky nezareagovala tak, jak jsme si představovali.
2: To už mi ukazuje rezervační systém v počítači ředitelka hotelu Stella Dominika Lomová.
7: Tady se na to můžeme podívat, je prostě fakt jako...
6: Ty pobyty pro jednotlivce by nás jednoduše neuživily.
2: Se zhruba 50 hotely a penziony spolupracuje železnorudská destinace Šumava žije.
8: Ta hlavní návštěvnost tady začíná zhruba na konci toho července a ten srpen.
2: Ředitelkou destinace je Monika Bendlová.
8: Je to ovlivněno i tím, že vlastně ty prázdniny letní už nemá jenom Česká republika, ale jsou to potom i třeba Holanděni, Němci, Rakušáci.
2: Návštěvnost Šumavy vždy ale hodně ovlivňuje i počasí. Ze Železnorudska Jitka Englová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách. Thank you.

0: Hráči na ukulele z Česka i zahraničí přijali o tomto víkendu do Unětic u Prahy. Pořádají tam závěrečný ročník Českého ukulele festivalu. Kromě poslechu se tam zájemci naposledy mohou na ukulele také naučit hrát.
1: Starou havajskou písničku učí začátečníky na ukulele lektorka Marcela.
2: Domáčně ještě trošku? Tak a zkus to zahrát. Nádhera. Super, perfekt.
1: Bráchové Bertík a Miky přišli na lekci ukulele pro začátečníky. Teď jste se naučili akord C. Je to úplně první akord, co umíte na ukulele, nebo už jste něco uměli?
3: Já jsem nic neuměl.
1: Takže teď hraješ poprvé?
3: Jo.
1: Zatímco v areálu Unětického pivovaru se začátečníci naučili úplně první akordy, do místní Sokolovny přišlo na lekci pro pokročilé zhruba 20 lidí. Mezi nimi i Jan Kopřiva, který hraje na ukulele 6 let. Při skupinové hře si i zaspíval.
4: Naučil jsem se krásně zpívat. Moc jsem to neuměl, ale teď už si věřím a bude to lepší a lepší. Akorát je škoda teda, že to bude asi poslední ročník.
1: 14 let se na organizaci Českého ukulele festivalu podílí PR manažerka Tereza Novotná. Festival letošním ročníkem končí. Z jakých důvodů?
5: Je to z důvodu organizačních. Vlastně my jako organizátoři jsme po těch 14 letech trošku unavení. Samozřejmě je to věc, kterou děláme jakoby z lásky k ukulele, z lásky k hudbě. Není to naše pracovní náplň. Tak je to vlastně dost náročnější, když třeba není ta podpora, jaká dřív bývala.
1: Říká Novotná, festival v minulých letech pravidelně navštěvovalo přes 700 lidí ročně. Z Unětic u Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Další zprávy Denisa Hrgeslová.
1: Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů, počítá s tím novela ministra Šťastného. Na berlínském Pride vjelo auto do davu lidí, jeden člověk zemřel. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Češi na šampionátu ovládli pořadí národů. Dnes bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo, večer četnější přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat. Vysvětluje ministr Šťastný.
3: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
1: Novela má i podporu opozice. Podle poslance Karla Haase z ODS jde o apolitický materiál. Hasiči v sobotu zasahovali u požáru v areálu dětského tábora v Otročině vsi na Berounsku. Oheň zasáhl dřevěný srub s přístavkem i část lesa. Nikdo se nezranil, jeden ze zaměstnanců tábora se ale nadýchal kouře. Potvrdila to mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Flígrová. Hasiči podle ní evakuovali zhruba 70 dětí a dospělých. Oheň dostali pod kontrolu necelou hodinu po příjezdu.
4: Na místo zamířili naši členové posttraumatického týmu, kteří nechali pro děti dovést stavebnice, kterými jim vlastně pomohli lépe zpracovat.